Hezký den, dobrý poslech a krásné léto, vážení přátelé folkových pohlazení. Od mikrofonu zdraví Víťa Troníček tohoto času na Táboře. Takže dneska to vezmeme jenom rychle, takový mix písniček schválně. Co posloucháte uprostřed léta vy?

letní folková pohlazení doslova navádí k tomu, abychom si hrali takové ty staré, řeknu až odrhovací písně. Ale my třeba na Tábře zpíváme i něco fungl nového. Znáte tuhle od Marianu?

Epidemie a jejich Vypínám, méně známější písnička z jejich nádherného alba Prosklené nebe. Předtím samozřejmě zněl Mickey Rivola a jeho Já jsem tak línej. O, jak moc spolu tyto dvě krásné písně souvisí. Všimli jste si? Budeme pokračovat v takovýchto asociacích. Dovolím si vám teď předložit k poslechu Brněnský přístav.

bezvenčí. Jsem v čínským znamení pes a z toho

to byla vzpomínka na starý čas, Zlínský AG Fleck z prvního alba Blázni umírají na dvakrát, tuším z roku 1983, píseň, která tohle album končila jakoby náhle. Blanka Táborská, Ivo Viktorín, Karel Markitán a neviditelný Pepa Šobáň. Mistrovská ukázka toho, jak se dají aranžovat kytary a do dneška vlastně dost ovlivňují tento žánr. Ačkoliv možná u publika nepatří k těm nejpopulárnějším a nejznámějším kapelám, tak myslím, že mezi muzikanty už po několik generací mají obrovský respekt a uznání. Pojďme si pustit ještě něco, třeba letní.

Zuzka Mimrová a Buja Béza, tedy vzpomínka na Zuzku Mimrovou a Buja Bézu. Je to veliká škoda, že tahle olomoucká studentská kapela už nehraje. Dělali to moc dobře, tu muziku. Joj.

země plná kaštanů. Vím, že ji taky brzo dostanu. Je to tak snadné a tak prosté. Dva týdny ona, já a postel. A že jsem frajer, a že jsem frajer, a že jsem frajer, tak se rozdělím. Co byste řekli příští neděli?

0: Jo, tak co jsme chtěli? No hrát normálně,
1: no hrát
0: ne?
1: Normálně, jasně.
2: Tak chcete slyšet, jak se náš Míra naučil hrát na basu?
3: U chaty v údolí dvěnoty půlový vandrák si na basu hrál. Bylo to žůžový, nikdo však nepovídal.

Ještě si zpívám písnička od Pavlíny Jíšové, respektive napsala její text a melodii napsal Michal Rerich. Hrávali se sestavou Pavlína Jíšová a přátelé. To je obrovská spousta písní, které zůstávají tak trochu zapomenuty, neviditelné, skryté na albech a přitom krásné, ale možná proto vhodné ke znovu objevení. Dovolím si vám teď předložit něco zapomenutého, neviditelného a možná o to víc krásnějšího od Vsetínských Žambochů.

0: Stařice moře, Petr Šota ze Slatiňan, nádhera, neviditelná, tichá písnička, bohužel Strunovrat kapela, která tuhle písničku hrála, už je také minulostí, tak nám tady zůstalo jen pár nahrávek a je to vlastně docela zajímavé se přehrabovat těmito pro mě poklady trochu. Velice výstižně ostatně o tom zpívá jiný génius naší folkové scény, mistr slova, písničkář, který nikdy nebude veřejně objevován a přesto mezi muzikanty, básníky má obrovské jméno a respekt. A možná za 50 let ho někdo objeví. Jiří Smrš, všimněte si krásné češtiny, nádherných myšlenek a vůbec vidění světa, které mají opravdu jen ti největší z básníků.
1: Proč jsi o mě nenapsal, co zjevně scházelo, řekl jsi,

0: Nerad vás ruším při poslechu Jiřího Smrže, ale čas je neúprosný, zapomněl jsem se rozloučit. Mějte se, užívejte léto, za týden se naslyšenou bude těšit Vítě Troníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.
2: Řekl jsem.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je z toho strudaná?
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Antonín Procházka. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den.
5: S humoriádníkem Antonínem zatočíme s vaším splínem.
0: Humoriáda.

0: Děkujem, že jsi, tak to byla písnička od skupiny No Name. Antonín Procházka se směje, protože jsem mu dal úkol, že čím víc toho prozradí o sobě posluchačům, tím budou šťastnější.
1: No tak třeba, tak boty mám 42, nebo jak to myslíte, co chcete prozradit? Jako?
0: To byl předstupeň k tomu rozhovoru, jo. Který bude. To nemusíte sám vyplňovat dotazník teď. Aha. 42 jste říkal.
1: 42.
0: To je osmička.
1: Jo.
0: Jo, dobře. Ještě něco osobního chcete teď sdělit, než se zeptám?
1: No koše dál. Mám taky tak nějak 39 asi, jo. A teď možná už víc. Člověk už je trošku vypasenější, než byl před 40 lety.
0: No tak že? Máte se dobře, že? Co si budeme říkat?
1: No, tak všichni se máme dobře, co já, jo. Všichni se máme báječně.
0: Dobře. Tak, prosím vás, letní rozhovor. Co provádíte v létě nejčastěji?
1: Tak co
0: něco veselého?
1: Cože?
0: Něco veselého?
1: V létě provádím vlastně úplně podobné věci, jako třeba v zimě. Jo, jo, normálně pracuju, protože práce je pro mě zábavou, že jo, takovým, no takže já teďka zkouším v divadle, no, a to zkouším klidně i na podzim a tak, no. Já si jako dovolenou si děláme se ženou až posléze, až v září, v říjnu, kdy u moře už nejsou tolik lidi a není tam 45, no.
0: Mm-hmm, tak já navážu místa, kde to máte v létě rád?
1: Jezdíme často do Řecka, no, do Itálie a tak, no.
0: Mm-hmm. Zážitek z dětských prázdnin letních?
1: My jsme jezdili pravidelně na tábory, to jsem miloval, no. Byli jsme tam 3 týdny, no a pak jsem trávil většinou v Kroměříži na Bajdě, to bylo koupaliště, já jsem chodil do plaveckého taky oddílu, no tam jsme byli celý prázdniny, že od rána do večera.
0: To. Proč ne? To k létu patří. A propo, jak řešíte vedra? Ptám se před tím, co přijde.
1: Jo, takhle. No, tak tady v Praze máme klimatizaci. Tak jako mě moc... Já mám teplo rád, ale co je moc, to je moc. Už potom, už je člověk takovej chcíplej, no.
0: Já jsem se neptal, jak je to moc, ale jak to řešíte? Teď jsem byl jako v politické debatě. Odpovězte mi na otázku.
1: No, přetrpím to, no.
0: Výborně, děkujeme za recept pro naše posluchače.
1: Ano,
0: a teď s kým začneme, čím osvěžíme z našeho archivu?
1: No tak, víte co, začneme člověkem, který měl rád taky jich, teplo, Miroslav Horníček.
0: Mm-hmm. Bude to syn lovce medvědů, nebo o tom bude to jeho vyprávění?
2: Tam byl takový souboj indiánský mezi náčelníkem Šošonu a Old Shatterhandem, takový indiánský souboj, že každýho přivážou za jednu ruku ke stromu a do druhý mu dají zbraň. A můžou si vybrat tomahawk, dýku, nebo to. Sečnou zbraň tedy, jo, ne revolver. A teď po sobě jdou. A Shatterhand zahodí tu svou zbraň, odhodí, a jde na ně jenom to svou slavnou pěstí, že jo. Shatterhand, bouřlivá ruka, jak pravý překlad. A my to hráli pod tímhle překladem. Takže on ho tou pěstí lupne do šišky, ten zvadne, vysí na tom řemenu, že to hrál Karel Fort, který už se mnou hrál v tom, v té tragédii. Probudí se a říká, bílá tvář mě porazila. Jsem znehodnocen, potupen, zahanben, musím zemřít. Dovolte, abych zaspíval své pohřební písně a zemřel. A oni mu řeknou, ne, to nebyla potupa. Ty jsi to nevěděl, ale to je Old Shatterhand. A teď on úžasný, protože být poražený Old Shatterhandem, to je sláva. A on říká, ne, tak žádná potupa, to ne. Old Shatterhand, ještě jednu do huby, prosím. Prostě tyhle májovský keci takový tam byli. No my jsme to už hráli asi po 15. Ten můj ubalil, ten zůstal vyset, probudí se, jsem zahanben, potupen, dovolte, aby zemřel, zaspíval své pohřební písně a tak. A oni, kolegové, místo aby mu řekli, nejsi potupen, nejsi zahanben, to je Old Shatterhand, který tě porazil, tak mu řekli, no dobrá, zaspívej své pohřební písně. No a teď nastala nepopsatelná scéna, kdy to hrál Štěpán Zemánek, kluk z Moravy, chasník takový, hrál nádherně Franska v Mariše. Prosím, tam to šlo, ale tady on hrál toho Šošona. A on propojil moravský folklor s indiánským, takže tančil takový tanec. Tančil, mával rukama. No, vyklidili jsme jeviště, on tam zůstal sám. Měl 10-minutový tanec, protože nikdo tam, my jsme nemohli na jeviště, nemohli prostě, že? Takže od té doby se o tomhle představení vypravou legendy, jenomže potom nás jeden plzeňský kritik strašně sepsul v novinách. Vyšla kritika na nás a napsal: páni herci, jak jste ubozí. Dětičky si střádají korunku ke korunce, aby mohli vidět divadlo, a vy na ně těmahle rošťárnama jste chudáci, a no, hrozně nám vynada, strašně.
3: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Syn lovce medvědů, známá to Majovka. Zažil jste něco podobného na divadle, zažíváte stále?
1: No, takhle. Když jsem nastoupil do Plzně, jsem si vzpomněl, když Miroslav Horníček mluvil o Plzně, tak jsme hráli Vraždu na faře od Agáty Christy a pan Neužil, dědeček tady dneska...
0: Václava Neužila.
1: Václava Vaška Neužila, taky se jmenoval Václav, tak hrál faráře a já jsem tam hrál první roli v Plzni, tak ještě jsem byl takový ucho, Kandras. A měli jsme spolu scénu a já jsem jako s pánem Bohem a měl jsem odejít tomu faráři. A pan Neužil mě chytnul za flígr a říkal: počkej, neodcházej ještě. A držel mě tam. A já už jsem neměl co mluvit, jo. Tak jsem tam tečel a pan: no, já budu muset odejít s pánem Bohem. A říkal: ne, ne, posečkej ještě, mladý muži.
0: Přidával.
1: A držel mě tam. A já jsem říkal: co teď? Tak mi napadla taková spásná myšlenka. Já jsem sebou sekl a jakože jsem vomdel a zůstal jsem tam ležet. A teď zase on byl v úzkých, protože nevěděl, co se mnou najednou. No, tak jsem tak jako, trošku jsem jako udělal maturitu z recese, protože pak už si na mě dával pozor.
0: No, zase nevyplácí dělat si neschvály takhle.
1: No,
0: ale zážitky máte určitě. Budeme mít další zážitky s Miroslavem Horníčkem anebo s Petrem Nárožným. Tak to je dotaz na naše posluchače. Pište SMS, hlasujte Humor mezera A, Humor mezera B. V tomto tvaru posílejte SMS na 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Na pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Antonín Procházka a Pavel Kučera. Antonín si nasadil sluchátka, šňůra není kolem krku, dobře, je v pořádku. Můžeme začít telefonovat s našimi posluchači a přidávat hlasy pro Miroslava Horníčka a nebo Petra Nárožného. Tak pro koho to bude od vás? Dobrý den.
4: Halo. Krásné odpoledne, ano. Petra 7, zdravím všechny posluchače, vás Pavle, pana Procházku.
5: Dobrý den.
4: A prosil bych Ačko,
3: ano.
4: Hornička, protože to byl genius ve vyprávění českého humoru.
3: Že ano.
4: To je genius.
5: Správně, děkuji.
3: Souhlasíme, souhlasíme. Děkuji. A děkujeme, hezký den. Vy jste chtěl, pane Procházko, ještě něco k panu Nárožnému, když už ho máme v tomto souboji s panem Horníčkem?
5: Jo, no, abych nezdržel. Já jsem s panem Nárožným jezdil, asi 20 let jsme jezdili a vždycky to byla strašná zábava. Jednou jsme takhle opouštěli Ostravu a on tam chodili takový hezký holky kolem, pane Nárožný, to jsou kočky, co? A on říkal, Toníku, já už se na mladý holky dívám jako bezdomovec na Mercedes.
3: Hezké, děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Standa Řezník, vás zdraví, Pavle Kučero.
3: Dobrý den.
6: S dovolenou, že jo?
3: Cože? Ještě jednou s dovolenou?
6: Jestli jste neměl dovolenou.
3: Já mám dovolenou celý život a mezi tím chodím do rádia.
6: Tak to jo, zdravím i pana Procházku.
5: Dobrý den.
6: Alias Špacíra, protože my jsme měli ve třídě na základní škole Petra Procházku a tomu jsme říkali Špacír. Mm. A chtěl bych pokračovat Ačkem a moc vám děkuju za vysílání, pěkný, a pana Horníčka.
3: Děkujeme, máme zapsáno, Stando, mějte se hezky a zveme dalšího, kdo pak je s námi. Dobrý den.
7: Ano, dobrý den. Zdravím pana Procházku.
5: Dobrý den.
7: Pana moderátora Pavla.
3: Dobrý den.
7: A chtěla jsem se zeptat pana Procházky.
5: Prosím.
7: Jestli je pravda, že máte střední ekonomickou školu.
5: Ano, prosím, je to pravda.
7: A souhlasí. Jak se vám učilo na těch všemi deseti na spaměť, když nám to všechno zatřeli a nic tam nebylo vidět?
5: No, já jsem věděl hned, že tam nepatřím na tu školu, no, takže...
7: Jsem
5: to proles, pak si to přáli rodiče.
7: Já škole, ale jak jste zase mohl jít na herce, kde se učí a čtverky milion papíru pořád na novo vystoupení.
3: Hodně textu.
7: No. Ano, hodně textu.
5: Jako, že jsem se musel učit texty?
7: Moc učit a pořád, neustále.
5: No, tak to ale to mě bylo příjemnější než ty čísla, víte?
3: To se líp pamatoval.
5: Ano,
7: a to já bych se celé život nechtěla učit. Já to odučím se a hotovo.
3: Dobře, kam s vaším hlasem? Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, zdravím jednoho i druhého.
3: A my
8: a
3: vás?
8: A prosím, zatočte s mým smíkem, třeba v rytmu čača. A prosila bych Bečko.
3: Děkujeme, děkujeme pěkně. Historka možná ovlivnila posluchačku. Uvidíme, kdo je s námi dál. Dobrý den.
9: Dobrý den, zdravím všechny humoriádníky a humoriádnice. Zdravím vás, Pavle, i vašeho hosta, pana Antonína Procházku. Dobrý den, pane Procházka.
5: Dobrý den, mlestivá paní.
9: Přeju vám vše dobré, ať jste šťastný a zdravý. A hlasuji Pavle pro Ačko, ano. A všem posluchačům a vám oběma přeju krásný tropický večer či příjemné tropické středeční ráno s příjemným probouzením do nového dne všem posluchačům.
5: Pane, vy to máte hezky nastudované.
3: Já čtyřka textu, jak říkala posluchačka předtím. Asi. Tak, přátelé, Miroslav Horníček, tentokrát s Milanem Lasicou a Juliem Satinským na téma zralost.
10: Uplynulo 20 let, my jsme dozráli, někteří přezráli a už jako neděláme tyhle ty absurdní klaunské dialogy, že jo. Dneska už se pouštíme i do vážného umění, do vážné tvorby dramatické.
11: Ale v podstatě jsme se nezmenili. Vstaň.
10: No, trošku schudnu. Po vašem.
12: No. Já jsem byl na materské.
10: Já myslím, že půjdeš teprve. Ale opřeli jsme se do takových vážnějších dramatických úkolů, že jo? Já čtu takové věci jako odborné, tak a dočetl jsem se, Milane, že ty hraješ třeba Moliérova Dona Juana.
11: Ano, ano, ano.
10: No, to mě nešokovalo, já.
11: A i mě.
10: Mě to překvapilo, říkal jsem si, krucifix, kam se toho jako žene, že jo? Ale četl jsem tolik chvály na to, že jenom lituju, že jsem to neviděl. Prosím tě, Moliérův Don Juan, tak každý to zná, že jo? I když nezná Moliérova Don Juana, tak zná, kdo to je Don Juan, že jo? Co jsi pro tu roli měl ve svém životě jako předpoklad, jako zkušenost?
11: Tak to nevím, ale snažil jsem se, keď už ma osud dovedl k tomu, že jsem tu rolu mal hrát a sám jsem byl, jako jsem už povedal, najviac prekvapený, tak jsem se snažil postupovat, tak jako jsem počul, že mají postupovat velký dramatický umelci podle Stanislavského metody. Vtedy se vyučovala Stanislavského metoda, takže herec, který hrál nějakou postavu, tak najprv musel si napísať životopis tej postavy, aby potom mohol na javisku pokračovať.
10: Ja dúfam, že si tam nenapsal všetko.
11: No nie, práve to chcem povedať, že ja som si napísal životopis toho Dona Juana a vyšli mi z toho, ako sa po česky hovorí, také prasárny, že som sa z toho radšej vzdal. A pristúpil som k tomu úplne opačne, teda hral som...
10: Prakticky.
11: Hral som toho Dona Juana ako človeka, ktorý už len spomína na tie svoje milostné výboje a ešte má celkom dobrú pamäť, yeah. Ale to je asi všetko.
12: Don Juan, ktorý je trochu yeti, hovorí sa počas. U nás sa to píše s Y-om na začiatku, yeti.
10: Áno, yeti, snežný muž.
11: Áno, snežný muž.
10: Ešte to nebyl smiešný muž. Ale i Julo prešiel na veľké postavy svietovej dramatiky a svietových dejín vlastne. Ty prehraješ Stalina.
12: Josefa Vysarionoviča. Ano, oni ma presvedčili, ja sa podobám. Ale to bola moja stará túžba, pretože ja sa rútim do 50-ky a stále som strašný dobrák. Každý so mnou vybabre. Ja som si povedal, že zahrám toho uzurpátora, toho ukrutného vládcu. Ja. Stalina, aj som to začal skúšať, nacvičoval som to.
11: Ale som... vyšiel mu z toho strašný dobrák. No,
12: každý deň po skúške som sa pýtal kolegov, tak čo je, bali ste sa ma trošku? Nikto sa nebal. Tak ja som potom skúsil ešte poslednú možnosť, lebo vedel som o Stalinovi, že on si mrmlal v gruzinčine. On nevedel dobre po rusky, bol gruzin, a on si, aby mýlil ľudí, tak sám pre seba si mrmlal po gruzinsky. A vraj strašne škaredo hovoril po slovensky. Teda po gruzinsky. Ja som sa musel naučiť trošku po gruzinsky. Ja som bral lekcie, takže tak som potom dosiahol ten úspech, že sa pohybujem po javisku a občas niečo poviem po gruzinsky a ľudia sa trošku zlaknú.
5: A jak sa řekne gruzinsky, ja sa ti dostanu na kobylku.
12: Šenidená Gamačova. A čajce ešte.
11: To pripomína trochu tu...
10: To nemecký čajce.
12: Aj to, áno.
11: Tá dačtina vôbec má mnoho spoločného s tými východnými jazykmi. Ja som napríklad svojho času bol niekoľko týždňov Vtedy sa to ešte volalo Kampučia a teraz sa to volá Kambodža.
12: Áno. On bol jeden z posledných, čo bol ešte v Kampučia.
10: No, čo zmienili?
11: Tam som sa naučil niektoré veľmi zaujímavé slova, ktoré sa tak obtierajú aj o tú češtinu a slovenčinu. Napríklad po kmérsky, lebo tam žijú kméry v Kambodži, sa povie súdruh Samrt a súdružka Mamrt.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak nám zahráli společně skupina Opět a Radeček a Moravská filharmonie Olomouc a zpěvák té kapely bude na podzim tancovat ve Stardance, abychom věděli, s Adrianou Maškovou. Vy jste nebyl ve Stardance, Tondo, nebo
2: cože?
1: Byl? Vy jste nebyl ve Stardance?
2: Ne, nebyl.
1: A budete někdy, chtěl byste?
2: Nechtěl. Takže nebudu.
1: Spousta lidí tohle to říkala a pak
2: jo, najednou
1: přišel
2: tam
1: čas.
2: Já nemám tolik času vlastně, jo, abych tam tomu věnoval.
1: To se tak až v důchodu potom.
2: Trénuje. No já už dávno jsem
1: já vím.
2: V penzi, jo.
1: To byl vtip. Dobře, pojďme se pobavit s dalším z našich humorníků z archivu. Co to bude?
2: No tak, že bychom si dali Františka Nepila.
1: Tak jo, Anglie.
3: Královna Astrid je členkou flotily plující pod belgickou vlajkou mezi Ostende a Douvrem. Všechny lodě této flotily mají jména princů a princezen, jen Astrid je jméno královny, asi proto, že je největší. Kdyby zakotvila na stadionu Evžena Rošického na Strahově, spotřebovala by celou rovinku před hlavní tribunou, včetně doběžiště. Má tři paluby, vybavené kromě jiného i kavárnou, restaurací, obchodem i barem, a do podpalubí se jí vejde 450 osobních automobilů nebo 70 autokarů či tiráků. Královna Astrid a ostatní lodě této flotily nezajišťují ovšem jediné spojení do Anglie. Z francouzského Calais přefičela Emma Bornová kanál La Manche vznášedlem za pouhou hodinu, jenomže na takové vznášedlo by nevzali náš autobus, takže jsme pluli z Ostende 4 hodiny, ale už po 2 hodinách jsme měli dojem, že obeplouváme celou Anglii kolem dokola. První půl hodinu po vyplutí obchází zvědavě veškeré paluby a veškerá schodiště všech 1850 cestujících, takže nikdo nevidí nic. Vrátí se tedy do restaurace, do kavárny a vůbec do tepla a odají se za hálce. Paluby zůstanou volné pro pár romantiků, kteří vychutnávají atmosféru plavby a nemohou se nasytit pohledu na moře. Poznáte je snadno, i když se zajdou zahřát do společenských hal. Všichni totiž chrchlají, kašlou, popotahují a troubí do kapesníků, protože jsou nastydlí z té psí zimy, mlhy a z toho mžení. Přibližně každou hodinu se všech 1850 cestujících znovu zvedne a dá se na pochod po lodi ve víře, že se na palubách děje něco zajímavého. Neděje se ovšem nic, dokonce nejsou vidět ani břehy Albionu, ačkoliv nás ve škole učili, že vidět jsou.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Tak tolik František Nepil, téma Anglie. Byl jste v Anglii, Tondo?
1: Byl, no. Byl
0: jo? Několik, a jaké je to bylo? Co jste zažil?
1: No, bylo to fajn, byl jsem několikrát v Londýně. Mm-hmm. Na tom obyčejně jdu se podívat na West End, na nějaké představení, ano. Pracovně, no a pak jsme si udělali takový hezký výlet ve Skotsku, jsme byli, no.
0: Aha, tak proto ta představení u nás děláte tak dobře, když se inspirujete u klasiků v Londýně, no, už to chápu.
1: To nevím, jestli...
0: Tak ještě na Broadway a je to.
1: No, tam jsem taky několikrát viděl.
0: No, všude byl, všechno zná.
1: Kousku.
0: Dobře, tak počkáme na posluchače, jestli budou pokračovat rádi s Františkem Nepilem, anebo si dají raději Zdeňka Izera a Nemocnici na kraji vesnice. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. A k tomu vám zpívá Marcela Holanová.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Humoriáda pokračuje, aktuální výběr pro naše posluchače František Nepel nebo Zdeněk Izer, na který humor máte náladu. Dobrý den.
4: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Procházko.
5: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Pavle.
3: Dobrý den.
4: A vám vlast Zdenkovi Izerovi.
3: Máme zapsáno, děkujeme pěkně, Miroslave, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
6: Dobré odpoledne, tady Josef Praha.
3: Zdravíme.
6: A já bych velmi vehementně hlasoval pro pana Izera.
3: Máme to vehementně zapsáno.
5: Vehementně.
3: Mějte se, naslyšenou, hezký den. I vám, dobrý den.
6: No, dobrý den, tady Vojta z Plzně.
3: No.
6: Já bych prosil pana Izera, zdravím moderátora i hosta, jo?
3: Jo.
6: Tak, že no, přeju vám hodně zdraví a pana Izera, no.
3: Nápodobně, mějte se, Vojto, dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
7: Dobré odpoledne, Pavle Pavlíčku, já vás zdravím, pozdravím pana Procházku, velitele, a chtěla bych Ačko, ale na Sněževce, mějte se, nadšedanou.
3: Děkujeme, děkujeme, Aleno.
5: Alenko.
3: Další, dobrý den.
8: Dobrý den, tady posluchačka Jitka z Brna a chtěla bych Ačko.
3: Píšeme
8: a zdravím
3: si
8: vás všechny, bavím se, je to paráda.
3: Je to paráda.
5: Lehnout si na záda a číst si?
3: Ne, a poslouchat humoriáda.
8: Ano, no, tak vy teď nemůžete, ale potom můžete.
3: Tak děkujeme krásně, mějte se hezky.
8: Naschledanou.
3: Naslyšenou, dobré odpoledne. Haló?
9: Dobrý den, Kroměří zdraví Toníčka a přejeme mu hodně zdravíčka.
5: Děkujeme.
9: A chtěli bychom Bčko, děkujeme.
3: Tak to byla hezká básnička, děkujeme pěkně. Naslyšenou. Tak přátelé, sečítáme všechny dorazivší hlasy a výsledek zní. No, typujeme, Tondo?
5: Asi Zdeněk, Izer?
3: No, je to tak. František Nepil zůstává v Anglii a my se přesuneme do nemocnice na kraji vesnice.
10: Pejška mám. Ne, pejška nemám. Jo, kočičku mám. Ne, kočičku taky nemám.
11: Sestří, kdo je ten pomatený staří?
12: Toto je pan Novák.
11: Tak ho uložte na pokoj, prosím.
10: Sestří, kůzlátko mám. Ne, taky nemám.
12: Vy máte ráka, pan Novák.
10: Aha.
11: Ježišmária.
12: A čo s tým popáleným pacientom na štvorke? Má zle popálené brucho.
11: Uložte ho prosím na záda a dejte mu Viagru, aby se mu na tu popálenou kůži nepřilepila peřina.
13: Pane Procházka, nikam neutíkejte. Máme v těch vašich testech ještě nějaké nesrovnalosti. Bylo by docela dobré, kdybyste přišel v pondělí v 7 ráno ještě jednou a budu znovu potřebovat vzorek moči, stolice a semene.
14: Ježíš, ale v 7 v pondělí to už něco mám, pane primáři, znáte to podnikatel. Nestačilo by, kdybych vám poslal slipy?
13: Výborný nápad, pane Procházka, na zhledanou. Sestří, tak za půl hodiny otevřu ambulanci. Pošlete mi pacienty a tu vizitu odložíme na zítra. Naopak zítra vyvězte na ambulanci ceduli, že z důvodu blahobytu neordinujeme.
10: Pane primáři, můžu na slovíčko?
13: Jistě, jak si žijete na patologii?
10: No to jsou fóry, ale teď vážně, včera byl u mě ten pan Jánský.
13: Aha, prý jste měli nějaký konflikt, dokonce mi přišla nějaká stížnost poštou, ale já většinu poštu házím do koše, takže nevím, o co jde.
10: No, seděl vám takhle na chodbě ten pan Jánský, úplně vyřízený, a co prej se děje? Já mu povídám, pane Jánský, radši si sedněte, já mám jenom špatný zprávy. Vaše dcery měly autonehodu. A on, no a co se jako stalo? Já mu říkám, ta nejstarší, ta, co řídila, ta, co dělala ten balet, tak nejen, že přišla o ruku v zápěstí, ale i o celou nohu. Ta prostřední, taková ta bystrá, jak loni vyhrála tu matematickou olympiádu, ta má zhmožděný mozek a s tím bude debil až na dosmrti. No a ta nejmladší, taková ta princeznička krásná, tak ta má pořezaný obličej od střebu a plechů, tu vůbec nepoznáte.
11: Pro Krista pana, co ten pan Janský?
10: No ten se zhroutil a pořád opakoval, to snad ne, tak jsem mu uklidnil a říkám, dělal jsem si srandu, pane Janský, všechny jsou mrtví.
11: Ach, ten váš humor, kolego, že vás to baví, kam na to chodíte, pro boha?
10: No na pracovišti.
11: Vy už jiný nebudete, vidíte, běžte zase k vašim mrtvým a já ty vaše vtipky vysvětlím těm živým.
10: No vy jste poklad, pane primáři. A probo, co ten mládenec? 27 let, AIDS, kapavka, syfilis, filcký. Ještě žije?
11: No, tak samozřejmě, snažíme se, aby žil.
10: No a co mu na to dáváte?
11: Tak palačinky, bramboráky, pizzu.
10: To jako pomáhá?
11: To ne, to je jediné, co vleze pod dveřmi.
10: Jo, taky hezký for. Tak já letím, pane doktore.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Poněkud drsné metody v nemocnici na kraji vesnice a jeden pacient se jmenoval jako náš host, ale ano. Určitě to nebyl Antonín.
2: To byl jiný, Procházka běžný.
3: No, já vím.
2: A zde nějaký zrovna rozšířené. Tuši, že tady dneska budu, že jo? To
3: tak třeba jo, třeba předběhnul dobu. Ha? Svým humorem určitě. Hmm. Tak přátelé, bude tu medicinman Michal Tučný a po něm se dozvíme, koho si odhlasujete do finále, jestli bude Zdeněk Izer pokračovat tentokrát ve scénce Autobusák na záchytce, anebo o rybaření bude vyprávět smutný muž Jaroslav Málek. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda, finální souboj probíhá právě teď. Zdeněk Izer nebo Jaroslav Válek alias Smutný muž. Dobré odpoledne, kdo pak volá a hlasuje. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, zdravíme. I pana Procházku.
3: Dobrý den.
2: A chlapi, já bych určitě hlasoval pro autobusáka na záchyce.
1: Dobře. Máme to.
2: Hezký zbytek dne, naschle.
1: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Karel z Krakován, takovou malinkou glosu. Zabývěl ho jezere Krakovany, dva kiláky je týnet nad Labem a my jsme tam měli opravnu auto a tam byla naše Tejnice, nebo nemocnice na kraji Tejnice. A přeju si Ačko.
1: Dobře, díky, rozumíme. Krásně jste si to spojil se vzpomínkami osobními, výborně. Dobré odpoledne, kdo je dál na telefonu?
5: Dobrý odpoledne, zdravím vašeho hosta.
3: Dobrý den.
5: Zdravím ze Světlé hory.
1: Ano.
5: A přál bych si Ačko.
1: A vaše křestní jméno jenom ještě?
5: David ze Světlé hory.
1: David, Davide, mějte se hezky, děkujeme. Naslyšenou.
3: Davide.
1: Naslyšenou. Tak, ještě někdo přidá své hlasy, poslední šance. Na telefonu 731 800 900 ještě můžete chvilku hlasovat, i když já už tuším, kam se nasměrujeme a kam se pohneme dál. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Pavlíčku, tady je Božena ze Žatel. Já vás srdečně zdravím a i pana Procházku a byla bych samozřejmě pro Ačko a přeju vám krásný zbytek dne a vůbec celý týden a hezké léto.
1: Děkujeme. Mějte pěkně, nápodobně. Přejeme.
6: Děkuji.
1: Díky moc. Tak, autobusák na záchyce bude z pořadu Telebazar Zdeněk Izer a Tina Pletánková.
7: Teda, ještě já vám řeknu ta jízda, jak probíhala, jo, ale jeli jsme z Milníka, jo. Jedu. Nic, dobrý. Jenom, pane řidiči, jde se chce čůrat. Ujedu pár metrů. Pane řidiči, čůrat. Pane řidiči, kakat. Pane řidiči, já jsem nestih vystoupit s těch kakáním. Navíc, jak vylezli z auta, začali dělat řidičům kontroly okolo. Rozumíte? Ožralí, stavěli auto, říká, ten má asi ty gumy, ten nemá lékárničku, zastřel ho ve škarpě. To byla ostuda. A náčelník mi na autobus, na ty zadní tupláky, obul botičky. Že prý mám blbý zimní obutí, v botičkách, dobrý. A kluci, aby teda, oni neskazili žádnou stranu, tak si postavili k silnici radar a zkoušeli, kdo ožral a rychlejc poběží, jo.
8: Jak vás to vůbec může napadnout?
7: Já nevím, kde se to v nich bere. Oni už jsou takový, no.
8: A víte co?
7: Nevím.
8: Já mám návrh.
7: Povídejte.
8: Tak z toho nebudeme dělat aféru.
7: No, nebudeme z toho dělat aféru.
8: Když je to soutěž, jak tady říkáte, no víte co, můžete mi ukázat doklady?
7: Nemůžu.
8: Proč ne?
7: Já mám mělníku v hospodě.
8: Proč jsi je nevzal z
7: té hospody? Já jsem si šel vyčůrat, abych se nepochcel. A ty doklady jsem si dal na umyvadlo. A chtěl jsem se pro ně vrátit, jenomže ty blbci ožralí udělali v mělníku takových uzavírek ze srandy, že týden nevěde nikdo do mělníka ani ven.
8: Tak nějak to uděláme, aby jsme se nedělali...
7: No, nějak to uděláme.
8: Nebudeme se dělat zlou krev, to rozumíte? Víte, že...
7: A tohle je zlá krev nebo hodná?
8: To je opilá krev pro
7: opilá
8: vás.
7: Opilá krev.
8: No, tak vyřešíme to tím způsobem.
7: Kterým?
8: No, nebudeme se dělat zlou krev.
7: Nebudeme, to víte, že ne.
8: No, tak podívejte.
7: To víte, že nebudeme.
8: Helejte, tak tady jsou napsané 4 promile.
7: No.
8: Já tu desetinou čárku napíšu před to 0,4. No, zachráním vám pěkných pár bodů a vy budete pozdravovat na inspektorátu.
7: Víte, co, já na vaše body kašlu, rozumíte, jo? Napište mi tam těch mých poctivých 4 promile.
8: Tak já to
7: já nebudu před klukama za blbce. Koukejte si tam napsat.
8: Myslíte, já to teda napíšu, dobře.
7: Hezky to tam napište černý na bílým a hlavně dělejte, protože já jedu ještě do Mikulova na jednu akci. A kdybych to nestihl, tak mi může klidně za večer utíct nějakých 450 bodů.
1: A jsme v závěru dnešní humoriády. Děkujeme Antonínu Procházkovi, že si mezi zkoušením na divadle na nás udělal čas.
7: No prosím, rádo se stalo.
1: A co zkoušíte? Obyčejnou holku?
7: Obyčejnou holku v divadle Lucie Bílé, ano, muzikálek.
1: Kdy bude premiéra?
7: V září bude premiéra.
1: Takže celé léto se zkouší.
7: No tak celé léto to prozkouším dva dny, takže...
1: No to ještě léto nekončí.
7: No, já vím, no. Mě to nevadí, ale já...
1: Máte svou práci.
7: Já, tak, je to pro mě zábava.
1: A my jsme rádi i za naše posluchače, že jste uspěl v dnešní humoriádě jako bezvadný host.
7: Jo.
1: No, máte jedničku, děkujeme.
7: Od koho od vás, jo?
1: Loučí se i Pavel Kučera, hezký den.
7: Tak mi to napište do žáka ideje.
1: Jo, tak jsem s ní. Naschle.
7: Naschle, jdu na pivo.

Oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Senát by měl dnes schválit zvýšení rodičovského příspěvku. Plénu to doporučil výbor pro sociální politiku. Zastupitelé Volar odmítli úvěr na opravu hotelu Schreiner. Pokrýt ho měl prodej dřeva. Inscenace Hotel Freitag přibližuje osud ubytovny dělníků při stavbě elektrárny v Temelíně. Na jihu Čech se dnešní teploty dostanou k 33 stupňům. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré ráno. Rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě dvojčat a vícerčat pak na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, kterou doporučil Senátu schválit jeho výbor pro sociální politiku. Plénum o navýšení rozhodne dnes. Část senátorů se při projednávání nejspíš pokusí do novely zakotvit automatickou valorizaci rodičovského příspěvku. Pokud by se to nepodařilo, schválil sociální výbor výzvu, aby valorizaci připravila vláda. Proč, vysvětlila senátorka Lena Mlejnková z klubu Starostové a nezávislí.
2: Věřím tomu, že ta podpora je hlavně stabilní, už je jako dlouhodobá, ale je velmi nekonzistentní v tom, že to je politické rozhodnutí, o kolik a kdy se jakoby zvýší.
0: Ústavně právní výbor Senátu doporučil plénu schválit skokové navýšení rodičovského příspěvku už minulý týden. Počet obětí úterního zemětřesení na jihozápadě Japonska vzrostl na 13, oznámila to premiérka Sanae Takaichiová. Další lidé v poničeném nákupním centru a papírenském závodě se pohřešují, pátrání pokračuje, dodala podle agentur AP a AFP. Zemětřesení o síle 7,1 stupně zasáhlo prefekturu Kumamoto odpoledne místního času. Byly potvrzeny značné škody, včetně obětí, zřícených budov, požárů a poškozených silnic. Rekonstrukce hotelu Schreiner v centru Volar na Prachaticku se odkládá. Zastupitelé na svém jednání zamítli přijetí 80-milionového úvěru na jeho opravu. Hotel, dřív známý pod názvem Bobík, spravuje organizace Městské lesy Volary. Úvěr chtěla splácet z výnosu podnikání, včetně prodeje dřeva z městských pozemků. Vedení radnice a městských lesů bude podle nezávislé starostky Martiny Pospíšilové hledat další možnosti opravy hotelu, který patří městu. Malovické divadlo Continuo včera představilo premiéru inscenace s názvem Hotel Fatik. Dějištěm je bývalá ubytovná Blanice v Týně nad Vltavou. Mezinárodní divadelní soubor hru připravil na míru prostoru, který sloužil jako domov dělníků při stavbě jaderné elektrárny Temelín. Ve hře kromě herců účinkují taky členové vltavotýnských komunit, připomíná režisér inscenace Pavel Šťourač.
3: My na tom projektu pracujeme s klienty Domova svaté Anežky v Týně nad Vltavou, který se stará o lidi s kombinovaným postižením, a oni se podíleli na přípravě, i někteří z nich v té inscenaci účinkují.
0: Představení se bude hrát v Týně nad Vltavou do 10. srpna.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte jasno až polojasno, teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů, na horách maximálně ke 30. Slabý vítr během dne zesílí na mírný jihovýchodní až jižní a biozátěž je vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dopravní nehoda se stala na Jindřichohradecku na trase Suchdol nad Lužnicí Majdalena. Na místě probíhá vyšetřování. Projíždějte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Měsíc na obloze září mě osobně z Hluboké nad Vltavou do Českých Budějovic krásně posvítil na cestu. Dnes dosahuje svého vrcholu úplňkového, a to konkrétně v odpoledním čase 16.35. Tak to jenom, abyste hned po ránu byli v obraze. Je tady středa s datem 29. července. Začíná jeho české ráno tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice a průvodkyní vám dnes budu já, Adéla Jirkalová. tak buďte vítáni při poslechu. Také už jsem pro vás poskládala písničky, které nestárnou, tak v průběhu uslyšíte Nightwork, Boniem, Petra Spáleného a také kapelu Elán hned v zápětí. A následovat bude i kalendárium, které se vztahuje k dnešnímu datu. Už za pár chvil. Dobré ráno.

0: Středa 29. července je na svém samém počátku. Je to 210. den roku 2026, do konce roku zbývá 155 dní. V pražském Klementinu byla v tento den naměřena nejvyšší teplota roku 2005, 36,4 stupně Celsia a nejnižší roku 1881 9,3 stupně. Svátek dnes slaví Marta, je to jméno aramejského původu, které znamená paní domu, hospodyně, přeneseně také pečlivá. A tedy dnešní den je svátek svaté Marty, patronky kuchařů, hostinských či hospodyň. Pranostika praví v červenci déšť a slunečná pohoda, hojná bude v příštím roce úroda. A narozeniny právě dnes a bude v tom jistojistě, respektive o tom jistojistě řeč i ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, slaví televizní hlasatelka a moderátorka Saskia Burešová, narozená v tento den roku 1946 a pokud si to dobře spočítáte, tak právě dnes slaví tedy jubileum 80. Přejeme vše nejlepší. Oslavencem je i herec, scenárista, moderátor a bavič Michal Suchánek, herečka a moderátorka Dana Morávková nebo španělský automobilový závodník Fernando Alonso. Před 170 lety zemřel novinář a spisovatel Karel Havlíček Borovský. Narodil se v roce 1821. Před 105 lety byl Adolf Hitler zvolen předsedou Národně socialistické německé dělnické strany. Je to 75 let, co se konala první soutěž Miss World, ještě pod názvem Bikini Contest, kterou vyhrála Kerstin Kiki Håkansson ze Švédska. Před 45 lety se následník britského trůnu princ Charles, dnes britský král Karel III., oženil s Dianou Spencer. Od prosince 1992 žili odděleně a manželství bylo rozvedeno 28. srpna roku 1996. Je to 35 let, co Rada evropských společenství rozhodla o zavedení jednotného čísla tísňového volání 112. A před 30 lety poprvé vyšel internetový deník Britské listy. Tak takové jest dnešní kalendárium. Připomínám, že na svém samém počátku je středa s datem 29. července. Navíc úplňková, tak dnes bude vše tak trošku zesílené. Počítejte s tím a ať jsou to dobré emoce, to vám ze srdce přeji. A za chvíli si moc přeji, abyste se zapojili do vysílání. 90 01 03 je číslo naší SMS brány. Napište nám, jaké ráno je právě u vás tam, kde nás ladíte. CB Mezera Podsasí Mezera Text. Předem díky, dobré jitro.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: počasí.
1: Já zdravím samozřejmě nejen všechny námořníky, ale také meteorology, kteří například pro dnešek dali dohromady tu horkou předpověď. Ano, je před námi tropický den. Než se k té předpovědi ale dostaneme, tak nejprve od vás posluchačů nějaké ty SMSky, které dorazily. Kamenice nad Lipou, jasno 10 stupňů, pohodovou středu přeje Věra. Dobré ráno, Adélko, ve Strakonicích je jasno 11 stupňů, přeji všem stále zdraví a pohodu. Podepsán je Jindra. Díky za vaše zprávy, těším se na další a teď tedy, jak to dnes je s tou předpovědí, bude jasno až polojasno. Odpolední maxima, na ta se pojďme připravit, 30 až 33 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty na horách letních 27 až 30, pované slabý, během dne mírný jihovýchodní až jižní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Předpokládané množství srážek dnes na rovné nule. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, přes den už ale dobré.
2: Život mezi jižními Čechami a Tanzánií. Myslíte si, že to je spíš nereálná představa? Opak je pravdou. Hana Burcevová v Tanzánii poznala svého manžela. Na podporu Masajů založila sbírku a část roku tam skutečně žije, přestože jinak pracuje jako úřednice. O jejím nevšedním životním příběhu jsme si s ní popovídali letos na jaře. Reprízu rozhovoru vám nabídneme ve středu 29. července po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: K televizní neděli už desítky let patří kalendárium a s ním také, a už o ní byla řeč ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, Saskia Burešová, která právě dnes slaví 80. narozeniny. Její televizní začátky i chvíle, které se zapsaly do historie vysílání, si připomeneme už za chvíli. Tak si na to počkejte. 5 hodin, 16 minut. Hezkou středu.

0: Některé věci se v čase nemění. Například hlas a účes Saskie Burešové, který neodmyslitelně patří k pořadu Kalendárium už od roku 1993. A zatímco v Kalendáriu každý týden připomíná významné osobnosti, tak právě dnes připadá přímo výročí i na hlasatelku. Protože právě dnes slaví Saskia Burešová 80. narozeniny.
1: Přeji vám krásný, ničím nerušený den, milí diváci.
2: Nestárnoucí hlasatelka Saskia Burešová je neodmyslitelně spojená s pořadem Kalendárium. Zajímavá výročí každého týdne připomíná už přes 30 let. Od svého mládí snila o herecké kariéře, která začala hned v roce 1956, kdy si zahrála jednu ze žákyň v komedii Kudy kam.
3: Tak děti, hezky v pořádku domů a zítra zase přijdu. Naschledanou.
2: Od filmu ale její cesta vedla k televizní obrazovce. Na ní mohli diváci poprvé vidět v roce 1967 jako moderátorku pořadu Poštovní schránka, popsala hlasatelka v 6 let starém rozhovoru pro Český rozhlas.
4: Byl takový apolitický pořad pro vojáčky, ale měl jednu velkou výhodu pro ty vojáky, protože tam byla soutěž a když někdo vyhrál tu soutěž, tak dostával 2 dny opušťáku.
2: Do posledního kola výběrového řízení se tehdy dostaly 4 dívky. Každá měla něco předvést a Saskia Burešová si tak vybrala herecký monolog.
4: A tam kromě jiných záludných otázek, tam byl volitelný obor. Já si pamatuju, jedna dívka vařila, druhá tančila, no a já jsem si vybrala monolog Rosalindy ze hry Jak se vám líbí Shakespeareovi. Taková rozpohybovaná role. A ten chudák Hrubeš, který držel ten mikrofon, tak ten prostě za mnou lítal, jo, jak hadr na holi, hrozně mě nenáviděl, že já jsem mu tím skoro znemožnila. No ale nicméně vyhrála jsem ten konkurs.
2: Z Poštovní schránky se brzy dostala k dalším zábavným pořadům. Pak ale do její televizní kariéry zasáhl i osobní život.
4: Už jsem si vzala, představte si, jistého režiséra Obdržálka, jenomže tenkrát my jsme nesměli pracovat ve stejné redakci. Tak řekli, toto ne, manžele ve stejné redakci ne, tak Burešová pryč, dáme ji do hlasatelského oddělení. A tím jsem se vlastně stala taky tou hlasatelkou.
5: Tak doufám, že jste se dobře pobavili.
2: Některé služby v televizi byly náročnější než jiné. Třeba když měla o půlnoci v přímém přenosu přečíst slavnostní projev k rozdělení republiky.
4: 8 hodin mi zavolali z vedení televize a říkali, prosím tě, tak o půlnoci teda budeš dělit republiku. No mě se úplně zatemnělo před očima, říkám, že šmará, co budu říkat. No, my posleme ten text. Tak mě přinesli A4. No, byla to taková, já tomu říkám, myšlenková akrobacie, protože tam byly opravdu obraty, které se musíte, když to chcete říct přesně, učit aspoň několik dní.
5: Česká televize vás vítá do prvního dne existence České republiky.
2: Za svou dlouholetou televizní kariéru získala Saskia Burešová řadu ocenění. 5x například vyhrála diváckou anketu TT v kategorii hlasatelů. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.

0: je půl šesté.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Firmy musí od letoška přispívat lidem v některých rizikových profesích na penzijní spoření. Podle průzkumu Unie zaměstnavatelských svazů a KB penzijní společnosti o to ale tisíce zaměstnanců nepožádali. Podle prezidenta Unie Jiřího Horeckého jde o víc než polovinu lidí, kterých se příspěvek týká. Přicházejí tak o tisíce korun ročně. Prezident Petr Pavel dnes přijme prověřovací listiny 4 nových velvyslanců. Své diplomatické mise tak oficiálně zahájí ambasadoři Chile, Alžírska, Kuvajtu a východního Timoru. První 3 z nich budou sídlet v Praze. Velvyslankyně východního Timoru Maria de Sousaová-Besaová bude působit v Bruselu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský jednal v Bílém domě se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Zelenský na síti X schůzku označil za dobrou. Mluvili mimo jiné o licencích na výrobu střel do amerického systému protivzdušné obrany Patriot nebo o diplomacii. Tábor chce na podzim udělat první průzkumnou sondu, která by zmapovala prostory pod někdejší synagogou. Informoval starosta města Štěpán Pavlík z hnutí Tábor 2020. Město tam chce vybudovat parkovací dům. Lokalita je ale u historického centra, pod kterým bude chráněné podzemí. Parkovací dům ho nesmí narušit. Odhadovaná cena stavby je zatím 500 000 000 korun. Večerní procházka poodkryje zajímavosti z historie Prachatic. Lidi se o nich dozvědí nejen od průvodce, ale taky díky hraným obrazům v ulicích města. Potkají se s Janem Husem, Křišťanem z Prachatic, Rudolfem II. Nebo Janem Nepomukem Neumannem. Podle kulturních a informačních služeb města bude začátek v 19 hodin u Dolní brány. Na mistrovství světa v šermu dnes nastoupí čeští kordisti k soutěži družstev. Oproti předloňskému bronzu z olympijských her v Paříži chybí v týmu jen Jiří Beran. Jakuba Jurku, Martina Rubeše a Michala Čupra v Hongkongu doplnil Matyáš Pavlík. Na jihu Čech očekávejte jasno až polojasno. Teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů, na horách maximálně ke 30. Slabý vítr během dne zesílí na mírný jihovýchodní až jižní a biozátěž je vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dopravní nehoda se stala na Jindřichohradecku na trase Suchdol nad Lužnicí Majdalena. Na místě probíhá vyšetřování. Projíždějte opatrně šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Proč někdo vyzkouší 35 druhů kvasinek kvůli jedinému nápoji? Na západním Slovensku mají jednoduchou odpověď. Chtěli vyrobit medovinu, která obstojí i ve světové konkurenci. Nakonec se stala tou nejlepší. Jak? To si ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice můžete poslechnout už za pár chvil. A teď už štěstí je krásná věc, zpívá Richard Miller. Dobré ráno.
1: Například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň tichou, jak padající

karton na dvorek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: Taky si nekoupíš.
1: Na první pohled je to jednoduchý recept. Med, voda a kvasinky. Jenže právě na téhle jednoduchosti se podle výrobců pozná, kdo ji opravdu umí. Na západním Slovensku vzniká medovina, která uspěla i ve světové konkurenci. Jak dlouhá cesta vede od včelího úlu až do sklenice, zjišťovala naše zpravodajka Bára Vránová.
2: Smolenice nedaleko Trnavy. Na první pohled úplně obyčejná obec, jakých jsou na Slovensku tisíce. Pár domů, kolem louky rozkvetlé, pole, vzadu je taky les. A právě na tomto docela obyčejném místě Pavol Kudláč a jeho dva kamarádi vyrábějí medovinu, která nejenže uspěla ve světové konkurenci. Ona ji dokonce překonala a můžeme tedy říct, že tady vzniká nejlepší medovina na světě.
3: Jednak je to tým, že máme výborné medy, lebo tá príroda je veľmi bohatá na to kvetenstvo. A z toho, keď sú vynikajúce medy, je vynikajúca medovina.
2: Malé Karpaty jsou známé hlavně vínem, jenomže i včelařina tady má dlouhou tradici. Pavol Kudláč se k tomuto řemeslu dostal už jako školák díky kroužku.
3: Možná to byla víc exotika, alebo prostě dobrodružstvo, alebo hasičský kroužok, športový, taký, onaký, výtvarný, ale tých včelařských kroužkov to nebylo zase všade, takže jsme tam jednoducho išli.
2: Jenže časem je přestal zajímat jenom med.
3: Už v celkom rannom veku, nazvem to tak, jsme si povedali, že a čo tá medovina, ako to chutí. Tak sa to vyrába v tých knižkách včelárských, sme to načítali, že však voda, med, kvasinky, počkáme si, dozrejeme, alebo keď nepočkáme, nemusí ani tak dlho zrieť, hlavne, aby sme koštovali.
2: Dnes jejich medovina sbírá ocenění po celém světě. A to, jak vzniká, mi Pavol Kudláč ukazuje přímo mezi obrovskými nerezovými tanky.
3: Prečerpáme do tých nádob, tam ho zmiešame s vodou na 1 liter medoviny, jde takmer pol kila medu.
2: Pak následuje fermentace, což je podle Pavla velmi zásadní součást celého procesu, protože právě v tomto momentu se rozhoduje, jak to s medovinou vlastně dopadne.
3: Je to jedno, jaká kvasinka tam pracuje. My jsme vyzkoušeli 34 druhou, až ta 35. se nám podarila a s tou teraz vyrábáme.
2: Medovina pak na závěr zraje v dubových, takzvaných barikových sudech, což jsou vlastně sudy třeba po víně nebo po whisky, které jsou uvnitř navíc vypálené, úplně spálené. A je to kvůli tomu, že takto upravené dřevo dodá medovině jednak tmavší barvu, ale hlavně různé chuťové tóny, od vanilky přes čokoládu až třeba po kokos.
3: Všeobecně platí o medovině, že čím bližšie zreje, tým je jemnejšia. Medovina alebo výroba dobrej medoviny by mala trvať aspoň ten rok. V týchto menších sudoch tie špeciály sú ešte archívnejšie, rok, dva, tri, ako sa nám ktorá vyvinie a podarí.
2: Ročně Pavol Kudláč vyrobí asi 100 000 lahví medoviny. Recept na tu nejlepší, na tu oceňovanou si samozřejmě pečlivě střeží a neřekne ho ani vlastnímu bratrovi, který má vlastní včelařství ve vedlejší obci. Zároveň ale není důvod, aby si v rodině vyměňovali know-how, protože právě bratrova medovina získala titul nejlepší na světě před pár lety taky. Ze Smolenic Bára Vránová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České

0: počasí.
1: Vítám vás do nového dne, je středeční s datem 29. července a bude to den s tropickými teplotami a se sluncem nad hlavou. Čekáme jasno až polojasno, odpolední maxima 30 až 33 stupňů Celsia, nejvyšší teploty na horách 27 až 30, vítr povane slabý, během dne mírný, jihovýchodní až jižní o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu, předpokládané úhrny srážek dnes na nule a rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, přes den už ale dobré.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Rýžování zlata, džemování nebo noční prohlídka hrobky. I to jsou lákadla dnešních tipů pro volný čas, které jsme pro vás na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice připravili a dočkáte se jich už za chvíli.

0: Tipy pro volný čas.
1: Bára Hrzánová s její kapelou Kondurango vystoupí dnes od 18 hodin u Kašny na náměstí v Horní Plané. To je první pozvánka při středě. Míříme dál. Registrací od 18 hodin v Kestřanech na Písecku začíná mistrovství České republiky a také Slovenské republiky v rýžování zlata. Večerní procházku s hranými obrazy na téma prachatické historky z historie druhé můžete dneska od 19 hodin zažít u Dolní brány právě v Prachaticích. Film Pod parou budou od 21 hodin promítat na terase podniku na hřišti v Ledenicích. Na noční prohlídku Bukvojské hrobky se můžete dnes od 21.30 vypravit v Nových Hradech. A jamování s kapelou Pauza si od 18 hodin můžete poslechnout v Panské zahradě ve Strakonicích. Milovníci historie mají dnes v 17 hodin sraz ve Volínské tvrzi. Téma večera je progresivní volínská firma Zdeňka Simona a její krátká, ale důležitá existence ve 40. letech 20. století. A na představení badatelské pohádky, které se bude hrát od 15 hodin na Volínské plovárně, můžete vzít dnes své děti a nebo vnoučata.
0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Český rozhlas České Budějovice, známé hlasy a melodie české i světové populární hudby.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
2: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
2: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a čekají nás zprávy s Gabrielou Bláhovou. Pojďme si je poslechnout.
4: Je 6 hodin.
5: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Česko a Slovensko dojednávají podmínky zásahu zdravotnických záchranářů za společnou hranicí, zatím nejsou možné. Poslední rozloučení s Milanem Knížákem bude příští týden. Pohřeb bude se státními poctami, rozhodla o tom vláda. Malenice na Strakonicku staví nový bytový dům pro mladé lidi. Dnes bude jasno až polojasno, teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré ráno. Čeští a slovenští záchranáři zatím stále nemůžou vzájemně zasahovat za společnou hranicí. Vládní dohoda byla schválena v dubnu. Obě strany od té doby vyjednávají koordinační a organizační kroky a konkrétní podmínky spolupráce. Pokračuje tisková mluvčí slovenského ministerstva zahraničí Veronika Daničová.
6: Komunikáciu medzi operačnými strediskami, postupy pri poskytovaní záchrannej zdravotnej služby, preprave pacientov a určovaní cieľového zdravotníckého zariadenia, taktiež pravidla výmeny dokumentácie a údajov, úhradu nákladov, zabezpečenie kvality, ako aj spoločné cvičenia. Aktuálne sú dohody v štádiu rokovaní.
4: Poslední rozloučení se zesnulým výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem bude příští týden v pátek v pražských Strašnicích. Oznámila to vdova Marie Knížáková. Milan Knížák bude mít pohřeb se státními poctami, rozhodla o tom vláda a rodina s tím souhlasila. Detaily zařizuje Ministerstvo kultury. Knížák zemřel v neděli ve věku 86 let. Nový bytový dům v Malenicích na Strakonicku nabídne bydlení čtyřem mladým rodinám. Stavba začala v tomto týdnu. Objekt doplní tři podobné stavby určené hlavně pro seniory. Podle nezávislého starosty Malenic Jiřího Mráze by byty mohly sloužit mimo jiné lékařům a dalším klíčovým profesím.
7: Předběžně, co jsme si dělali průzkum, tak samozřejmě to obsadíme, protože jsou to jenom čtyři byty, ale prostě zaplať pánbu aspoň, že něco takového vznikne. Dneska ta skupina těch mladých lidí je spíš ohroženější víc než třeba ty starší lidi v rámci toho bydlení.
4: Krajinářská koncepce navrhuje obnovu původních cest v krajině jižní části Tábora. Město ji nechalo zpracovat kvůli výstavbě silniční přeložky mezi obchodním domem Tesco a obcí Slapy. V jejím okolí v budoucnu vzniknou odpočinková místa, cyklostezky a stromořadí. Místní krajina bývala podle starosty z hnutí Tábor 2020 Štěpána Pavlíka v minulosti prostupnější se sítí různých stezek. Stavební práce na silniční přeložce začnou na konci roku. V provozu bude v roce 2029. Americký senát schválil do funkce šéfa tajných služeb Jay Claytona, kandidáta prezidenta Donalda Trumpa. Republikánům se 60-letého právníka podařilo prosadit i přes velký odpor demokratů. Ti kritizovali například to, že Clayton během potvrzovacího slyšení odmítl prohlásit, že Trump prohrál volby v roce 2020.
8: Sport.
4: Matyáš Štegman a Dan Vorlíček vyhráli na juniorské mistrovství světa moderních pětibojařů v Kausanu štafetový závod. Zlato vybojovali jako první Češi na této akci v historii. Vorlíček získal v Litvě druhou medaili. V pondělí byl členem bronzového týmu. V individuální soutěži skončil pátý.
8: Počasí.
4: Na jihu Čech dnes očekávejte jasno až polojasno, teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů, na horách maximálně ke 30. Slabý vítr během dne zesílí na mírný jihovýchodní až jižní a biozátěž je vysoká.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
9: Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Na dálnici D3 na 75. kilometru u stoklasové Lhoty na trase Soběslav Chotoviny Tábor hlásí policie předmět na vozovce. Buďte opatrní, přejeme vám šťastnou cestu.
9: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Tady nový den, nové ráno, jihočeské ráno pokračuje na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice, a to krátce po 6. hodině. S vámi u mikrofonu zůstává Adéla Jirkalová. To ráno stojí za to. Je příjemné, ty teploty dnes, jak už jsme ostatně slyšeli ve zprávách, budou opravdu vysoké, ale myslím si, že třeba v listopadu, až bude pršet a foukat a bude nevlídno, si na tento den budeme už jen vzpomínat v našich letních vzpomínkách a budeme si říkat, kéž by nás to zase trošinku ohřálo. Tak si to léto pojďme užívat, co možná nejlépe a s úsměvem na rtech. Po stavbě silniční přeložky chce město Tábor upravit okolní krajinu, včetně starých stezek, stromů a křížků u cest. Nová krajinářská koncepce pracuje s územím u místní části Čelkovice a Větrovy. Podrobnosti přineseme hned po písničce a tou bude Neuč slunce hřát a Helena Vondráčková. Chystáme pro vás ale také další písničky, které nestárnou, tak se těšit můžete na Marka Ztraceného, Sandru anebo Karla Zicha. Hezkou středu všem.

0: Na přeložku silnice mezi obchodním domem Tesco a obcí Slapy čeká tábor více než 20 let. Významná stavba za více než 1 miliardu korun může být podle radnice příležitostí k proměně okolní krajiny. Nechala si proto zpracovat krajinářskou koncepci. Podrobnosti probral včera ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice kolega Michal Hovorka s reportérkou Evou Dubskou-Petrovou.
1: Zpracovaná koncepce navrhuje, aby nová silnice nenarušila vazby mezi jednotlivými částmi krajiny. Počítá například s lepším propojením stávajících cest, vznikem nových okružních tras pro pěší a cyklisty nebo výsadbou stromů podél komunikace. Vzniknout by mohla taky odpočinková místa. Krajina jižně od tábora bývala v minulosti mnohem prostupnější, jak popisuje starosta z hnutí Tábor 2020 Štěpán Pavlík.
2: Než bylo za socialismu to masivně zmeliorováno, to území, tak tam byla síť, cestní síť různých stezek už z první poloviny 19. století kolem Babí hory, kudy se okolo těch usedlostí dalo procházet. Je jich tam asi 3-4 usedlosti, z některých vznikly zahrádkářské kolonie.
1: V září chce město seznámit s návrhy obyvatele Čelkovic, Horek, Větrov i další vlastníky pozemků a společně hledat podobnou podobu budoucích úprav. V plánu je postupná výsadba zeleně na nových náspech, obnova stromořadí nebo drobných sakrálních památek, jako jsou křížky v krajině.
3: Můžeš nám přiblížit, jak bude vypadat nová silniční stavba?
1: Ta přeložka, kterou co by investor připravuje Jihočeský kraj, bude dlouhá přes 3,5 kilometru a povede od okolí obchodního centra směrem ke Slapům. Nová dvoupruhová silnice povede převážně mimo zastavěné území. Součástí stavby budou 4 mosty, přemostění řeky Lužnice, nadjezd nad silnicí a taky lávka pro cyklisty. Projekt za 1 miliardu 300 milionů korun zahrnuje i nový železniční most na trati Tábor Bechyně a úpravy místních cest a taky technických sítí. Stavební práce začnou na konci letošního roku a přeložka bude v provozu v roce 2029.
4: Český rozhlas České Budějovice, písně

0: počasí.
1: Čtvrt na sedm, SMSky od vás, oblačno plus 10 trhové sviny, pěkný den i ve studiu, přeje a zdraví Boža. V Nové Peci je jasno a zatím 7 stupňů, přeji krásný den, podepsána Dagmar. Tak těch 7 stupňů příliš neevokuje to, co nás dnes čeká, to je pravda. Bude jasno až polojasno, 30 až 33 stupňů Celsia jsou středeční, přislíbená nejvyšší maxima. I na horách bude teplo 27 až 30, povane slabý, během dne mírný jihovýchod. Dní až jižní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Pršet dnes nebude a rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, přes den dobré. Pokud byste se i vy třeba úplně poprvé chtěli zapojit do našeho vysílání, tak nám napište, jaké počasí je právě tam, kde posloucháte Český rozhlas České Budějovice. SMSka musí mít tvar CB, mezera, počasí, mezera, text a odešlete ji na číslo 90 011 03.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice a ne jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině.

0: Jihočeské ráno s datem 29. července roku 2026. 6 hodin k tomu 20 minut máme právě teď. Sandra za námi, před námi už za chvíli Marek Ztracený. A dnes po 13. hodině vysíláme také pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, moderátor, bývalý vícebojař a olympijský vítěz v 10 boji z roku 2004, Roman Šebrle. Dozvíte se například i to, jestli tušil, že ho jeho další profesní kroky povedou do televizního světa.
1: No, abych se přiznal, tak úplně jsem to netušil, protože jsem se chtěl věnovat ještě golfu tenkrát, takže ten jsem trénoval nebo začal trénovat docela dost a zkusil jsem se mu věnovat. No a pak přišla na nabídka na tu Primu, no a tam jsem to teda nečekal, nebo tímhletím směrem jsem to nečekal, že se to bude odvíjet.
2: Já bych třeba čekala sportovní zpravodajství nebo komentování nějaké a ono ne.
1: Ano, to když mi právě Jitka Obzinová zavolala, jestli se mnou může udělat schůzku, tak jsem čekal, že se to bude ubírat tímhle směrem, to znamená sportovním, ale bylo to úplně co jiného a bylo to zajímavé. No.
2: A žádnou jinou nabídku, myslím, do toho sportovního světa, do sportovního zpravodajství jste nedostal? Nikdo na vás si
1: dostal jsem tuhletu jsem dostal. No.
0: Celý rozhovor s Romanem Šebrlem si poslechněte na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice dnes po 13. hodině. Zastav mě, to už bude zpívat Marek Ztracený právě teď. Hezké středeční ráno vám všem, milí posluchači. Možná.

0: Pokud nás teď poslouchá nějaká Marta, přejeme jen to nejlepší, protože Marty právě dnes mají svůj svátek. Nás už čekají ale zprávy s Gabrielou Bláhovou, která je připravena u mikrofonu. Dobré ráno.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: V Česku kvůli místy kvůli nadcházejícím vysokým teplotám hrozí vznik požárů. Upozorňují na to i správci Krkonošského národního parku. Lidi by tak neměli rozdělávat otevřené ohně, kouřit a tábořit v lese nebo ve volné přírodě mimo vyhrazená místa. Policie pátrá po 49-letém Milanu Pazderovi, který zmizel z kempu Křivonoska u Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku. Lidi ho naposledy viděli v pondělí kolem 10. hodiny dopoledne. V jeho chatce v kempu zůstaly osobní věci a Milan Pazdera se od té doby nikomu neozval. Policie o pátrání informovala včera. Čeští a saští ministři dnes projednávají plány na výstavbu nového plavebního stupně na Labi. Českou stranu zastoupí ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů a ministři dopravy Ivan Bednárik a zemědělství Martin Šebestián za SPD. Americká armáda zlikvidovala balistické střely, které dnes nad ránem vypálil Írán na základny Spojených států na Blízkém východě. Uvedlo to americké oblastní velitelství CENTCOM. Později informovalo o tom, že Spojené státy a Saúdská Arábie podnikly údery proti Íránem podporovaným milicím v Iráku, které útočily na saudsko-arabská ropná zařízení. Progresivní voliňská firma Zdeňka Simona bude tématem podvečerního setkání pokoutního kruhu Práchyňské vlasti vědy. Zájemci můžou dorazit na tvrz ve Volyni na Strakonicku. O významné textilce a její krátké, ale důležité existenci ve 40. letech minulého století bude řeč od 17 hodin. Na jihu Čech očekávejte dnes jasno až polojasno. Teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů, na horách maximálně ke 30. Slabý vítr během dne zesílí na mírný jihovýchodní až jižní a biozátěž je vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Pokračuje oprava silnice ze Svaté Máří do Bohumilic na Prachaticku. S uzavírkou počítejte až do konce srpna. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: V dnešní jihočeské vlastivědě, kterou připravili etnograf Jan Šimánek a redaktor Zdeněk Zajíček, uslyšíte příběh archiváře Petra Kašpara Světeckého. Vzdělaný zeměměřič a kartograf věřil, že mu zlé mocnosti uhranuli kozla a pokusil se ho vyléčit chlebem s posvěcenou solí. Více o tom už za pár minut. Teď ovšem na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice Palo Habera. Je to o hvězdách. Dobrý poslech. Je to

0: V jeho české vlastivědě připomeneme, jak třeboňský archivář Petr Kašpar Světecký vyléčil nemocného kozla. Petr Kašpar Světecký byl český zeměměřič a kartograf, který prováděl vyměřovací práce na Třeboňsku, Českokrumlovsku a Vimpersku. V roce 1777 předložil Marii Terezii i návrh na zmapování celého území státu. V polovině 18. století působil rovněž 8 let jako švarcemberský archivář v Třeboni. Je autorem historických místopisných a genealogických prací a také několika spisů o mírách a váhách. Stal se i zastáncem českého jazyka. Mnohé jeho práce se dochovaly aspoň v rukopisech. Ač náleží Světecký mezi dobové intelektuály, jeho zápisy prozrazují, že tehdy na Třeboňsku přetrvávaly mnohé pověrečné obyčeje ze starých dob. Tak například v září 1740 si Světecký zapsal, že mu zlé mocnosti uhranuli kozla. Nemocný kozel nežral a tak jeho pán, nevěda, co si počít, vyzkoušel lidový prostředek doporučovaný tehdy při všech nemocech. Chleba posypaný solí posvěcenou v kostele na svátek tří králů. Násilím proto vtlačil kozlovi kus chleba se solí do ústní dutiny a prý to pomohlo. Ve 2 hodinách byl kozel zase zdrav.
1: Český rozhlas České

0: A z krajiny, kterou protéká řeka Mississippi, míříme k nám na jih Čech, protože si povídat budeme o aktuálním počasí. Dobré ráno.
1: Počasí.
0: A to proto, že je 7:15 a na telefonu už vítám meteoroložku Evu Houbovou. Dobré jitro.
2: Dobrý den.
0: První otázka se vztahuje v podstatě na celou Českou republiku. Jaké zde aktuálně vládne počasí?
2: V celé republice je slunečné počasí a teplota se teď pohybuje mezi 10 a 16 stupni většinou. Nejchladněji má Rokycká Slať, Šumava nesklamala, -0,6. V Českých Budějovicích je teď úplně vymetená obloha, 13 stupňů, vane jihovýchodní vítr 1 metr za sekundu, tlak přepočten na hladinu moře necelých 1023 hektopaskalů. Na Choráňové je skoro jasno, 16 stupňů a vítr jižní 2 metry za sekundu.
0: Jakého počasí se dočkáme dnes přes den?
2: Už horkého, s tropickými teplotami. Kolem tlakové výše nad východní Evropou k nám proudí teplý vzduch od jeho západu. Čekáme jasno až polojasno a teplota vystoupí na 30 až 33 stupňů, na horách na 27 až 30. Povane slabý, během dne mírný jihovýchodní vítr 2 až 5 metrů za sekundu. Bio bude na trojce, jenom na východě kraje na dvojce.
0: Kromě toho, že nám nad ránem zářil měsíc v úplňku, tak se zeptám, i v kolik vyšlo sluníčko a v kolik večer zapadne?
2: Sluníčko vyšlo v 5:31 a zapadne ve 8:45.
0: A teplotní rekordy, které se vztahují k dnešnímu datu, byly by?
2: Ano, maximum z roku 1921 je rovných 36 stupňů, tak snad to dneska nebudeme překonávat. A minimum z roku 1940 5,4.
0: A ještě se přeptám na předpověď pro dnešní noc a zítřejší, tedy čtvrteční den.
2: Po přední straně brázdy nízkého tlaku vzduchu související s níží nad Skandinávií k nám bude proudit čím dál teplejší vzduch od jeho západu. Čekáme opět slunečné počasí, i když odpoledne se vytvoří nějaká kupovitá oblačnost a jen ojediněle se může objevit i přeháňka. Teplota ráno klesne na 17 až 14 stupňů, přes den vystoupí na 33 až 36 a na horách tak do 32 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý a bio už bude na trojce po celém území kraje.
0: Meteoroložka Eva Houbová byla s námi. Děkuji, ne na dlouho se loučíme, za hodinu opět naslyšenou.
2: Těším se, naslyšenou.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Na pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: Robotický pes panáčkuje, teenageři cestují virtuální realitou a natáčejí příběhy před zeleným plátnem. Takhle nějak to teď vypadá v jeho českém vědecko-technickém parku v Českých Budějovicích. Na první ročník letního kempu pro nadané děti z Česka a Rakouska se vydáme ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár minut. Dalibor Janda.

0: 40 nadaných teenagerů z jižních Čech a Rakouska se účastní Summer Talent Academy v Českých Budějovicích. Třídenní dvojjazyčný kemp pořádá jihočeský vědecko-technický park ve spolupráci s organizací Mensa. Účastníci se věnují vědě, moderním technologiím i kreativitě a pracují společně v mezinárodních týmech. Na akademii naváže další program Mensy pro účastníky z Česka.
1: Uprostřed jedné učebny stojí účastník, na hlavě má něco mezi brýlem a helmou, v ruce je joystick. Co se tady odehrává, popisuje
2: Martina Panošová-Hucková. Zkoušíme virtuální realitu.
1: To, co vidíme na obrazovce, je to, co vidí ten účastník v brýlích. Tak chytl kostku.
2: On si může vlastně pohybovat i lehce, občas někam sahne, občas někam lehce popojde.
1: Další skupina si zkouší pracovat v takzvané green screen místnosti. Co se tam odehrává, než tam nakouknem, tam je ticho, že by se dalo krájet.
3: Myslím, že právě sepisují scénáře toho, co chtějí nahrát.
4: My jsme si házeli na ten příběh, aby jsme to nemuseli vymýšlet úplně od nuly. A my jsme měli cestování mezi dimenzemi a overconfident leader. Já jsem zapomněl, jak se to řekne v češtině, pardon. Budu cestovat a postupně se tomu vůdci budou ztrácet, členové týmu.
1: Summer Talent Academy se odehrává v prostorách jihočeského vědecko-technického parku, což dává účastníkům vlastně spoustu možností, co můžou zažít a vyzkoušet. Vyjmenovává Veronika Chrobočková.
3: Máme rozvěšené zelené deky. Zelená deka nám následně umožňuje v programu dovytvářet pozadí a vlastně umístit na to video absolutně cokoliv.
1: Na kempu pro nadané děti spolupracuje park s Menzou, jeho českou, kterou vede Marta Fridrichová.
5: Máme převážně děti, které jsou vlastně z Menzy, tady z jeho českého kraje. Jsme moc rádi, že se mohou zúčastnit tady toho nového projektu, kdy první 3 dny vlastně organizuje jeho český vědecko-technický park a podařilo se vlastně zajistit spolupráci mezinárodní s rakouskou stranou.
6: I am Paula Hofer from Austria.
7: Já jsem Paula, přijala jsem z Rakouska. Tady jsme zažili spoustu různých zkušeností, zkoumali jsme vodu, elementy, virtuální laboratoř, akademie se mi líbí, jsou tady fajn lidi.
5: A na tyto 3 dny navazuje ryze český program, který už je teda pořádaný Menzou.
1: Jaký program vlastně dělá dobře talentovaným dětem?
5: A hlavně potřebují prostředí, kde se cítí bezpečně, kde se cítí dobře, kde mají kamarádi, kteří jsou na tom podobně jako oni, se kterými si mají co říct, mají rády výzvy, zajímají se o vhled do různých oborů.
1: Na kemp pro nadané teenagery přijelo 25 Jihočechů a 15 účastníků z Rakouska. Z Českých Budějovic Eva Marvanová, Český rozhlas.

0: Je 7 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Hasiči v Písku včera zasahovali u požáru historické vily z 20. let minulého století. Nová metoda českých vědců by mohla usnadnit odhalování parazitů v koupacích vodách. Firmy musí od letoška přispívat lidem v některých rizikových profesích na penzijní spoření. Jih Čech dnes bude jasný až polojasný, naměříme až 33 stupňů Celsia. Dobré ráno, u zpráv vás vítá Gabriela Bláhová. Hasiči včera zasahovali u požáru památkově chráněné vily Marta v Písku. Podle jejich mluvčí Moniky Kocinové se podařilo požár uhasit ještě večer. Přes noc pak na místě už jen hlídali, aby oheň znovu nevzplál. Ve 20. letech minulého století nechal vilu postavit bankéř Jaroslav Šimek a pojmenoval ji po své ženě. Vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy vyvíjejí nový způsob, jak rychleji odhalit parazity způsobující svědivou vyrážku po koupání. Místo zdlouhavého sběru vodních plžů hledají jejich DNA přímo ve vodě. První výsledky ukazují, že nový postup může být až o 40% citlivější než dosavadní metody.
2: Když se tenhle přístup srovná právě s tím klasickým sbíráním šneků někde na břehu, nebo potom člověk musí skočit i do vody pro ně a podobně, tak je to určitě rychlejší a zároveň pro ty pracovníky je to i bezpečnější, protože nemusí skotačit nikde po kamenech a nehrozí riziko nějakého zranění, uklouznutí a podobně.
0: Firmy musí od letoška přispívat lidem v některých rizikových profesích na penzijní spoření. Tisíce zaměstnanců toho ale nevyužívají. Vyplývá to z průzkumu, který udělala Unie zaměstnavatelských svazů a KB penzijní společnosti. Podle prezidenta Unie zaměstnavatelských svazů Jiřího Horeckého tak přicházejí o tisíce korun měsíčně.
3: Poměrně významná část z nich, až více než polovina, buď nemá zájem o tento produkt, toho povinného příspěvku sami nemají uzavřené to penzijní pojištění.
0: Podle zákona má na důchodový příspěvek ve výši 4% hrubé mzdy od zaměstnavatele nárok na 120 tisíc Čechů ve třetí skupině rizikových profesí, kteří pracují v chladu, teple, s fyzickou zátěží nebo vibracemi. Malovické divadlo Continuo včera představilo premiéru inscenace s názvem Hotel Fatik. Dějištěm je bývalá ubytovna Blanice v Týně nad Vltavou. Mezinárodní divadelní soubor hru připravil na míru prostoru, který sloužil jako domov dělníků při stavbě jaderné elektrárny Temelín. Ve hře kromě herců účinkují podle režisera inscenace Pavla Štourače taky členové vltavotýnských komunit. Představení Hotel Fatik bude divadlo Continuo hrát v Týně nad Vltavou do 10. srpna.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl dnes v 6 hodin v Českých Budějovicích 1023 hektopaskalů. Jih Čech dnes bude jasný až polojasný. Teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů, na horách maximálně ke 30. Slabý vítr během dne zesílí na mírný jihovýchodní až jižní a biozátěž je na stupni číslo 3.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na Písecku na trase Klučenice-Přílepov narazilo auto do svodidel. Počítejte tady s komplikacemi, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Jihočeské ráno je ve své polovině, 7 hodin 4 minuty k tomu. S vámi u mikrofonu zůstává Adéla Jirkalová. Hezkou středu s datem 29. července. Uzavírky taky vás dokáží náležitě rozpálit. Popravdě cesta, kterou z domova do rozhlasu jindy trvá 15 minut, mě osobně, mi najednou zabere půl hodiny a člověk si tak už hodně rozmýšlí, zda vůbec autem vyrazí. Ale pojďme se na to podívat pozitivně, z jiného úhlu pohledu. Jak souvisí četné uzavírky v Českých Budějovicích s možností více navnímat krásu naší jihočeské metropole? I o tom bude rozhlasový sloupek, který vám nabídneme už za pár minut.

0: už nás posloucháte v jakékoliv galaxii, jsem velmi ráda, že jste si naladili Český rozhlas České Budějovice. A v pravidelný čas je tady také pravidelný rozhlasový sloupek. O čem bude? O největší umělecké instalaci v prázdninových Českých Budějovicích. Slovo dostává Miroslav Boček.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Milí Budějčáci, taky si letos připadáte jako myš kličkující v jakémsi potrubním labirintu, do něhož jeho tvůrci zapomněli vyvrtat víc otvorů? Ano, řeč je o dopravních uzavírkách, které se v našem městě rozmnožily. Když už si člověk myslí, že na jednu vyzrál, vyroste před ním další. Zákazy vjezdu, zjednosměrněné ulice, hordy dělníků v reflexních vestách. Možná to ve vás vzbuzuje vztek. Cesta do práce se protahuje, hodit dítě do školky autem se rovná hrdinskému činu, při němž se musíte obrnit trpělivosti. Prozradím vám radostnou zprávu. Naštvaní vůbec být nemusíte, ba právě naopak. Vzpomínáte na projekt Domu umění, který se uskutečnil přibližně před 10 lety? Kdy Budějovickou chloubu, Samsonovu kašnu, zakryla vysoká dřevěná stěna, byste mohli do takto ohraničeného prostoru vstoupit po úzké dřevěné lávce a vychutnat si významnou vodní památku v úplně jiném kontextu? Najednou jste kašnu nahlédli jinýma očima, mohli jste se pokochat její krásou, kterou jste předtím nevnímali. Letošní systém uzavírek je ve skutečnosti něčím podobným. Obří výtvarnou instalací, která motoristům pomůže uvědomit si krásu našeho města. Jak jinak si všimnout originálně oloupaných omítek budov u dopravních uzlů nebo krásně zvlněných vozovek, než přistání v koloně aut? Je horké léto, vy už dobrou půl hodinu popojíždíte po Mánesovce a všude kolem kolotá život. A vy, díky této výjimečné umělecké iniciativě, toho můžete být účastni. Můžete se dokonce staženým okýnkem natáhnout k trávníku u obrubníku a utrhnout si olovem vylepšenou jahůdku, nabažit se pohledu na přejetou kočku nebo hromadu petek povalujících se u výpadovky. A nebo můžete celou akci pojmout jako nevšední unikovku, nabízenou navíc zdarma. Proto bychom měli plánovačům všech těchto uzavírek ze srdce poděkovat. Díky vám se stáváme citlivějšími, vnímavějšími vůči krásám našeho neprůjezdného města.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: úplně nevím, jestli je to tematická písnička k dnešnímu dni, kdy čekáme opravdu horko zpívat jako déšť. Aspoň touto formou nás na dnešní horký den připravil Jiří Korn tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice za půl minuty čtvrt na osm.
1: Počasí.
0: Začneme SMS-kami od vás. Ve Velešině jasno, 12 stupňů. Dobré ráno a pohodu vám všem přeje Andulka. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je jasno, klidno, 14 stupňů. Hezký den přeje Marie. Černovice u Tábora, 16 stupňů Celsia, podepsán Folta. Dobré ráno z Brloha, kde je jasno, slabý vítr a teplota je plus 12 stupňů. Pohodový den přeje a zdraví Marie. Vimperk hlásí jasno 10 stupňů a vlhkost vzduchu 72%. Příjemný den všem přeje Zdeněk. Takové jsou zprávy od vás a já si toho velmi vážím, že jste si našli čas se nám ozvat. Dnešek bude tedy slunečný s tropickými teplotami. Nejvyšší maxima přislíbená 30 až 33 stupňů Celsia. Na horách bude také teplo, konkrétně 27 až 30 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne mírný jihovýchodní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Odpoledne očekáváme silnou zátěž teplem, tak prosím pěkně buďte na sebe opatrní a nezapomeňte dodržovat pitný režim. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne už ale dobré.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Kam za pohádkami, kam za večerní procházkou s nádechem historie a kde se dnes bude rýžovat zlato. O tom se více dozvíte v tipech pro volný čas, které tady u nás nabídneme za pár chvil. Laš.

0: Tipy pro volný čas.
1: Bára Hrzánová s její kapelou Kondurango vystoupí od 18 hodin u Kašny na náměstí v Horní Plané. To jest první pozvánka. Jdeme rovnou za druhou. Registrací od 18 hodin v Kestřanech na Písecku začíná mistrovství České a Slovenské republiky v rýžování zlata. Večerní procházku s hranými obrazy na téma prachatické historky z historie druhé můžete dneska od 19 hodin zažít u Dolní brány v Prachaticích. Film Pod parou budou od 21 hodin promítat na terase podniku na hřišti v Ledenicích. Na noční prohlídku Bukvojské hrobky se můžete od 9:30 večer vypravit v Nových Hradech. Jamování s kapelou Pauza si od 18 hodin můžete poslechnout v Panské zahradě ve Strakonicích. A milovníci historie mají v 17 hodin sraz ve Volínské tvrzi. Téma večera je progresivní volínská firma Zdeňka Simona a její krátká, ale důležitá existence ve 40. letech 20. století. Na představení badatelské pohádky, které se bude hrát od 15 hodin na Volínské plovárně, můžete vzít dnes své děti a nebo vnoučata.
0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Prožijte s dětmi léto na jihočeských památkách a vyberte si některou z dětských prohlídek. Na Hluboké a v Třeboni vás provedou samotné kněžny. Na Kratochvíli upovídaná kuchařka Dorota. V Jindřichově Hradci se vydáte po stopách malého hraběte a v Českém Krumlově děti poznají, jak se kdysi žilo na šlechtickém sídle. V klášteře Zlatá koruna nahlédnou do života středověkých mnichů. Vyberte si svou prázdninovou výpravu na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Prezident Petr Pavel dnes přijme pověřovací listiny 4 nových velvyslanců. Své diplomatické mise tak oficiálně zahájí ambasadoři Chile, Alžírska, Kuvajtu a východního Timoru. Ústavní soud dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti advokátky Lucie Hrdé. Vystupovala v trestním řízení jako zmocněnkyně zvlášť zranitelné oběti v kauze týrání, ale justice jí nepřiznala odměnu a náhradu výdajů v požadované výši. Hrdá dlouhodobě poukazuje na to, že krácení odměn odrazuje advokáty od zastupování obětí a přispívá k sekundární viktimizaci, tedy dalšímu zraňování. Autobus hořel včera v podvečer ve Střelských Hošticích na Strakonicku. Oheň způsobil škodu 10 milionů korun a jeden muž utrpěl popáleniny nohou a rukou. Záchranáři ho přepravili do nemocnice. Novináře o tom informovali mluvčí záchranářů a hasiči na síti X. Společnost Airbus včera uskutečnila zkušební let trvající víc než 24 hodin, poté co ve Francii přistál letoun A350 z Melbourne, vyvíjený pro rekordní komerční lety. Informují o tom agentura Reuters a web ABC. Speciálně upravené dopravní letadlo by mělo být poprvé nasazeno na přímé lince mezi Sydney a Londýnem od příštího roku. Večerní procházka poodkryje zajímavosti z historie Prachatic. Lidi se o nich dozvědí nejen od průvodce, ale taky díky hraným obrazům v ulicích města. Potkají se s Janem Husem, Křišťanem z Prachatic, Rudolfem II. Nebo Janem Nepomukem Neumannem. Podle kulturních a informačních služeb města bude začátek procházky v 19 hodin u Dolní brány. Čeští kordisti dnes na mistrovství světa v šermu nastoupí k soutěži družstev. Oproti předloňskému bronzu z olympijských her v Paříži chybí v týmu pouze Jiří Beran. Jakuba Jurku, Martina Rubeše a Michala Čupra v Hongkongu doplnil Matyáš Pavlík. Na jihu Čech dnes očekávejte jasno až polojasno, teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů, na horách maximálně ke 30. Slabý vítr během dne zesílí na mírný jihovýchodní až jižní a biozátěž je na stupni číslo 3.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Auto srazilo srnu mezi Týnem nad Vltavou a Březnicí na Českobudějovicku. Na místě je policie. Projíždějte opatrně, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Jaké byly zvyklosti u stolu a co se jedlo, pilo a hodovalo v 17. století? Na tyhle otázky už zítra odpoví paní Zuzana s kuchařem Jáchymem při hrané prohlídce Třeboňské zámecké lékárny. Více o tom v rozhovoru už za pár chvil tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. A do té doby kapela Olympic pro příjemnější středeční ráno.

0: Jak se hodovalo v 17. století a čím vším hostil Petr Vok svou aristokratickou společnost, to návštěvníkům zámecké lékárny v Třeboni už zítra přiblíží netradiční prohlídka s názvem O jídle, pití a stolování s paní Zuzanou a kuchařem Jáchymem. Co se při ní lidé dozvědí, nám teď ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice doplní ředitelka zámecké lékárny Lenka Želivská, kterou vítám ve vysílání a přeji dobré ráno.
1: Krása, dobré ráno.
0: Co návštěvníkům prohlídka představí? Prozraďte.
1: Jasně, to je velmi specifická prohlídka, protože my jsme sice názvem zámecká lékárna, ale dříve u nás byla slavná rožomberská knihovna, ve které Petr Vok vítal svoje návštěvy a hostil je a ukazoval jim své knihy a chlubil se tím. Takže nás to inspirovalo k tomu, abychom něco podobného připravili pro naše hosty a seznámili je s tím, jak se jedlo, pilo, hodovalo, jak mohl hostit Petr Vok své návštěvy a třeba jaké se nosily příbory k hostině. A návštěvníci, kteří přijdou na tuhletu hranou prohlídku, ve které jsou dva herci a jeden civilní průvodce, tak dostanou ještě sklenku vína a takovou velmi dobovou jednohubku. Takže to je opravdu velmi autentický zážitek.
0: Mohla byste prosím přiblížit, v čem je tahle prohlídka netradiční?
1: Tak netradiční je tím, že je večer, je právě hraná s těmi herci, kde vystupuje hofmistrně dvoru Petra Voka, paní Zuzana, která si najala kuchaře z Hradce, který je trošičku popletený, protože se nevyzná u nás ani v těch prostorách rožomberské rezidence, a takže ona ho jako lehce peskuje a on se snaží všechno připravit, aby to bylo dobré pro návštěvníky, ale zároveň je to tady taková komedie, ale zároveň jsou tam i informace právě různé dobové. Diváci se například dozví, co byla pokutní registra Petra Voka, nebo co se všechno snědlo, vypilo, skonzumovalo na svatbě jeho milosti. Takže je to zábava, ale zároveň vychází vše z historických pramenů.
0: Jaké další výstavy a akce můžou lidé do konce léta v zámecké lékárně v Třeboni navštívit?
1: Tak my jsme taková netradiční budova, netradiční prohlídky, protože my máme každý den jiný program, tak se návštěvníci můžou potkat třeba s Petrem Vokem, s paní lékárníkovou nebo s Bílou paní, a pro děti je nahoře na půdě stále ještě připravena výstava Leonardo, která je vynikající, interaktivní, hravá. Pro děti, kteří se chtějí skládat třeba různý most Leonarda da Vinci nebo si zkusit namalovat svoji Monolízu. Takže to bude do konce října a potom na podzim připravujeme z brusu novou výstavu za asteckým pokladem a i nové prohlídky, takže u nás se pořád něco děje.
0: Do zámecké lékárny v Třeboni nás pozvala její ředitelka Lenka Želivská. Děkuji, že jste si udělala čas, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání a mějte se krásně. Hezký den.
2: Český rozhlas České Budějovice.

0: I hollywoodská diva Nicole Kidman si střihla roli zpěvačky, a to v duetu s Robbiem Williamsem Something Stupid ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice ve 7:45.
1: Počasí.
0: A teď už naše jihočeská meteorologická diva Eva Houbová, kterou vítám ve vysílání. Dobré ráno.
2: Dobrý den.
0: Já se velice omlouvám za to antré, ale bylo srdečné a upřímné. Evi, prozraďte, jaká je aktuální situace s počasím na jihu Čech.
2: No, nevím, jestli se k tomu počasí nebude hodit název té předchozí písničky. V jižních Čechách je teď jasno, všude je vymetená obloha a teplota zatím jde nahoru jenom pomalu, teď je mezi 13 a 17 stupni, na Kvildě Karle 2,6. V Českých Budějovicích je 16 stupňů bez větří a tlak přepočten na hladinu moře 1022,5 hektopaskalu. Na Choráněvě 19 stupňů a jihovýchodní vítr 2 metry za sekundu.
0: Jaké bude dnešní odpoledne?
2: Kolem tlakové výše nad východní Evropou k nám proudí teplý vzduch od jeho západu a bude čím dál teplejší. Čekáme dneska jasno až polojasno a teplota vystoupí na 30 až 33 stupňů, na horách na 27 až 30. Povane slabý proměnlivý, během dne mírný jihovýchodní vítr 2 až 5 metrů za sekundu. Bio bude na trojce, jenom na východě kraje na dvojce.
0: Jaký je stav vody v jihočeských řekách v tomto horku, no, které nás čeká?
2: Ani to nestojí za řeč. Na Soumarském mostě platí zákaz splouvání, protože je tam stav 39 cm a je splavná Vltava jenom z vyššího brodu 62 cm a průtok 6,8 metru krychlového za sekundu. Lužnice ani Otava sízné nejsou. Teplota vody je mezi 16 a 21 stupni, Lipno včera hlásilo 21,4.
0: Dnešní noc a zítřejší den, jaká máme čísla slíbená?
2: No, bude opět slunečné počasí a během dne se ojediněle může vytvořit nějaká slabá přeháňka při tvorbě kupovité oblačnosti. Teplota ráno klesne na 17 až 14 stupňů, přes den vystoupí na 33 až 36 a na horách na 29 až 32. Vítr povane jenom slabý proměnlivý a bio bude na vysoké zátěži.
0: 36 stupňů Celsia, to už je něco. Bude to podobné i v pátek?
2: Ještě horší, tedy ještě vyšší teplota. Někomu to možná vyhovuje, já nevím. Bude jasno až polojasno a potom k večeru začne od jeho západu přibývat oblačnost a ojediněle se objeví přehánky. Teplota v pátek ráno bude kolem 19 stupňů, takže v noci ani moc nevyvětráme a odpoledne do 8:30. Vítr povane slabý proměnlivý, během dne mírný jižní až jihozápadní 2 až 5 metrů za sekundu.
0: To je dnes velmi slabý odvar toho, co jste nám právě přislíbila. Nicméně Eva Houbová byla s námi a o tom, jak bude vypadat například i sobota, si budeme povídat ve vysílání opět za hodinu. Tak prozatím děkuji a naslyšenou.
2: Těším se, naslyšenou.
3: Život mezi jižními Čechami a Tanzánií. Myslíte si, že to je spíš nereálná představa? Opak je pravdou. Hana Burcevová v Tanzánii poznala svého manžela. Na podporu Masajů založila sbírku a část roku tam skutečně žije. Přestože jinak pracuje jako úřednice. O jejím nevšedním životním příběhu jsme si s ní popovídali letos na jaře. Reprízu rozhovoru vám nabídneme ve středu 29. července po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
0: Jak dlouho se dá přežít bez jídla? I na tuhle otázku odpoví dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Už za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice s Martinem Písaříkem. A do té doby Ilona Čáková.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že bez spánku může člověk i zemřít? Lidské tělo potřebuje k životu základní živiny, tedy kyslík, tekutiny a potravu. Měli bychom k nim však připočíst i spánek. Bez těchto veličin přijde dříve nebo později smrt. Nejrychleji ji způsobí nedostatek kyslíku, už do několika minut. Další v pořadí jsou tekutiny. Obvykle zvládneme bez pití přežít 3 až 5 dnů. Zásadní je ovšem tělesná kondice a prostředí, ve kterém jsme. Jakmile vyčerpáme vnitřní zásoby tekutin, selžou nám játra a ledviny. Když člověk pouze dýchá a dostatečně pije, vydrží relativně dlouho bez přísunu potravin. Známe mnoho případů nejrůznějších hladovek, některé trvaly až 2 měsíce. Posledním nezbytným faktorem pro život je spánek. Slouží zejména k regeneraci mozku, ale potřebujeme ho víc, než se na první pohled zdá. Doložený rekord v nepřetržitém bdění trval 264 hodin, tedy 11 dní. To je ovšem krajní extrém. Obvykle už po 3 dnech přichází ztráta orientace a paměti, později nastávají halucinace a ztráta kontroly nad svým tělem.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Prožijte s dětmi léto na jihočeských památkách a vyberte si některou z dětských prohlídek. Na Hluboké a v Třeboni vás provedou samotné kněžny. Na Kratochvíli upovídaná kuchařka Dorota. V Jindřichově Hradci se vydáte po stopách malého hraběte a v Českém Krumlově děti poznají, jak se kdysi žilo na šlechtickém sídle. V klášteře Zlatá koruna nahlédnou do života středověkých mnichů. Vyberte si svou prázdninovou výpravu na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
1: Je 8 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: E-shopy očekávají vyšší náklady na nové obaly, technologie a úpravy logistiky kvůli nařízení Evropské unie. Česko čeká další vlna veder. V pátek by mohlo být i 40 stupňů Celsia. Prachatice zmodernizují zázemí fotbalového hřiště. Dnes bude jasno až polojasno, teploměry ukážou 30 až 33 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, pohodové ráno. E-shopy očekávají vyšší náklady na nové obaly, technologie a úpravy logistiky kvůli nařízení Evropské unie, které má omezit množství obalového a odpadového materiálu. ČTK to řekli zástupci e-komerce. Krátkodobě by se náklady podle nich mohly promítnout do cen zboží nebo do poplatků za balné. Zvýšit by se mohla administrativní zátěž pro e-shopy. Z dlouhodobého hlediska ale investice do nových obalů a technologií může náklady na přepravu snížit. Evropský předpis začne platit 12. srpna. Česko čeká další vlna veder. V pátek by mohlo být výjimečně i 40 stupňů Celsia. O víkendu se trochu ochladí, po něm teploty znovu překročí 35 stupňů. Meteorologové lidem doporučují omezit pobyt na přímém slunci, dodržovat pitný režim a vyhýbat se větší fyzické zátěži. Nové střídačky zlepší zázemí na fotbalovém hřišti v Prachaticích. Radní odsouhlasili čerpání peněz z investičního fondu města. Stávající střídačky jsou už delší dobu ve špatném technickém stavu a jejich výměna je nezbytná. Investici skoro za 200 tisíc korun popsal starosta Jan Bauer z ODS.
3: Nové střídačky budou mít konstrukci z pozinkované oceli se zakrytím ze zakouřeného komůrkového polykarbonátu, který zajistí vyšší odolnost i delší životnost.
1: Nové pachové ohradníky pomáhají řidičům na silnici mezi Českými Budějovicemi a Pískem. Divokou zvěř od pohybu u silnice odrazují například u sedlce na Českobudějovicku a protivína na Písecku. Speciální ohradníky mají podobu nosiče s aplikovanou látkou působící na zvěř. Podrobnosti přidává mluvčí společnosti Generali Česká pojišťovna Jan Marek.
4: Tahle ta látka napodobuje typické zvířecí predátory a pracuje i s pachem člověka. A tyhle ty pachové ohradníky odrazují tímhletím způsobem lesní zvěř od toho, aby vstupovala do vozovky. Sport.
1: Matyáš Štegman a Dan Vorlíček vyhráli na juniorském mistrovství světa moderních pětibojařů v Kaunasu štafetový závod. Zlato vybojovali jako první Češi na této akci v historii. Vorlíček získal v Litvě druhou medaili. V pondělí byl členem bronzového týmu. V individuální soutěži skončil pátý. V závodě juniorek hájili české barvy Kateřina Váňová s Danielou Veselou a obsadili šesté místo. Česká tenistka Daria Vidmanová porazila v prvním kole turnaje v Memphisu španělku Marínu Bosolsovou 6-2, 3-6, 6-4 a dočkala se druhé výhry na okruhu WTA.
2: Počasí.
1: Na jihu Čech dnes očekávejte jasno až polojasno, teploty 30 až 33 stupňů, na horách naměří 30 stupňů Celsia. Slabý vítr během dne zesílí na mírný jihovýchodní až jižní a biozátěž je vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Nehoda osobního auta, které narazilo do svodidel, stále brzdí provoz na Písecku mezi obcemi Žebrákov a Voltýřov. Buďte za volantem opatrní, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Jihočeské ráno s datem 29. července už má za sebou 3 hodiny, 1 hodina do jeho konce ještě zbývá a my si ji společně užijeme. Máme pro vás zajímavá témata a také písničky, které nestárnou. Zazní Black Milk, Suzy Quatro, bude Michal David a Disco Příběh už v zápětí a za chvíli také další z reportáží. Špatná návaznost spojů a změny jízdních tras. Jihočeský koordinátor dopravy se vypořádává s připomínkami cestujících k novému dopravnímu systému iDeska. Detaily už za chvíli. S vámi Adéla Jirkalová u mikrofonu. Hezký den.

0: První měsíc ostrého provozu má za sebou jihočeský integrovaný systém veřejné dopravy iDeska. Zatímco část cestujících si pochvaluje více autobusových spojů, některé dojíždějící trápí jejich špatná návaznost a změny tras. Například seniori ze Sudoměře na Strakonicku přišli o zastávku poblíž Strakonické nemocnice. Část cesty k lékaři tak musí chodit pěšky.
1: Já jsem byla objednaná v nemocnici na 8:30 a já jsem tam šla 3/4 hodiny, protože musíte přejít semafory. Byla jsem vyčerpaná úplně.
2: Aby se Milena Mrázková dostala k lékaři, musí ve Strakonicích dojít od autobusového nádraží k nemocnici. To jsou víc než 2 kilometry.
1: Ale tam není městská, tam není autobus žádný, jenom ten náš, co my přijedeme přes Modlešovice. No a když já jsem se ptala, on mi říká, tak nějaká tam městská nebo autobus, který pojede tam nahoru, vás třeba svezme. Ale tam nebyla noha.
2: Ranním autobusem jezdí přes rok hlavně školáci. Ti byli zvyklí nastoupit po 7:30 a akorát pak stíhali první zvonění ve Štěkni. S novým jízdním řádem se ale čas odjezdu uspíšil o 30 minut a změnila se i trasa jízdy. To se nelíbí rodičům dětí, včetně Jany Hrdinové.
3: Naše děti nastoupí tady v Sudoměři, dojedou na začátek Čejtic, na zastávku Sudoměřská, tam by měli vystoupit. Autobus zajíždí do Mladějic. Naše děti by měly přejít křižovatku a přejít si před kulturák. Autobus, který se vrací z Mladějic, by měl nabrat. Ten autobus dojede do Štěkně, tam se otáčí, že jo, děti vyklopí před 7:30 na městečku. Ty autobusy nenavazují na zvonění.
2: Sudoměř patří pod obec Čejetice a podle starostky Ivany Zelenkové za STAN jsou prvotní komplikace po spuštění nového dopravního systému normální.
4: Zaznamenala jsem stížnosti ze Sudoměře v návaznosti na školní výuku. Jsem v kontaktu s paní ředitelkou základní školy ve Štěkni, která situaci řeší s koordinátorem dopravy. Spokojenost je od občanů ze Sedlíkovic, kam zajíždí více spojů než doposud.
2: Obec vítá i další úpravy jízdního řádu.
4: S přestupem ve Štěkni je dobrá dostupnost pro studenty, kteří studují v Písku.
2: Jihočeský koordinátor dopravy aktuálně řeší připomínky k novým spojům napříč krajem, pokračuje ředitel Jikordu Jiří Kavka.
5: Všemi podněty se zabýváme a snažíme se je řešit, jak to je nejlépe jde v rámci celého systému iDeska.
2: Zároveň potvrdil, že jízdní řád na trase Sudoměř-Strakonice čeká ještě úprava. Změnou trasy budou seniori opět využívat zastávku poblíž nemocnice.
5: Další stanovená změna jízdních řádů je 30.8.2026, kde podněty zaslané k nám na iKord a vypořádané kladně budou zapracovány právě do těchto změn.
2: Problémy s návazností autobusových spojů řeší taky obce Umilevska a Nejindřichohradecku. Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice, písnič.

0: Zdali pak je mezi vámi posluchači nějaká ta Marta? Marty mají právě dnes ve středu 29. července svůj svátek, tak jim ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice přejeme jen to nejlepší. A protože je 8:45, dáme si počasí.
1: Počasí.
0: Jasné ráno z Prachatic, 16+, klid a pohodu přeje Helča. Větrní 15 stupňů, jasno, už se to zas strojí na pařák, ale v pohodě, zdraví Zuzka a Honza. Dobré ráno, jasno, slunečno, klidno, 17 stupňů, pěkný den vám i posluchačům přeje Věra Stýna. Tak takové byly SMSky od vás, děkuji za každou z nich, kterou jste zaslali do Jihočeského rána a já vám posílám horkou předpověď počasí od Českého hydrometeorologického ústavu. Dnešek bude jasný až polojasný, nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů, na horách naměříte letních 27 až 30, povane slabý, během dne mírný jihovýchodní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Mám tady i komentář meteorologa. Odpoledne očekáváme silnou zátěž teplem, tak se na to připravte. Pršet dnes nebude a rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, přes den už ale dobré.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: Plynulost provozu zlepší další silniční obchvat na tahu mezi Pískem a Plzní. Kdy začne stavba, prozradíme ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za malou chvíli.

0: Nový silniční obchvat Sedlice mezi Pískem a Plzní začne už hodně brzy. Podrobnosti připravila do vysílání Českého rozhlasu České Budějovice mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Na téměř 7-kilometrový obchvat Sedlice a Hněvkova na silnici 1/20 jsme vysoutěžili zhotovitele a podepsali jsme smlouvu. Jde o hlavní trasu mezi Pískem a Plzní a práce na stavbě začnou už v září. Nová komunikace vyjde na více než 800 milionů a řidiči by se po ní měli projet už za 2 roky.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Schodek státního rozpočtu v příštím roce bude významně pod úrovní 400 miliard korun. ČTK to řekl premiér Andrej Babiš z ANO při příchodu na jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou také z ANO o přípravě rozpočtu. Ministryně po jednání novinářům řekla, že přesnější odhad deficitu bude možné udělat až po zpracování srpnové makroekonomické prognózy. V letošním roce stát plánuje schodek 310 miliard korun. Policie odložila prověřování poslance Filipa Turka z motoristů v kauze nenávistných výroků zveřejněných na sociálních sítích. A to kvůli promlčení jeho trestní odpovědnosti. Stíhat nebude ani vydavatelství nebo autory deníku N, který na výrobky upozornil po loňských sněmovních volbách. Uvedl to dnes server i rozhlas. Rozhodnutí policistů není pravomocné, bude ho ještě přezkoumávat státní zástupce. Policisti žádají o pomoc při pátrání po 37-letém pacientu psychiatrické nemocnice v Dobřanech na jižním Plzeňsku. Muž se nevrátil z povolené vycházky. Hledaný by mohl cestovat do Českých Budějovic společně se skupinou osob užívajících drogy. Informuje o tom policejní mluvčí Eva Červenková. Muž je štíhlé postavy, asi 175 cm vysoký. Má hnědé oči, krátké hnědočerné vlasy a na tvářích strniště. Na sobě by měl mít černé kalhoty a černé triko. Na prsou, na zádech a na pravé ruce má tetování. Kdokoliv pohřešovaného zahlédne, měl by zavolat na tísňovou linku 158. Progresivní volyňská firma Zdeňka Simona bude tématem podvečerního setkání pokoutního kruhu prachinské vlastivědy. Zájemci můžou dorazit na tvrz ve Volyni na Strakonicku. O významné textilce a její krátké, ale důležité existenci ve 40. letech minulého století bude řeč od 17 hodin. Španělské ministerstvo vnitra oznámilo, že od dnešních 17 hodin odvolává evakuace některých obcí, které úřady nařídily kvůli rozsáhlému požáru v madridském regionu a okolí. Požár se přestal šířit, uvedla to španělská média. Kvůli nejrozsáhlejšímu požáru v moderní historii Španělska úřady v uplynulých dnech nechaly evakuovat na 60 tisíc lidí. Na jihu Čech dnes očekávejte jasno až polojasno, teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů, na horách maximálně ke 30. Slabý vítr během dne zesílí na mírný jihovýchodní až jižní a biozátěž je na stupni číslo 3.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Dvě osobní auta se srazila v Táboře na kruhovém objezdu u Lidlu. Počítejte se zdržením, projíždějte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Najít ztracenou kupní smlouvu na důležité překladiště knih za pomoci šifer a různých hlavolamů. Tak přesně to je úkol pro návštěvníky nové únikové hry ve Vimperku na Prachaticku. Její účastníci musí rozkrýt Steinbrennerovu záhadu spojenou s proslulou tiskárnou v šumavském městě. Více o hře si prozradíme už za chvilku tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. A v Jihočeském ránu teď Petr Muk.

0: Město Vimperky je neodmyslitelně spojené se Steinbrennerovou tiskárnou. Soubor budov v památkově chráněném centru teď čeká na nákladnou rekonstrukci. Jeho historii si ale od července můžete připomenout v originální únikové hře s názvem Steinbrennerova záhada. Podrobnosti o příběhu, který se odehrává ve fiktivní kanceláři tiskařské firmy, nám už teď přiblíží Renata Lešková z Vimperského odboru školství, kultury a cestovního ruchu. Přeji dobré ráno.
1: Já vás také zdravím do Budějovic.
0: Co všechno účastníci nové únikové hry zažijí, prozraďte.
1: Tak si představte, že je právě rok 1930 a Vimperk je srdcem světového knižního průmyslu. Majitele výhlasné tiskárny, následovníci jejího zakladatele Johana Steinbrennera, se právě dozvěděli, že jedna z jejich poboček v New Yorku má problém. Ztratila se? A víte co? Já vám neprozradím, co se ztratilo, ale prozradím vám to, že pokud si rozhodnete naši hru zahrát, tak Steinbrennerům moc a moc pomůžete. Tak to je asi tak ve zkratce všechno a vlastně informace k příběhu, který vás bude provázet, když se rozhodnete si hru zahrát, naši novou unikovou hru, protože ta uniková hra stará, ta fungovala posledních 9 let a my jsme se poslední pár měsíců s kolegyněmi z informačního centra rozhodli, že jí dáme nový vzhled, nám dáme nové šifry. Spojili jsme se s informačním centrem a ve starých prostorách staré Vimperské radnice jsme připravili hru novou. Ale ani letos a tentokrát vás vlastně neochudíme o šifry, staré archiválie, luštění dokumentů, hledání schránek, tak jak to v logických unikových hrách bývá, odemykání zámku a to všechno pod dohledem samotného pana Steinbrennera, který na návštěvníky ze zdi zhlíží. A pak, že se ptáte, jak je vlastně hra možná navštívit a kdo ji provozuje, tak je to jednoznačně informační centrum ve Vimperku, které je připraveno, jehož kolegové, naši kolegové jsou připraveni doprovázet skupiny až 5 hráčů ve věku přibližně tak od 10-11 let věku hrou od začátku až do konce. Ten čas máte přibližně hodinu, ale nemusíte se bát nikoho, případně ve sklepení nezamkneme. A hra je aktuálně v provozu v průběhu letní sezóny v úterý, čtvrtek a sobotu a je možné si ji rezervovat na webových stránkách města Vimperk telefonicky anebo přímo na informačním centru.
0: Paní Lešková, můžete nám ve stručnosti připomenout historii tiskárny?
1: No, ve stručnosti, to byla dobrá otázka, ale já se pokusím určitě. Johann Steinbrenner, přezdívaný teď novodobě šumavským Baťou, založil tiskárnu ve Vimperku už v roce 1855. Na přelomu 19. a 20. století se právě tahle tiskárna stala největší tiskárnou Rakouska-Uherska. Tiskla převážně modlitební knihy, kalendáře, náboženskou literaturu. A v době své největší slávy kolem roku 1900 až 1910 vyvážely Steinbrennerovy tiskárny do světa až miliony výtisků ročně. Rodinná firma Johann Steinbrenner ve Vimperku byla po druhé světové válce zkonfiskována, respektive znárodněna a její majitelé byli odsunuti. V současnosti fungují ve Vimperku 2 menší firmy tiskařské, které navazují na slavnou tiskařskou historii města.
0: A poslední otázka na závěr. Vimperské informační centrum má připravené i další hry s různými rébusy. Co nám o nich můžete prozradit?
1: To máte velkou pravdu. Ve Vimperku si návštěvníci zahrají a užijí opravdu mnoho her. Vimperk si užijí těmi pohledy, které nejenom vzdělávají, ale hlavně baví. Takže kromě naší nové unikové hry a třeba státního zámku Vimperk, máme prostřednictvím kolektivu informačního centra možnost navštívit třeba komentovanou prohlídku městské zvonice, kostela svatého Bartoloměje, velmi navštěvovanou stezku lesních skřídků v lese nad městem a nebo nově i hrabický okruh s naučnými informacemi o přírodě a úkoly pro děti. A samostatnou kapitolou, která je taky velmi oblíbená, jsou výlety s tajemkou. Připomeňme třeba za tiskaři, čarty, zlatou stezkou, za velkým klášterákem, za sklářskou historii kolem Michlovy hutě, anebo třeba na Boubín. Všechny tyhle výlety s úkoly jsou od autorky Lucie Nachtigalové, zajímavé a pomáhají zábavnou formou dostat děti od moderních technologií a zažít krásnou šumavskou přírodu tak, jak ji máme rádi my vimperští. Určitě doporučujeme osobně, to opravdu zábava.
0: Hlavně o únikové hře Steinbrennerova záhada jsme si ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice povídali s Renatou Leškovou z Vimperského odboru školství, kultury a cestovního ruchu. Děkuji, že jste si udělala čas. Mějte se moc hezky a naslyšenou.
1: Napodobně děkuji také. Mějte krásný den.
2: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: počasí.
1: Ano, jdeme si popovídat o tom, jak je a hlavně jak bude. Na telefonu už čeká meteoroložka Eva Houbová, které se rovnou ptám, jak máme právě teď na jihu Čech. Dobré ráno.
2: Dobrý den. Pořád máme slunečno a teplota ta začala už růst výrazněji. Teď je mezi 17 a 21 stupni. Oteplilo se tak o 3-4 stupně. Kvilda Perla to vzala hopem, tam je už o 12 víc než před hodinou. Teď už je tam skoro 15 stupňů. V Českých Budějovicích je teď 19 stupňů, vítr severovýchodní 1 metr za sekundu, tlak přepočten na hladinu moře 1022 hektopaskaly klesá. Na Choráňově je 20 stupňů a vítr jihovýchodní 3 metry za sekundu.
1: Na jaké hodnoty se dostaneme dnes odpoledne?
2: A škoda mluvit. Kolem takové výše nad východní Evropou k nám proudí teplý vzduch od jihozápadu. Čekáme jasno až polojasno a ta teplota vystoupí na 30 až 33 stupňů, na horách na 27 až 30. Povane slabý proměnlivý, během dne mírný jihovýchodní vítr 2 až 5 metrů za sekundu. Bylo je na trojce, jenom na východě kraje na dvojce.
1: Kromě toho, že dnes v noci na obloze bude zářit úplněk, tak jaká bude a co přinese čtvrtek?
2: Po přední straně brázdy nízkého tlaku vzduchu, která souvisí s takovou níží nad Skandinávií, k nám bude proudit čím dál teplejší vzduch od jihozápadu. Čekáme opět hvězdnatou noc a slunečný den a potom taky během dne se ojediněle může objevit přeháňka. Teplota ráno klesne na 17 až 14 stupňů, přes den vystoupí na 33 až 36 a na horách na 29 až 32 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu a bio bude na vysoké zátěži.
1: Jaké počasí přinese pátek? Bude taktéž horko?
2: Ještě víc. Vypadá, že bude nejteplejší den, aspoň v tomto týdnu. Čekáme většinou polojasno a k večeru začne přibývat od západu oblačnost a ojediněle i nějaká přeháňka. Teplota ráno bude kolem 19, takže už nevyvětráme a odpoledne tak do 8-39 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý, během dne mírný jižní až jihozápadní 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Pokud by měl pátek být nejteplejším dnem, tak jak se ochladí v sobotu?
2: No, jak se to vezme. Ochladí, ale jak moc to pocítíme. Bude většinou oblačno a místy přeháňky nebo bouřky. Teplota ráno bude kolem 20 a odpoledne do 34 stupňů. Vítr slabý proměnlivý, odpoledne mírný, západní až severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu a v bouřkách zesílí. Tak to by mohlo přece jenom trošku pomoct.
1: Hlavně nezapomenout na dodržování pitného režimu. Horkou předpověď počasí nám nabídla meteoroložka Eva Houbová. Děkuji. Brzy naslyšenou.
2: Naslyšenou, těším se.
0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude moderátor, bývalý atletický desetibojař a olympijský vítěz Roman Šebrle.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Další písnička, kterou si ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice zahrajeme, se jmenuje Pálava. My ovšem nezamíříme na Moravu za dobrým vínem, ale zůstaneme tady u nás na jihu Čech a čeká nás jihočeské dopoledne s Hankou Šoberovou.
1: Ahoj. Hezké dopoledne. No, na jihu Čech je krásně, a tak tady zůstaneme.
0: A budeme... co tady máme dobrého?
1: Třeba rybníky.
0: Výborně.
1: Půjdeme k rybníku. Ovšem, my zjistíme, proč může po koupání v rybnice třeba svědit kůže, i když voda vypadá úplně čistě.
0: Ale máme tu krásně na jihu Čech.
1: Máme tu krásně, ale občas nás svědí kůže z rybníku, ale to nejenom na jihu Čech. V rubrice Místa v srdci nás českobudějovická lékařka Radka Kobzová vezme na svá oblíbená místa. S jeho českou vlastivědou zamíříme do Myšence na Písecku za nejmenší chráněnou přírodní památkou v jižních Čechách. No a připomeneme si taky 80. narozeniny televizní hlasatelky Saskie Burešové. Už jste to měli.
0: Ano.
1: Nádherná to dáma, vždycky vidím tu obrovskou hřívu, co má na hlavě, a závidím.
0: Známý od dětství z obrazovky a vlastně je pořád stejná,
1: je
0: což je obdivuhodné.
1: Neskutečné. Byly to nádherné dámy, no a i tu si připomeneme. Bude toho mnohem víc, necháme si to na jeho české dopoledne.
0: Hanka Šoberová je vaše, Adéla Jirkalová se loučí a zítra opět u jeho českého rána, to znamená krátce po 5. hodině. Se těším na slyšenou.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Hasiči v Písku zasahovali u požáru historické vily z 20. let minulého století. Zájem o očkování proti žloutence A v Česku neklesá. Čím dál víc zákonů překládají na místo vlády koaliční poslanci, varují odborníci. Na jihu Čech dnes bude jasno až polojasno, teploty 30 až 33 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, pohodové ráno. Historická vila Marta hořela v noci na dnešek v Písku. Hasiči kvůli tomu vyhlásili druhý stupeň poplachu ze 4. Hořet začalo kolem 21. hodiny večer. Hasiči oheň zlikvidovali kolem půlnoci. Příčiny a výši škody zatím zjišťují. Informovali o tom na síti X. Opuštěnou vilu, která stojí na Budějovickém předměstí v příkrém svahu nad řekou Otavou, nechal před skoro 100 lety postavit písecký bankéř Jaroslav Šimek. Pojmenoval ji po své manželce. Po komunistickém převratu v roce 1948 stát vilu zabral a majitelům nechal jenom jeden pokoj. Nový bytový dům v Malenicích na Strakonicku nabídne bydlení čtyřem mladým rodinám. Stavba začala v tomto týdnu. Objekt doplní tři podobné stavby, určené hlavně pro seniory. Podle nezávislého starosty Malenic Jiřího Mráze by byty mohly sloužit mimo jiné lékařům a dalším klíčovým profesím. Zájem o očkování proti žloutence A neklesá. S její epidemií se Česko potýká v posledním roce. Zatímco loni lékaři potřebovali 210 tisíc vakcín na celý rok, letos jich za necelých 7 měsíců využili už 200 tisíc. Vyplývá to z informací, které ČTK poskytlo Ministerstvo zdravotnictví. Loňské počty nemocných žloutenkou A jsou nejvyšší od roku 1984. V letošním prvním pololetí byla čísla ještě vyšší než loni za stejné období. Loni ale nemocných nejvíc přibývalo ve druhé polovině roku. Epidemie podle odborníků obvykle ustupují několik let. Meziročně v Česku přibylo taky dalších typů žloutenky, které se přenášejí syrovým masem nebo krví. Každý pátý zákon ve sněmovně předložili místo současné vlády koaliční poslanci. Za minulé koalice to byl každý 14. zákon. Podle právníků poslanecký návrh přijetí urychlí, obchází tím ale odborníky, profesní komory i kraje nebo ministerstva v připomínkovém řízení.
2: Vyhýbání se připomínkovému řízení kritizuje opozice. Podle poslance Karla Dvořáka z hnutí STAN jsou navíc návrhy zákonů méně kvalitní.
3: Prostě je vidět, že tomu nebyla věnována taková péče.
2: Poslankyně Renata Vesecká za vládní motoristy to obhajuje jako legitimní metodu.
4: Byla využívána už v předcházejícím období.
2: Za 3/4 roku předložili koaliční poslanci 26 návrhů zákonů. Přitom z předchozí koalice za celé 4 roky navrhli vládní poslanci zákonů 38. Tendence obcházet legislativní proces potvrzuje ústavní právnička z Masarykovy univerzity Marie Zámečníková.
5: A myslím, že jsou docela nebezpečné.
2: Připouští ale, že připomínkové řízení může být zdlouhavé. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: Poslankyně Renata Vesecká za vládní motoristy to obhajuje jako legitimní metodu. Za 3/4 roku předložili koaliční poslanci 26 návrhů zákonů. Přitom z předcházející koalice za celé 4 roky navrhli vládní poslanci zákonů 38. Sport. Jakub Menšík vstoupil do turnaje ve Washingtonu vítězstvím nad domácím tenistou Trevorem Svajdou 6-2, 6-7 a 6-3. Semifinalista letošního Roland Garros bez problémů vyhrál první set, poté zápas na skoro 2,5 hodiny přerušil déšť. Sedmý nasazený Čech druhou sadu ztratil v tiebreaku 5-7, pak už znovu Svajdu přehrál. Klíčový break získal v 8. gameu na 5-3.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech bude dnes jasno až polojasno, teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů, na horách naměří 30 stupňů Celsia. Slabý vítr během dne zesílí na mírný jihovýchodní až jižní a biozátěž je na stupni číslo 3.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: 3 osobní auta se srazila na Rudolfovské třídě v Českých Budějovicích. Počítejte s komplikacemi, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Krásné dopoledne, přátelé. Středa 29. července je dnes. Léto v plném proudu, prázdniny překročily svoji polovinu a možná už pomalu začínáme přemýšlet, co všechno bychom měli ještě stihnout, než kalendář otočí list na srpen. Dnešní datum připomíná jednu významnou událost světových dějin, právě 29. července roku 1958 podepsal americký prezident Dwight Eisenhower zákon, který vznikla NASA, tedy Národní úřad pro letectví a vesmír. Organizace, která později dostala člověka na měsíc, vyslala sondy k planetám a dodnes nám pomáhá lépe poznávat vesmír kolem nás. A když už jsme u dnešního data, tak připomenu narozeniny slaví je taky mimo jiné herečka Dana Morávková anebo herec a moderátor Michal Suchánek. Přejeme vám, aby i vaše dnešní cesta vedla správným směrem. Nemusí být až ke hvězdám, úplně postačí do práce, na výlet, anebo za někým, koho máte rádi. A pokud vám něco se třeba nepovede hnedka na poprvé, vzpomeňte si, že i cesta na měsíc začala několika nepovedenými pokusy. Příjemné středeční dopoledne a dobrý poslech Českého rozhlasu České Budějovice vám přeje Hanka Šuberová.

0: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.
1: Lední koupání může skončit svědivou vyrážkou, i když je voda na první pohled úplně čistá. Čeští vědci teď přichází s novým způsobem, jak zjistit, kde taková nepříjemnost hrozí. Už za chviličku vám k tomu řekneme víc. Tohle je Karel Gott.

0: Po koupání v rybnice vás začala svědit kůže a říkali jste si, jestli za to nemůžou synice. Tak možná byla příčina úplně jiná. Svědivou vyrážku po koupání v přírodních vodách často způsobují mikroskopické larvy parazitů vodních ptáků. Místo zdlouhavého sběru vodních plžů teď vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy hledají DNA parazitů přímo ve vodě. A první výsledky z terénního testování naznačují, že nový postup může být až o 40% citlivější než dosavadní metody.
1: Tak jo, takže teďka nabereme vzorek vody.
2: Parazitolog Jan Procházka teď nabírá v rybníčku v botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy několik litrů vody. Právě ve vodě bude hledat stopy DNA mikroskopických parazitů, které můžou způsobit svědivou vyrážku po koupání.
1: Používáme k tomu teda speciální filtry, které jsou určené na filtraci takzvané environmentální DNA. To je ta DNA, která se vyskytuje právě v tom prostředí, která se uvolňuje ze všech organismů, co tam žijou. Tak a teď budeme teda pod tlakem sát tu vodu přes ten filtr.
3: To je pumpička na kolo.
1: A původně je to pumpička, co se používá na vytahování oleje z motoru.
4: Tady už je vidět, jak na tom filtru se usazují nějaký hnědý částice, ale kromě nich je tam samozřejmě i ta DNA.
2: Popisuje parazitolog Tomáš Macháček. Metodu už vědci vyzkoušeli na 8 lokalitách ve 4 krajích, kde se cerkáriová dermatitida v minulosti objevila. Průběžné výsledky ukazují, že dokáže přítomnost parazitů zachytit až o 40% citlivěji než klasické vyšetření vodních plžů.
4: Když se tenhle přístup srovná právě s tím klasickým sbíráním šneků někde na břehu nebo potom člověk musí skočit i do vody pro ně a podobně, tak je to určitě rychlejší a zároveň pro ty pracovníky je to i bezpečnější.
2: Výzkumníci zároveň hledají i způsoby, jak výskyt parazitů omezit, aniž by zasahovali do fungování vodních ekosystémů.
4: Může jít o různé úpravy terénu, o redukci vodní vegetace třeba, o charakter dna, kde se ti plži, kteří přenášejí parazity, raději nebo méně raději vyskytují.
2: Právě kombinace přesnějšího monitoringu a šetrných preventivních opatření by podle vědců mohla do budoucna pomoct snížit riziko svědivé vyrážky, a to aniž by bylo nutné omezovat koupání v přírodních vodách. Karolína Burdová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Inspirují mě České Budějovice, místo, kde jsem se narodila a kde žiju. Tak to říká českobudějovická lékařka Radka Kobzová. Dnešní rubrika Místa v srdci odhalí mimo jiné i její zálibu v malování. Tak nikam neodcházejte, ale rozhodně ani muzika nebude chybět. Třeba k té následující vám něco málo povím. Když se v polovině 70. let začalo říkat, že Paul McCartney píše samé zamilované písničky, rozhodl se odpovědět po svém. Nahrál hit Silly Love Songs, tedy bláznivé milostné písně. No a výsledek? Z písně, která měla být tak trošku vzkazem kritikům, se nakonec stal jeden z největších hitů skupiny Wings. McCartney tím vlastně připomněl jednoduchou věc, že láska z módy jen tak nevyjde. Tak si ji pojďme poslechnout.

Život mezi jižními Čechami a Tanzánií. Myslíte si, že to je spíš nereálná představa? Opak je pravdou. Hana Burcevová v Tanzánii poznala svého manžela. Na podporu Masajů založila sbírku a část roku tam skutečně žije, přestože jinak pracuje jako úřednice. O jejím nevšedním životním příběhu jsme si s ní popovídali letos na jaře. Reprízu rozhovoru vám nabídneme ve středu 29. července po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.

0: Kapela Saza a jejich písnička Fotky v jeho českém dopoledni Českého rozhlasu České Budějovice dozněla 5 minut před 9:30. Jestli pak vás, přátelé, někdy napadlo, že nejlíp je vám třeba na vaší zahrádce. Přesně takové uvažování je blízké českobudějovické gastroenteroložce, doktorce Radce Kobzové, která si povídala s autorkou rubriky Místa v srdci Mirkou Nezvalovou.
1: Místa v srdci.
2: No, moje místa v srdci v podstatě zůstaneme tady asi v Českých Budějovicích, kde jsem se narodila, kde pracuju, kde mám rodinu a pořád je to místo, které mě nějakým způsobem inspiruje. No.
3: Vy jste také malířka, ovšem vaše obrazy jsou vlastně japonského stylu, to znamená, že i Japonsko je vaším místem v srdci?
2: Japonsko asi je a zůstane mým místem v srdci a možná se tam nikdy nepodívám, protože se bojím lítat. Takže možná o to je to pro mě jako nějakým způsobem inspirující a vzdálenější a nutí mě to jako o tom se dozvídat vlastně i formou nějaké té výtvarné tvorby. Je mi to svým způsobem blízké v literatuře, ráda si o tom čtu, o těch jejich zvycích, o tom, jak to tam bývalo. A co se týče mé výtvarné činnosti, já mám jako spíš sklon ke grafickým nějaké tvorbě s minimální barevností a tam se jako teda spolu jako shodneme s touhletou zemí.
3: Pojďme od Japonska odskočit zpátky do Českých Budějovic. Máte tady nějaké oblíbené procházkové molo v uvozovkách?
2: No, oblíbené procházkové molo úplně nemám, ale jako ráda se procházím podél řek, jak podél Malše a Vltavy, protože já se ráda koupu a to celoročně. A ráda jezdím na kole, takže tomu se v podstatě nedá vyhnout.
3: Znamená to, že zimní ponory máte také za sebou?
2: Ano, mám za sebou mnoho zimních ponorů, ale jako i mnoho zimních viroz, kdy jsem neodhadla, jak dlouho mám ve vodě být a protože mě nebaví jako nic moc o tom číst, tak si spíš to zkouším na vlastní tělo, takže mám za sebou lecos.
3: A co cyklistickou trasu? Máte nějakou oblíbenou? Pojďme inspirovat.
2: Nezůstanu taky daleko, já jezdím do práce na kole, bydlím v Roudném a v podstatě je to zase podél řeky Malše do práce a podél řeky Vltavy zpátky.
3: Tak to je velice jednoduché. Ovšem, pracujete pondělí až pátek ve své soukromé ordinaci v Českých Budějovicích, ale přece jenom jsou i víkendy.
2: U mě se to tak jako střídá. O víkendech se snažíme dohnat to, co vlastně nestihneme přes ten týden. Já v podstatě mám děti ještě malý, já mám děti 3. A 2 z nich závodí jako poměrně intenzivně v karate, takže my jako hodně víkendů trávíme na cestách s nima na závodech. Ty cesty se snažíme vždycky si nějakým způsobem zpestřit, někam se podívat jako i jinam než po těch halách, ale většinou to teda zůstává na těch halách. A když to jako zvládneme a všechno doženeme, tak se ráda starám o svoje trvalkový záhony, který nemám tak dlouho a nějakým způsobem mě to baví se tam hrabat v té hlíně a přesazovat to a zjišťovat, jestli to vlastně roste nebo neroste a co to vlastně možná ve finále i je. A potom jsme docela sportovci, no, taky tak občas si zaběhneme, občas zajezdíme, jsme taková aktivní rodina, všude nás plno. No.
3: Takže když si takhle jezdíte po závodech po Česku, tak předpokládám, že se i rozhlížíte po krajině, která je vám blízká, kromě tedy Českých Budějovic a jižních Čech.
2: V poslední době jsme se objevili Moravu. Je to díky tomu, že máme dobré kamarády, kteří dobře rádi jedí. Jo. A taky rádi pijí, takže ty nám ukazují ty místa, kde jsou teď ty vinice. A taky mě to trošku láká tím, že mi tam vždycky přijde, že se tam cítím jako, že tam je teplo prostě. Že je to takový jako jiný, tak jako do jižních krajů. Já mám teplo docela ráda. A tolika času na to, aby jsme tam jezdili, nemáme, takže vždycky to mám spojen s takovým nějakým pocitem, jako kdybych byla v tom Toskánsku, v té Itálii, takže teď jezdím

zahradě mezi kytičkama. Tolik dnešní místa v srdci, jinak tuto sobotu vám o svých oblíbených místech pro změnu něco více prozradí Petr Blabolil z Hydrobiologického ústavu Jihočeské univerzity. Místa v srdci, o ty vás ani dneska neochudíme v Jihočeském dopoledni, co může mít pouhých 16 metrů čtverečních a přesto být přírodní památkou. V Myšenci na Písecku najdete nejmenší chráněnou přírodní památku v jižních Čechách. Na nevelké žulové skalce se ukrývají vzácná myšenská slunce. Proč jsou tak výjimečná? Tak ostatně poslouchejte dál, dozvíte se od nás mnohem víc. Tohle už je Eňa. Hezké dopoledne.

Jihočeském Mišenci mají vlastní slunce. Je jich několik a nikdy nezapadají. Více si o nich řekneme v Jihočeské vlastivědě. Mišenec stojí nad řekou Blanicí a je znám z jedné lidové písně tím, že mládenec ze sousedních Maletic 8 let chodil do Mišence do školy. Milovníci historických památek zase vesnici registrují díky kostelu svatého Havla a zbytkům Královského hradu. My si dnes ale připomeneme tamní přírodní zvláštnost. U cesty mezi domy v centru obce vystupuje na povrch nevelká žulová skalka, na níž lze spatřit nápadné černé fleky. Jedná se

O turmalín, což je minerál, nejsložitější přírodní křemičitan, který vznikl tuhnutím žulového magmatu. Pokud se vyskytuje v tomto tmavém zabarvení, nazývá se skoril. Jeho vějířovitým zhlukům se potom říká slunce a proto je zdejší lokalita známá jako Myšenecká slunce. V závěru roku 1985 byla prohlášena chráněnou přírodní památkou. Při rozloze pouhých 16 metrů čtverečních představuje nejmenší přírodní památku na území Jihočeského kraje a zároveň patří mezi 10 nejmenších v celé České republice. Drobnější turmalínová slunce se vyskytují ještě jinde v obci a okolí a kameny s nimi byly použity i při stavbách zmíněného kostela a hradu.

0: Brontosauři a léto k sobě prostě patří. Písnička Šafrán v jeho českém dopoledni. Některé věci se v čase nemění. Třeba hlas a účes Saskie Burešové, který neodmyslitelně patří k pořadu Kalendárium už od roku 1993. A zatímco v kalendáriu každý týden připomíná významné osobnosti, tak právě dneska připadá přímo výročí i na hlasatelku, protože právě dneska slaví Saskia Burešová 80. narozeniny.
1: Přeji vám krásný, ničím nerušený den, milí diváci.
2: Nestárnoucí hlasatelka Saskia Burešová je neodmyslitelně spojená s pořadem Kalendárium. Zajímavá výročí každého týdne připomíná už přes 30 let. Od svého mládí snila o herecké kariéře, která začala hned v roce 1956, kdy si zahrála jednu ze žákyň v komedii Kudy kam.
3: Tak děti, hezky v pořádku domů a zítra zase přijdu. Naschledanou.
2: Od filmu ale její cesta vedla k televizní obrazovce. Na ní mohli diváci poprvé vidět v roce 1967 jako moderátorku pořadu Poštovní schránka, popsala hlasatelka v 6 let starém rozhovoru pro Český rozhlas.
4: Byl takový apolitický pořad pro vojáčky, ale měl jednu velkou výhodu pro ty vojáky, protože tam byla soutěž a když někdo vyhrál tu soutěž, tak dostával 2 dny opušťáku.
2: Do posledního kola výběrového řízení se tehdy dostaly 4 dívky. Každá měla něco předvést a Saskia Burešová si tak vybrala herecký monolog.
4: A tam kromě jiných záludných otázek, tam byl volitelný obor. Já si pamatuju, jedna dívka vařila, druhá tančila, no a já jsem si vybrala monolog Rosalindy ze hry Jak se vám líbí Shakespeareovi. Taková rozpohybovaná role. A ten chudák Hrubeš, který držel ten mikrofon, tak ten prostě za mnou lítal, jo, jak hadr na holi, hrozně mě nenáviděl, že já jsem mu tím skoro znemožnila. No ale nicméně vyhrála jsem ten konkurs.
2: Z Poštovní schránky se brzy dostala k dalším zábavným pořadům. Pak ale do její televizní kariéry zasáhl i osobní život.
4: Už jsem si vzala, představte si, jistého režiséra Obdržálka, jenomže tenkrát my jsme nesměli pracovat ve stejné redakci. Tak řekli, toto ne, manžele ve stejné redakci ne, tak Burešová pryč, dáme ji do hlasatelského oddělení. A tím jsem se vlastně stala taky tou hlasatelkou.
5: Tak doufám, že jste se dobře pobavili.
2: Některé služby v televizi byly náročnější než jiné. Třeba když měla o půlnoci v přímém přenosu přečíst slavnostní projev k rozdělení republiky.
4: 8 hodin mi zavolali z vedení televize a říkali, prosím tě, tak o půlnoci teda budeš dělit republiku. No mě se úplně zatemnělo před očima, říkám, že šmará, co budu říkat. No, my posleme ten text. Tak mě přinesli A4. No, byla to taková, já tomu říkám, myšlenková akrobacie, protože tam byly opravdu obraty, které se musíte, když to chcete říct přesně, učit aspoň několik dní.
5: Česká televize vás vítá do prvního dne existence České republiky.
2: Za svou dlouholetou televizní kariéru získala Saskia Burešová řadu ocenění. 5x například vyhrála diváckou anketu TT v kategorii hlasatelů. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto.
1: Přidám hezkou, byť patrně horkou středu. Já doufám, že horké chvilky nezažijeme v našem vysílání. Zdraví vás, Pavel Kudrna. No, včera malinko přihořívalo, protože volal posluchač pan Martin s velmi neobvyklým, velmi vtipným příjmením. Odmítl ho prozradit ve vysílání. Já jsem, jak se říká, držel basu. Ale vyvolal jsem obrovskou vlnu zájmu. No a když se něco nakousne, tak já to nemám rád, když se to nedokousne. Ale neprozradím, já vás jenom navedu. Včera už jsem to taky malinko řekl. O jeho příjmení zpívá zpívající právník Ivo Jahelka v písničce o Bedřichovi, o Béďovi, který je nudistou. Tak si to najděte, vyhledejte a pak se jaksi možná taky lehce pousmějete. Volali mi z různých redakcí a vy jste mi psali e-maily, tak já doufám, že takto to mohu považovat za vyřízené. Panu Martinovi se znovu a znovu omlouvám. No a teď se dáme do návštěvy dalšího objektu. František Kinský, náš průvodce zámeckým létem, který představuje objekty, jejich majitele, jejich pány i další osoby, tak má pro nás další pozvánku. Kam to bude?
0: Zámecké léto.
2: Skvost, o kterém bude nyní řeč, se tyčí na skalním ostrohu nad řekou Labe. Jde o zámek Děčín, který patří k nejvýznamnějším zámeckým klasicistním komplexům v severních Čechách. Jeho existence je spojena hlavně s rodem Thůnů. Navštívíme ho se Slávkou Brádlovou.
3: Zámek Děčín nabízí návštěvníkům 3 prohlídkové okruhy, z toho 2 jsou interiérové a 1 je exteriérový. Ten exteriérový se nazývá barokní perly děčínského zámku. 2 zbývající jsou zlatá léta děčínského zámku a druhý okruh je návštěva u knížete Františka Antonína.
4: A časově, jak byste to odhadla?
3: Zhruba všechny jsou kolem 50-55 minut, ta kapacita je kolem 30 až 35 návštěvníků v jedné skupině.
4: Tolik úvodní informace od ředitelky děčínského zámku Miroslavy Poskočilové. Co by opravdu návštěvníkovi nemělo uniknout? Co jsou ty takzvané špeky?
3: Tak špeku barokních perel je určitě prohlídka tajné chodby. Ona není úplně tajná, jenom je pro běžného turistu a možná i pro děčíňáka tak trochu skrytá. A je to vlastně takový ten highlight téhle prohlídky. U prohlídky zlatá léta děčínského zámku je to potom zimní jídelna, kde se konala konference za přítomnosti císaře a císařovny Sisi v roce 1854. A u třetího prohlídkového okruhu bych zmínila možná pokojíček Aničky Thůnové, který zrovna teď budeme předělávat a budeme tam instalovat repliky nábytku podle zachované fotografie, takže i tohle bude vlastně taková zařazená novinka.
4: K těm barokním perlám patří i růžová zahrada.
3: Znovu se otevřela pro návštěvníky po téměř 2 letech uzavření, protože zde probíhala rozsáhlá rekonstrukce, ještě spolu s rekonstrukcí příjezdové cesty dlouhé jízdy. A v současné době je opravdu v rozkvětu a návštěvníci tady poznají určitě spoustu rozdílů oproti tomu, jak vypadala růžová zahrada před touto rekonstrukcí. Zahrady máme ještě na jižní straně, ty nazýváme jižní zahrady a tam je čajový pavilon, kde se může návštěvník občerstvit, je tam kavárna, je tam posezení u fontány a celkově ten prostor působí pro relaxaci nebo pro klid, nejenom zase pro návštěvníky, ale i pro někoho, kdo chce přijít jenom tak na lavičku s knihou.
4: Jeden ten okruh se jmenuje Zlatá léta, ale my dobře víme, že děčínský zámek měl ve své historii vlastně taky hodně zlá léta.
3: Myslíte zřejmě období po prodeji děčínského zámku, což bylo v roce 1932, kdy se vlastnictví převedlo na československý stát a postupně tady byly zřízeny kasárna a sídlela tady vojska československá, Wehrmacht, potom samozřejmě sovětská až do roku 1991. A toto období opravdu nebylo úplně šťastné, ale potom začala rekonstrukce a ta současná podoba si myslím, že v tom kontrastu toho, jak to vypadalo před více než 30 lety, si myslím, že je reprezentativní pro město Děčín.
4: A měli bychom také dodat, že návštěvníkům a vlastně i děčíňákům nabízíte poměrně bohatý kulturní program.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Děčín si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Je to zámek, který je vlastně vidět z různých stran, pěkně nahoře, takže si ho můžete prohlédnout, byť třeba jenom z dálky, ale lepší je zevnitř. Tak jak se otázka bude vyvíjet, jaká bude, tak já už to vím. Já vám řeknu, nebude se týkat Zlatého okruhu, tak to je taková nápověda. Čeho jiného to už neprozradím, stačí, když zavoláte. No, stačí, ono to samozřejmě chce nějakou námahu, ono to chce vytrvalost pochopitelně, no a mít štěstí a být třetí. Tak vám držím palce.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Takže ta Bartošová končí, my nekončíme, taky doufám, že ne navždy, ale brzy už bude konec naší soutěže. Jen co, položím otázku, vyhlásíme odpověď, teda doufám správnou, ozve se znělka, no a my půjdeme na další objekt. Kdo ale bude soutěžit? Paní Jana ze Žďáru nad Sázavou. Paní Janu zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak, paní Jano, otázka typicky americká, jak se máte?
1: Dobře.
0: Ano, vy typicky odpovídáte velmi dobře, jinak tam, kdybyste řekla, že špatně, tak jste méně cenou, tam se všichni mají dobře. No, doufám, že se budete mít dobře, když vám přečtu otázku, můžu přečíst.
1: Ano, ano.
0: Jaký název nese nově zrekonstruovaná zahrada na Děčínském zámku? Za A růžová, za B oranžová, za C zelená?
1: Růžová, za A.
0: Ale nebylo to úplně jisté? Vy jste tak jako trošku váhala v té odpovědi, nebo to je zdání?
1: No, jsem taková nervózní.
0: Z čeho? Z čeho jste nervózní? Já mám být nervózní? Já tady mám být nervózní, aby všechno klaplo, abyste se dovolali, aby se neporouchaly telefony, což se někdy stane, když se zahltí, takže vůbec nebuďte nervózní, buďte ráda, vyhráváte zámecký cestovatelský balíček, tam jsou letní brýle, pikniková deka, termos, kalitní ponožky, batoh. V pátek bude vaše jméno ve slosování, budete mít číslo 3, protože jste soutěžící středeční, no a můžete vyhrát soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského, no a pak budeme losovat na konci prázdnin. Vidíte, my už jsme v polovině vlastně, když si to tak uvědomím, my jsme v polovině naší soutěže, protože v sobotu už je prvního, tak se to přehoupne do dalšího měsíce. Paní Jano, zdravím do Žďáru, na Sázavu, na shledanou.
1: Děkuju moc, na shledanou.
0: A já zdravím vás všechny, zítra se vydáme do Pardubického kraje, do městy se Choltice, kde je stejnojmenný zámek, určitě návštěva bude stát za to. Ať i den, ať středa, dnešní 29. den v červenci tohoto roku stojí za to. Mějte se moc pěkně a zdraví vás od mikrofonu Českého rozhlasu Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Požár ve Střelských Hošticích na Strakonicku způsobil škodu 10 milionů korun. Jeden muž utrpěl popáleniny. Prachatice zmodernizují zázemí fotbalového hřiště. Rusko vydalo mezinárodní zatykač na šéfa aplikace Telegram. Nebe dnes bude slunečné, jasné až polojasné, naměříme 33 stupňů Celsia. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré dopoledne. Požár autoservisu ve Střelských Hošticích na Strakonicku způsobil včera škodu 10 milionů korun. Informovali o tom krajští hasiči s tím, že zachránili další majetek v hodnotě 8 milionů. Příčinu požáru zjišťují. Jeden muž při něm utrpěl popáleniny, upřesňuje mluvčí jihočeské záchranky Vojtěch Míra.
2: Záchranáři měli v péči muže středního věku, který utrpěl popáleniny horních a dolních končetin. Po kompletním ošetření popálených oblastí, použití sterilního hydrogelového krytí a zaléčení byl ve stabilizovaném stavu přepraven do Strakonické nemocnice.
0: Nové střídačky zlepší zázemí na fotbalovém hřišti v Prachaticích. Radní odsouhlasili čerpání peněz z investičního fondu města. Stávající střídačky jsou už delší dobu ve špatném technickém stavu a jejich výměna je nezbytná. Investici skoro za 200 tisíc korun popsal starosta Jan Bauer z ODS.
3: Nové střídačky budou mít konstrukci z pozinkované oceli se zakrytím ze zakouřeného komůrkového polykarbonátu, který zajistí vyšší odolnost i delší životnost.
0: Policie prosí o pomoc s hledáním 13-letého chlapce z Aše. Nikolas Ferko v úterý odjel se svým kamarádem do Chebu a od té doby se nikomu neozval. Chlapec je vysoký zhruba 160 cm, je hubené postavy, má hnědočerné rovné vlasy a hnědé oči. V době odchodu z domova měl na sobě modré kalhoty, tmavou bundu s kapucí a modré boty. Pokud o něm máte jakékoliv informace, obraťte se prosím na linku 158 nebo na nejbližší policejní služebnu. 3/5 Čechů souhlasí, že by měl mít stát větší kontrolu nad společností ČEZ. Většina z nich si myslí, že to posílí energetickou soběstačnost země. Vyplývá to z výzkumu agentury Ipsos. Opačný názor má 27% dotázaných. Že by zestátnění firmy vedlo k nižším cenám energií, si myslí 39% lidí. Zhruba stejná část věří, že by se ceny výrazně nezměnily. Stát už teď vlastní 70% akcií ČEZu. Vykoupení zbylého podílu si za cíl dala vládní koalice ANO, SPD a motoristů. Rusko vydalo mezinárodní zatykač na zakladatele a šéfa komunikační platformy Telegram. Pavla Durova viní z napomáhání terorismu. Podle Moskvy jeho platforma neodstranila obsah, který využívaly extremistické organizace k přípravě sabotážní a teroristických činů na území Ruska. Durov se k tomu nevyjádřil, už v minulosti ale uvedl, že se podle něj ruské úřady snaží potlačit právo lidí na soukromí a svobodu projevu.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech bude dnes jasno až polojasno, teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů, na horách naměří 30 stupňů Celsia. Slabý vítr během dne zesílí na mírný jihovýchodní až jižní. Biozátěž je na stupni číslo 3.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Srážka dvou aut komplikuje provoz v Týně nad Vltavou na křižovatce ulic Táborská a Milevská. Na místě zasahuje policie i hasiči. A osobní auto s nákladním se srazily v Klenovicích na Táborsku. Buďte za volantem opatrní, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Po zprávách s Gabrielou Bláhovou pokračuje jihočeské dopoledne. Hanka Šobrová pro změnu vám přeje dobrý a ničím nerušený poslech. My už za chviličku společně zamíříme do Volar na Prachaticku, kam se opět po roce sjeli výtvarníci, a to nejen z Čech, na výtvarnou dílnu. Na místě máme regionálního stopaře, tak se s ním spojíme.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Sledovat vznik obrazů, povídat si s umělci a nahlédnout jim do slova počtětec. To můžou teď lidé ve Volarech na Prachaticku. Je tam po roce tradiční výtvarná dílna. Dneska se na ní zajel podívat i náš regionální stopař Petr Kubát, kterého tímto zdravím. Petře, hezké dopoledne, vítej.
2: Krásné dopoledne, já zdravím z místní základní umělecké školy, kde se právě ty workshopy odehrávají. Teď tady konkrétně stojím na dvoře, pozoruju tady při práci jednoho z autorů, profesionální výtvarníci nejenom z Čech, sem přijeli už po 11. a po celý týden, jak už jsme naznačili, tady můžou zájemci sem přijít podívat a pozorovat je při té práci. No a kolik letos dorazilo umělců a jaké je takové to hlavní poslání této akce, tak na to už se ptám hlavního organizátora a ředitele základní umělecké školy ve Volarech Víta Pavlíka.
3: Krásné dopoledne, já vás zdravím. Letos máme poměrně vysokou účast, je to i organizačně náročnější, protože dorazilo celkem 21 umělců z 9 zemí. To hlavní poslání nejsou jenom vytváření těch uměleckých děl, která nám zůstávají ve sbírce, ale já si myslím, že to setkávání lidí a networking, který přináší opravdu to podstatné k práci, která tady vzniká. A je to nejenom reprezentace Volar navenek, ale i opravdu ty vztahy, které vznikají mezi těmi umělci, posouvají tu uměleckou tvorbu dál.
1: Jinak, Petře, s volarskými workshopy je spojený i nový umělecký směr zvaný volarismus. O co vlastně přesně jde?
2: Volarismus je poměrně mladý výtvarný směr a zrodil se právě tady ve Volarech, jak ten název už samozřejmě napomíná. A workshopy jsou takovou jeho kolébkou toho volarismu. Ono nejde o jednotný styl, ale spíš o společnou myšlenku, o inspiraci Šumavou a propojení umělců z různých evropských zemí. No a víc o volarismu ještě doplňuje Vít Pavlík.
3: No, tak vy jste řekl úplně to podstatné. Já bych k tomu doplnil, že měl jsem z toho obrovskou radost, protože vznikl samostatně, samovolně, teď napadá to správné slovo, ale díky té atmosféře, která tady vzniká na těch workshopech, tak na jedné z vernisáží zhruba u 5. ročníku někdo prohlásil volarismus, voláre volarismus. A chytlo se to úplně samo. Chytlo se to samo na sociálních sítích, potom se ozvala média, ptala se mě na to a to si myslím, že je opravdu vzácné, protože nikdo z nás o tom nepřemýšlel. To slovo vzniklo spontánně, tak to je to slovo.
2: No a já ještě doplním, že ty výsledky tady z toho týdenního workshopu pak představí autoři na velké výstavě tady v galerii ve Volarech. Vernisáž je teď v pátek v 17 hodin a ta díla budou k vidění po celé léto.
1: No a z Volar se nám do vysílání přihlásili krom Víta Pavlíka taky náš regionální stopař Petr Kubát. Pánové, díky moc a hezký den, naslyšenou.
2: Hezký den.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.

0: Tipy pro volný čas.
1: Tak můj první tip míří do Horní Plané. Pokud se pohybujete někde na Lipensko, pak se zastavte právě v Horní Plané. Bára Hrzánová s její kapelou Kondurango tam totiž vystoupí od 18 hodin u Kašny na náměstí. Registrací od 18 hodin dneska v Kestřanech na Písecku začíná mistrovství České a Slovenské republiky v rýžování zlata. Večerní procházku s hranými obrazy na téma prachatické historky z historie dvě můžete dneska od 19 zažít u Dolní brány v Prachaticích. Film Pod parou bude od 21 promítat na trase podniku Na hřišti v Ledenicích. Na noční prohlídku Bukvojské hrobky se můžete od 9:30 vypravit v Nových Hradech. Džemování s kapelou Pauza si od 18 můžete poslechnout v Panské zahradě ve Strakonicích. Mám tady další pozvání, a to hlavně pro milovníky historie. Dneska v 17 hodin mají sraz ve Volinské tvrzi. Téma večera je progresivní volinská firma Zdeňka Simona a její krátká, ale důležitá existence ve 40. letech 20. století. A poslední pozvání na představení badatelské pohádky, které se bude hrát od 15 hodin na Volinské plovárně, můžete vzít dneska své děti anebo vnoučata. Užijte si to.

0: Jak už jsem říkala před chviličkou, v pozvánce v Nových Hradech dneska pořádají poslední červencovou noční prohlídku bukovojské hrobky, která tam dominuje místnímu hřbitovu. Pokud se vám líbí návštěvy historických míst v netradičních časech a dneska navíc za úplňku, pak dobře poslouchejte. Na telefonu totiž mám právě teď paní Miroslavu Dvořákovou z Novohradského muzea, která dneska od 9:30 návštěvníky bukovojské hrobky provede. Já vás vítám, paní Dvořáková. Hezké dopoledne.
1: Dobrý den, děkuji.
0: Prozraďte na samý úvod, kde je sraz na dnešní noční prohlídku hrobky a co všechno v ní lidi uvidí?
1: Já bych vás jenom na začátek ráda opravila. Ta prohlídka začíná už ve 21 hodin. Právě jsme to posunuli kvůli stmívání už někdy na začátku července, takže jenom abychom měli správné informace. Ten sraz je tedy před tou 9 hodinou přímo u bukovojské hrobky a návštěvníci jednak uvidí prohlídku přízemní krypty. Také se podíváme do kaple v prvním patře, nebude to jenom suché povídání. Vlastně návštěvníci se dozví o historii samotné stavby, o lidech, co jsou zde uloženi, o šlechtickém rodu Bukvoju. A také nahlédneme do symboliky a hlavně návaznost na rod Rožumberků, ale abych něco také měla na konec.
0: Jinak jakou část historie rodu Bukvoju od vás dneska zájemci o prohlídku uslyší?
1: Tak primárně je to 19. 20. století, hlavně ten přelom, nicméně zde zabrušuji i do počátku Bukvoju, to znamená 17. století, hlavně ten počátek, jak se vůbec Bukvojové do Nových Hradů přišli a pak občas i nakousneme osud posledního Bukvoje, který byl po druhé světové válce obviněný z kolaborace s nacisty.
0: Jinak léto je v polovině, jaké máte plány na srpen, případně dál na babí léto, pojďte nás lákat.
1: Tak v srpnu budeme pokračovat v nočních prohlídkách hrobky, tady ale bude zase změna času, bude to tentokrát od 8:30 od večera a také je tam novinka, kdy se návštěvníci musí rezervovat, protože minule jsme zaznamenali opravdu obrovský zájem, až jsme to úplně nečekali, takže proto ta rezervace. A pak samozřejmě nezůstaneme pouze u hrobky, nabízíme taky v Novohradském muzeu kostýmované prohlídky, vždycky na jiné téma. Také tady máme na muzejním dvorku výstavu k rodu Kapy, který s rodem Bukvojů souvisí a také se zaměřujeme

Dne pokračuje dál, samozřejmě muzika nebude chybět. Proč někdo vyzkouší 35 druhů kvasinek kvůli jednomu jedinému nápoji? Na západním Slovensku mají jednoduchou odpověď. Chtěli vyrobit medovinu, která obstojí i ve světové konkurenci. Nakonec se stala tou nejlepší. Jak? Tak to si můžete poslechnout v našem vysílání už za chvilku. Tohle už je Andrea Bocelli, Vivo Perlei.

0: Na první pohled je to jednoduchý recept. Med, voda a kvasinky. Jenže právě na téhle jednoduchosti se podle výrobců pozná, kdo je opravdu umí. Na západním Slovensku vzniká medovina, která uspěla i ve světové konkurenci. Jak dlouhá cesta vede od včelího úlu až do sklenice, to zjišťovala naše zpravodajka Bára Vránová.
1: Smolenice nedaleko Trnavy. Na první pohled úplně obyčejná obec, jakých jsou na Slovensku tisíce. Pár domů, kolem louky rozkvetlé, pole, vzadu je taky les. A právě na tomto docela obyčejném místě Pavol Kudláč a jeho dva kamarádi vyrábějí medovinu, která nejenže uspěla ve světové konkurenci, ona ji dokonce překonala a můžeme tedy říct, že tady vzniká nejlepší medovina na světě.
2: Jednak je to tým, že máme výborné medy, lebo tá príroda je veľmi bohatá na to kvetenstvo. A z toho, keď sú vynikajúce medy, je vynikajúca medovina.
1: Malé Karpaty jsou známé hlavně vínem, jenomže i včelařina tady má dlouhou tradici. Pavol Kudláč se k tomuto řemeslu dostal už jako školák díky kroužku.
2: Možno to byla víc exotika, alebo prostě dobrodružstvo, alebo hasičský kružok, športový, taký, onaký, výtvarný, ale ty včelařský kružkov to nebylo zase všade, takže jsme tam jednoducho išli.
1: Jenže časem je přestal zajímat jenom med.
2: Už v celkom rannom veku, nazvem to tak, jsme si povedali, že a čo tá medovina, ako to chutí. Tak se to vyrábá v těch knižkách včelářských, jsme to načítali, že však voda, med, kvasinky, počkáme si, dozrejeme, alebo keď nepočkáme, nemusí ani tak dlho zrieť, hlavně, aby jsme koštovali.
1: Dnes jejich medovina sbírá ocenění po celém světě. A to, jak vzniká, mi Pavol Kudláč ukazuje přímo mezi obrovskými nerezovými tanky.
2: Prečerpáme do těch nádob, tam ho změšáme s vodou na 1 liter medoviny. Jde takmer pol kila medu.
1: Pak následuje fermentace, což je podle Pavla velmi zásadní součást celého procesu, protože právě v tomto momentu se rozhoduje, jak to s medovinou vlastně dopadne.
2: Je to jedno, jaká kvasinka tam pracuje. My jsme vyzkoušeli 34 druhou, až ta 35. se nám podarila a z toho teraz vyrábáme.
1: Medovina pak na závěr zraje v dubových, takzvaných barikových sudech, což jsou vlastně sudy třeba po víně nebo po whisky, které jsou uvnitř navíc vypálené, úplně spálené. A je to kvůli tomu, že takto upravené dřevo dodá medovině jednak tmavší barvu, ale hlavně různé chuťové tóny, od vanilky přes čokoládu až třeba po kokos.
2: Všeobecně platí o medovině, že čím blíže zraje, tým je jemnejšia. Medovina alebo výroba dobrej medoviny by mala trvať aspoň ten rok. V týchto menších sudoch tie špeciály sú ešte archívnejšie, rok, dva, tri, ako sa nám ktorá vyvinie a podarí.
1: Ročne Pavol Kudláč vyrobí asi 100 000 lahví medoviny. Recept na tu nejlepší, na tu oceňovanou si samozřejmě pečlivě střeží a neřekne ho ani vlastnímu bratrovi, který má vlastní včelařství ve vedlejší obci. Zároveň ale není důvod, aby si v rodině vyměňovali know-how, protože právě bratrova medovina získala titul nejlepší na světě před pár lety. Taky. Ze Smolenic Bára Vránová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Návštěva Tanzánie jí změnila život, našla si tam manžela a svůj život rozděluje mezi Českou republiku a právě africkou Tanzánii. Jihočeška Hana Burcevová o tom bude mluvit po 11. hodině v našem vysílání společně s Matějem Vodičkou. Ale ať nepředbíhám, před 11. si ještě třeba připomeneme pravidla správného mytí rukou. A muzika, tak ta nemůže chybět. Bryan Adams právě teď. Please forgive me.

0: Hygienické rady.
1: Ruce můžou sloužit jako přenašeč žloutenky typu A, průjmových onemocnění, respiračních potíží, ale i oparů nebo planých neštovic. Proto je důležité připomenout pravidla správného umývání rukou. Samotnému mytí věnujte minimálně 20 vteřin, dalších 10 vteřin by mělo stačit na opláchnutí mýdla vodou. To platí pro ruce, které se dotýkaly madla v hromadném dopravním prostředku, otevíraly dveře tam, kde je vysoká frekvence lidí. Okolo správné hygieny rukou panují také mýty. Po umytí rukou je lepší dát je do sušáku nebo je otřít do ručníku. Nejlepší variantou je použít jednorázový papírový ručník. Proč je dobré mít ruce suché? Na ty mokré se bakterie více lepí. Umí dezinfekční přípravek nahradit mytí vodou a mýdlem? Určitě je lepší použít dezinfekční přípravek než nic, ale mýdlo a voda je nejúčinnější. Pokud jste v přírodě a nemáte po ruce ani mýdlo, ani dezinfekci, tak si ruce můžete umýt alespoň v přírodní vodě. I potok nebo řeka vás zbaví alespoň části bakterií.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Prožijte s dětmi léto na jihočeských památkách a vyberte si některou z dětských prohlídek. Na Hluboké a v Třeboni vás provedou samotné kněžny. Na Kratochvíli upovídaná kuchařka Dorota. V Jindřichově Hradci se vydáte po stopách malého hraběte a v Českém Krumlově děti poznají, jak se kdysi žilo na šlechtickém sídle. V klášteře Zlatá koruna nahlédnou do života středověkých mnichů. Vyberte si svou prázdninovou výpravu na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
1: Je 11 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Státní hrady a zámky se na dva dny otevřou veřejnosti zdarma. Tři pachové ohradníky chrání zvěř i řidiče před střetem mezi Českými Budějovicemi a Pískem. Jeho český koordinátor dopravy řeší připomínky cestujících k novým jízdním řádům. Dnešní den bude jasný až polojasný, teploty vyšplhají k 33 stupňům. Dobré dopoledne, jsou tu zprávy s Gabrielou Bláhovou. Ministerstvo kultury letos ve dvou mimořádných termínech 30. srpna a 27. září otevře zdarma všechny státní hrady a zámky. Podle rezortu se do akce zapojí téměř všechny památky ve správě Národního památkového ústavu. Ministerstvo tak navazuje na jarní bezplatné vstupy do státních muzeí a galerií. Šéf rezortu Otto Klempíř za motoristy uvedl, že úspěch jarní akce potvrdil zájem veřejnosti a proto ministerstvo nabízí stejnou možnost i na hradech a zámcích. Nové pachové ohradníky pomáhají řidičům na silnici mezi Českými Budějovicemi a Pískem. Divokou zvěř od pohybu u silnice odrazují například u Sedlce na Českobudějovicku a blízko Protivína na Písecku. Speciální ohradníky mají podobu nosiče s aplikovanou látkou působící na zvěř. Podrobnosti přidává mluvčí společnosti Generali Česká pojišťovna Jan Marek.
3: Tahle ta látka napodobuje typické zvířecí predátory a pracuje i s pachem člověka. A tyhle ty pachové ohradníky odrazují tímhletím způsobem lesní zvěř od toho, aby vstupovala do vozovky.
1: Jeho český koordinátor dopravy Jikort se vypořádává s připomínkami k jízdním řádům. Změny ve veřejné dopravě po spuštění integrovaného systému IDESKA trápí některé cestující. Například žákům dojíždějícím ze Sudoměře do Štěkně na Strakonicku by příjezd autobusu nenavazoval na začátek výuky.
4: Zaznamenali jsme stížnosti ze Sudoměře v návaznosti na školní výuku.
5: Sudoměř patří pod obec Čejetice a podle starostky Ivany Zelenkové za STAN jsou prvotní komplikace po spuštění nového dopravního systému normální.
4: Spokojenost je od občanů ze Sedlíkovic, kam zajíždí více spojů než doposud.
5: Jihočeský koordinátor dopravy aktuálně řeší připomínky k novým spojům napříč krajem, pokračuje ředitel Jikordu Jiří Kavka.
6: Další stanovená změna jízdních řádů je 30.8.2026. Podněty zaslané k nám na Jikort a vypořádané kladně budou zapracovány právě do těchto změn.
5: Problémy s návazností autobusových spojů řeší taky obce Umilevska a Nejindřichohradecku. Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
1: Rozsáhlé požáry u Bordeaux se v noci na dnešek nešířily. Boj hasičů s ohněm má ale podle předpovědi v následujících hodinách stížit nárůst teplot a zesílení větru. Teploty mají v oblasti překonat 40 stupňů Celsia, informovali o tom agentury Reuters a AFP. Po týdenním boji s ohněm se nasazeným francouzským hasičům, které podporují taky evropské jednotky, včetně českých a slovenských, podařilo šíření ohně zamezit. Sport. Španěl Santi Denia by měl podle španělského deníku AS převzít českou fotbalovou reprezentaci po Miroslavu Koupkovi. 52-letý Španěl slavil úspěchy s mládežnickými výběry a dovedl španělský olympijský tým i ke zlaté medaili na hrách v roce 2024 v Paříži. U české reprezentace by se stal prvním zahraničním koučem v historii. Předseda fotbalové asociace České republiky David Trunda na dotaz ČTK uvedl, že brzy bude schopen poskytnout bližší informace. Miroslav Koubek předčasně skončil ve funkci na konci června po mistrovství světa.
2: Počasí.
1: Na jihu Čech je dnes jasno až polojasno, teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů, na horách naměří 30 stupňů Celsia. Slabý vítr během dne zesílí na mírný jihovýchodní až jižní a biozátěž je na stupni číslo 3.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Nehoda dvou cyklistů brání dopravě na Českokrumlovsku v Horní Plané v ulici Jiráskova. Na místě jsou záchranáři. Dobře dojeďte, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
7: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu Zámecké léto.cz.
8: Návštěva Tanzánie pro ní byla vůbec první návštěvou Afriky a hned té rovníkové. Nejenže tam poznala svého manžela, ale část roku v této oblasti žije, založila sbírku na podporu Masájů a pro tamní komunitu dokonce založila knihovnu. To je neobyčejný příběh jihočešky Hany Burcevové, která si k nám do studia přišla popovídat letos na jaře. Reprízu rozhovoru vám nabízíme právě dnes a začneme tradičně hned po písničce. K poslechu zve, dobré dopoledne a od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Dopolední host s Matějem Bodičkou.
1: Je naším dnešním hostem. Paní Hano, vítejte ve vysílání. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
1: Když posluchačům řekneme, že žijete mezi jižními Čechami a Tanzánií, asi tomu možná někteří neuvěří, ovšem jak k tomu došlo a jak přesně to funguje, tak nejen o tom si budeme povídat v nadcházejících minutách. Rozdělujete svůj život na kapitoly před a po, obrazně řečeno tedy před návštěvou Tanzánie a po ní?
2: Tak v určitém ohledu určitě ano, ale ne nějak radikálně, že by se mi převrátil život úplně vzhůru nohama, tak to není. Ale samozřejmě ten částečný život v Tanzánii mě třeba naučil mnohem víc vážit si některých věcí, které tady jsou takový víc samozřejmý, třeba voda. Prostě tady si tak nějak jako pustíme z kohoutku vodu a je nám celkem jedno, že teče a teče, tak tam to tak prostě není. Takže spíš v těchhletěch věcech mě to trošku posunulo někam jinam.
1: Vy jste prý původně odjela na Zanzibar jenom na takovou obyčejnou dovolenou, ovšem z této obyčejné dovolené se pak stalo něco, co určuje to vaše současné životní směřování. Co se tam přesně odehrálo?
2: Ano, je to tak. Možná to někomu třeba teď bude připadat jako kliše, takové to, jako odjede na dovolenou, tam si najde prostě nějakého přítele, manžela a podobně, nebo respektive ten si vyhlídne jí. Ale v mém případě úplně si nemyslím, že by to bylo takhle, protože my jsme tam odjeli se synem a se sestrou úplně na klasickou dovolenou. Byla to naše první takzvaná exotika, první Afrika, hned rovnou rovníková. Ale vlastně měli jsme od toho jenom očekávání vidět a poznat jinou zemi. A ano, prostě stalo se, že nikdy jsem si nepředstavovala, že bych se do Tanzánie někdy ještě potom třeba vrátila, nebo že bych tam dokonce snad našla nějaký svůj druhý domov.
1: Co není, může být. Nicméně ještě se zeptám, byla to tehdy třeba vaše první dovolená do takové dálky? Byla jste někdy předtím na jiném kontinentu například?
2: Ne, byla to opravdu takhle první jako dovolená. Předtím jsme byla jenom po Evropě, takže...
1: Vašeho manžela jste prý poznala hned první ráno při vašem pobytu v Tanzánii, je to pravda? Takže taková vlastně africká láska na první pohled. Vy jste zmiňovala, zní to jako kliše, ale když je to pravda, tak...
2: No, z mé strany to určitě nebyla láska na první pohled. Manžel tvrdí, že z jeho ano. A on je teda hodně křesťansky založený, takže on to má tak, že jako Bůh mu seslal mě, ale pro mě to určitě nebyla láska na první pohled, ale ano, byl to první Masej, kterého jsem tam potkala, když jsme se, protože jsme přiletěli v noci, ráno jsme se šli projít na pláž a první, ještě teda to byl šel s kamarádem, dva Masejové, které jsme potkali, tak jeden z nich byl teda, je teda teď můj manžel, ale to jsem rozhodně neplánovala, nepředpokládala, ani jsem nikoho nehledala, nechtěla jsem žádný vztah, ale tak nějak jsme si vlastně za celou dobu pouze povídali, my jsme jezdili po výletech, po ostrově a on vždycky trpělivě čekal, až se vrátíme, pak se s náma procházel, povídal si. A poslední den vlastně našeho pobytu se mě tak jako hodně nesměle zeptal, jestli bych mu dala číslo telefonní. Nikdy jsem to neudělala předtím, ani by mě to nenapadlo tady. No, dala jsem s tím, že už je to daleko, nikdy už se nemusíme vidět, můžu to vždycky zablokovat, že jo, ten WhatsApp. No, ale začali jsme si psát a pak jsem se tam za 3 měsíce vrátila znovu.
1: To je docela zajímavá věc, takže i Masajové používají v současnosti chytré telefony.
2: Ano, ano, už je to tam úplně běžný a oni teda přes telefony tam hodně třeba i platí, nebo protože přece jenom Tanzánie je opravdu velká země, je asi 12x větší než naše republika a ty vzdálenosti jsou tam obrovské a třeba v těch venkovských odlehlých oblastech v Buši si jen tak nedojdete do bankomatu, takže oni všechno řeší přes telefony.
1: Hned další rok poté, co jste se s manželem seznámili, tak jste společně se vydali poznat jeho nejbližší rodinu. Jaký to byl pro vás zážitek? Protože člověk v takové situaci musí mít určitě obrovský strach, obrovské obavy, jak ho rodina žijící v rovníkové Africe přijme.
2: No, obavy byly určitě z mé strany velké, nevím, jak s manželou, ale tak oni věděli, že mě tam přivede, A no, bála jsem se, ale bála jsem se ne jako toho setkání s těmi lidmi, to jsem samozřejmě věřila jako manželovi, nebo jak jsem ho uznala i vlastně před tím, když jsme si psali, tak jsem spoustu věcí už samozřejmě o rodině věděla, ale spíš jsem měla obavy z toho, protože neznámá řeč, neznámé prostředí, ani jsem se tak nebála toho, jak to tam já zvládnu, jako by v té buši, ale spíš toho, abych tam neudělala nějaké fopa, abych neudělala něco, co třeba tady je běžné, ale tam by to chování mohlo představovat nějakou, nechci říct přímo urážku, ale něco, co se tam běžně nedělá.
1: A jak vás naopak přijala ta masajská komunita celkově?
2: Tak rodina, to bylo hned, jsem se tam cítila prostě jako v rodině, to bylo hned tak jako od počátku a samozřejmě celkově v té komunitě to bylo trošičku složitější, protože ze začátku jste pro ně prostě cizinec. Berou vás ze začátku spíš jako turistu, protože moc neví, jako že jo, vrátíte se tam ještě, budete tam jezdit, nebo snad třeba i žít, nebo jako co s váma, jako jste prostě pro ně úplně někdo neznámý, jiný. Oni samozřejmě nějakou zkušenost s Evropanama mají, ale spíš jako turistickou, že jo, takže to je takové to, jako vidí, že jedou na safari. Ano, v určitém ohledu to tak je, jako že turista je tam chodící peněženka, ale takhle v těch venkovských oblastech to není, protože tam prostě na to nejsou jako takhle zvyklí. Ale já jsem se do té komunity dostala především tím, nebo prostřednictvím té křesťanské komunity, protože, jak jsem říkala, manžel je z křesťanské rodiny a jako praktikující katolík. Takže tím, že jsem s ním začala vlastně i navštěvovat mše a i různé slavnosti, tak mě ti lidé v té komunitě poznávali víc a tím, jak jsem se tam vracela, tak mě vlastně tím jako o to víc přijali. A úplně pak takový velký posun byl po svatbě, kdy vlastně jsme dostali i požehnání od těch starších, to jsou takový jako představitelé té komunity vždycky v tom místě, takže tím už to jako bylo spečetěný.
1: Když jsem se na úvod našeho rozhovoru ptal, jestli rozdělujete svůj život na před a po, tedy před návštěvou Tanzánie a po ní, tak je to docela zajímavá věc taky v tom smyslu, že vy jste tady v Česku Hana Burcevová, ale jako vdaná Masajka jste Hana Luka, říkám to správně.
2: Ano, je to tak, oni to mají trošku jinak, nepřijímají jako příjmení manžela, nebo jako my tady můžeme přijmout a tam to tak není, že manžel samozřejmě má i příjmení, ale nejsem, jak by se tady u nás řeklo, Hanan Gušany, jako to příjmení, ale přijímá se to jméno toho manžela, takže to je teda jeho křesťanské jméno, které má ale i uvedené v dokladech Luka, jako Lukas, takže jsem Hana Luka.
1: Mm-hmm. A jak se jmenuje váš manžel, Luka tedy?
2: Luka Tomas Gušany, to Tomas má zase po svém tatínkovi.
1: Svůj nevšední příběh v dnešním dopoledním vysílání Českého rozhlasu České Budějovice popisuje Hana Burcevová.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Jak dobře ovládáte, paní Hano, tamní jazyk má? Dokážete dnes už třeba se bez problémů domluvit v tomhle jazyce?
2: Ne, vůbec, protože je to krásný jazyk, je takový zpěvný, já ho moc ráda poslouchám, ale je velmi těžký na to naučit se, protože ani vlastně nejsou žádné učebnice, našla jsem teda jednu nějakou americkou, ale ono je to, i ten jejich jazyk má, je odlišný třeba u keňských Masajů, nebo i se liší trochu oblast od oblasti. A takže vlastně učebnice nejsou a je to opravdu hodně složitý jazyk. Takže se snažím naučit, znám pár frází, slovíček, po každý se snažím, ale je to jako opravdu těžký. Myslím si, že i lidé, kteří, i třeba sousedé, kteří jsou svahilci, neovládají vlastně jazyk svých sousedů Masajů, protože je to opravdu náročné. Ale jinak se tam běžně mluví ještě svahilsky a s manželem mluvíme teda anglicky.
1: No, nechci vás zbytečně trápit, ale možná byste posluchačům mohla říct, jak se řekne třeba v jazyce má dobrý den.
2: Dobrý den oni úplně takhle nepoužívají, protože oni říkají třeba sidej, to je jako neznamená to úplně třeba dobrý den, ale je to jakoby pozdrav, který řeknete i večer, řeknete ho i ráno, je to sidej. A teď se různě ona to odpovídá podle toho, jestli to je muž nebo žena, takže tam ten systém zdravení je teda velmi složitý, i co se týče svahilštiny. To je prostě jinak na ženy, jinak na muže, jinak na staršího člověka. Je to dost náročný.
1: Hmm. Jak vypadá to vaše aktuální bydliště v Tanzánii a jak se za ty zhruba 4 roky, co v Tanzánii napůl žijete, proměnilo? Protože když jsem si něco o vás četl, tak jsem zjistil, že ty začátky, když jste opravdu byla první roky v Tanzánii, bydlela jste tam, tak byly docela, nechci říkat krušné, ale ta představa asi pro mnohé může být taková trošičku hodně dobrodružná.
2: No, tak ten první pobyt, to byl první. Pak už to bylo lepší první pobyt, když by si někdo třeba dohledal nějaké články nebo něco a našel tam fotografii našeho prvního bydlení. Ano, byla to jenom vlastně taková, ani se nedá říct, asi úplně chatka, spíš takový z větví vlastně postavený přístřešek, kde jsme teda trávili vlastně ten úplně můj první pobyt tam, takže to byla taková trošku zkouška ohněm, ale s tímhle já jako jsem problém neměla. Já jako jsem teda od dětství byla zvyklá jezdit jako i počirák na trampy a tak, takže s tímhle já jsem problém neměla, ale chápu, že pro některé lidi by tohle bylo už třeba nepřijatelný. No a ty potom vlastně manžel chtěl postavit dům, klasický zděný dům, takže máme 3 místnosti. A jsou to vlastně 2 ložnice a pak takový jakoby obývací pokoj, ale nepředstavujte si to jako ve smyslu našeho vybavení. My tam máme opravdu jenom v těch ložnicích postel a pak tam máme jenom stůl a židle, nic jiného. Ale je to daný i tím, že oni nežijí víceméně uvnitř domu, ale hodně se žije venku, což je samozřejmě daný i podnebím. Není to jako u nás, takže se to hodně vylepšilo, to bydlení od té první návštěvy, a vlastně ten náš dům je de facto jako by nadstandard. Není to úplně běžné ještě stavět tyhle klasické domy z cihel. Oni sice teď už nestaví už takové ty, jak někde můžete si přečíst, že jsou oplácené usušeným kravým trusem, tak úplně už to nefunguje, ale pořád používají jako základ třeba nějaké ty dřevěné kůly a to vlastně jakoby vyzdí.
1: Chtěl jsem se na to právě zeptat, jestli, nechci asi úplně používat slovo luxus, ale chtěl jsem se zeptat, jestli je to velký luxus mít v Tanzánii zděný dům?
2: No, není to už úplně jako luxus, protože ve vesnicích už je to, teď mám na mysli vesnice jako někde třeba u cesty, kde už jsou i obchody a jako víc možností, prostě staví tam třeba autobus, což k nám do Buše samozřejmě nejezdí, my už musíme z této vesnice na motorce. A tak tam už ty zděný domy jsou víceméně jako běžný, ale nejsou to prostě domy, jak říkám, je to prostě takhle třeba jenom pár místností, nejde si představovat něco, jako máme my tady, to vůbec. Samozřejmě ve městech, když vemu Dar es Salaam, což je bývalé hlavní město, je to pořád takové to hlavní město obchodu i vlastně tam letiště mezinárodní, tak tam najdete naopak i třeba mrakodrapy, takže to zase jako my třeba tady úplně nemáme, takže je to neporovnatelné.
1: Když jste mluvila o tom omítnutí zdí kravým trusem, to se dostáváme k tématu, že ohledně života Masájů koluje nespočet mýtů, ostatně je to jeden z nich taky, ale obecně Masájové jsou známí svými soutěžemi ve skákání. Taky se o nich říká, že se živí pouze kravskou krví a mlékem. Je to pravda?
2: No možná, že kdysi to tak opravdu bylo, ale teď už to tak určitě není. Samozřejmě takhle, já můžu mluvit jenom za tu oblast, za tu komunitu, kde se pohybuju. Možná, že existují některé odlehlé oblasti, kde se to takhle, ta krev s mlékem praktikuje víc, ale u nás je to tak, že to mléko je pořád základní složka potravy u Masajů. Používá se jednak klasicky k pití, samozřejmě oni vaří čaj, takový ten kořeněný čaj.
1: Černý
2: taky. Čaj s kořením, ano, je to ten čaj. A do toho se mléko přidává. A pak vlastně oni přidávají mléko i když třeba dělají nějaké zeleninové trochu jakoby omáčky, nebo bych řekla, tak do toho taky vlastně místo smetany oni používají mléko. Takže mléko je pořád hlavní složkou potravy, ale ta krev už ne. Ale používá se samozřejmě někdy, ale je to spíš při nějakých rituálech, anebo když je někdo nemocný pro posílení, protože to samozřejmě obsahuje určité jako minerály. Že jo,
1: hodně železa.
2: Hodně železa. Takže ano, při téhle příležitosti se ta krev jako užívá, ale třeba ji smíchají s medem, protože med oni hodně používají taky právě pro léčení. A co se týče třeba toho skákání, těch skoků, tak ano, to samozřejmě pořád jako dělají a to je takzvaný tanec Adumu nebo Adamu a hodně, ne, že by to takhle dělali každý den, že by se sešli chlapi a zaskákali si, ale při různých slavnostech, ceremoniálech, obřadech, tak jako to je taková oslava radosti, no.
1: Poměrně osobní otázka, dělalo vám větší potíže absolvovat třeba některý z těch tamních masajských rituálů?
2: Tak rituál je, viděla jsem, jak se odebírá ta krev třeba od krávy, ale to není na tom nic, teda komu nevadí pohled na krev, není to nic jako krutého, ani jako, že by z toho měl člověk nějaký špatný pocit, že by nějak to zvíře trpělo. Oni, ten dobytek, ty krávy jsou pro ně opravdu jako členové rodiny, takže ty by nikdy krávě prostě neublížili. Takže to se jenom malička to a velmi šikovně. Oni jsou hrozně šikovní, dneska už na to samozřejmě používají i nevční stříkačky, takže napíchnou jako žílu, odeberou trochu krve, hned to jako, není to tak, že by upustili krávě žilou, takže by z toho byla jako nějak oslabená. To určitě ne. Co se týče ostatních rituálů, tak vlastně jediný, který jsem absolvovala, byl svatební a to už jednak jako účastník a jednak i jako teda
1: host
2: na svatbě. A pak samozřejmě probíhají, některé rituály se pořád udržely do současnosti, některé jsou, řekněme, hezké, to jsou třeba ty svatební a jiné, no a pak jsou samozřejmě stále i takové kontroverzní, třeba ženská obřízka, která je oficiálně zakázaná, ale pořád se praktikuje a vlastně nejvíc na ní lpí ty ženy samotné, což jako já třeba nedokážu pochopit, nicméně nejsem ta, která by je měla za to soudit nebo jim říkat, nedělejte to, to je špatné, protože to musí prostě vzejít přímo od nich. Pro nás je to něco nepochopitelného, něco krutého. I třeba, když jsem se o tom bavila s manželem, tak mi říkal, že ale to není, oni na tom jako muži netrvají vůbec. Jim je to tím, jak ty muži se víc dostávají i třeba do kontaktu prostě s tím světem, protože jezdí za prací třeba právě na ten Zanzibar nebo do Keni, takže mají jako větší přehled o tom, co se děje i jinde ve světě a že ten svět se vyvíjí, když to ty ženy dost často ukončí tu školní docházku třeba i předčasně a chtějí se vdát a když se chtějí vdát, tak musí absolvovat tadyhle ten obřad obřízky, protože pro ně to je jako vstup do světa žen, ale musí to vzejít si, myslím, ta změna jako od nich. Myslím si, že když jim to někdo zakázaný, to oficiálně je, ale protože oni to berou tak, že když to mají kluci, tam je ale samozřejmě situace úplně jiná, to nikdo nikoho jako nemrzačí a ty kluci to mají taky jako přechodový rituál vlastně, kdy se stávají těmi válečníky a to je pro ně prostě to období, kdy jsou jako nejvíc na vrcholu, mají i tu odpovědnost za tu rodinu, za to stádo, za tu komunitu, tak tam ale to samozřejmě není spojený s nějakou jako nějakým poškozováním. No.
1: O životě v Tanzánii vypráví v našem dnešním dopoledním vysílání Hana Burcevová. Teď je čas na krátkou písničku, za chvíli jsme zpátky.
0: Český rozhlas České Budějovice.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Naším dnešním hostem je Hana Burcevová, která je napůl Jihočeška a napůl Masajka, dá se říct. V tomto ohledu se nabízí, Hanko, otázka, jestli znáte knihu Bílá Masajka od švýcarské spisovatelky Corinne Hofmannové. Byl podle ní dokonce natočený i film z německé produkce. Letos je to přesně 20 let, jak jsem se dočetl.
2: Znám, i knížku jsem i četla, film jsem, myslím si, že jsem ho neviděla celý, ale musím říct, že teda doufám, že náš příběh nedopadne tak jako u Bílé Masajky z knihy Corinne Hofmannové, ale takhle, ona byla v úplně jiné situaci, jednak to samozřejmě bylo v úplně před

0: kontinentů třeba hodně zkreslená?
1: Nevím, jak moc kreslená, ale zkreslená určitě je, protože když si řekneme Afrika, nebo já si teď pod tím představuju samozřejmě hlavně tu rovníkovou Afriku, teda hlavně Tanzánii, tak si všichni samozřejmě ano, tam představí safari, možná teď ještě ten Zanzibar, který je součástí teda Tanzánie, a takže pláže, koupání,
0: sluníčko.
1: A sluníčko, taková pohoda, nikdo tam nikam nespěchá, což je teda pravda, to opravdu tak je, oni mají na to jiný náhled, jako na ten čas, i prostě to berou tak, že to, co nedokážou nějak ovlivnit, tak prostě přijímají, ale na druhé straně my vidíme buď tadyhle tu jakože krásu přírody a dovolenkový ráj, a na druhé straně vidíme, si pod tím představíme hroznou chudobu, ale není to tak, je to tam stejné jako u nás, jenom trošku jiné životní podmínky, ale ti lidé jsou vlastně všude na světě stejní a ty podmínky k životu se jenom liší.
0: Dá se říct, že lidem v Tanzánii třeba stačí mnohem méně než nám k tomu, aby byli prostě a jednoduše šťastní?
1: Určitě, i já jsem si to tam uvědomila, že jak málo člověk potřebuje k životu. My opravdu se tady obklopujeme spoustou zbytečností, samozřejmě i já se tady obklopuju spoustou zbytečností, ale tam zjistíte, že spoustu věcí opravdu nepotřebujete a že to, že ten život je důležitý hlavně v oblasti těch vztahů.
0: Vy tady v Českých Budějovicích pracujete jako úřednice. Když jsem se to dočetl, tak jsem si říkal, jak se dá tohle zaměstnání skloubit se životem v Tanzánii. Byť tedy sama přiznáváte, že v té Tanzánii žijete jenom část roku, tak stejně.
1: No, teď je to opravdu takový kloubení, jako snažím se prostě využít samozřejmě dovolenou a pak samozřejmě nějaké neplacené volno, ale musím říct, že mi teda v práci vycházejí vždycky vstříc, jako mám skvělý vedení, takže to jako jsem jim jako opravdu vděčná za to, ale je to složitý, no, protože prostě pořád je to takový to manželství trochu na dálku, ale do budoucna, někdy do budoucna plánuju, že bych tam teda přesídlila úplně, no.
0: Takže třeba byste mohla pracovat i jako na home office z Tanzánie?
1: Ne, takhle úplně to nefunguje, takhle benevolentní zase nejsou, ale uvidíme, jak se to, ale říkám, někdy v budoucnosti.
0: My už jsme to tady v úvodu našeho rozhovoru částečně nakousli, tu vodu, která třeba pro nás je samozřejmostí, ale v Tanzánii to je úplně přesně naopak. Jak tradiční masajská komunita čelí klimatickým změnám?
1: No, ty klimatické změny tam jsou opravdu reálné. Není to jako tady, kde si o tom víceméně jenom čteme, ale moc se nás to až tak zatím reálně nedotýká, nebo samozřejmě také to vidíme, ale nemá to zatím dopad úplně na naše životy. A v té Tanzánii to je teď už bohužel každodenní realita. Zejména se to teda týká toho období sucha, které nastává třeba zhruba od toho srpna, a běžně přicházelo kratší období dešťů na konci října, v listopadu, a teď vlastně v loňském roce nepřišlo. Až teď v lednu, kdy začíná pak taková ta klasická zemědělská sezóna, začíná teď normálně, už tam jako by prší.
0: Vy jste založila sbírku právě na podporu masajské komunity. S tím to trošku souvisí s těmi klimatickými změnami. Co je hlavním cílem této sbírky?
1: Tak sbírka už je teda ukončená, protože už jsme se jí podařilo naplnit, nebo respektive i vybralo se mnohem víc prostředků. A sbírka byla zaměřena především na nákup pole, aby se právě ta masajská komunita stala víc soběstačnou a třeba z těch výnosů z toho pole si mohla ušetřit něco, nebo měla i vlastně plodiny z toho na překonání toho období sucha. Protože prostě uvědomují si to, že musí změnit ten svůj způsob života. Byli vždycky Masajové tradičně pouze pastevci, i původně nikdy by se, když to řeknu, nehrabali v půdě, ale musí to teď přehodnotit, a ta mladší generace, která přichází, nebo generace mého manžela, ti mladší, už ví, že musí změnit, že se nemůžou jejich život odvíjet jenom na množství dobytka, protože už by ho neuživili.
0: Kolik peněz se tedy podařilo vybrat?
1: Původním cílem bylo 270 tisíc a podařilo se vybrat skoro, myslím, 764 tisíc, a něco skoro 765 tisíc, takže to je úplně, nikdo z nás to nečekal, a já bych chtěla poděkovat teda všem dárcům a i všem týmu z Nesnáze, přes jejich platformu ta sbírka běžela, protože samozřejmě

0: nikoho z nich by jsme toho nedocílili. Takže v tuto chvíli je pole už koupené, je tam už zase ta kukuřice, zdárně roste, je to teda odrůda odolná vůči suchu a ještě je tam i slunečnice zase ta.
1: To je úžasné číslo, takže obrovská gratulace i od nás. V Tanzánii vy jste taky vytvořila malou knihovnu, snažíte se komunitě pomoci k takové větší soběstačnosti. Pochopili je třeba už díky vám někteří Masájové, že to vzdělání může především pomoci, protože když se bavíme o vzdělání, tak je potřeba taky si uvědomit, že Masájové k tomu vzdělání přistupují zase taky úplně jinak než my.
0: Přistupují určitě, ale právě uvědomují si, že tím, jak se mění svět a i ten život kolem nich, že oni vlastně musí víc dát ten důraz na to vzdělání. Dřív to tak úplně nebylo, ačkoliv samozřejmě docházka je povinná v Tanzánii, nevím tedy od jakého roku to takhle je zavedené, ale třeba generace mojí tchyně, tchána, tam je většina lidí negramotná. Takže to tak prostě je a je to tak i v současnosti. Spousta dětí prostě se stěží, naučí trochu číst a psát, protože je třeba rodiče pak pošlou, když je sezóna, kdy musí jít s dobytkem, tak prostě jdou a třeba na 2-3 měsíce vypadnou z té školy. A u holek je to zase tak, že prostě dokončí třeba tu základní školu, ale když už nastoupí na ten další stupeň, na tu jakoby střední, tam je anglický vzdělávací systém v Tanzánii, tak ji ukončují předčasně, nedodělají tu školu, protože se prostě chtějí vdát. Ale a právě i ta naše knihovna a knihobudka, která je založená ve spolupráci se spolkem Prožij Česko, tak... Pro mnohé z Masajů je to první knížka, kterou drží v ruce, protože oni běžně doma knížky nemají, když mají, tak je to Bible nebo nějaký pracovní sešity do školy pro děti, ale není to jako u nás, kdy skoro každý má doma nějakou knihovnu a knížky, tam to není běžné. Takže velkým hitem jsou tam samozřejmě obrázkové knížky, obrázková Bible, to je úplně, protože oni tam poznávají ty příběhy, které znají z kostela a to můžou i ti, kteří jsou negramotní, i ty starší Masajové, Masajky, tak mají vždycky hroznou radost, když tam něco poznají. No a pro děti to je úplně, že jo, učí se tam, já jim to říkám v angličtině, oni mi to řeknou ve svahilštině nebo v masajštině, takže takhle se učíme navzájem a to vlastně bych chtěla dál tam nějak rozvíjet a jednou třeba tam založit opravdovou knihovnu třeba ve škole. A i třeba kurzy pro dospělé, aby se naučili číst a psát.
1: Budeme vám moc držet palce, aby se to povedlo tak, jak si přejete. Hana Burcevová byla dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Ještě jednou díky moc za váš čas a ať se vám tedy daří nejenom tady v Česku a nejenom v Africe. Naslyšenou.
0: Děkuji moc, naslyšenou.
1: Vám, milí posluchači, děkuji za to, že nás posloucháte. Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí Matěj Vodička.
2: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: V pravidelný čas je tu pravidelný rozhlasový sloupek. O čem bude? O největší umělecké instalaci v prázdninových Českých Budějovicích. Slovo má Miroslav Boček. Příjemný poslech.
0: Rozhlasový sloupek.
2: Milí Budějčáci, taky si letos připadáte jako myš kličkující v jakémsi potrubním labirintu, do něhož jeho tvůrci zapomněli vyvrtat víc otvoru? Ano, řeč je o dopravních uzavírkách, které se v našem městě rozmnožily. Když už si člověk myslí, že na jednu vyzrál, vyroste před ním další. Zákazy vjezdu, zjednosměrněné ulice, hordy dělníků v reflexních vestách. Možná to ve vás vzbuzuje vztek. Cesta do práce se protahuje, hodit dítě do školky autem se rovná hrdinskému činu, při němž se musíte obrnit trpělivostí. Prozradím vám radostnou zprávu. Naštvaní vůbec být nemusíte, ba právě naopak. Vzpomínáte na projekt Domu umění, který se uskutečnil přibližně před 10 lety? Kdy budějovickou chloubu Samsonovu kašnu zakryla vysoká dřevěná stěna, vy jste mohli do takto ohraničeného prostoru vstoupit po úzké dřevěné lávce a vychutnat si významnou vodní památku v úplně jiném kontextu? Najednou jste kašnu nahlédli jinýma očima, mohli jste se pokochat její krásou, kterou jste předtím nevnímali. Letošní systém uzavírek je ve skutečnosti něčím podobným. Obří výtvarnou instalací, která motoristům pomůže uvědomit si krásu našeho města. Jak jinak si všimnout originálně oloupaných omítek budov u dopravních uzlů nebo krásně zvlněných vozovek, než přistání v koloně aut? Je horké léto, vy už dobrou půl hodinu popojíždíte po Mánesovce a všude kolem kolotá život. A vy, díky této výjimečné umělecké iniciativě, toho můžete být účastni. Můžete se dokonce staženým okýnkem natáhnout k trávníku u obrubníku a utrhnout si olovem vylepšenou jahůdku, nabažit se pohledu na přejetou kočku nebo hromadu petek povalujících se u výpadovky. A nebo můžete celou akci pojmout jako nevšední unikovku, nabízenou navíc zdarma. Proto bychom měli plánovačům všech těchto uzavírek ze srdce poděkovat. Díky vám se stáváme citlivějšími, vnímavějšími vůči krásám našeho neprůjezdného města.
0: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice, písně.

Polední vyzvánění nás dneska zavede do Tochovic nedaleko Březnice na severu českobudějovické diecéze. Z věže kostela svatého Martina se rozezní nový poválečný zvon z roku 1950. Je laděný v hlavním tónu dis 2, má průměr 66 cm a váží přibližně 180 kg. Ulila ho znárodněná dílna Rudolfa Pernera v Suchém Vrbném u Českých Budějovic. Zajímavostí je, že zvon nenese žádnou výzdobu, pouze nápis připomínající výrobce a rok jeho vzniku. Dobré

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Policie hledá svědky nedávného zřícení cirkusové tribuny v Týně nad Vltavou. Chybějící lék na rakovinu prsu bude možné předepsat jen v omezeném množství. Jeho český koordinátor dopravy řeší připomínky cestujících k novým jízdním řádům. Dnešní den je jasný nebo skoro jasný s teplotami mezi 30 a 33 stupni. Noc bude jasná a teploty mezi 19 a 16 stupni. Zítra opět slunečno a až 36 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré poledne. Policie hledá svědky nedávného zřícení cirkusové tribuny v Týně nad Vltavou, při kterém byli zraněni dva lidi. Uvítá i případné kamerové záznamy nebo fotografie z vnitřních i vnějších prostorů cirkusového stanu, kde se událost sobotu 18. července stala. Na policejním webu to dnes uvedl mluvčí Milan Bajcura. Cirkusový stan stál ve městě nedaleko sportovní haly a sokolovny při vltavotýnských slavnostech. Část tribuny se sedícími návštěvníky se podle mluvčího zřítila před představením v poslední den slavností krátce po 18. hodině. Záchranáři po události převezli do nemocnice podle dřívějšího vyjádření mluvčího záchranné služby Vojtěcha Míry dva zraněné. Co bylo příčinou pádu tribuny, policisti vyšetřují. Jeho český koordinátor dopravy JIKORT se vypořádává s připomínkami k jízdním řádům. Změny ve veřejné dopravě po spuštění integrovaného systému iDeska trápí některé cestující. Například žákům dojíždějícím ze Sudoměře do Štěkně na Strakonickou by příjezd autobusu nenavazoval na začátek výuky.
2: Zaznamenala jsem stížnosti ze Sudoměře o návaznosti na školní výuku.
3: Sudoměř patří pod obec Čejetice a podle starostky Ivany Zelenkové za stan jsou prvotní komplikace po spuštění nového dopravního systému normální.
2: Spokojenost je od občanů ze Sedlíkovic, kam zajíždí více spojů než do posud.
3: Jihočeský koordinátor dopravy aktuálně řeší připomínky k novým spojům napříč krajem, pokračuje ředitel JIKORTu Jiří Kavka.
4: Další stanovená změna jízdních řádů je 30.8.2026. Podněty zaslané k nám na JIKORT a vypořádané kladně budou zapracovány právě do těchto změn.
3: Problémy s návazností autobusových spojů řeší taky obce Umilevska a Nejindřichohradecku. Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
0: Na jeden předpis bude možné předepsat a vydat maximálně jedno balení léku na rakovinu prsu s účinnou látkou tamoxifen, který v českých lékárnách dlouhodobě chybí. Rozhodlo o tom Ministerstvo zdravotnictví. Další balení budou lékaři pacientovi moct předepsat nejdřív po 21 kalendářních dnech od posledního předepsání. Na webu to dnes oznámil Státní úřad pro kontrolu léčiv. Opatření má podle ministerstva pomoct rozložit spotřebu pacientů v čase tak, aby nehromadili léky. V Česku lék tamoxifen chybí od loňska, kdy jeho výrobce přerušil dodávky. Počet obětí zemětřesení na japonském ostrově Kjúšú stoupnul na 18. V nemocnicích jsou desítky zraněných. Záchranáři dál pátrají po pohřešovaných lidech v troskách poničených budov. V jedné z nich po otřesech nejspíš vybuchl unikající plyn a ta se částečně zřítila. Informovali vládní zdroje. Zemětřesení o síle 7,1 stupně zasáhlo Japonsko včera. Nejzasaženější je oblast prefektury Kumamoto.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl dnes v 11 hodin v Českých Budějovicích 1020 hektopaskalů. Dnešní den je jasný nebo skoro jasný s teplotami mezi 30 a 33 stupni, na horách naměří 27 až 30 stupňů Celsia. Noc bude jasná s teplotami 19 až 16 stupňů, v údolích naměří až 12 stupňů Celsia. Zítřek bude tropický, čekáme jasno až polojasno, během dne se při zvětšené oblačnosti můžou ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 33 až 36 stupňů, na horách 29 až 32. Foukat bude slabý proměnlivý vítr a bio zůstane na nejvyšší zátěži.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehodu dvou cyklistů stále vyšetřují v Horní Plané na Českokrumlovsku v ulici Jiráskova. Na místě jsou záchranáři i policie. Počítejte s komplikacemi, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte Písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
6: Dobré poledne, nebo krátce popoledne, 6 minut po 12. Hanka Šoberová vám přeje dobrý poslech písniček pro radost. Tak věřím, že potěšíme mnohé z vás, je tady spousta gratulací, muziky taky, tak pojďme na to. Prosím o zahrání písničky pro pana Miroslava Farkotu z Petříkova, který slaví dnes své 60. narozeniny. Přeji všechno nejlepší zastupitelé obce Petříkov v čele se starostou. A ještě gratulace do Malond pro paní Evu Skabalíkovou ke kulatinám. Do dalších let přejí pevné zdraví, štěstí a životní pohodu zastupitelé obce Malonty společně se starostou. Hraje vám oběma Budvarka písničku Pivovarští koně.

písničku máme za sebou, ale máme jich tady ještě velkou zásobu. A tak jdeme gratulovat s tou další písní. Se následně vydáme na Šumavu. Tak doufám, že se bude oslavencům líbit. Pojďme na to. Vážení, prosím o pěknou písničku o Šumavě od Pepíka Nauše pro mého manžela pana Josefa Šperla z Pohorska na Šumavě k jeho 75. narozeninám. Slaví je právě dneska. Moc za vše děkuje manželka Jarka, děti a vnoučata. Za krásný pořad vám všem moc děkujeme, posloucháme a zpíváme s vámi. Podepsána je paní Šperlová, jste bezva, děkujeme, tady je napsáno. Krásné přání, vyzdobené nádhernými barevnými srdíčky, takový optimismus z něj přímo sála. Tak věřím, že takhle to vypadá i u vás doma a že proběhne i nějaká pěkná, příjemná oslava. Písničku v podání na uše Pepíka v té krásné Šumavě pošleme ještě jednomu oslavenci a tou je, je to oslavenkyně, Milena Tvrdíková z Drhovle. Oslavuje kulatiny, blahopřejeme k významnému životnímu výročí a do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Obecní úřad je pod tímto přáním podepsán.

0: Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: Marie Hrbková z Hracholusk u Prachatic oslavuje narozeniny. Do dalších let stále hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a pohody. Vám paní Hrbková přejí členky Sboru pro občanské záležitosti a přidává se starosta obce. Boženka Holejšovská z Tábora, tak ta má pro změnu dneska svátek. Štěstí, spokojenost a hlavně zdraví vám, paní Boženko, přeje sestra Jana s rodinou a přeje si pro vás písničku Vracím se domů od babouků. Takže hraje vám i paní Hrbkové, milé dámy, užijte si to.

Prosíme vás o zahrání písničky Holoubek od Doubravanky pro paní Boženku Rosenbaumovou z Broum, která dnes oslaví krásné jmeniny. Milá Boženko, my ti ke jmeninám přejeme hodně zdraví, štěstí, radosti z rodiny a hezkého zpívání, třeba i s Doubravankou. To přejí manžel Pavel s celou rodinou, vnoučátka posílají velké pusinky a předávají se Doubravanka společně s fanklubem Doubravanky a všichni, co tě mají rádi. Láďa Hřídel píše za všechny. Hanna Markupová, tak i ta patří mezi dnešní oslavence. Paní Hanka je ze Zalužan, oslavuje narozeniny a má u nás přání. Hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a spokojenosti k vašim narozeninám přeje zastupitelstvo obce Zalužany společně s panem starostou.

A teď bych pro vás měla pozvání za písničkou na tento víkend. Tak vezměte si k ruce klidně poznámkový blok, abyste si mohli poznamenat akce, které se konají, jejich skutečně hodně. Za malou chvilku nám v éteru Českého rozhlasu České Budějovice zahrají jihočeští rodáci. No a naživo je můžete vidět už tuto sobotu pod kletí v Chlumu u Křemže od 12 hodin a 30 minut zahrají v rámci staročeské pouti. No a když už budete mít cestu tím směrem, tak potom jenom popojedete o kousíček dál a zastavíte se v Třísově, protože tam se koná právě 1. srpna posezení pod kaštany s kapelou Tufaranka ze Šakvic. Dechová to kapela, poměrně známá, tak to můžete takhle spojit tyhle dvě akce a myslím, že o zážitek kulturní i společenský budete mít postaráno. Pokud ale to nemáte po směru na kleť, tak bych vás mohla pozvat třeba do Němčic a tam vás zvou na hudební festival Pohoda. Koná se právě také 1.8. No a kdože zahraje? Tak budou to Baboucí od 13, od 15 Netolička, od 17.30 Šumavanka a od 20 hodin Božejáci. Kapela Lipkovanka, ta zve své fanoušky na koncert do obce Žimutice, kde vystoupí na žimutických slavnostech a to v sobotu 1. srpna od 14 do 18 hodin. No a pokud to máte blíž do Klučenic, tak klučenické slavnosti se konají taktéž 1. od 13 hodin. No a snad kapely, které by vás mohly zajímat, tak Budvarka od 13 nebo Kovářovan od 15.30. A potom už je to trošičku takový jiný žánr, Odisa, Kabát, Revival a Parkán, ale vás asi, kdo nás teď v tuhle chvíli posloucháte, tak budou zajímat spíš ty dechovky. No a věřím, že dechovku má rád i další oslavenec, respektive jsou to hned dvě oslavenkyně. Jsou to jednovaječná dvojčata, tak předpokládám, že dámy jsou si podobné, Eva Čadová a Jana Vaničková, dámy jsou z Blatné, oslavují narozeniny. Ať štěstí z tvých očí září, ať se ti vše v životě daří, ať na tváři ti kvete stále mladost, ať v srdci máš jen samou radost. Pevné zdraví, žádné vrásky, přejeme ti s velkou láskou. Manžel Jaroslav, dcera Milena s rodinou, syn Radek, vnoučata Petra, Kateřina, Natálie a pravnoučata Vendelín, Bohumil, Antonín. Teď je Janě, přejeme též všechno nejlepší. A jak už jsem avizovala, hrají jihočeští rodáci Švandu Dudáka.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
1: Na Lipkovanku jsem vás před chviličkou taky zvala, ale my si jejich písničky připomeneme taky v éteru Českého rozhlasu České Budějovice v rámci písniček pro radost, a to právě teď. Zahrají Lipkovodskou polku, ale ještě je důležité říct pro koho. Městský úřad Kardašova Řečice srdečně gratuluje panu Miroslavu Bentmajerovi k jeho významnému výročí narození. Přejeme vám především pevné zdraví, životní pohodu a mnoho klidných a spokojených let v kruhu vašich blízkých. Další oslavenkyní je Jana Truxová z Dražic. Vaše vzácné výročí je pro nás vítanou příležitostí, abychom vám do dalších let upřímně popřáli dobré zdraví, spokojenost a osobní pohodu. Vše nejlepší přeje obecní úřad Dražice.

Prosíme o písničku k dnešnímu svátku pro naši kamarádku a bývalou spolupracovnici paní Boženku Mondlovou ze Suclavic. Milá

Boženko, přejeme ti jen a jen to nejlepší, hodně štěstí, lásky, spokojenosti a hlavně dobré zdraví. Užij si dnešní den i všechny následující v klidu a v pohodě. Zdraví kamarádi a spolupracovníci. Hezký den. A přeji si pro vás, paní Mondlová, písničku V údolí malá chaloupka.

Paní Anna Pavelcová z obce Letovy u Naložovských hor má dneska svátek. Tak zdá se, že nejen Boženky, nejen Marty, ale navíc ještě Aničky. Ano, to jsou ty staré, mnohdy křesťanské kalendáře, podle kterých se ještě držíme a řídíme. Takže paní Aničko, máte tu přáníčko. Maminko, ty jsi nás vychovala, ty jsi nám první pusinku dala, poprvé pohladila naše vlásky, dala nám tolik lásky. Vše nejlepší přejeme, jsme tu jen pro tebe, cokoliv si budeš přát, budem se ti snažit dát. Za všechno ti moc děkujeme a přejeme hodně zdravíčka, štěstíčka. Přáníčko posílají děti s rodinami a vybrali pro vás písničku od mistříňanky Holuběnka.

0: vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Ano, hladíte správně, Český rozhlas České Budějovice, 1:15. A máme tu další gratulaci, opět to bude k svátku. Prosíme o písničku pro naší kamarádku, paní Martičku Šimkovou z Horosedel Učkyně k dnešnímu svátku. My se přidáváme s přáním, aby bylo vše jen dobré, aby tě, Martičko, potkávaly jen šťastné chvíle, aby tě minuly chvíle chmurné a nepříjemné, aby tě nikdo nezlobil, zkrátka, abys byla stále šťastná. A když budeš potřebovat, rádi tě ten dnešní svátek pomůžeme oslavit. To my umíme. Zdraví skupina seriózních seniorů. Tak zdá se, že jste veselá kopa. Věřím, že oslavovat se bude a k tomu všemu vám zahrají Babouci. Marnou lásku.

Dne 29. července se dožívá 80 let paní Zdeňka Váchová z obce Drhovice. K životnímu jubileu přejí hlavně hodně zdraví, štěstí a osobní pohody členky kulturní komise v čele se starostou obce Drhovice, říkám to správně teď. Tak paní Zdeňko, však vy víte. A ještě obec Mladotice. Odtud pochází paní Marta Hroníková a oslavuje narozeniny. Blahopřejeme k významnému životnímu výročí a do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Obecní úřad podepsán pod tímto přáním. Hraje ČZ, proč ten je telíček?

A dnešní písničky pro radost jdou pomalu, ale jistě do finále a v ruce držím poslední dvě dnešní přání. Tak pojďme se na ně podívat. Paní Anna Vaněčková z Českých Budějovic oslavuje krásné kulatiny, a to 80 roků. Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti vám přeje paní Vaněčková, celá rodina, vnoučata a 8měsíční pravnouček. A ještě jedna gratulace, a ta je k 90. Paní Marta Bauerová ze Starých Prachatic je oslavuje. Milá Marto, ke včerejším 90. narozeninám a dnešnímu svátku přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, pevné zdraví, hodně životní pohody a lásku přeje bratr Jan s rodinou.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Horko a suchý vítr komplikují hašení obřího požáru na jihozápadě Francie. U kaplice na Českokrumlovsku byl předčasně zprovozněn nový kruhový objezd. V Písku večer hořela historická vila Marta. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech k 36 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Další vlna veder komplikuje hašení obřího požáru na jihozápadě Francie. Teploty mohou místy vyšplhat až k 41 stupňům. S plameny stále bojují tisícovky hasičů, vojáků i policistů.
2: Na několika místech se znovu rozhořel oheň a museli jsme zasahovat. Dnešek bude komplikovaný a rozhodující.
3: Popsal televizi BFM hasič Mathieu Joma. Požár už spálil přes 40 000 hektarů. Hasičům se stále nedaří ho dostat pod kontrolu. Dnes navíc hašení komplikují teploty kolem 40 stupňů a nárazy suchého větru. Plameny se znovu objevily například u obce Temple, kde v uplynulých dnech zasahovali i čeští hasiči. Oheň ohrožoval taky vojenskou základnu nedaleko Bordeaux. Ministr průmyslu Sebastian Marta potvrdil odvoz nebezpečného materiálu ze zbrojovky Dassault a vesmírné společnosti Ariane. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
0: Řidiči mohou ode dneška využívat na silnici 1/3 u kaplice na Českokrumlovsku nový kruhový objezd. Jeho výstavba stála téměř 49 milionů korun. Umožní vjezd do města, napojí dopravu na obchvat města a bude i přivaděčem na dálnici D3, informoval Adam Koloušek z ředitelství silnic a dálnic. Okružní křižovatka byla zprovozněná přibližně o 2 měsíce dříve, než bylo původně plánováno. K plnohodnotnému zprovoznění nové křižovatky dojde současně se zprovozněním dálnice D3 až do kaplice na podzim letošního roku. V Písku večer hořela historická vila Marta. Hasiči museli vyhlásit druhý stupeň požárního poplachu. Oheň se rozšířil do celé budovy z 20. let minulého století. Příčinu a škodu zatím vyšetřovatelé zjišťují, pokračuje mluvčí krajských hasičů Vendula Matějů.
4: Ve vile jsme nenašli žádné osoby. Pro naše hasiče byl ale velice obtížný terén. Vila se totiž nachází v prudkém kopci a je kolem ní hojně bujná a nijak neupravovaná vegetace. Po 2 hodinách se nám podařilo dostat požár pod kontrolu, trvalo potom další 1,5 hodiny, než se požár podařilo uhasit a jednotky mohly odjet.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech bude odpoledne jasno nebo skoro jasno s teplotami mezi 30 a 33 stupni Celsia, na horách do 30. V noci klesnou teploty na 19 až 16 stupňů, v údolích až k 12. Zítra očekávejte jasno až polojasno při zvětšené oblačnosti, ojediněle přeháňky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 33 až 36 stupňů Celsia, na horách k 32. Vítr bude slabý, proměnlivý, biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehoda 2 osobních aut se vyšetřuje v Českých Budějovicích. V části Nemanice pozor dávejte v Opatovické ulici.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
5: Během své sportovní kariéry vybojoval 18 medailí v čele s olympijským zlatem. Jako první na světě překonal hranici 9000 bodů. Deseti bojař, dnes moderátor zpráv a trenér Roman Šebrle je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Desetibojář, olympijský vítěz z Atlanty, Roman Šebrle je naším hostem. Vy jste měl v loni sama taková kulatá výročí. 10 let na Primě, 20 let od olympijské medaile zlaté z Atlanty. A slavil jste... A slavil jste 50.
1: No.
0: Tak co jste slavil nejvíce?
1: No tak na 50 jsme byli s přítelkyní v Mexiku, tak to bylo asi nejvíc, to bylo pěkný. Jinak samozřejmě takový ty vzpomínky na ty medaile člověk moc neslaví, spíš si to jakoby připomene a ví o tom.
0: Asi i novináři vám to dost připomínali, nepřipomínali, že vás donutili se rozpomínat.
1: Jo, ale zrovna ten loňský rok byl těma 50 takovej jiný, takže každý se ptal spíš na ty 50, než třeba na tu olympiádu v Aténách. No.
0: Tak já se budu teď spíše ptát na tu olympiádu v Aténách. Doufám, že rád vzpomínáte nebo zavzpomínáte na svou úspěšnou sportovní kariéru.
1: Jo, jasně, tak trvalo to dlouho a byly to krásné roky a vlastně, když se člověku podařilo to všechno, co chtěl, tak o to bylo lepší. Jako bylo to nahoru dolů, samozřejmě ke každému tomu úspěchu patří i neúspěch, ale já jsem za to rád a když se ohlídnu, tak jsem naprosto spokojený.
0: Tak a kdo vám na té cestě nahoru, na vrchol, na sportovní olymp pomohl nejvíce?
1: No, tak samozřejmě ti lidé okolo mě, kterými jsem se obklopoval a vždycky jsem se to obklopoval takovými pozitivními lidmi a pak spousta trenérů a těch lidí je nesmírný množství. No, není to tak nesmírný, ale je jich hodně. Jako
0: dobře, tak aby si někoho třeba nevynechal, tak dobře. A pomohli vám třeba někdy i soupeři?
1: Pomohli mi soupeři, pochopitelně, protože... taková nějaká zdravá rivalita, anebo když někoho chcete porazit, tak to je vždycky dobrý.
0: Takže... Kdo byl takovým trnem ve vašem oku?
1: To ani ne, že by trnem, ale pochopitelně já, když jsem trénoval s Tomášem Dvořákem, tak tenkrát ještě nebyl světový rekord přes 9000 bodů, takže taková ta meta udělat to jako první, to tam bylo před těma klukama i před tím Tomášem.
0: Ano, zmiňujete svůj rekord, kdy jste pokořil 9000 bodů. Vlastně, jak to má ten sportovec, ten závodník? On musí stále počítat, ne? Nebo za něj počítají jiní?
1: Ono se moc nepočítá, protože to je 10 disciplín a vlastně, i když je to jedna jakoby disciplína, tak ten vícebojař k tomu přistupuje tak, že závodí zrovna tu jednu disciplínu a v té musí odvíst ten nejlepší výkon na hraně svého osobáku a vlastně ví, jaký za to má body. A co se týče toho celkového součtu, tak... Já jsem vždycky věděl, že jdu dobře, ale počítá se to až pak těsně před tou 15-stovkou, to znamená před tou poslední disciplínou, aby člověk věděl, kolik má vlastně běžet.
0: Tak ale vlastně při té předposlední disciplíně jste v Aténách, jste teprve se dostával do šance vlastně na to zlato, je
1: jo.
0: To tak?
1: Takže... No,
0: Kdy jste se to dozvěděl?
1: Když jsem skočil 5 metrů od tyče, tak jsem věděl, že vyhraju. Protože pochopitelně vím, on vedl Karpov, to je Kazachstánec, který byl třetí nakonec a byl přede mnou o, tuším, 200 bodů minimálně, ale věděl jsem, že má špatný voštěp, a že já jsem lepší běžec, takže na tom voštěpu, že to doženu 100%. Někdy by si udělal osobák, tak jsem věděl, že tam ho předeženu hodně, takže když vlastně jsem skočil 5 metrů od tyči a vlastně jsem věděl, jak se ten závod vyvíjí těch 7 disciplín před tou tyčí, nebo 6 disciplín, tak tam, když jsem viděl, že jsem skočil, že skočím 5 metrů, že jsem skočil, takže jsem viděl, že vyhraju, protože jsem v té formě byl, takže bylo jasný, že hodím k 70 metrů oštěpem, takový to, co házím, když jsem v té formě byl a viděl jsem, že tu 15-stovku už si pohlídám.
0: Že už si polídáte, ale naopak nemohlo to vést k nějakému podcenění situace?
1: Ne.
0: Takhle. Vy jste říkal, už jsem věděl, že vyhraju.
1: Nikdy to nesmí člověk podcenit. To znamená, i když jsem věděl, že vyhraju, pokud to nepokazím, tak prostě pořád jsem musel být samozřejmě ostražitý a i ten voštěp se musel jít na 100%, ne jenom na 80% a i tu 15-stovku pak si to kontrolovat.
0: Roman Šebrle je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes olympijský vítěz, desetibojař, dnes moderátor zpráv na Primě, Roman Čebrle. Vysíláte dneska? Uvidíme vás
1: dneska
0: večer.
1: Dneska vysílám, ano.
0: A tak co tu děláte?
1: Tak ještě je čas, ještě se sbírají všechny ty informace do hlavních zpráv a přivezou nám je až večer. Nebo na večer, v podvečer.
0: To je krásné, že vám je přivezou.
1: jo, no ještě, no sami bychom si je vozit nemohli, ale je čas, to se děláš těsně předtím, nebo připravuješ těsně předtím.
0: Tak já jsem v úvodu zmiňovala vaše desetileté výročí od vlastně nástupu do televize Prima. Vy jste končil kariéru po nějakých zdravotních i potížích. Věděl jste, měl jste promyšleno, kam budou směřovat vaše kroky?
1: No, abych se přiznal, tak úplně jsem to netušil, protože jsem se chtěl věnovat ještě golfu tenkrát, takže ten jsem trénoval, nebo začal trénovat docela dost a zkusil jsem se mu věnovat. No a pak přišla ta nabídka na tu Primu, no a tam jsem to teda nečekal, nebo tímhletím směrem jsem to nečekal, že se to bude odvíjet.
0: Já bych třeba čekala sportovní zpravodajství nebo komentování nějaké a ono ne.
1: Ano, to když mi právě Jitka Obzinová zavolala, jestli se se mnou může udělat schůzku, tak jsem čekal, že se to bude ubírat tímhle směrem, to znamená sportovním, ale bylo to úplně co jiného a bylo to zajímavé. No.
0: A žádnou jinou nabídku, myslím, do toho sportovního světa, do sportovního zpravodajství jste nedostal? Nikdo na vás si
1: dostal jsem nemyslel? Tuhletu jsem dostal, no.
0: Řekněte mi, jaký byl konec vaší velmi, velmi úspěšné kariéry? Tak nějak to přišlo přirozeně, rozloučil jste se, nebo vám ten sport a ten drill prostě chyběl nějakou dobu?
1: No, to naštěstí mi to nechybí mi to, chybí mi takový ten předzávodní stres, proto asi dál hraju ten golf na takový nějaký vyšší úrovni, se snažím a ty turnaje pro mě jsou taková vždycky výzva, když už nehraju úplně nejlíp nebo tak, jak bych chtěl. Ten konec kariéry u mě byl docela postupný, takže já jsem se, když už jsem byl nejvejš nahoře, tak pak postupně to jelo dolů už s těma výkonama, pak se přestali vozit medaile a ty výkony šly dolejc a člověk se s tím musí smířit, no, mě to pořád bavilo i přesto, že už to nebylo takový, jako když jsem vyhrával a pak už přišly i zranění, protože přece já jsem skončil v 38, což je hodně pozdě na toho vícebojaře a od toho 35. 34. roku už pak těch zranění bylo víc a víc a pak už to bylo neúnosné. Takže v podstatě to jsem se s tím tak jakoby během těch pár let vyrovnal. No,
0: tak a užil jste si své a on 18
1: jo,
0: medailí je slušný výkon.
1: Jasně, přijdou noví hrdinové a tak to má být.
0: No, jestli přijdou, na to se vás také budu ptát, protože vy jste se stal zároveň i trenérem, kde se ti boji jste se tak vrátil, ale ještě k těm medailím. 18 medailí, když jste potom už vozil z každého závodu pomalu, významného závodu medaily, tak měl jste z toho vlastně vůbec ještě radost? Jo, když jste vezl třeba 18.
1: Ten sport musí v první řadě bavit. A mě to bavilo a bavilo mě to vždycky a naštěstí to nebylo tak, že když jsem vyhrál olympiádu, což vlastně asi v tom sportovním životě nejvíc, co ten sportovec může dosáhnout, tak i přesto už jsem se těšil na ten další rok na mistrovství světa, jak zase s klukama zazávodím a zase se pokusím bojovat nějakou medaili, takže té motivace tam byla pořád spousta. Naštěstí to nebylo takový, jako že někdo dosáhne toho vrcholu a pak cítí takovou tu prázdnotu a už neví co a zkusí zase něco jiného, tak ne, mě to pořád bavilo.
0: Tak a poté, jak jste zmiňoval, když jste ty medaile už přestával pomalu vozit, cítil jste nějaký tlak okolí, nějaká očekávání, Ježíš Šebrle, teď jak to, že nemá medaily?
1: Asi taky ne, protože já jsem je vozil v podstatě ještě docela dlouho, já jsem přivezl ještě v 37 bronzovou z halového mistrovství Evropy, ale tak ty lidi, fanoušci a i ti lidé okolo mě už to viděli, že už člověk jde dolů každý ten rok, že prostě už to nejsou takový výkony, takže pak už spíš ty medaile, nebo když se nějaká přivezla, tak už to byl takový ne zázrak, ale už jenom taková třešnička na tom dortu, no.
0: Říká Roman Šebrle, který je naším dnešním hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Romanem Šebrlem, jedním z nejlepších 10 bojařů všech dob, který po ukončení sportovní kariéry zamířil do hlavních zpráv televize Prima. Už jste zmínil, že tu nabídku jste dostal od paní Obzinové, že nebyla ke sportu nebo do sportovního zpravodajství, ale že byla přímo do hlavních zpráv. No, musím se zeptat, jaké bylo vaše první živé vysílání?
1: No to bylo šílený, to první vysílání, protože my jsme neměli ani čas na přípravu, takže tuším, jsme byli asi 3x nebo 4x u nějaké lektorky a já do té doby jsem nevěděl vlastně, která by je, takže je to fakt, jak když mě, jak kdyby vás hodili do prostřed rybníku jako neplavce a řekli, tak teď plav. A buď to doplaveš nebo nedoplaveš, no, tak ještě plavu, ale ne, opravdu bylo to těžký, protože je to něco úplně jiného v těch hlavních zprávách, než jako cokoliv, než mluvit na kameru, než moderovat. Kdo si to nevyzkouší, tak to asi jako úplně nepochopí, protože i teď, když člověk ztratí trošku koncentraci, tak je to těžší a hlavně jsem si přicházel na spoustu věcí sám, jako na to, že musím změnit slovosledy, že mě nevyhovují některé slova nebo ty slovosledy, když je to nějak postavená ta věta. Takže no, a to první vysílání, to bylo zajímavý, že tak každýho to zajímalo, takže jsme měli největší sledovanost tenkrát, jsme udělali rekord, jsme byli poprvé přes 1 000 000 diváků, což bylo dobrý, ale jinak to bylo hrozný, protože jsem byl nervózní, když je člověk nervózní, tak se mu blbě dejchá, když se mu blbě dejchá, tak se mu blbě mluví, že jo, takže dobrý, no.
0: Takže dobré, ano, a vy jste zmiňoval, že vám trochu chybí stres před závodem, když jste mluvil o své aktivní sportovní kariéře, tak jste vlastně stres nahradil trochu takovým stresem.
1: Jo, dá se to říct, no, je to něco úplně jiného. Je pravda, že teď, i když je člověk unavený a přijde a rozsvítí se to červený světýlko, tak najednou úplně asi se mu vyplaví trochu adrenalinu a je nahoře. Ale když jsem závodil, tak samozřejmě ten stres vám udělá výkon, ta nervozita, ale víte, že máte za sebou x let, kde jste to trénovali a pomalu šli nahoru až na ty největší závody. Ale tady vlastně jsem začal hned, jak kdyby na olympiádě, takže za mnou nebyl ten trénink a já jsem to věděl, takže ten stres byl daleko horší.
0: Jak jste se vyrovnával třeba s nějakou kritikou, která k vám určitě doplula? Hlavně z počátku.
1: Jo, jasně, no tak já mám tu výhodu, že vlastně tu kritiku dá se říct, že umím rozdělit, že vím, že někdy je od lidí, kteří by mě nikdy za nic nepochválili, takže to jako to vůbec
0: ani
1: neberu.
0: Ani za zlato z olympiády.
1: A někdy je od lidí, kteří naopak jako by mi asi neřekli nikdy nic špatného, tak to je tak, to je zase jako druhý protipol. Ale když vám to řeknou ty vaši blízcí na rovinu, jak to oni vidí, tak samozřejmě člověk nad tím začne přemýšlet a snaží se něco změnit. A navíc ani já jsem nebyl slepý a hluchý, takže když jsem se na to podíval, tak jsem viděl, že tak kritika je oprávněná a snažil jsem se s tím něco udělat.
0: Něco udělat? Do péče si vás vzala také legendární paní Jurinová. Byla kritická k vám?
1: Když to bylo potřeba, tak byla. Ale paní Jurinová byla naprosto fantastická ženská a byla úplně takovej opravdu člověčí člověk, jo. Že s ní se dalo o všem popovídat a vlastně na to opravdu šla pěkně ke mně, že nikdy ke mně nebyla škaredá a našla ke mně takovou cestu a našla cestu, jak mě to, jakoby, jak mě posunout, jak mě naučit.
0: No, jo, ta byla výborná. 10 let sedíte za moderovacím pultem a tak asi práci udělala, odvedla skvěle. Roman Šebrle je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Posloucháte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je desetibojář Roman Šebrle, který už deset let moderuje zprávy v televizi, na televizi Prima. Ty se vás zeptám jako kolegy tady mezi čtyřma očima. Já když něco řeknu špatně, zkomolím jméno, nebo třeba na začátku jsem uvedla Atlantu místo Aten, vůbec nevím, jak se mě to tam dostalo, tak vnitřně se hrozně jako bičuju a nadávám si a tak. Jak to máte vy, když něco zbořete?
1: No, tak samozřejmě taky. Když je to vysílání horší, tak se na něj někdy podívám, protože jinak to nemám vůbec rád se na to koukat, takže se nedívám, ale když něco člověk pokazí, no tak záleží, co pokazí. No. Já mám docela dobrý přeřeky, jakože policisté použili vepřový sprej a statistici rozhodli o zbourání budovy, že jo, a podobně, nebo no, nové zařízení GDPR, takže spíš takový úsměvný, ale...
0: To je na Silvestra, to je obsah, jo,
1: já to dělám velmi dobře, ten obsah, ale toho moderátora to štve, že jo, samozřejmě, když se přeřekne. No, ono to k tomu asi patří, protože přeci jenom moderátor, nebo není, je to jenom člověk, není to stroj, takže je to i takový jako lidský, když se přeřekne, ale tak, jak když je to častěji, tak to už by pak vadilo. No.
0: Vy jste říkal, že si nahrazujete slova, která vám nejdou přes ústa, nebo se vám špatně vyslovují, jak nahrazujete náš štáb.
1: Náš štáb, na ten si musím dát pozor, a nebo když to jde, tak řeknu, že jsme tam byli my. Jakože třeba, nevím, naše štáby se na to byli podívat, tak řeknu, byli jsme se podívat. Aha. Někde ono je to takový hezčí, než ten náš štáb, že jo. Jo, tyhle ty třeba, jak jsou za sebou ty stejný písmenka, tak to je kolikrát legrace, no, to se musí dát pozor.
0: Rozmlouváte se nějak, nebo co děláte těsně před vysíláním? Máte nějaké rituály, něco, co děláte každý?
1: Rozmlouvám se. Dřív jsem se rozmlouval víc, se přiznám, a ze začátku mi to hodně pomáhalo, asi mě to posouvalo, a měl jsem i různý říkanky. Teď už je nemám, teď už se jenom rozmlouvám, a ty říkanky už bych si asi možná ani na ně nespomněl. A rituály nemám.
0: Co kolegové ze sportovní redakce nechtějí někdy od vás třeba poradit, nebo nespolupracujete s nimi?
1: My máme naprosto fantastickou sportovní redakci, takže vlastně tu vede Pavel Skořepa, který je můj velký kamarád, a oni to vedou úplně senzačně a mají možná větší přehled v tom sportu než já.
0: Takže Šebrleho netřeba.
1: Šebrleho netřeba někdy.
0: Tak a když dneska tedy usednete za ten moderovací pult, rozsvítí se červené světlo, tak předtím sledujete třeba od rána dění? Tady jste u nás také mohli vyslechnout zprávy, viděla jsem, že jste pozorně poslouchal.
1: V tomhle mám výhodu, protože nedělám to cíleně, ale vlastně pořád ty informace sleduju, ať už je to dění ze světa, z domova, z politiky, cokoliv. To znamená, i ten den začínám tím, že si člověk vezme telefon a koukne se, co se stalo. Takže já to jako opravdu dlouhodobě sleduju už předtím, než jsem začal hlásit zprávy, tak jsem věděl, co se kde děje. Takže v tomhle to mám asi výhodu.
0: Takže nezměnilo se to rokem 2015?
1: Nezměnilo,
0: bylo to, ne. je to vždycky u vás.
1: Je to pořád stejný. Naštěstí mě to zajímalo vždycky.
0: Roman Šebrle je naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je Roman Šebrle, desetibojař, moderátor zpráv a na Primě a v posledních letech také trenér. Vy jste se vlastně tak trochu navrátil ke svému sportu. Co vás k tomu přimělo, nebo kdo vás k tomu přiměl?
1: No, byl to Ondra Kopecký, to znamená v současné době asi náš nejlepší vícebojař, desetibojař, který mě před 4 lety oslovil, jestli bych mu neporadil a nepomohl se skladbou toho tréninku. A já, když jsem viděl, jak to trénujou, tak to byla taková katastrofa, že jsem viděl, že buď toho budu trénovat, anebo ten chudák se bude pořád v vozovkách plácat na těch 7700, což dělal. No a zrovna jsem měl takovou jako... Tak zrovna to prostě sedlo tak, že jsem tam našel čas, nebo chtěl si najít čas takhle, a začal jsem ho trénovat, přibral jsem k němu pár kluků a nakonec to je pěkná skupina, no, vícebojařská.
0: A bude atakovat 9000 bodů?
1: To si úplně nejsem jistý, ale každopádně určitě ten potenciál na to udělat 8500-600 bodů, což už kolikrát je medaile na těch velkých soutěžích, na to určitě má. Takže má před sebou 3 roky do olympiády, pak ještě 4 do té další olympiády, kdy by měl mít ty nejlepší roky, tak uvidíme, no. Doufám, že jo.
0: Jak jste museli změnit ten trénink? Co bylo špatně na tom, jak trénoval dřív?
1: Oni trénovali takovým způsobem, že jako trénujou, a pak si řeknou, že už mají natrénováno a hotovo. A když to ten víceboj se prostě trénuje, že se nejdřív zvolí, na jaký závod vůbec to bude směřovat. A pak jsou tam různý cykly od toho října až po únor, který prostě musíte dodržet, a jsou to cykly běžecký, různě tam běháte, různý tratě a s různou intenzitou. I v posilovně to tomu přizpůsobujete. Je to taková alchymie, ty kluci jsou pak hodně unavený a vlastně o co víc jsou unavený, tak o to víc jim to pak vyjede na ty závody, na který vy to opravdu směřujete. Jo, pokud se jenom tak jakoby trénuje a pak se řekne, už teď už máme natrénováno a jdem závodě, tak to je vždycky špatně. No.
0: Čili je potřeba trénovat prostě i v době, hlavně v době, ve které nejsou žádné závody.
1: Ta sezona, ta tréninková sezona pro toho vícebojaře, který má vrchol, dejme tomu, v srpnu, mistrovství Evropy, mistrovství světa. Letos bylo v září, ale bylo to proto, že bylo v Japonsku, tak tam prostě jsou jiné klimatické podmínky, tak to bylo něco později, ale většinou je to na konci nebo v polovině srpna, tak vlastně ta příprava na tyhle ty závody začíná už v říjnu. A opravdu ten říjen a listopad, co odběháte, tak to pak jako si berete celou, nebo z toho si pak berete celou tu sezonu. A podle toho se vám taky odvíjí to, jak se vám povede, i když pak jdete do rychlosti a pak když už máte být ve formě. No.
0: A tak to jste to měl nastavené i vy, a byla někdy doba, kdy jste se, nebo okamžik, kdy jste se musel nutit vyloženě, kdy jste si říkal, mám teď tady podávat takový výkony?
1: Ano, je to pravda a je to vlastně, když si to uvědomu, tak je to na tom to nejtěžší, kdy vlastně člověk v říjnu a v září, teda v říjnu a v listopadu trénuje ty největší bomby, které bolej, a závody má v nedohlednu. Já jsem měl obrovskou výhodu, že jsem to viděl, a nevím proč, jako mozaiku. Jo. A mně připadalo mě, že kdybych vynechal jeden ten trénink, tak prostě tam vypadne kus z té mozaiky a ta celá jakoby spadne. Takže já jsem opravdu nevynechal jediný trénink, a i když se kolikrát nechce, protože člověk je fakt kolikrát hodně unamený, tak prostě tím, že jsem věděl, že to nemůžu vynechat, tak jsem vždycky šel.
0: Takže mozaika byla vaše motivace. Díky mozaice jste měl tu motivaci.
1: Mozaika, no, moje motivace byly ty medaile, ale je dobrý, že jsem to takhle viděl, no. Naštěstí kluci to vidějí taky, takže dobrý.
0: Takže budeme se těšit na medaile.
1: No, doufejme.
0: Roman Šebrle je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
5: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu Zámecké léto. Leto.cz. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je dnes Roman Šebrle. Mluvili jsme o vaší sportovní kariéře, mluvili jsme o vaší současné profesi moderátora. Nicméně sport je stále součástí vašeho života. Trénujete nadějné mladé desetibojaře. Trénujete s nimi? Myslím tím, jestli se fyzicky zapojujete.
1: No tím, že to dělám už 4 roky, tak když jsem začal, tak jsem začal trénovat, tak jsem s nima chodil hodně tréninku, opravdu hodně. Ten začátek, ten je takový, že se ještě dá, že se běhají pomalejc a další ty tratě, tak to můžu kolikrát i teď, ale už neběhám s nima, už mě předbíhají, naštěstí. Když jsme začínali, tak vlastně jsem měl takový první trénink, kde jsem byl zvědavý, jak poběžej a bylo to 2x20 minut s 6minutovou pauzou, trošku rychle, a já jsem běžel rychlejc než oni a musel jsem jim to zkrátit na 15, říkám, no tak tohle bude fuška. Ale zaplať pámbu, po týdnu, po 14 dnech najednou byli někde jinde a po roce a teď už běhám s nima, ale za nima.
0: Běháte s nima, takže jim koukáte na záda. Tak ano, ano. To je pro vás jako trenéra ta lepší zpráva asi.
1: To je to lepší, no. Ale kolikrát je lepší už jim to jenom měřit.
0: No to ano, ale asi se udržujete v nějaké kondici. Je sport součástí vašeho, řekněme, osobního života?
1: Jo, jasně.
0: Vím, že hodně jste hrál golf. Zmiňoval jste golf?
1: Jo, ten golf, ten zůstane pořád. Já mám rád fotbal. Já jsem začínal jako fotbalista. Ten si teďka zahraju teda míň, protože toho času je opravdu málo. Je díky tomu, že trénuju kluky a že jsem pak v televizi a ještě do toho rodinej život, že jo, přítelkyně, tak tam je to...
0: To bere nejvíce času, chcete říct?
1: To bych chtěl, aby mi bralo nejvíce času, protože tam jsem naprosto spokojený, na ten fotbal už není čas, na ten golf bohužel taky tolik ne, takže už jako spíš si zaběhat nebo zaposilovat a taky už kolikrát, no už je to znát.
0: Co je znát?
1: To už, když se podívám do občanky, tak... Tam na mě vyskočí to číslo.
0: Dobře, to nebudu rozebírat, ale zmiňujete rodinný život, vy máte vlastně 2 dospělé děti, váš syn je také úspěšný sportovec, nikoliv však desetibojař.
1: Syn je profesionální fotbalista, hraje za Duklu Praha.
0: Chtěl jste, aby byl desetibojařem?
1: Já jsem taky začínal fotbalem, takže jsem byl rád, že ho to baví a vlastně... Tam už zůstal ani a k té atletice, kde by to mohl dělat až spíš později, jako třeba ve 12, ve 13, tak tam už se vidělo, že ten fotbal nekope špatně, tak už prostě u toho fotbalu zůstal. No.
0: Co vás baví na golfu? Víte, když to porovnám s tím desetibojem.
1: Taková zajímavá otázka, vždycky od negolfisty
0: přijde. Ano, to jsem já.
1: To se vůbec nedá vysvětlit. To prostě, já jsem za tu dobu přivedl strašnou spoustu lidí ke golfu. Já sám jsem na to koukal skrz prsty a že prostě tam není nic akčního a že to hrajou páprdové a snobové a že je to moc drahý, což teda bohužel je pořád. A s tím se asi nedá nic dělat. Nicméně jsem si to vyzkoušel v Jižní Africe, kde je dostupný naprosto pro všechny. A zjistil jsem, že je to fantastický sport, že to je prostě, že tam nechybí adrenalin, že tam nechybí ten stres, že když to trefíte a letí to tam, kam chcete, tak je to takový pěkný pocit, můžete soupeřit s těma i ostatníma, s těma kamarádama. Je to hezký, no, jako člověk si to, ale co na tom vidím, no tohle, to je to, co na tom vidím, ale když vám řeknu, abyste si to zkusila zahrát, tak si to vyzkoušíte a buď to zjistíte, že se vám to taky líbí, že to prostě trefíte občas a letí tam, kam chcete a budete další čas budete hledat, jak na ten golf jít. A nebo vás to mine a řeknete si, no tak jsem si to zkusila a hotovo.
0: Tak a vy jste si to vyzkoušel a zamiloval
1: jste se
0: do toho.
1: A mě to chytlo. Mě to
0: kdo
1: chytlo
0: vás
1: hned.
0: S ním přivedl ke golfu?
1: V podstatě Jirka Ryba, což byl desetibojář a jednou v té Africe vidím, jak jde s golfovýma holema a říkám, ty snobáku, co to máš? Říká, jdu na golf, pojď taky. Říkám, no to určitě to hrajou jenom tyhle ty. No tak si to pojď zkusit. A já jsem říkal, no tak dobře. Zkoušel jsem si to, už jsem začal chodit a fakt mě to chytlo hnedka, no.
0: A je z vás snobák golfista.
1: ne, snobák ze mě snad nebude nikdy a zůstaneme u toho golfisty. I když v úvozovkách.
0: Moc děkuju, že jste si našel čas na Alex a host. Chtěla bych vám popřát samé dobré zprávy dneska ve zprávách, ale vím, že nebudou, tak ale...
1: Kéž by byly.
0: Pro pořádek.
1: No, děkuju.
0: Roman Čebrle byl naším hostem, díky za to.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Senát schválil zvýšení rodičovského příspěvku na 400 tisíc korun. Volary připravují parcely pro rodinné bydlení. Jihočeská Menza letos připravila první ročník společného kempu pro nadané teenagery z Jihočeského kraje a Dolního Rakouska. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech k 36 stupňům. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendyková. Rodiče dětí narozených po 1. lednu příštího roku budou mít vyšší rodičovský příspěvek. Senát schválil novelu, která podporu zvyšuje ze 350 na 400 tisíc korun. Rodiče dvojčat a vícerčat pak dostanou od státu dvojnásobek. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z Hnutí ANO bude změna stát v prvním roce zhruba 230 milionů korun. Náklady ale postupně porostou. Senátoři při dnešním schválení vyzvali vládu, aby připravila automatickou valorizaci podpory. Novelu, která vedle rodičovské, upravuje i takzvanou superdávku, teď dostane k podpisu prezident. Šéf agentury Czech Tourism František Reismiller končí ve funkci. O rezignaci dopoledne informovala ČTK. Podle mluvčí agentury Kateřiny Beránkové ředitel post opouští kvůli přesvědčení, že je cestovní ruch v Česku nedoceněn. Reismiller se k tomu podrobněji Českému rozhlasu odmítl vyjádřit. Agenturu zřizuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Reismiller ji vedl 3 roky a skončí na konci srpna. Radnice ve Volarech na Prachaticku nechá připravit ve městě až 30 nových parcel. Zastupitelé se na tom shodli na posledním jednání. S návrhem přišlo opoziční hnutí Odvážně pro Volary. Jeho zástupci navrhovali zároveň rekonstrukci 3 bytových domů pro dostupné bydlení. Podle nezávislé starostky Martiny Pospíšilové město potřebuje mladé rodiny.
2: Město připraví studii, kde by mohlo být zasíťováno 30 stavebních pozemků a nějaký studie na výstavbu městských bytů. Je tam příprava 650 metrů na jeden pozemek, což si myslím, že je velice málo. To by byla taková jako řadová zástavba. Ale proto tu studii, od toho se pak odpíchnou dál.
0: Jihočeská Menza letos rozšířila program pro nadané děti o aktivity určené teenagerům. V Českých Budějovicích se teď 40 mladých lidí z Jižních Čech a Horního Rakouska účastní Summer Talent Academy. Třídenní mezinárodní část připravil Jihočeský vědecko-technický park. Na ně navazuje další program Menzy. Jedná se o letošní novinku, vysvětluje vedoucí Jihočeské Menzy Marta Fridrichová.
3: Máme jednak pravidelné aktivity, pak máme velké projekty, jako je třeba dětská konference, na to vlastně jsme navázali víkendem pro rodiny s nadanými dětmi, pak příměstskými tábory pro malé děti do věku 12 let a jsme moc rádi, že od letošního roku se podařilo právě navázat projektem tady tím mezinárodním, který už je věnovaný teenagerům.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech je jasno nebo skoro jasno s teplotami mezi 30 a 33 stupni Celsia, na horách do 30. Mírný jihovýchodní vítr večer zeslábne. V noci budou teploty mezi 19 a 16 stupni, v údolí mohou klesnout ke 12. Ve čtvrtek očekávejte jasno až polojasno při zvětšené oblačnosti, ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 33 až 36 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 32. Vítr bude slabý, proměnlivý, biozátěž bude vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehody se vyšetřují na křížení silnic 24 a 153 u Majdaleny na Jindřichohradecku a v Českobudějovické čtvrti Nemanice v Opatovické ulici. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Hodin a téměř 5 minut. Krásné letní odpoledne z jihu Čech. V prázdninovém režimu a čase dovolených začíná středeční jihočeské odpoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Tady čas, kdy si jako obvykle společně zastavíme u zajímavých témat a necháme zaznít písničky, které nestárnou. Od mikrofonu vás zdraví Radek Diviš. Ať už si užíváte volno, jste doma, v práci nebo právě teď za volantem, jsme rádi, že posloucháte. Plynulost provozu zlepší silniční obchvat na tahu mezi Pískem a Plzní. Kdy stavba začne, co rozvíjíte v této hodině. Špatná návaznost spojů a změny jízdních tras. Jihočeský koordinátor dopravy se vypořádává s připomínkami cestujících k novému dopravnímu systému iDeska. Detaily už za chvíli. A těšit se můžete i na vaše oblíbené hudební interprety. V této hodině tu budou švédští The Roxette, Vašo Patejdl a právě teď se bude minimálně 3 minuty vznášet Hana Zagorová.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. První měsíc ostrého provozu má za sebou jihočeský integrovaný systém veřejné dopravy iDeska. Zatímto část cestujících si pochvaluje víc autobusových spojů, některé dojíždějící trápí jejich špatná navaznost a změny tras. Například seniori ze Sudoměře na Strakonicku přišli o zastávku poblíž Strakonické nemocnice. Část cesty k lékaři tak musí chodit bohužel pěšky.
1: Já jsem byla objednaná v nemocnici na 8:30 a já jsem tam šla 3/4 hodiny, protože musíte přejít semafory. Byla jsem vyčerpaná úplně.
2: Aby se Milena Mrázková dostala k lékaři, musí ve Strakonicích dojít od autobusového nádraží k nemocnici. To jsou víc než 2 kilometry.
1: Ale tam není městská, tam není autobus žádný, jenom ten náš, co my přijedeme přes Modlešovice. No a když já jsem se ptala, on mi říká, tak nějaká tam městská nebo autobus, který pojede tam nahoru, vás třeba svezme. Ale tam nebyla noha.
2: Ranním autobusem jezdí přes rok hlavně školáci. Ti byli zvyklí nastoupit po 7:30 a akorát pak stíhali první zvonění ve Štěkni. S novým jízdním řádem se ale čas odjezdu uspíšil o 30 minut a změnila se i trasa jízdy. To se nelíbí rodičům dětí, včetně Jany Hrdinové.
3: Naše děti nastoupí tady v Sudoměři. Dojedou na začátek Čejtic, na zastávku Sudoměřská, tam by měli vystoupit. Autobus zajíždí do Mladějic. Naše děti by měly přejít křižovatku a přejít si před kulturák. Autobus, který se vrací z Mladějic, by měl nabrat. Ten autobus dojede do Štěkně, tam se otáčí, že jo, děti vyklopí před 7:30 na městečku. Ty autobusy nenavazují na zvonění.
2: Sudoměř patří pod obec Čejetice a podle starostky Ivany Zelenkové za STAN jsou prvotní komplikace po spuštění nového dopravního systému normální.
4: Zaznamenala jsem stížnosti ze Sudoměře o návaznosti na školní výuku. Jsem v kontaktu s paní ředitelkou základní školy ve Štěkni, která situaci řeší s koordinátorem dopravy. Spokojenost je od občanů ze Sedlíkovic, kam zajíždí více spojů než do posud.
2: Obec vítá i další úpravy jízdního řádu.
4: S přestupem ve Štěkni je dobrá dostupnost pro studenty, kteří studují v Písku.
2: Jihočeský koordinátor dopravy aktuálně řeší připomínky k novým spojům napříč krajem, pokračuje ředitel Kordu Jiří Kavka.
5: Všemi podněty se zabýváme a snažíme se je řešit, jak to je nejlépe jde v rámci celého systému iDeska.
2: Zároveň potvrdil, že jízdní řád na trase Sudoměř-Strakonice čeká ještě úprava. Změnou trasy budou seniori opět využívat zastávku poblíž nemocnice.
5: Další stanovená změna jízdních řádů je 30.8.2026, kde podněty zaslané k nám na iKord a vypořádané kladně budou zapracovány právě do těchto změn.
2: Problémy s návazností autobusových spojů řeší taky obce Umilevska a nejen Řichohradecku. Eva Dubská Petrová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Bílá, Velryba, Michale Hrůzy na vlnách jihočeského odpoledne. V dalším příspěvku se podíváme i k Indickému oceánu, kde, pokud dobře vím, žijí pouze velryby modré, tedy keporkaci a vorvani. Původně odletěla na Zanzibar jen na dovolenou. Jihočeška Hana Burcevová tam ale poznala svého manžela Masaje, takže se pravidelně vrací do Tanzánie, kterou považuje za svůj druhý a možná i budoucí hlavní domov. O jejím nevšedním příběhu jsme si s ní povídali letos na jaře a část rozhovoru vám nabídneme hned po písničce.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin a 27 minut. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Život mezi jižními Čechami a Tanzánií. Myslíte si, že je to spíš nereálná představa? Opak je ale pravdou. Hana Burcevová v Tanzánii poznala svého manžela, na podporu Masajů založila sbírku a část roku tam opravdu žije, přestože jinak pracuje jako úřednice. Bílá Masajka, jak se ji s nadsázkou přezdívá, byla hostem našeho vysílání letos na jaře. Reprízu rozhovoru s kolegou Matějem Vodičkou jste si mohli poslechnout dnes dopoledne a teď vám nabídneme jeho zajímavou část.
1: Vy jste prý původně odjela na Zanzibar jenom na takovou obyčejnou dovolenou, ovšem z této obyčejné dovolené se pak stalo něco, co určuje to vaše současné životní směřování. Co se tam přesně odehrálo?
2: Ano, je to tak, možná to někomu třeba teď bude připadat jako klišé, takové to, jako odjede na dovolenou, tam si najde prostě nějakého přítele, manžela a podobně, nebo respektive ten si vyhlídne jí. Ale v mém případě úplně si nemyslím, že by to bylo takhle, protože my jsme tam odjeli se synem a se sestrou úplně na klasickou dovolenou. Byla to naše první takzvaná exotika, první Afrika, hned rovnou rovníková. Ale vlastně měli jsme od toho jenom očekávání vidět a poznat jinou zemi. A ano, prostě stalo se, že nikdy jsem si nepředstavovala, že bych se do Tanzánie někdy ještě potom třeba vrátila, nebo že bych tam dokonce snad našla nějaký svůj druhý domov.
1: To není může být. Nicméně ještě se zeptám, byla to tehdy třeba vaše první dovolená do takové dálky? Byla jste někdy předtím na jiném kontinentu například?
2: Ne, byla to opravdu takhle první jako dovolená. Předtím jsme byla jenom po Evropě, takže...
1: Vašeho manžela jste prý poznala hned první ráno při vašem pobytu v Tanzánii, je to pravda? Takže taková vlastně africká láska na první pohled. Vy jste zmiňovala, zní to jako kliše, ale když je to pravda, tak...
2: No, z mé strany to určitě nebyla láska na první pohled. Manžel tvrdí, že z jeho ano. A on je teda hodně křesťansky založený, takže on to má tak, že jako Bůh mu seslal mě. Ale pro mě to určitě nebyla láska na první pohled, ale ano, byl to první Masaj, kterého jsem tam potkala, když jsme se, protože jsme přiletěli v noci, ráno jsme se šli projít na pláž a první, ještě teda to byl, šel s kamarádem, dva Masajové, které jsme potkali, tak jeden z nich byl teda, je teda teď můj manžel. Ale to jsem rozhodně neplánovala, nepředpokládala, ani jsem nikoho nehledala, nechtěla jsem žádný vztah, ale tak nějak jsme si vlastně za celou dobu pouze povídali, my jsme jezdili po výletech, po ostrově a on vždycky trpělivě čekal, až se vrátíme, pak se s náma procházel, povídal si a poslední den vlastně našeho pobytu se mě tak jako hodně nesměle zeptal, jestli bych mu dala číslo telefonní. Nikdy jsem to neudělala předtím, ani by mě to nenapadlo tady. No, dala jsem s tím, že už je to daleko, nikdy už se nemusíme vidět, můžu to vždycky zablokovat, že jo, ten WhatsApp. No, ale začali jsme si psát a pak jsem se tam za 3 měsíce vrátila znovu.
1: Vy tady v Českých Budějovicích pracujete jako úřednice. Když jsem se to dočetl, tak jsem si říkal, jak se dá tohle zaměstnání skloubit se životem v Tanzánii. Byť tedy sama přiznáváte, že v té Tanzánii žijete jenom část roku, tak stejně.
2: No, teď je to opravdu takový kloubení, jako snažím se prostě využít samozřejmě dovolenou a pak samozřejmě nějaké neplacené volno, ale musím říct, že mi teda v práci vycházejí vždycky vstříc, jako mám skvělý vedení, takže to jako jsem jim jako opravdu vděčná za to, ale je to složitý, no, protože prostě pořád je to takový to manželství trochu na dálku, ale do budoucna, někdy do budoucna plánuju, že bych tam teda přesídlila úplně, no.
1: Takže třeba byste mohla pracovat i jako na home office z Tanzánie?
2: Ne, takhle úplně to nefunguje, takhle benevolentní zase nejsou, ale uvidíme, jak se to, ale říkám, někdy v budoucnosti.
0: Celý rozhovor s Hanou Burcevovou je k poslechu na našem webu. Najdete tam i další povídání s našimi hosty. Zítra nabídneme reprízu rozhovoru s Dominikem Kodrasem, kondičním a silovým trenérem, u kterého se připravují špičkoví hokejisté, fotbalisté nebo atleti. Pořad Dopolední host začíná po zprávách v 11 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Teploty mají tento týden atakovat až hranici 40 stupňů Celsia. Kde jinde tak strávit odpoledne než u vody? Tak to si aktuálně od nás rádia může dovolit pouze kolega Petr Kubát. My pro vás teď máme jeden utajný tip, o kterém moc Jihočechů neví. Je pár metrů za hranicemi s Rakouskem a dnes se tam vypravil náš regionální stopař. Dobré odpoledne, Petře, kde přesně jsi?
2: Dobré odpoledne, tak já jsem opravdu kousíček za hraničním přechodem Halámky na místě zvaném Gminderstraatbad. Je to bývalá pískovna v části Breitensee. Stačí, když hned za hranicemi odbočíte vpravo a po pár set metrech dojedete na parkoviště. To koupaliště tady vzniklo poměrně nedávno, konkrétně v roce 2014. Po ukončení těžby se jáma zaplnila průzračnou podzemní vodou a město Gmind tady vybudovalo moderní přírodní areál pro koupání i pro odpočinek. Je tu příjemný, jemný písčitý břeh, voda má takový terkysový odstín a díky hloubce až kolem 35 metrů je tady i během těch horkých dnů příjemně osvěžující ta voda. Ta celá vodní plocha má přibližně 7 hektarů a z toho zhruba 2 hektary slouží jako klidová zóna pro vodní rostliny a chráněné obojživelníky. Právě kvůli jejich ochraně muselo město při budování areálu přizpůsobit celý projekt přírodě.
1: Petře, jaké je tam zázemí pro návštěvníky?
2: Tak to je asi ten úplně největší bonus. Je tu opravdu všechno, samozřejmě velká písečná pláž, převlékárna, tamhle vidím dokonce dvoje sprchy, toalety, občerstvení s pitím i s teplým jídlem, hřiště na míčové sporty i půjčovna slunečníků. Je tu docela rozsáhlé parkoviště zdarma a co mě tedy velmi překvapilo osobně, je tu neuvěřitelně čisto, nikde ani smítko, žádný nedopalek a navíc město myslelo taky na pejskaře, je tu docela dost lidí se psy, protože ti tady mají vyhrazenou část pláže. Takže je to naprosto ideální a zdůrazňuji legální koupání v pískovně.
1: To slovo legální je důležité zmínit, protože kousek odtud je pískovna Halámky a tam se bohužel koupat nesmí, že ano?
2: Je to tak, tam totiž stále probíhá těžba a lidi tam byli zvyklí jezdit se koupat do části, kde se netěží, jenže v posledních letech se tam staly hned dva případy úmrtí a těžařům už došla trpělivost. Takže firma tam najala ostrahu těžebního areálu a každého, kdo tam teď přijede, tak z místa nekompromisně vykáže. Tedy pokud se chcete v klidu a v bezpečně vykoupat na té české straně, tak doporučuji popojet k

0: Tušti k Velké pískovně, anebo o kus dál nad Suchdol nad Lužnicí k pískovně CEP1.
1: Říká Petr Kubát. Petře, děkujeme a přejeme pěkné odpoledne.
0: Krásný den.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: On the road, na cestě jsme byli právě teď s Vaby Daňkem. Odpoledne běží dál a my k němu přidáme další hudbu i aktuální informace. A právě teď by měli zbystřit všichni motoristé, protože pro ně i ostatní cestující máme dobré zprávy. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Nový silniční obchvat Sedlice mezi Pískem a Plzní začne už hodně brzy. Podrobnosti připravila mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Na téměř 7-kilometrový obchvat Sedlice a Hněvkova na silnici 1/20 jsme vysoutěžili zhotovitele a podepsali jsme smlouvu. Jde o hlavní trasu mezi Pískem a Plzní a práce na stavbě začnou už v září. Nová komunikace vyjde na více než 800 milionů a řidiči by se po ní měli projet už za 2 roky.
2: Český rozhlas České Budějovice, Písk.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: skupina Lucie a zásadní 90-kový hit Sen z alba Černý kočky, mokrý žáby. Posloucháte jeho české odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. 40 nadaných teenagerů z jižních Čech a Rakouska přijelo na Summer Talent Academy v Českých Budějovicích. Třídenní dvojazyčný kemp pořádá jeho český vědecko-technický park ve spolupráci s organizací Menza. Věnují se vědě, moderním technologiím i kreativitě. Pracují společně v mezinárodních týmech. Na akademii naváže další program Menzy pro nadané náctileté z Česka.
1: Uprostřed jedné učebny stojí účastník, na hlavě má něco mezi brýlem a helmou, v ruce joystick. Co se tady odehrává, popisuje
2: Martina Panošová-Hucková. Zkoušíme virtuální realitu.
1: To, co vidíme na obrazovce, je to, co vidí ten účastník v brýlích. Tak chytl kostku.
2: On si může vlastně pohybovat i lehce, občas někam sahne, občas někam lehce popojde.
1: Další skupina si zkouší pracovat v takzvané green screen místnosti. Co se tam odehrává, než tam nakouknem, tam je ticho, že by se dalo krájet.
3: Myslím, že právě sepisují scénáře toho, co chtějí nahrát.
4: My jsme si házeli na ten příběh, aby jsme to nemuseli vymýšlet úplně od nuly. A my jsme měli cestování mezi dimenzemi a overconfident leader. Já jsem zapomněl, jak se to řekne v češtině, pardon. Budu cestovat a postupně se tomu vůdci budou ztrácet, členové týmu.
1: Summer Talent Academy se odehrává v prostorách Jihočeského vědecko-technického parku, což dává účastníkům vlastně spoustu možností, co můžou zažít a vyzkoušet. Vyjmenovává Veronika Chrobočková.
3: Máme rozvěšené zelené deky. Zelená deka nám následně umožňuje v programu dovytvářet pozadí a vlastně umístit na to video absolutně cokoliv.
1: Na kempu pro nadané děti spolupracuje park s Menzou, jeho českou, kterou vede Marta Fridrichová.
5: Máme převážně děti, které jsou vlastně z Menzy, tady z Jihočeského kraje. Jsme moc rádi, že se mohou zúčastnit tady toho nového projektu, kdy první 3 dny vlastně organizuje Jihočeský vědecko-technický park a podařilo se vlastně zajistit spolupráci mezinárodní s rakouskou stranou.
6: I am Paula Hofer from Austria.
7: Jsem Paula, přijala jsem z Rakouska. Tady jsme zažili spoustu různých zkušeností, zkoumali jsme vodu, elementy, virtuální laboratoř, akademie se mi líbí, jsou tady fajn lidi.
5: A na tyto 3 dny navazuje ryze český program, který už je teda pořádaný Menzou.
1: Jaký program vlastně dělá dobře talentovaným dětem?
5: A hlavně potřebují prostředí, kde se cítí bezpečně, kde se cítí dobře, kde mají kamarádi, kteří jsou na tom podobně jako oni, se kterými si mají co říct, mají rády výzvy, zajímají se o vhled do různých oborů.
1: Na kemp pro nadané teenagery přijelo 25 Jihočechů a 15 účastníků z Rakouska. Z Českých Budějovic Eva Marvanová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: V Šenově začala výroba nových obrněných vozidel pro českou armádu. Majitel písecké vily Marta, kterou v noci poničil požár, chce zrekonstruovat na bydlení. Při dopravní nehodě zemřel hudebník Glenn Hansard, bylo mu 56 let. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech k 36 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Ve vojenském opravárenském podniku v Šenově na Novojičínsku začala výroba nových pásových obrněnců pro českou armádu. Do výrobní haly už dorazily první korby švédských bojových vozidel CV-90 a celkem se v Šenově zkompletuje do roku 2030 přes 200 kusů. Potvrdil to ředitel státního podniku Vlastimil Navrátil. Kvůli projektu se muselo investovat přes 80 milionů korun do výrobních linek a dalšího vybavení.
2: První vozidlo vyrobené v obce vyjede někdy v prvním kvartálu nebo na začátku roku 2027. Dohromady je jich přes 250, tady v Šenově uděláme kolem 220 kusů vozidel.
0: Píseckou vilu Marta, kterou v noci na dnešek zasáhl požár, chce její majitel zrekonstruovat pro bydlení. Požár, který způsobil škodu téměř milion korun, poškodil především střechu a krovy opuštěného objektu, uvedl zastupitel za Písek srdcem a rozumem Marek Anděl, jehož rodině vila patří. Malovické divadlo Continuo hraje příběh ubytovny Blanice v Týně nad Vltavou a jejich obyvatel. Inscenace se jmenuje Hotel Fatik. Mezinárodní soubor nastudoval představení přímo v prostoru bývalé ubytovny dělníků, kteří stavěli jadernou elektrárnu v nedalekém Temelíně. Podle režiséra inscenace Pavla Štourače je právě Temelín jedním z kontroverzních symbolů jižních Čech.
3: Ten je vidět odevšad. Poznamenal opravdu tisíce lidských životů nejrůznějším způsobem. A my jsme se zaměřili nejenom na ty, kteří tu jadernou elektrárnu stavěli, ale i na ty, kteří kvůli ní museli opustit svoje domovy.
0: Speciální představení Hotel Fatik bude hrát divadlo Continuo v Týně nad Vltavou do 12. srpna. V irském Dublinu zemřel při dopravní nehodě hudebník Glenn Hansard, informuje o tom web Irish Independent. 56-letý zpěvák a kytarista podle webu havaroval dnes brzy ráno na motorce. Hansard s češkou Markétou Irglovou získal v roce 2008 Oscara za nejlepší filmovou píseň Falling Slowly, která zazněla ve filmu Once.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech je jasno nebo skoro jasno s teplotami mezi 30 a 33 stupni Celsia na horách do 30. V noci budou teploty mezi 19 a 16 stupni, v údolích až 12. Ve čtvrtek očekávejte jasno až polojasno při zvětšené oblačnosti, ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 33 až 36 stupňů Celsia, na horách k 32. Vítr bude slabý proměnlivý, biozátěž bude na trojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehoda se vyšetřuje na křížení silnic 24 a 153 u Majdaleny na Jindřichohradecku. A pozor také na dálnici D3 u Sudoměřic u Tábora ve směru na České Budějovice stojí porouchané vozidlo.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Patnáct hodin a téměř 5 minut. Příjemné letní odpoledne z Českého rozhlasu České Budějovice. Jeho české odpoledne pokračuje svou druhou hodinou, která vám i dnes nabídne zajímavé informace z regionu i ze světa kolem nás. Od mikrofonu vám i nadále pěkné odpoledne, pohodu, ať jste kdekoliv a ničím nerušený poslech přeje Radek Diviš. V dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo pro vás máme velmi zajímavé téma. Řekneme si, jak dlouho se dá přežít bez jídla. Už za chvíli v našem vysílání. Přidáme také obvyklou porci písniček, které nestárnou. Chybět nebudou Olivia Newton-John, Jarek Nohavica a právě teď přichází svou píseň Vrať se mi zpátky, zaspívat Alice Springs.

0: Pozitivní poselství do dnešního rozpáleného odpoledne přinesl Jarek Nohavica. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Průseky pod elektrickým vedením mohou sloužit jako biokoridory pro rostliny i živočichy. V Klikově na Třeboňsku proto energetici upustili od plošné intenzivní údržby vegetace. Spolu s ochranáři tam vytvářejí různé typy stanovišť a podporují druhovou rozmanitost.
1: Abyste jej viděli, tak se musíte opravdu sklonit a opravdu hledat.
2: Josef Navrátil z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky si teď kleká na zem a hledá nějakou zřejmě velmi malou rostlinu.
1: Drobíšek nejmenší, to jsou tady tyhle ty drobné rostlinky. Jsou to jednoleté rostliny písčin, které se původně vyskytovaly relativně často. Je to plevel, historický, v současnosti kriticky ohrožený, protože ztratil svá stanoviště. Takže to je jeden z takových významných druhů. Jemuž připravujeme písčité, mírně vlhké biotopy. Drobíšek nejmenší.
2: Úplně rozumím tomu jménu.
1: A je to tady opravdu kriticky ohrožený druh, který má jednotky lokalit.
2: Koridory pod vedením velmi vysokého napětí se stávají útočištěm celé řady cenných druhů rostlin a živočichů. Dřív tomu tak ale nebylo.
1: Kdybyste tady byli před 2 lety, tak žádná louka tady nebyla. Byly to vysoké křoviny ostružin, nálet krušiny a v nich samozřejmě potom větší náletové dřeviny, jako byly borovice a smrky.
3: Jedná se o nový způsob, který EGD zavádí v posledních letech právě pod vedením VVN.
2: Říká Kateřina Zemanová-Máchalová, specialistka na ekologickou údržbu ochranných pásem společnosti EGD.
3: K těm lokalitám, kde to dává smysl, se snažíme přistupovat ekologičtějším způsobem.
2: Základem ekologické údržby pod elektrickým vedením je přitom jednoduchá myšlenka. A to nezasahovat víc, než je nutné.
3: Upouštíme od plošné intenzivní údržby a naopak se snažíme zasahovat tak, abychom podpořili právě druhovou rozmanitost, pestrou krajinu, aby ta krajina byla po našem zásahu odolnější.
2: Navíc průseky pod elektrickým vedením můžou fungovat jako významné biokoridory, které propojují jednotlivé přírodní lokality, vysvětluje Josef Navrátil z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.
1: Propojil louky, které se nacházejí na jihu kolem Františkova a na severu kolem Chlumu u Třeboně. Pro ty jižní louky jsou charakteristické louky na vysíchavých písčitých terasách Hlužnice, zatímco na tom severu tam už je Chlumecká pahorkatina, tam jsou ty louky vázané spíše na takové ty pahorky a kamenné výchozy, takže je to trochu něco jiného a i biologicky trochu něco odlišného.
2: Klikov ale není jedinou lokalitou, kde společnost EGD tímto způsobem postupuje. Vyjmenovává Lubomír Budný, mluvčí společnosti EGD.
4: Jedná se o Větřní na Českokrumlovsku, Podlučí na Lipensku, Tůni u Špačku na Českobudějovicku nebo okolí Chýnovské jeskyně na Táborsku. Potom jsou třeba lokality na Moravě, například na Kroměřížsku nebo v Bystřici pod Hostýnem.
2: Na těchto lokalitách byly zaznamenány například rosnatka okrouhlolistá, prha arnika, orlíček obecný a nebo chlupáček oranžový. Střeboňská Eva Marvanová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: A jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Jak dlouho se dá přežít bez jídla? I na tuto poměrně speciální otázku odpoví v dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Už za chvíli po písni skupiny Olympic.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že bez spánku může člověk i zemřít? Lidské tělo potřebuje k životu základní živiny, tedy kyslík, tekutiny a potravu. Měli bychom k nim však připočíst i spánek. Bez těchto veličin přijde dříve nebo později smrt. Nejrychleji ji způsobí nedostatek kyslíku, už do několika minut. Další v pořadí jsou tekutiny. Obvykle zvládneme bez pití přežít 3 až 5 dnů. Zásadní je ovšem tělesná kondice a prostředí, ve kterém jsme. Jakmile vyčerpáme vnitřní zásoby tekutin, selžou nám játra a ledviny. Když člověk pouze dýchá a dostatečně pije, vydrží relativně dlouho bez přísunu potravin. Známe mnoho případů nejrůznějších hladovek, některé trvaly až 2 měsíce. Posledním nezbytným faktorem pro život je spánek. Slouží zejména k regeneraci mozku, ale potřebujeme ho víc, než se na první pohled zdá. Doložený rekord v nepřetržitém bdění trval 264 hodin, tedy 11 dní. To je ovšem krajní extrém. Obvykle už po 3 dnech přichází ztráta orientace a paměti, později nastávají halucinace a ztráta kontroly nad svým tělem.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: zpátky, chlapče můj, česká verze slavného hitu americké hvězdy country music Kennyho Rogerse v podání Pavla Bobka s textem Michaela Janíka. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. I letos s námi můžete každý týden navštěvovat zámky Čech, Moravy a Slezska. Na jaké místo se podíváme tentokrát, to už je otázka pro našeho průvodce zámeckým létem Františka Kinského.
1: Zámecké léto.
2: Skvost, o kterém bude nyní řeč, se tyčí na skalním ostrohu nad řekou Labe. Jde o zámek Děčín, který patří k nejvýznamnějším zámeckým klasicistním komplexům v severních Čechách. Jeho existence je spojena hlavně s rodem Thunů. Navštívíme ho se Slávkou Brádlovou.
3: Zámek Děčín nabízí návštěvníkům tři prohlídkové okruhy, z toho dva jsou interiérové a jeden je exteriérový. Ten exteriérový se nazývá barokní perly děčínského zámku. Dva zbývající jsou zlatá léta děčínského zámku a druhý okruh je návštěva u knížete Františka Antonína.
4: A časově, jak byste to odhadla?
3: Zhruba všechny jsou kolem 50-55 minut, ta kapacita je kolem 30 až 35 návštěvníků v jedné skupině.
4: Tolik úvodní informace od ředitelky Děčínského zámku Miroslavy Poskočilové. Co by opravdu návštěvníkovi nemělo uniknout? Co jsou ty takzvané špeky?
3: Tak špeku barokních perel je určitě prohlídka tajné chodby. Ona není úplně tajná, jenom je pro běžného turistu a možná i pro Děčíňáka tak trochu skrytá. A je to vlastně takový ten highlight téhle prohlídky. U prohlídky zlaté léta Děčínského zámku je to potom zimní jídelna, kde se konala konference za přítomnosti císaře a císařovny Sisi v roce 1854. A u třetího prohlídkového okruhu bych zmínila možná pokojíček Aničky Thunové, který zrovna teď budeme předělávat a budeme tam instalovat repliky nábytku podle zachované fotografie, takže i tohle bude vlastně taková zařazená novinka.
4: K těm barokním perlám patří i růžová zahrada.
3: Znovu se otevřela pro návštěvníky po téměř dvou letech uzavření, protože zde probíhala rozsáhlá rekonstrukce, ještě spolu s rekonstrukcí příjezdové cesty dlouhé jízdy. A v současné době je opravdu v rozkvětu a návštěvníci tady poznají určitě spoustu rozdílů oproti tomu, jak vypadala růžová zahrada před touto rekonstrukcí. Zahrady máme ještě na jižní straně, ty nazýváme jižní zahrady a tam je čajový pavilon, kde se může návštěvník občerstvit, je tam kavárna, je tam posezení u fontány a celkově ten prostor působí pro relaxaci nebo pro klid, nejenom zase pro návštěvníky, ale i pro někoho, kdo chce přijít jenom tak na lavičku s knihou.
4: Jeden ten okruh se jmenuje Zlatá léta, ale my dobře víme, že Děčínský zámek měl ve své historii vlastně taky hodně zlá léta.
3: Myslíte zřejmě období po prodeji Děčínského zámku, což bylo v roce 1932, kdy se vlastnictví převedlo na československý stát a postupně tady byly zřízeny kasárna a sídlela tady vojska československá Wehrmacht, potom samozřejmě sovětská až do roku 1991. A toto období opravdu nebylo úplně šťastné, ale potom začala rekonstrukce a ta současná podoba si myslím, že v tom kontrastu toho, jak to vypadalo před více než 30 lety, si myslím, že je reprezentativní pro město Děčín.
4: A měli bychom také dodat, že návštěvníkům a vlastně i Děčíňákům nabízíte poměrně bohatý kulturní program.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Děčín si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Odpoledne v Jihočeském kraji pokračuje a my přidáme další hudbu a krátké zastavení u toho, co se děje kolem nás. Ta další zpráva patří bohužel do kategorie těch velmi smutných. Dnes ráno při tragické nehodě na motocyklu v Dublinu zemřel irský zpěvák, kytarista a držitel Oscara Glenn Hansard. Bylo mu 56 let. Čeští fanoušci ho dobře znali nejenom díky společné písni s Markétou Irglovou Falling Slowly z filmu Once, za který v roce 2008 získali Oscara v kategorii nejlepší původní píseň, ale také z mnoha živých vystoupení. Naposledy hrál a zpíval na velkém festivalovém koncertě před měsícem v Opavě na tamním festivalu Slunovrat. V rozhlasovém vysílání si o tom dnes povídali kolega Vojtěch Biderman a ředitel a zakladatel festivalu Václav Müller.
1: Glenn byl výjimečný muzikant, bohužel byl, musíme použít v tom, že prostě to se děly věci, které se prostě jinde nedějí. Já bych se dokonce dostal i k tomu, jak k tomu do vystoupení došlo, protože to, myslím si, Glenna Hansarda dobře charakterizuje. My jsme jej měli vlastně minulý podzim, někdy v listopadu, na akci, které říkáme Večery se Slunovratem, a hrál s Markétou Irglovou v nádherném chrámu svatého Václava. A potom jsme dlouze kecali vlastně v backstage, v zákulisí, a on byl velký fanda, evidentně měl velké znalosti o českém samizdatu a disentu. A kolega s týmu Ivo Mudek je chartista a on o něm viděl hrozně moc, kdy podepsal chartu a kdy se to dělo všechno, a Ivo mu slíbil, že pokud přiletí zpátky za námi do Opavy, takže mu předá originál výtisk škodeckého prima sezóny. Jo, vlastně ještě v samizdatu. No a asi měsíc před festivalem jsme se dozvěděli, že Glenn opravdu přiletí, a přiletěl.
2: Cítím, že máte těch historek s Glennem Hansardem celou řadu. Pojďte si zkusit vzpomenout ještě na nějakou.
1: Určitě, ono, my vlastně tady v tomhletom je krásně vidět, že on byl nesmírně lidský, že opravdu, my se bavíme o člověku, který měl takový ten dár těch velkých hudebních hvězd, jo, světových, že když vlastně vzal do ruky kytaru, si věděl, že se něco děje, to má pár lidí opravdu. A on byl, ale napřitom byl to opravdu jako chlap, s kterým chcete prostě jít na to pivo, jo, když to řeknu velmi zjednodušeně, který vlastně po svém koncertě říkal, že by rád našel, že by šel někde rád na pivo někam, kde už to všichni vzdali, kde chodíš ti, co to vzdali. A máme takové historky, že třeba on byl trošku nemocný před tím koncertem, a tak jsme si říkali, že by se měl jít rozespívat někde, kde bude sám. On říkal, ne, já zůstane tady v tomhle stanu úplně normálně. A hned po tom skvělém koncertu šel na koncert kapely Ignoys a další festival, která u nás hrála, koupil se jí CDčko a pozorně poslouchal, což opravdu jako je vlastně docela výjimečné. A celý ten koncert vlastně tady tímhletím svým přístupem změnil na něco úplně výjimečného, protože my jsme mu opravdu předávali ten samizdat. A on se na nás najednou zeptal, jestli je někdo v týmu u nás, kdo hraje na trubku. Tak jsme řekli, že jo, že Krištof Kamrádek, že kolega, který má na starosti velkou stage a dělá tam stage manažera, no a on řekl, tak on si se mnou bude zahrát. No, takže jsme Krištofovi řekli, hele, za hodinu hraješ s Glennem Hansardem na hlavním pódiu, což nám nevěřil, a nakonec to byl krásný koncert.
2: On vlastně začínal svou kariéru baskingem v Dublinu, takže možná proto měl tak blízko k různým improvizacím.
1: Určitě, určitě. Já si myslím, že ono to je vůbec nějaké takové, by to přišlo takové irské. A vlastně on i na konci toho koncertu, myslím, že ještě skupinu Bazooka se přijímo na té hlavní stage, nebo na tom areálu té hlavní stage, který tam je svůj autobus, takový žlutý školní autobus, a oni na ní byli vlastně. A on té skupině nadálku předal ty akordy, vlastně předal přímo tu píseň, jo? Což bylo vlastně takové symbolické zakončení tohoto koncertu, a říkám si, že to je jako vlastně krásný takový jako vzpomínka i na konec toho koncertu, že předal někomu tu píseň, bylo to nádherné. No.
3: Z malé posilovny se vypracoval až na vyhledávaného silového a kondičního kouče. Dnes Dominik Kodras trénuje špičkové hokejisty, fotbalisty, atlety nebo zápasníky. V minulosti působil taky jako kondiční trenér české hokejové reprezentace. O svých začátcích, ale i o plánech do budoucna si přišel letos v únoru popovídat do našeho vysílání. Reprízu tohoto rozhovoru nabídneme ve čtvrtek 30. července po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
4: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Slowly a vzpomínka na Glena Hansarda. Na vlnách jihočeského odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Počasí aktuálně přináší pěkné letní dny a ani v těch příštích by to nemělo být o mnoho jiné. Směrem k víkendu by ovšem tropické teploty měly udeřit s velkou intenzitou. Aktuální předpověď přichází zápětí. Počasí. Jaké počasí můžeme očekávat v následujících dnech, to už je otázka pro meteoroložku Evu Houbovou, kterou právě teď zdravím. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak bude v noci a zítra?
1: Po přední straně brázdy nízkého tlaku vzduchu, která souvisí s tlakovou níží nad Skandinávií, k nám proudí velmi teplý vzduch od jeho západu. V noci a zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, během dne, potom poledne až polojasno a ojediněle se objeví přeháňka nebo bouřka. Teplota ráno klesne na 19 až 16 stupňů, v údolích ke 12 a přes den vystoupí na 33 až 36, na horách na 29 až 32. Povane jen slabý proměnlivý vítr a bio bude na vysoké zátěži.
0: Co nám přinese pátek?
1: Přiblíží se zvlněné frontální rozhraní oddělující chladnější vzduch na severozápadě od velmi teplého na jihovýchodě. Čekáme polojasno až oblačno a večer od západu přibude další oblačnost. Ve druhé polovině dne se taky ojediněle může objevit přeháňka nebo bouřka. Teplota ráno klesne na 21 až 17 stupňů, takže moc nevyvětráme. Přes den vystoupí na 35 až 39, bude to tedy nejteplejší den zase široko daleko. Povane slabý proměnlivý, během dne mírný vítr jižních směrů 2 až 5 metrů za sekundu.
0: A potěšíte nás s předpovědí na sobotu?
1: Malinko se ochladí a snad přibude těch srážek. Bude polojasno až oblačno, ráno přechodně až zataženo. Na většině území se objeví přeháňky a místy bouřky. Teplota ráno bude kolem 20 stupňů, takže opět dost vysoká, přes den 30 až 34. Povane mírný západní až severozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Vedro, vedro a zase vedro. Předpokládám, že se mu nevyhneme ani v neděli.
1: Nevyhneme. Od západu už se projeví výběžek vyššího tlaku vzduchu. Bude většinou polojasno a jen ojedinělé přeháňky nebo bouřky. Ranní teplota trošku klesne na 18 až 14 stupňů a odpoledne bude 29 až 33. Vítr povane mírný východních směrů 2 až 5 metrů za sekundu. No a i v ty další dny nás zřejmě čekají denní maxima nad 30.
0: Tolik Eva Houbová, které děkujeme za vyčerpávající informace, přejeme pěkné letní odpoledne a klidný zbytek služby. Naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den a naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Senátoři schválili novelu, která upravuje pravidla pro takzvanou superdávku. Jihočeská Mensa připravila první ročník společného kempu pro nadané teenagery z Jihočeského kraje a Dolního Rakouska. Wimperk má novou únikovou hru. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech k 36 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Mezi zranitelné skupiny v superdávce budou nově patřit samoživitelé s dětmi do 15 let. Původně tam spadali jen osamělí rodiče dětí do 7 let. Dnes to schválil Senát. Nově se má také podpora na bydlení určovat podle nákladů domácností v jednotlivých okresech a ne podle velikosti bydliště. Změny v dávce státní sociální pomoci obsahuje novela o růstu rodičovského příspěvku. Předlohu teď dostane k podpisu prezident. Jihočeská Mensa letos rozšířila program pro nadané děti o aktivity určené teenagerům. V Českých Budějovicích se teď 40 mladých lidí z jižních Čech a Horního Rakouska účastní Summer Talent Academy. Třídenní mezinárodní část připravil Jihočeský vědecko-technický park. Na ně navazuje další program Menzy. Jedná se o letošní novinku, vysvětluje vedoucí Jihočeské Mensy Marta Fridrichová.
2: Máme jednak pravidelné aktivity, pak máme velké projekty, jako je třeba dětská konference. Na to vlastně jsme navázali víkendem pro rodiny s nadanými dětmi, pak příměstskými tábory pro malé děti do věku 12 let a jsme moc rádi, že od letošního roku se podařilo právě navázat projektem tady tím mezinárodním, který už je věnovaný teenagerům.
1: Nová úniková hra v prostorách staré radnice je ve Wimperku na Prachaticku. Skupina až 5 hráčů při ní musí do hodiny rozkrýt Steinbrennerovu záhadu spojenou s tamní tiskárnou. Zápletka je přenese do 30. let minulého století, přidává Renata Lešková z Wimperského odboru školství, kultury a cestovního ruchu.
3: Ale ani tentokrát vás vlastně neochudíme o šifry, staré archiválie, luštění dokumentů, hledání schránek, tak jak to v logických unikových hrách bývá, odemykání zámku a to všechno pod dohledem samotného pana Steinbrennera, který na návštěvníky ze zdi zhlíží.
1: Policie hledá svědky zřícení cirkusové tribuny v Týně nad Vltavou, při kterém byli zraněni dva lidé. Uvítá také případné kamerové záznamy nebo fotografie z vnitřních i vnějších prostorů cirkusového stanu, kde se událost stala 18. července. Na policejním webu o tom informoval mluvčí Milan Bajcura.
0: Počasí.
1: V noci budou teploty mezi 19 a 16 stupni, zítra očekávejte jasno až polojasno, při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky, teploty mezi 33 a 36 stupni, na horách do 32. Vítr slabý, proměnlivý, biozátěž bude vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Uševětina na Českobudějovicku je po střetu dvou osobních aut neprůjezdná silnice 603 ve směru na Neplachov. Dopravu policie odklání.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Pohodu, dobrou náladu a taky příjemný poslech u té hodiny, která je před námi, přeje Patrik Rozehnal a hezké léto zároveň také svému hostu. Jiří Lábus je tu s námi. Hezké odpoledne.
3: Hezké odpoledne.
2: Jaké je léto?
3: Krásné.
2: Jo?
3: Ano.
2: Proč?
3: Protože je vedro a miluji vedro.
2: Fakt?
3: No strašně.
2: Jak moc?
3: Moc, tak moc, že ani se tě rozteču za chvilku s štěstím.
1: Humoriáda.

0: Dnes máme 29. července, to je důležité datum, tedy pro naše humoriádníky, pro jednu z členek. Saskia Burešová už k nám také chodí do humoriády a právě dnes slaví své kulaté, 8. kulaté narozeniny, takže na dálku všechno nejlepší chceme popřát. Je to tak, Jirko?
1: Taky tak, samozřejmě. Obdivuhodném kondici,
0: ano.
1: Paní Saskia, opravdu. Já si pamatuju jako kluk, že jsem ještě viděl jako hlasatelku, že jo, a ona vlastně nestárne, ona pořád stejně. Vlastně, to je úžas. Já znal i manžela Petra Obdržálka, režiséra, který s náma dělal ty slavný dětský televizní kabarety. Já jsem s ním hodně pracoval, spolupracoval. Byly to fajn. Prýma lidi, byla dobrá dvojka teda, paní Saskia asi pořád drží. Ona je taková česká Sofia Loren, bych řekl.
0: Ano,
1: taková, ano.
0: Tím účesem a tak, tak ano, ještě jednou je to nejlepší.
1: Ano.
0: A pustíme si tedy na ní vzpomínku z jednoho pořadu s Alešem Cibulkou z vysílání Českého rozhlasu, kde se taky slavili jedny narozeniny.
2: Prosím tě, Sašenko, vlastně první otázka. Ty už si tady 10 minut ještě si nic neřekla skoro.
3: No,
2: ale
3: tak.
2: Uvědomuješ ty si, jaká jsi vlastně legenda 53 let v jedné televizi. Zažila si, teď jsem kteří přežila si, kolik
3: 16 generálních ředitelů, představ.
2: Kde je jim
3: si
2: konec a Saša stále září.
3: To je úctyhodný výkon, že jo, přežít generální ředitele. Já vím, že ten první byl Pelikán a pak už to šlo teda geometrickou řadou, jo, to jelo.
2: Já musím říct, že ti to nádherně sluší. Pro vás, kdo jste u rozhlasových přijímačů, Saša vypadá jako víla v nádherných krajkových bílých šatičkách.
3: Ty nesmí mít na obrazovku, protože bílou neumějí nasvítit.
2: To je pravda,
3: no.
2: Rozhlas umí bílou
3: no,
2: nasvítit,
3: právě.
2: Proto jí máš.
3: Ano.
2: Se svým nádherným typickým účesem, nádherným typickým úsměvem v kloboučku romantickém. Vypadáš jak Helenka z pohádky Máje s květinou. Prostě
3: no,
2: ti to úžasně sluší.
3: Ono se říká, že dámy by měly být vždycky dostatečně oblečené, to znamená, že zakončit jaksi ten svůj oblek nebo ty šatičky kloboukem, a já chci inspirovat dnešní dámy. Nestyďte se nosit klobouky. Je to báječný a má to dámy jednu velkou výhodu. Když nejste úplně učesaný, tak si vrazíte ten klobouk na hlavu a pořád jste in.
2: Ty jsi to někde řekla, že nejradši si vemeš tmavé brýle, vrazíš si na hlavu rádiovku,
3: ano.
2: A jdeš. Promiň, Sašo, ale ty s rádiovkou, nezlob se na mě, ale to bys vypadala důchodkyně.
3: Ne, to musíš mít rádiovku, ale musíš si umět šikovně, šikmo. Rozumíš, musí to mít jako šarm, jo? To ne, že si to takhle hodíš jako hůčku. No a to, když si dám ty tmavý brýle, tak když si šoupnu tu rádiovku a v tom metru si stoupnu do kouta, tak mě nikdo nepozná, to je výhoda.
2: Promiň, řekla jsi v metru?
3: Metru?
2: Legendy jezdí metrem?
3: No prosím tě, přeci se nebudu probíjet Prahou autem. To bych přijela i na dnešní vysílání zítra.
2: Počkej, ale vlastně ty jsi byla možná první člověk, a to teď ukážu, jak jsem šprtal, ty jsi byla možná první člověk v historii vůbec na světě, která jela pražským metrem. Ty jsi ho otvírala.
3: Ano. Ano.
2: Promiňte, ale
3: ano,
2: tak
3: ano.
2: Na to jsem se musel
3: zeptat. Na Václavském náměstí, ano. S Karlem Štědrym.
2: Fakt,
3: no,
2: jo?
3: Fakt.
2: A jela jsi?
3: No, kousíček.
2: Ty jsi jela s Husákem metrem?
3: Ne, to s Husákem ne, ten tam nebyl, ten byl doma v Peřinách. To by se neodvážil, co kdyby to špatně dopadlo. Ne, ale odvírli jsme to opravdu s Karlem Štědrým, jako tak symbolicky.
2: Ano, dámy a pánové, první člověk, ne ve vesmíru, první člověk, který jel pražským metrem, Saskia Burešová. Sašo, mě napsala jedna divačka, posluchačka, že vždycky, když tady mám nějakého hosta, tak jako začínám komplimenty, ale pokud někdo vypadá takhle skvostně, teď do toho teda přijela houkačka na ulici, tak to možná, to není žádný znamení. Fakt ti to sluší. Ten ročník narození, co jsem si našel na internetu, to je pravda?
3: Ano, to sedí.
2: Prosím
3: Oni,
2: tě.
3: Všichni to vědí, protože včera to právě prolítlo to internetem a já jsem dostala takovou spoustu SMSek. Každý si zjišťoval prostě moji nějakou adresu a to mě hrozně potěšilo, protože i když jsem měla kulatý narozeniny, tak taková smršť SMSek ještě nebyla.
2: No, prosím vás, kdo jste ještě neblahopřál Saše Burešové?
3: A navíc to Dáda Gondík samozřejmě to provalil ráno v 8.
2: Jak něco ví Dáda, že jo, tak to hned propráskne samozřejmě.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak u nás to prosvištělo, samozřejmě ještě jednou velká gratulace, možná se dostane od posluchačů. Mluvilo se tam o tom, že prvním pasažérem pražského metra byla Saskia Burešová. Jirko, kdy jste poprvé metrem, pamatujete si to?
1: No krátce potom.
0: Jo.
1: Já vlastně dokonce možná, že i ten den té druhé trasy tady byl. To byla ta trasa C, byla druhá, myslím.
0: Cčko bylo první a pak bylo Ačko.
1: Ačko. Ano. Tak Ačkem jsem měl snad tak opravdu hnedka ten první večer nějak jsem už jel. Někam jsem jel někam za cílem, ano. Takže jsem měl tím Ačkem. Tak to
0: no, protože to vede k vám do čtvrti.
1: No prostě v podstatě jo. Ano, to bylo, no.
0: V podstatě
1: no,
0: jo. A to Bčko do divadla to stavili až
1: no,
0: jako
1: poslední. No já jezdím tramvajem a já jezdím většinou 22. mi totiž staví před barákem a za Ypsilonce jsem za 4 hodiny 22. Jo. Ale potom musím bohužel z divadla vždycky taxikem, protože ty Božralové v těch tramvajích na mě řou, jde jenom buraka, vole, a takhle tam na to, to nemám chuť poslouchat tohle, že v 11 večer, když jdu z divadla.
0: A když jdete do divadla, tak tramvaj. Co, stojíte, pustí vás sednout, jak to je?
1: No, nepustím moc, já vypadám tak výborně, že mě nepouští sednout, musím říct. Jenom. Dostalo se mi dokonce, jenom si představte, že jsem jel a přišel revizor, já už samozřejmě leta, 76 let, že, tak jezdím zdarma, ale takový lízenek, říkám, no prosím vás, já jsem už dávno, Vojtko, kolik let? A on opravdu, já jsem říkal, to se mi potěšil, já už jsem vlastně 10 let nebo kolik za darmo. A je, ježišmarja, tak to byl jeden den. A druhý den to bylo jiný. To jsem měl tramvaj, plná tramvaj lidí, stál jsem, že jo, a teďka nějaký chlap, který byl tam asi 10 let mladší než já na celý tramvaj, že jste nestydíte, starýho pana Lábu se nikdo nepustí sednout, že, a řval to, že starýho pana Lábu se, tam drž hubu, dětku, že se starýho pana, to řval třikrát, já říkám, no pak dneska vyskočil nějaký kluk a pustil se sednout samozřejmě, a to bylo strašný.
0: Jiří Lábus je náš dnešní host, vybral jako toho, kdo by mohl promluvit z archivu Saskiu Burešovou, i když nám chodí i naživo, ale dnes je to proto, že slaví své osmdesátiny, tak připomeneme si ještě jednou a ona zase jednou ze svých hlasatelských kolegů, a nebo dáte prostor scénce pod režijním dohledem, řekněme, Petra Novotného a jeho spol Petra Černocká, Aleš Háma, Jakub Bernberg, Založení Říma. To je ta druhá varianta B. Ačko nebo Bčko volíte SMS-kou na čísle 90 011 04 a nebo nám zavolejte na telefonní číslo 731 800 900. Je to na vás.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
3: Vysílá, vzpomíná, vybírá dnes s námi v Moriádě Jiří Lábus, Patrik Rozenal vás zve do vysílání přes telefon 731 800 900 a můžete si vybrat mezi Saskou Brošovou dnešní oslavenkyní a nebo Petrem Novotným a jeho společností z Novot. Dobrý den.
4: Dobrý den, já zdravím vás, pane Rozenal, i vás, pane Lábus, dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Gratuluju vám, vy jste dostal v víkendu nějakou cenu
5: jo,
4: na nějakém festivalu.
5: Jo, sobotu, ano, v Uherském Hradišti.
4: Takže gratuluju, jste dobrý herec.
5: Děkuju vám.
4: A já bych hlasoval pro oslavenkyni paní Burešovou, který taky přeju jako nejlepší a ať se vám všem daří.
5: Děkujeme
3: moc, přepojeme na dalšího.
6: Míla zdraví, ze všech vodí, oba dva pánové. Pane Lábus, jak jste s tím sezením, s tím puštěním? Nejhorší je, když vám to poprvé někdo něho nabídne, že?
5: A co, pardon, já teď jsem...
3: V tramvaji jako místo, když se to stane poprvé, myslím.
5: No, no, je to šok. No, trochu šok, ale teď jako... Někdy mě lidi pustí sednout, to je pravda, ale musím říct, že nikdy mě nepustil sednout cizinec. Tam to vůbec není ve zvyku asi v cizině, že by pustil starého člověka, nevím.
6: Ale je fakt, že dla Požilova Vozráca to mají jedno velké městě. Jo. Nic bych byl taky pro paní Burešovou.
3: Dobrá, zapisujeme bod. Mějte se krásně a dobrý den dalšímu.
7: Dobrý den, tady Milan ze Soběku. Já bych chtěl hlasovat pro paní Burešovu a chtěl bych poprosit pana Lábuse, jestli by zazpomínal na lyže s panem Dejdarem. Moc děkuji.
5: Na co?
7: Na lyže.
5: No jo, tak to je historka velmi dlouhá, to bychom tady byli asi, to by se na jiný příspěvek nedostalo, ale pan Dejdar to vypráví daleko líp než já, on to je ten pozorovatel, který to všechno zažil, ale upozorňuji, že to všechno to je pravda, tam se si to není vymyšlený, o to je to strašnější.
3: Je to zase nějaká nedovednost?
5: Ano, absolutně nedovednost.
3: To asi všímají kolegové a o tom rádi vypráví,
5: ano,
3: co všechno
5: ano,
3: nejde. Ano. Vy taky jim to vracíte, že vyprávíte o tom, co nejde jim?
5: Jo, o něm jde všechno, já nic nevyprávím.
3: Dobře, tak poslední hlas od vás a komu, dobrý den.
8: Já vám zdravím, Patriku, Ondřeju Tosnu a samozřejmě se přimlouvám za Saský.
3: Dobře, tak jo, píšeme bod, ten poslední vítězný, stejně jako ostatní, ano, zabralo to 80. Saské Burešové a ještě vzpomínka na jeho kolegu Jiřího Ptáčníka.
9: No a já přisednu mým dnešním vzácným hostům. Sašo, mě vždycky zajímalo, televizní hlasatelství, to je disciplína, kterou dneska už vlastně nevidíme v televizi. A já jsem si nebyl nikdy jistý, vy jste to četli, nebo jste měli, jste to museli dát z koule, jak se říká lidově.
10: Ano, všechno jsme se učili z paměti.
9: Vážně.
10: No a někdy jsme texty dostávali těsně před tím vstupem. Aha. Takže to bylo docela náročné, ale což to, my jsme si to někdy mohli upravit a eventuálně na svátky jsme si ty texty psali sami, ale když přišla taková plachta, kde byly červené čáry, že neměrné, že se muselo prostě to odříkat slovo od slova, tak to byl tedy mazec. Pane. Já si vzpomínám, jeden kolega, to byl takový strašný nervák a ten právě dostal tuhle tu plachtu s těma červenýma čárama, tak se to chudák držel celý odpoledne. Ovšem on tam měl jedno kritické místo a to bylo, že ty diváky měl pozvat na Blízký východ. Všecko mu šlo, ten Blízký východ mu nešel. Aha. Takže chudák chodil jako lev v kleci před tou hlasatelnou a furt říkal, Blízký východ, jenom to nezblbnout, Blízký východ. No a když nastala jeho chvíle, rozsvítila se na kameře ta červená, nádherně odmemoroval ten složitý text, si odechnul, dostal se k tomu kritickému místu a povídá, no a teď už mě zbývá pouze jediné, pozvat vás do centra problému na dálný západ.
3: Humoriáda. Hra hlasatelů, na to rád vzpomíná Jiří Lábus, ten měl rád hlasatele. Že?
5: No to jo, protože já měl televizi až vlastně od 18 let, tak já jsem byl odkojen rozhlasem vlastně, že? Takže no. Já těch hlasatelů, já jsem měl takovou, a to snad ještě mi zůstalo taková zvuková paměť, já jsem všechny ty hlasatele uměl, dneska už z nich nikdo nežije samozřejmě, že mě bylo tak 8-9 let, když jsem to tak poslouchal, a já jsem uměl jako napodobit hlasově všechny, jo, i hlasatelky, a znám ještě i jejich jména, si pamatuju. Jo.
3: I hlasatelky jste uměl.
5: Taky, ano.
3: Hlasatele jsem od vás slyšel, hlasatelku.
5: No, tak Věra Pokorná. Vážení přátelé, teď bude 19 hodin a 30 minut. Nebo Marta Konečná. Vysíláme zprávy. To je zase Marta Konečná. No a je to všecko, co jsem si takhle pamatoval. A hlasatele samozřejmě bylo hodně. Úžasný byl Jiří Valenta, že ten měl krásný takový hlas, fantastický, a já jsem myslel, to bude nějaký vysoký pán, takový hodně na hlas, takový dojem, takový vysoký pán. Když jsem pak viděl, jednou mi někdo říkal, to je pan hlasatel Valenta, říkám, tenhle, on byl takový malý kulatý pán a ten hlas byl úplně jiný, než bych jako předpokládal, že jo, takže to bylo...
3: A to jste si tak doma jen tak zkoušel hrát? Nebo
5: já jsem si hrál furt, celý život si hraju. A doma jsem si hrál, já jsem se to hned naučil z toho rádia. Ty intonace jsem hnedka chytil. To byly jmény, já si pamatuju, že Jaroslav Mastil, vlastně byl Štrál, Jiří Sýkora, Jaroslav Skřivánek, no prostě řada jich byla, že jo, no, je to strašně. Ale do dneška si ty hlasy, jak kdyby to někdo z archivu vytáhl, tak přesně vím, k jakému jménu patří ten hlasatel.
3: A vy jste byl tak fascinován jako dítě tím hlasem, to, co říkali, vy jste chtěl být jako oni, nebo proč?
5: No já jsem hlavně poslouchal to rádio maximálně hrozně nahlas a rád, protože televizi jsem neměl a já jsem se vlastně díky tomu naučil, já jsem poslouchal ty Červy na pokračování Karla Hegera, Faradniška Filipovského, všechny ty mistry a i ty rozhlasové hry jsem miloval, když to režíroval pan Horčička, Josef Henke, tady ty lidi všechny. Já jsem byl úplně odkojen zkušením rozhlasem a já jsem dokonce jako dítě jsem si kupoval takový pohádky pro loutky, takový texty doma. Jsem vzal hrnec, teď si představil, že jsem u mikrofonu a nutil jsem rodiče, aby to chudáci poslouchali. Já čet pohádku a měl jsem všechny ty hlasy od krále pro Ježibaby a princezně.
3: To jste používal hlasy těch hlasatelů?
5: Ne, to ještě ne, to vás bylo mimo, to vás bude asi ten si vymýšlel. Ale opravdu, takhle jsem tím žil vlastně, já říkám, televizi jsem měl až od 18 let, jo, takže jsem byl tím rádiem odkojený. A proto jsem se asi naučil tak s tím hlasem pracovat, že dneska jsem točil hodně rozhlasových hry, točím a točím audioknihy a tak to se mi jako najednou se to zúročilo strašně po těch letech ta práce. Jo.
3: Vzpomíná Jiří Lábus, vyvolán tedy ukázkami se Saský Burešovou, které ještě jednou přejeme vše nejlepší k dnešním 80. narozeninám. A teď další písnička.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme dál, vyberme pro vás posluchače Českého rozhlasu a teď i v této chvíli humoriády další ukázku z archivu. Co to bude?
2: Byl to Jiří Krampol, nedělní chvilka poezie.
3: Tak teď bych vám řekl takový třeba zážitek, když jsme u toho minulého režimu z televize. Já jsem jednou, když točil jeden velký veleduch, bývalej v televizi, točil takovej seriál a shodou okolností ten režisér byl můj profesor ve škole, tak jsme si z něj dělali srandu a to jsme neměli, protože on byl na to hrozně háklivý, protože tam jedna skoro 60-letá herečka v tom seriálu kojila dítě, takže to bylo opravdu jako dost komický. Chudák Petr Kostka, který hrál jejího manžela, tenkrát mu bylo asi 28 let, tak se chtěl oběsit přes noc. A říkal: pánové, já teda chápu, že ty cizí herci v cizích filmech mají kaskadéry, jo, na určitý scény, ale představte si, že já jsem se s ní musel líbat. Což bylo něco hroznýho. No prostě měli jsme na toho profesora tyhle ty keci a on to zařídil tak, že jsem teda si 7 let takzvaně neškrt ani v pohádce. No a potom po těch 7 letech jeden můj kamarád se stal režisérem nedělní chvilky poezie, tak mě obsadil do tohohle toho pořadu a dali mě báseň, která se jmenovala Soudruhu, ty ať si kdekoliv, já tě znám. Tak já jsem přišel normálně do toho studia, vzal jsem si takový jako jediný slušný šaty, černou kravatu, učesal jsem si pěšinku, tvářil jsem se seriózně a oni mě mávli, jako jak to bývá v té nedělní chvilce poezie. Já pán Vítězslav Nezval, Soudruhu, ty ať si kdekoliv, já tě znám. Teď už jsem viděl, že ty osvětlovači už se začínali smát. Si říkám, čemu se směju. Tak jsem začal. Soudruhu, ty ať si kdekoliv, já tě znám. Já tě moc dobře znám. No ty nemluvný, ty odrataček soudruhu. Já si tě moc dobře pamatuju, já tě znám. Stop. Přišel ten šéf, povídá: vy jste se snad zbláznil. Tohle to je báseň od Vítězslava Nezvala o soudruhovi. Já povídám: no teď já se toho soudruha ptám, já vím, že toho soudruha od někaď znám. Pak je taky docela dobrý. To nám vyprávěli, jako jak jsme točili tu anketu, jak jsem tam říkal, aby nám řekli nějaký fóry, tak je to takový... Jak přijde holka domů a brečí, ta maminka říká: co se stalo, Evičko? A maminko, už 3x mě u obchodního domu kotva řekli, že jsem kurva. Povídá: já jsem ti, Evičko, říkala, aby si nechodila tam, kde tě znají. No. Pak ještě dobrý, tak jaká byla dovolená? No tak, manželka agonie, tchyně koma. Páno, hlavně, že jste měli hezký počasí.
1: Vtipy vždycky prorazily u Jiřího Krampola, vždycky nějaký předali. Ale byla tam ta nedělní chvilka poezie. Co poezie nebo Jiřího Krampola?
2: Což poezie, to já mám rád. Já dělám dokonce pražské Viole a v divadle v Balbínce dělám večery jednoho amerického básníka. To mám strašně rád. Ale to chci říct, že jsem slyšel jednu historku, která se mi docela líbila. Bylo to v nějaký vesnici večer, takhle. Za totality to ještě bylo. A teď tam byla plná hospoda lidí a přišli tam nějaký 2 trampové, jo, který tam v té vesnici byli prvně. Tak teďka oni ty lidi po nich koukali, že jo, jako neznali ty lidi, ty trampy, že jo, tak si dali pivo. No a teď tam byl jako hluk a lidi se bavili a povídali si takhle to. A jménou znělka nedělní chvilka poezie. A teď přišla, myslím, Švorcová, že to byla, a začala říkat nějakou báseň. V tom celá ta hospoda stichla. To byste se, špendlík by nebyl slyšet, jak spadnul na podlahu. Teď to trvalo asi 7 minut, ta báseň. Teďka oni, ty chlapci, na sebe koukali, ty trampové. No a teď skončila ta báseň lidi zatleskli v té hospodě a zase začal zabavit. Hele, Jardo, jsem ještě pivo, takhle. A to byla recese. Oni vždycky, když tam přišel nějaký nový člověk a když byla nedělkolka poeze, tak tohle dělali. A ty totálně ty trampy vyvedly z míry. Že? Takže...
1: Vy jste někdy veřejně přednášel báseň, který v té době...
2: V té době, já si myslím, tohle v Lidové škole u mě, když mi bylo 15 let nebo 16, jo, to asi jo, ale...
1: A co to bylo?
2: Já myslím, že to byla vlastně, nebo to byla povídka, otažka nás, jo, taková jedna moc krásná teda povídka. No ale já teďka dělám texty už leta ve Viole, že jo, tam amerického básníka Raymonda Carvera a v té Balbínce taky od něj zase jiný texty budu dělat.
1: A jak k tomu, Jirko, přistupujete? Někdo je takový civilní, čtete jako normální text, někdo se do toho ponoří a je to takové až teatrální.
2: Ne, to ne, protože ty básně jsou froze všecky, jo, tak my jsou to vlastně mikropříběhy. A ten autor, který už zemřel v roce 75, byl to vynikající spisovatel, americký, psali povídky, tak ty básně jsou mi tak blízky něčím, že mám pocit, že jsem to vlastně napsal já. Takže to vlastně říkám, jako kdyby to napsal já.
1: Takhle. A napsal jste někdy nějakou báseň?
2: Ano, jednu. Petře, ne, napsal jsem dvě. Ta je ta první byla, mami, pro co ženy jiné, ty neptej se, ty ne, to je jedna. A druhá, drama na plese. Počkej, to bylo... Petře, co to tady dýmá? Hoří ti tvá krinolína. To bylo takhle taky celá. To jsou literární básně. Humoriáda.
1: Vážení, čím budeme pokračovat? Nikoliv básněmi, ale s Jiřím Krampolem a dialogem bez Benža, s Karlem Černochem, anebo se vydáme na živnostenský úřad. Nabízím já scénku z pořadu Teatr v režii tehdy Viktora Polesného a pozor, Jiřina Bohdalová, Karel Šíp. Takže dialog bez Benža Ačko nebo živnostenský úřad Bčko. Vybíráte si mezi Jiřím Krampolem s Karlem Černochem anebo Jiřinou Bohdalovou s Karlem Šípem. Už víte všechno, ještě telefony 731 800 900, přímé volání a SMSkaři posílají SMSky humor mezera Ač B na číslo 90 011 04.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: Ano, oblíbené pořady i přes léto. A teď i ta humoriáda, která naživo samozřejmě dnes s Jiřím Lábusem, s Patrikem Rozehnalem a s vámi, co voláte a vybíráte si. Mezi Jiřím Krampolem, taky s dalším účinkujícím, není tam sám, už jsem to prozrazoval, je to Karel Černoch, anebo Jiřina Bohdalová a Karel Šíp jsou ve hře. Tak kdo hlasuje teď po telefonu 731 800 900?
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, pánové.
3: Taky.
4: A já hlasuju pro Ačko, pokračování.
3: Dobře, děkujeme moc. Kdo dále? Kdo tam je na telefonu? A tím pádem i v éteru. Možná to netuší, ale dovolal se. Tak ještě dáme šanci, jestli se probere, jestli neusnul. Zase tolik času nemáme, tak musíme přijít za dalším, kdo volá. Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. A já bych si přála taky Ačko.
3: Dobře.
5: Jinak vás zdravím a přeji krásné léto.
3: I vám, ať se vydaří, mějte se, přežijeme vedra. Dobrý den.
6: Já vás zdravím, dobré odpoledne, Antonín Voz je skladná, dobrý den odpoledne a poprosil bych Ačko pana Krampola, jinak zdravím pana Lábuse a jeho jejich nesmrtelný seriál Tůč Hořovi.
7: Já děkuju.
6: Pan Lábus mi si taky zapomněl říct, že to bude taky nesmazatelná stopa v archivu, nejen teda českého zpisu, že on recituje básně i pana básníka Mirko Hýla.
7: No je, ano.
6: Jo, takže děkuju, jenom ten, tak děkuju zdravím.
7: Děkuju za pozornost, ano, je to hezké. Hýl by měl radost.
3: Dobrý den po telefonu.
8: Dobrý den, tady posluchačka od Moravské Třebové. Já bych prosila také Ačko, zdravím vašeho hosta a jenom chci říci, vaše scénky s panem Kajzrem byly úžasné a jsou pořád úžasné.
7: Jo, tak děkuju moc a vyřídím Moldovi.
3: No a máme rozhodnuto, už jste to slyšeli, lze to odhadnout, že vysílat budeme Jiřího Krampola a Karla Černocha, Dialog bez Benža. Vyhráli to.
9: Ano, my se tady s Karlem opravdu známe už dlouho. My jsme spolu dělali v jednom takovým hezkým představení v divadelku Ateliér. Jmenovalo se to, no? Hádej, kdo přijde na večeři, aneb podívej Černochu Karle.
10: Samozřejmě.
9: Bylo to takový hezký představení a vždycky tam právě to bylo zvláštní tím, že my jsme si jeden na druhého vymýšleli vždycky nějakou volovinu, kterou ten druhej nečekal.

0: Ano, to tak ze dne na den vlastně. Třeba já jsem se tě zeptal na jevišti, jestli by si nebyl tak laskav a nezaspíval nám něco od Beatles, no, ale maďarsky.
1: No jo, protože jsem jako chtěl, že jo.
0: Zpívat?
1: Chtěl zpívat.
0: Tak nám zaspívej, ne? Ale je to píseň od Ivana Mládka, Stáňa Poláková, Dáša Nováková. No a vlastně tě mohu uvést. Tady máš text. Jiří Krampol.
1: No a kde je banjo?
0: Jaký banjo?
1: No dovol, písnička od Ivana Mládka bez banja.
0: No my banjo nemáme tady.
1: Tak jak můžeš zpívat písničku od Mládka?
0: A teď jsou tady dva orchestry, které tě doprovodí, to ti nestačí.
1: No to je hezky, ale bez banja, bohužel.
0: No moment, no tak... Tak banjo nemáme, tak ukaž, tak...
1: Máte smůlu, no.
0: Tak ale já mám... Ne, já mám jiný nápad. Dobře, tak víš co, tak ty nebudeš zpívat teďko, ale ty nám tu ten text Ivana Mládka zarecituješ.
1: No prosím.
0: Ale ne jako Jiří Krampo, ale jinak, třeba jako Jan Pivec.
1: No prosím. Dáša Nováková a Stáňa Poláková řekli si, že budou dnes po obědě navštívit kamarádku Procházkovou. Totiž Lída Horáková říkala, že Procházková si včera zakoupila fantastickou halenku, jaká není k sehnání. A tak tedy obě dívky, aniž měly pozvání, za chvíli už u Procházků vyzvání. Nikdo ale nepřichází otvírat, jela asi na výlet.
0: Moment, ty další sloky by si měl taky recitovat, ale jinak. Třeba jako národní umělec František Kovářík.
2: Dáša Nováková a Stáňa Poláková skutečně dva dny na to rozhodli se navštívit ještě jednou Procházkovou. Stáňa Poláková podotká, že Procházková se stále ještě možná nevrátila z výletu. Znovu tam jdou nadarmo. Děvčata zjistila, když ocitla se na místě, obavy, že byly plně na místě. K Procházkově nikdy více nepůjdou. Furt je někde na túrách. Poláková cestou domů povzdychla. To jsme to vymňoukli.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Ti dva imitovaní, pan Pivec, pan Kovářík, potkal jste se s nimi pracovně, Jirko?
5: Ne, musím říct, že ne. I když jsem poznal celou řadu herců té generace, tak zrovna na tady ty dva mistry jsem nenarazil, ale Pivce jsem strašně miloval, pana Kováříka taky, a Pivec, já jsem četl jeho knížku, ne knížku, to byla vlastně CDčko, to bylo jeho vzpomínek, to točil ještě, když snad to se točil FL Věk, tak o pauzách, nebo takhle někde s Františkem Filipem. A to ještě vyšlo za totality, to CDčko, ale je to strašná legrace, protože on byl skvělý vypravěč Pivec a měl úžasný dar humoru. A on každou historku, kterou vyprávěl, končil slovy, jo, je to všecko pryč. Jako když vypustíte mé duši na kole, jo, nebo na duši nějakým nákladním autě. A po každý historce tohle řekl, jo, je to všecko pryč.
4: Prý občas se s ním bylo komplikované něco točit nebo ho přesvědčit. I František Filip vzpomínal, že někdy, když se ho vybral do té role, tak přesvědčit to, aby do toho šel,
5: no, to
4: nebo
5: trvalo.
4: S někým hrál.
5: Ano, to bylo velmi dlouho trvalo, ale pan Filip měl tak laskavý srdce a takový úžasný člověk byl režisér. Takže ten to vydržel s tím Pivcem, že jeden z mála. To, já to jednou někdo vyprávěl, že byly kostýmové zkoušky, kde pan Pivec byl právě na té zkoušce a teďka tam byla kostýmerka v té koje nějak s vlastně vybírali nějaký kostým do nějakého toho filmu televizního a za chvilku plačící odcházka. Věro, běž tam ty, já na to nemám, já se na to nemám. Za chvilku se ta Věra druhá zapednula zase, já taky na to nemám, to je hrozný. Tak on takhle byl takový trapič jako trochu, ale obrovský herec, já jsem ho miloval. Já jsem ho viděl třeba, když hrál v Národním Rasputina, jo, to bylo v 70. letech a tam byl úplně famózní. A on měl takový hlášky fantastický. Pan Filipovský v tom hrál malou roli toho doktora, co vlastně má nějak jako zabít to Rasputina. A on tam byl 7 minut na scéně. Pivec tam byl 2,5 hodiny. A ten Filipovský tam byl 7 minut a měl aplaus. A Pivec pak říkal, to je hrozný. Já jsem tu jak debil, 2 hodiny, tam přijde česká Mickey Mouse a má aplaus.
4: Vzpomínání Jiřího Lábuse na herecké legendy, tedy z Národního divadla. A pozor, teď uzavíráme dnešní humoriádu. Jakou ukázkou, ptám se vás, protože do hry vracím Petra Novotného s Petrou Černockou, Alešem Hámou a Jakubem Berenbergem Založení Říma. A nebo scénka na živnostenském úřadu s Jiřinou Bohdalovou a Karlem Šípem je ve hře. Kterou z nich si vyberete a zavoláte své rozhodnutí na telefon 731 800 900, nebo napíšete a pošlete SMSku na číslo 90 01 04. Pozor, ve tvaru humor mezera A nebo B. Taková jsou pravidla humoriády.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda, ještě její závěr je před námi a nevíme, co máme vysílat. Podle vašich přání to může být buď Petr Novotný a spol, anebo Jiřina Bohdalová s Karlem Šípem. Jedna nebo druhá scénka. Vybíráte si za dohledu Jiřího Lábuse na telefonu 731 800 900. My vás taky.
2: Já mám ráda Bohdalku.
1: Takže Bčko. Dobře, děkujeme. Rychlé hlasování a přesouváme se za dalším.
3: Dobré odpoledne, Honza Zokavy. Zdravím vás, Patrik, můj pana Lábuse.
1: A
3: já bych hlasoval též pro paní Bohdalovou s panem Šípem.
1: Vypíšeme jim boty od vás. Další telefon a další hlas pro někoho.
4: Dobrý den, zdravím vašeho hosta,
5: dobrý
4: pana
5: den.
4: Lábuse a pana moderátora taky. A děkujem za pěkný písničky a chtěla bych Ačko.
1: Dobře, Petr Novotný, Petra Černocká, my děkujeme vám, že voláte a vybíráte si, pomáháte nám sestavit program. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne. Vám oběma přeji posluchačka Jana z Vysočiny a hlasuji pro Bčko.
1: Dobře.
6: Děkuji a mějte se krásně.
5: Taky tak, ano.
1: I vy, ať se daří. Děkujeme moc, mějte se pěkně. Myslím si, že je rozhodnuto v téhle chvíli jasná volba, jasné vítězství Jiřiny Bohdalové, Karla Šípa. Ocitáme se na živnostenském úřadu. Už jsme si kdysi kousek pouštili, tak teď zase kousíček téhle scénky v režii Viktora Polesného.
7: Já jsem řekl daně, ale nemyslel jsem daně. Já jsem myslel daně.
8: Jo, vy jste myslel daně.
7: No.
8: Jako daně.
7: Ano.
8: Ježišmarja, já myslel daně jako daně.
7: Ne. Víte? Já jsem nemyslel jako vaší daně, já jsem myslel tady...
8: Vy jste myslel vaší daně.
7: Naše daně, naše daně.
8: Ano, ano, tak to musíme si dozvědět.
7: No, tak podívejte se, tak to je, tak vy jste teda jasnovidka.
8: Já jsem jasnovidka.
7: No to koukám jako vláno, tak to tu jedničku na slavě si samozřejmě dám, no, když to říká jasnovidka. A hlejte se, ne, paní Mráčková, když už si takhle jako povídáme, řekněte mi, jak vy třeba vidíte třeba takový zápas AC Milan, Inter Milan?
8: Já vám to řeknu, špatně.
7: Jako špatně pro koho?
8: No špatně pro sebe, protože jak tak koukám, tak tady na tomhle tom úřadě každý musí udělat napřed brigádičku, než dostane ten.
7: Pochopte to, že já si vás napřed oťukávám, rozumíte, než dostanete to oprávnění, protože já se potřebuji něčeho chytit, jo, protože vám říkám na rovinu, že jaksi jasnovidectví není na seznamu tak jako státem uznaných jako živností, no není,
8: no,
7: samozřejmě. No,
8: to mě podržte.
7: To není, takže já tak jako těkám, rozumíte, musím se něčeho chytit, pod co já to jako skovám, no tak nevím, co bych, helejte se, tak mi řekněte třeba, z čeho vy tak nejčastěji svěštíte?
8: Z koule.
7: Z koule jako z paměti, jo?
8: Ne, to jsem dal z koule jako z křišťálový. Hlíte, já vám ji pokážu. Já ji mám totiž sebou, drahý pane referente, abyste mi věřil, že jsem opravdu jako jasnovidka. No, podívejte se, já se takhle kouknu, jo, a já vidím vaši budoucnost. To je asi tím, že vy jste takhle blízko. Víte, ta vaše aura mi tam vlítla. No, helejte, fešák.
7: To říkají to o mně, no.
8: No ne, počkejte, to já myslím toho vysokýho blondáka. To bude někdo z rodiny, ne?
7: A ne, tak to vám ukazuje něco špatně, protože já nemám žádnýho blondáka v rodině.
8: No to třeba vaše paní, že to bude určitě někdo z rodiny, helejte, protože to by se před ním takhle rychle neslíkla. No ale úplně kompletně, no helejte, no to tady.
7: Ukažte mi to.
8: Ale ne, to vy nemůžete přece, vy nic neuvidíte. To by mohl potom věčtit každý, že jo?
7: Ale podívejte se, já vám do toho nechci mluvit, ale já si myslím, že vám to občas ukazuje nějaký nesmysly. Ono vám to asi takovouhle už pomalučku dosluhuje, rozumíte? Protože blondák v naší rodině, to já bych o něm samozřejmě něco musel vidět. Nalíte se, ale když...
8: Nemusel. To se ukazuje budoucnost. On teprve přijde.
7: Jo, dobře. Rozumíte? A když tomu chtějí lidi věřit, ať věří. Když za to chtějí platit, ať platí, no mě to je úplně.
8: No, já jsem si právě myslela takových takových jako 500 korun jo, za jednu výžbu, no to není moc.
7: 500? No. Ale to se, já bych za to ty prachy no, nedal. Tak, ale aby jsme to zkrátili. Podívejte rádi, se, no. Paní Mráčková, jak už jsem vám říkal, já potřebuju vědět, pod co já vlastně to vaše věštění šoupnu, protože státem uznaná živnost to zatím není.
8: Není.
7: To je mi líto, ani do budoucna to zatím nějak nevidím.
8: No ale za to já tam vidím věci. Teda já vám řeknu takhle hambatý, věci jsem v kouli dlouho neměla.
7: Počkejte, no, že bych vás já nakonec dal pod erotický služby?
8: Ale to si tam šoupněte tu vaši paní. Ježišmarja, co ona to tak, no já se na to ani koukat nebudu. Na to, aby se člověk koukal až po 22. hodině.
0: Humoriáda.
1: Tak na to máme ještě taky čas, protože tolik času, tolik hodin ještě není. Strávili jsme ale téměř hodinu společného času i s Jiřím Lábusem, tak ať se daří a krásné léto.
5: Mám to taky.
1: A libujte si ve vedrech.
5: No, dělám, co můžu.
1: No. Vážení, a já vás zvu samozřejmě k dalšímu poslechu Humoriády. Bude tu i zítra, jako host tu bude Kateřina Macháčková, v pátek třeba i Marie Tomsová. Ať víte, co vás ještě čeká. Do konce této hodiny pak ještě Činasky a jejich stížnost na život a pak zprávy a další pořady. Poslouchejte. Dva večere.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Senát schválil navýšení rodičovského příspěvku. Kriticky ohrožené rostlině drobíšek nejmenší se daří pod vedením velmi vysokého napětí na Třeboňsku. Začínají mládežnické šampionáty v házené. Dorostence čeká euro dívky mistrovství světa. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech k 36 stupňům. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Rodičovský příspěvek od příštího roku zřejmě vzroste o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, kterou schválili senátoři. Vyšší příspěvek dostanou rodiče dětí narozených od ledna 2027. Senát také přijal doprovodné usnesení s výzvou, aby vláda připravila do budoucna automatické zvyšování rodičovského příspěvku. Podle ministra práce a sociálních věcí za hnutí ANO Aleše Juchelky má automatická valorizace smysl jen u dlouhých období, jako třeba u starobních důchodů.
3: Ale rodičovský příspěvek je dávka, která podporuje rodiny v období, kdy jsou z důvodu péče o dítě a omezení pracovní aktivity pečující osoby sníženy příjmy té rodiny. Toto období je ale přechodné, respektive samozřejmě je časově omezené, není dlouhodobé.
2: Novelu teď dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Kriticky ohrožený drobíšek nejmenší roste v ochranném pásmu vedení velmi vysokého napětí u Klikova na Třeboňsku. Rostlinu tam objevili ochránci přírody poté, co spolu s energetiky začali s šetrnější údržbou koridorů pod vedením vysokého napětí, kde původně rostly jen křoviny a náletové dřeviny. Druhým rokem tak cíleně vytvářejí vhodná stanoviště pro vzácné druhy. Prvním úspěchem je právě objev drobíšku nejmenšího, vysvětlil Josef Navrátil z Agentury ochrany přírody a krajiny.
4: Jsou to jednoleté rostliny písčin, které se původně vyskytovaly, ne že úplně hojně, ale relativně často. Je to takový typický druh písčitých polí. Je to plevel, historický, v současnosti kriticky ohrožený, protože ztratil svá stanoviště v souvislosti s intenzifikací zemědělské výroby.
2: Malovické divadlo Continuo hraje příběh ubytovny Blanice v Týně nad Vltavou a jejich obyvatel. Inscenace se jmenuje Hotel Fatik. Mezinárodní soubor nastudoval představení přímo v prostoru bývalé ubytovny dělníků, kteří stavěli jadernou elektrárnu v nedalekém Temelíně. Podle režiséra inscenace Pavla Štourače je právě Temelín jedním z kontroverzních symbolů jižních Čech.
5: Ten je vidět odevšad, poznamenal opravdu tisíce lidských životů nejrůznějším způsobem. A my jsme se zaměřili nejenom na ty, kteří tu jadernou elektrárnu stavěli, ale i na ty, kteří kvůli ní museli opustit svoje domovy.
2: Speciální představení Hotel Fatik bude hrát divadlo Continuo v Týně nad Vltavou do 12. srpna. Sport. Sezóna pro české dorostenecké reprezentace v házené vrcholí. Výběr chlapců do 18 let čeká euro v Srbsku. Stejně staré dívky se v Rumunsku pokusí vylepšit 9. příčku z minulého světového šampionátu. Dorostenky ve skupině narazí na Mexiko, Jižní Koreu a Dánsko. Cíle týmu popisuje plzeňská křídelnice Barbora Hanzlíková.
6: Na začátku bychom určitě chtěli postoupit ze základní skupiny a nejlépe se potom umístit mezi 8 nejlepších týmů. S Dánskem už jsme na podzim hráli. Oba dva zápasy jsme vyhráli, takže doufáme, že výsledek zopakujeme. A na Mexiko a Koreu jsme zvědaví, protože vlastně nevíme, co od nich čekat a těšíme se na to.
2: Úvodní zápas Česko-Mexiko začíná v Rumunsku v 17:30. Chlapci už teď nastupují proti Portugalcům. Ve skupině je pak čeká ještě Izrael a Chorvatsko. Počasí. Noční teploty budou mezi 19 a 16 stupni, v údolích mohou klesnout až k 12. Ve čtvrtek očekávejte na jihu Čech jasno až polojasno, při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 33 až 36 stupňů Celsia, na horách k 32. Vítr bude slabý, proměnlivý, biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nehoda dvou osobních aut blokuje průjezd po silnici 603 u Ševětina na Českobudějovicku směrem na Neplachov. Je možné využít dálnici D3.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Krátce po páté startuje nové vydání Dne v kraji na Českém rozhlase České Budějovice. I v této hodině středečního odpoledne nabídneme vydatnou porci zajímavých publicistických příspěvků a přidáme další příjemná hudební pohlazení pro vaše uši v podobě písniček, které nestárnou. A jaká bude hudba? Chybět nebudou Rick Astley, Hana Zagorová a právě teď zaspívá skupina Elán svou píseň Sestrička s kramárou. Příjemný poslech a pěkné letní prázdninové odpoledne vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.
1: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: slovenská skupina Elán na začátku 9. dekády. Posloucháte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice a vedle ve studiu už je s dnešním zpravodajským souhrnem připravena kolegyně Pavlína Fendeková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké středeční odpoledne. Jihočeský koordinátor dopravy Jikord se vypořádává s připomínkami k jízdním řádům. Změny ve veřejné dopravě po spuštění integrovaného systému IDESKA trápí některé cestující, například žákům dojíždějícím ze Sudoměře do Štěkně na Strakonicku by příjezd autobusu nenavazoval na začátek výuky. Sudoměř patří pod obec Čejetice. Podle její starostky Ivany Zelenkové za STAN jsou naopak spokojení v Sedlíkovicích, kam zajíždí více spojů. Jihočeský koordinátor dopravy aktuálně řeší připomínky napříč krajem, potvrzuje ředitel Jikordu Jiří Kavka.
3: Další stanovená změna jízdních řádů je 30.8.2026. Podněty zaslané k nám na Jikord a vypořádané kladně budou zapracovány právě do těchto změn.
2: Píseckou vilu Marta, kterou v noci na dnešek zasáhl požár, chce její majitel zrekonstruovat pro bydlení. Požár, který způsobil škodu téměř 1 000 000 korun, poškodil především střechu a krovy opuštěného objektu, uvedl zastupitel Marek Anděl za Písek srdcem a rozumem, jehož rodině vila patří. Radnice ve Volarech na Prachaticku nechá ve městě připravit až 30 nových parcel. Zastupitelé se na tom shodli na posledním jednání. S návrhem přišlo opoziční hnutí Odvážně pro Volary. Jeho zástupci navrhovali také rekonstrukci 3 bytových domů pro dostupné bydlení. Podle nezávislé starostky Martiny Pospíšilové město potřebuje mladé rodiny.
4: Město připraví studii, kde by mohlo být zasíťováno 30 stavebních pozemků a nějaký studie na výstavbu městských bytů. Je tam příprava 650 metrů na jeden pozemek, což si myslím, že je velice málo. To by byla taková jako řadová zástavba.
2: Nový bytový dům v Malenicích na Strakonicku nabídne bydlení 4 mladým rodinám. Stavba začala tento týden. Objekt doplní 3 podobné stavby určené hlavně pro seniory. Podle nezávislého starosty Malenic Jiřího Mráze by byty mohly sloužit mimo jiné lékařům a dalším klíčovým profesím. Řidiči mohou ode dneška využívat na silnici 1/3 u Kaplice na Českokrumlovsku nový kruhový objezd. Jeho výstavba stála téměř 49 milionů korun. Umožní vjezd do Kaplice, napojí dopravu na obchvat města a bude také přivaděčem na dálnici D3, informoval Adam Koloušek z ředitelství silnic a dálnic. Okružní křižovatka byla zprovozněná přibližně o 2 měsíce dřív, než bylo původně plánováno. 40 nadaných teenagerů z Česka a Rakouska se účastní Summer Talent Academy v Českých Budějovicích. Dvojazyčný kemp pořádá Jihočeský vědecko-technický park ve spolupráci s Menzou. Z české strany přijelo 25 účastníků, dalších 15 z Rakouska. Program spojuje kreativitu, sociální dovednosti i moderní technologie, uvedla Veronika Chrobočková z Jihočeského vědecko-technického parku.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
5: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední a ze boh.

0: Průseky pod elektrickým vedením mohou sloužit jako biokoridory pro rostliny a živočichy. V Klikově na Třeboňsku proto energetici upustili od plošné intenzivní údržby vegetace. Spolu s ochranáři tam vytvářejí různé typy stanovišť a podporují druhovou rozmanitost.
1: Abyste ji viděli, tak se musíte opravdu sklonit a opravdu hledat.
2: Josef Navrátil z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky si teď kleká na zem a hledá nějakou zřejmě velmi malou rostlinu.
1: Drobíšek nejmenší, to jsou tady tyhle ty drobné rostlinky. Jsou to jednoleté rostliny písčin, které se původně vyskytovaly relativně často. Je to plevel historický, v současnosti kriticky ohrožený, protože ztratil svá stanoviště. Takže to je jeden z takových významných druhů. Jemuž připravujeme písčité, mírně vlhké biotopy. Drobíšek nejmenší.
2: Úplně rozumím tomu jménu.
1: A je to tady opravdu kriticky ohrožený druh, který má jednotky lokalit.
2: Koridory pod vedením velmi vysokého napětí se stávají útočištěm celé řady cenných druhů rostlin a živočichů. Dřív tomu tak ale nebylo.
1: Kdybyste tady byli před 2 lety, tak žádná louka tady nebyla. Byly to vysoké křoviny ostružin, nálet krušiny a v nich samozřejmě potom větší náletové dřeviny, jako byly borovice a smrky.
3: Jedná se o nový způsob, který EGD zavádí v posledních letech právě pod vedením VVN.
2: Říká Kateřina Zemanová-Máchalová, specialistka na ekologickou údržbu ochranných pásem společnosti EGD.
3: K těm lokalitám, kde to dává smysl, se snažíme přistupovat ekologičtějším způsobem.
2: Základem ekologické údržby pod elektrickým vedením je přitom jednoduchá myšlenka. A to nezasahovat víc, než je nutné.
3: Upouštíme od plošné intenzivní údržby a naopak se snažíme zasahovat tak, abychom podpořili právě druhovou rozmanitost, pestrou krajinu, aby ta krajina byla po našem zásahu odolnější.
2: Navíc průseky pod elektrickým vedením můžou fungovat jako významné biokoridory, které propojují jednotlivé přírodní lokality, vysvětluje Josef Navrátil z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.
1: Propojil louky, které se nacházejí na jihu kolem Františkova a na severu kolem Chlumu u Třeboně. Pro ty jižní louky jsou charakteristické louky na vysíchavých písčitých terasách Hlužnice, zatímco na tom severu, tam už je Chlumecká pahorkatina, tam jsou ty louky vázané spíše na takové ty pahorky a kamenné výchozy, takže je to trochu něco jiného a i biologicky trochu něco odlišného.
2: Klikov ale není jedinou lokalitou, kde společnost EGD tímto způsobem postupuje. Vyjmenovává Lubomír Budný, mluvčí společnosti EGD.
4: Jedná se o Větřní na Českokrumlovsku, Podlučí na Lipensku, Tůni u Špačku na Českobudějovicku nebo okolí Chýnovské jeskyně na Táborsku. Potom jsou třeba lokality na Moravě, například na Kroměřížsku nebo v Bystřici pod Hostýnem.
2: Na těchto lokalitách byly zaznamenány například rosnatka okrouhlolistá, prha arnika, orlíček obecný a nebo chlupáček oranžový. Střeboňská Eva Marvanová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá nekříž.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky jiných

0: Posloucháte Den v kraji na Českém rozhlase České Budějovice. Pokračujeme aktuálním příspěvkem a chybět samozřejmě nebudou ani další písničky, které nestárnou. První měsíc ostrého provozu má za sebou jihočeský integrovaný systém veřejné dopravy iDeska. Zatímco část cestujících si pochvaluje víc autobusových spojů, některé dojíždějící trápí jejich špatná návaznost a změny tras. Například seniori ze Sudoměře na Strakonicku přišli o zastávku poblíž Strakonické nemocnice. Část cesty k lékaři tak musí chodit pěšky.
1: Já jsem byla objednaná v nemocnici na 8:30 a já jsem tam šla 3/4 hodiny, protože musíte přejít semafory. Byla jsem vyčerpaná úplně.
2: Aby se Milena Mrázková dostala k lékaři, musí ve Strakonicích dojít od autobusového nádraží k nemocnici. To jsou víc než 2 kilometry.
1: Ale tam není městská, tam není autobus žádný, jenom ten náš, co my přijedeme přes Modlešovice. No a když já jsem se ptala, on mi říká, tak nějaká tam městská nebo autobus, který pojede tam nahoru, vás třeba svezme. Ale tam nebyla noha.
2: Ranním autobusem jezdí přes rok hlavně školáci. Ti byli zvyklí nastoupit po 7:30 a akorát pak stíhali první zvonění ve Štěkni. S novým jízdním řádem se ale čas odjezdu uspíšil o 30 minut a změnila se i trasa jízdy. To se nelíbí rodičům dětí, včetně Jany Hrdinové.
3: Naše děti nastoupí tady v Sudoměři. Dojedou na začátek Čejtic, na zastávku Sudoměřská, tam by měli vystoupit. Autobus zajíždí do Mladějic. Naše děti by měly přejít křižovatku a přejít si před kulturák. Autobus, který se vrací z Mladějic, by měl nabrat. Ten autobus dojede do Štěkně, tam se otáčí, že jo, děti vyklopí před 7:30 na městečku. Ty autobusy nenavazují na zvonění.
2: Sudoměř patří pod obec Čejetice a podle starostky Ivany Zelenkové za STAN jsou prvotní komplikace po spuštění nového dopravního systému normální.
4: Zaznamenali jsme stížnosti ze Sudoměře v návaznosti na školní výuku. Jsem v kontaktu s paní ředitelkou základní školy ve Štěkni, která situaci řeší s koordinátorem dopravy. Spokojenost je od občanů ze Sedlíkovic, kam zajíždí více spojů než do posud.
2: Obec vítá i další úpravy jízdního řádu.
4: S přestupem ve Štěkni je dobrá dostupnost pro studenty, kteří studují v Písku.
2: Jihočeský koordinátor dopravy aktuálně řeší připomínky k novým spojům napříč krajem, pokračuje ředitel Kordu Jiří Kavka.
5: Všemi podněty se zabýváme a snažíme se je řešit, jak to je nejlépe jde v rámci celého systému iDeska.
2: Zároveň potvrdil, že jízdní řád na trase Sudoměř-Strakonice čeká ještě úprava. Změnou trasy budou seniori opět využívat zastávku poblíž nemocnice.
5: Další stanovená změna jízdních řádů je 30.8.2026, kde podněty zaslané k nám na iKord a vypořádané kladně budou zapracovány právě do těchto změn.
2: Problémy s návazností autobusových spojů řeší taky obce Umilevska a nejen Řichohradecku. Eva Dubská Petrová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Ladíte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice. V Nových Hradech dnes od 21 hodin pořádají poslední červencovou noční prohlídku Bukovojské hrobky, která tam dominuje místnímu hřbitovu. Pokud se vám líbí návštěvy historických míst v neobvyklých časech a dnes navíc za úplňku, dobře poslouchejte. Kolegyně Hanka Šoberová si o tom dnes v našem vysílání povídala s průvodkyní Miroslavou Dvořákovou z Novohradského muzea.
1: Ten seraz je tedy před tou 9. hodinou přímo u Bukovojské hrobky a návštěvníci jednak uvidí prohlídku přízemní krypty, také se podíváme do kaple v prvním patře, nebude to jenom suché povídání, vlastně návštěvníci se dozví o historii samotné stavby, o lidech, co jsou zde uloženi, o šlechtickém rodu Bukvoju. A také nahlédneme do symboliky a hlavně návaznost na rod Rožumberků, ale abych něco také měla na konec.
2: Jinak jakou část historie rodu Bukvoju od vás dneska zájemci o prohlídku uslyší?
1: Tak primárně je to 19. 20. století, hlavně ten přelom, nicméně zde zabrušuji i do počátku Bukvoju, to znamená 17. století, hlavně ten počátek, jak se vůbec Bukvojové do Nových Hradů přišli a pak občas i nakousneme osud posledního Bukvoje, který byl po druhé světové válce obviněný z kolaborace s nacisty.
2: Jinak léto je v polovině, jaké máte plány na srpen, případně dál na babí léto, pojďte nás lákat.
1: Tak v srpnu budeme pokračovat v nočních prohlídkách hrobky, tady ale bude zase změna času, bude to tentokrát od 8:30 od večera a také je tam novinka, kdy se návštěvníci musí rezervovat, protože minule jsme zaznamenali opravdu obrovský zájem, až jsme to úplně nečekali, takže proto ta rezervace. A pak samozřejmě nezůstaneme pouze u hrobky, nabízíme taky v Novohradském muzeu kostýmované prohlídky, vždycky na jiné téma. Také tady máme na muzejním dvorku výstavu k rodu Kapy, který s rodem Bukvojů souvisí a také se zaměřujeme už na září, kdy plánujeme speciální prohlídky Bukvojské hrobky a samozřejmě připravujeme i podzimní program zde v muzeu.
3: Den v kraji.

0: letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice aneb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině.
1: Z malé posilovny se vypracoval až na vyhledávaného silového a kondičního kouče. Dnes Dominik Kodras trénuje špičkové hokejisty, fotbalisty, atlety nebo zápasníky. V minulosti působil taky jako kondiční trenér české hokejové reprezentace. O svých začátcích, ale i o plánech do budoucna si přišel letos v únoru popovídat do našeho vysílání. Reprízu tohoto rozhovoru nabídneme ve čtvrtek 30. července po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.

0: I v dalším průběhu dne v kraji pro vás máme připravené zajímavé publicistické příspěvky a také písničky, které nestárnou. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a teď je tady aktuální předpověď počasí.
1: Počasí.
0: Jaké počasí můžeme očekávat v následujících dnech, to už je otázka pro meteoroložku Evu Houbovou, kterou právě teď zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak bude v noci a zítra?
2: Po přední straně brázdy nízkého tlaku vzduchu, která souvisí s tlakovou níží nad Skandinávií, k nám proudí velmi teplý vzduch od jeho západu. V noci a zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, během dne potom poledne až polojasno a ojediněle se objeví přeháňka nebo bouřka. Teplota ráno klesne na 19 až 16 stupňů, v údolích ke 12 a přes den vystoupí na 33 až 36, na horách na 29 až 32. Povane jen slabý proměnlivý vítr a bio bude na vysoké zátěži.
0: Co nám přinese pátek?
2: Přiblíží se zvlněné frontální rozhraní oddělující chladnější vzduch na severozápadě od velmi teplého na jihovýchodě. Čekáme polojasno až oblačno a večer od západu přibude další oblačnost. Ve druhé polovině dne se taky ojediněle může objevit přeháňka nebo bouřka. Teplota ráno klesne na 21 až 17 stupňů, takže moc nevyvětráme. Přes den vystoupí na 35 až 39, bude to tedy nejteplejší den zase široko daleko. Povane slabý proměnlivý, během dne mírný vítr jižních směrů 2 až 5 metrů za sekundu.
0: A potěšíte nás s předpovědí na sobotu?
2: Malinko se ochladí a snad přibude těch srážek. Bude polojasno až oblačno, ráno přechodně až zataženo. Na většině území se objeví přeháňky a místy bouřky. Teplota ráno bude kolem 20 stupňů, takže opět dost vysoká, přes den 30 až 34. Povane mírný západní až severozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Vedro, vedro a zase vedro. Předpokládám, že se mu nevyhneme ani v neděli.
2: Nevyhneme. Od západu už se projeví výběžek vyššího tlaku vzduchu. Bude většinou polojasno a jen ojedinělé přeháňky nebo bouřky. Ranní teplota trošku klesne na 18 až 14 stupňů a odpoledne bude 29 až 33. Vítr povane mírný východních směrů 2 až 5 metrů za sekundu. No a i v ty další dny nás zřejmě čekají denní maxima nad 30.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: co to jestli se mrejou a směrem k africkým břehům Indického oceánu se vydáme v dalším příspěvku. Původně odletěla na Zanzibar jen na dovolenou. Jihočeská Hana Burcevová tam ale poznala svého manžela Masaje, takže se pravidelně vrací do Tanzánie, kterou považuje za svůj druhý a možná i budoucí hlavní domov. O jejím nevšedním příběhu jsme si s ní povídali letos na jaře. Reprízu rozhovoru s moderátorem Matějem Vodičkou jste si mohli poslechnout dnes dopoledne a my vám teď nabídneme jeho část.
1: Vy jste prý původně odjela na Zanzibar jenom na takovou obyčejnou dovolenou, ovšem z této obyčejné dovolené se pak stalo něco, co určuje to vaše současné životní směřování. Co se tam přesně odehrálo?
2: Ano, je to tak. Možná to někomu třeba teď bude připadat jako klišé, takové to, jako odjede na dovolenou, tam si najde prostě nějakého přítele, manžela podobně, nebo respektive ten si vyhlídne jí, ale v mém případě úplně si nemyslím, že by to bylo takhle, protože my jsme tam odjeli se synem a se sestrou úplně na klasickou dovolenou. Byla to naše první takzvaná exotika, první Afrika, hned rovnou rovníková. Ale vlastně měli jsme od toho jenom očekávání vidět a poznat jinou zemi. A ano, prostě stalo se, že nikdy jsem si nepředstavovala, že bych se do Tanzánie někdy ještě potom třeba vrátila, nebo že bych tam dokonce snad našla nějaký svůj druhý domov.
1: To není může být. Nicméně ještě se zeptám, byla to tehdy třeba vaše první dovolená do takové dálky? Byla jste někdy předtím na jiném kontinentu například?
2: Ne, byla to opravdu takhle první jako dovolená. Předtím jsem byla jenom po Evropě, takže...
1: Vašeho manžela jste prý poznala hned první ráno při vašem pobytu v Tanzánii, je to pravda? Takže taková vlastně africká láska na první pohled. Vy jste zmiňovala, zní to jako kliše, ale když je to pravda, tak...
2: No, z mé strany to určitě nebyla láska na první pohled. Manžel tvrdí, že z jeho ano. A on je teda hodně křesťansky založený, takže on to má tak, že jako Bůh mu seslal mě. Ale pro mě to určitě nebyla láska na první pohled, ale ano, byl to první Masaj, kterého jsem tam potkala, když jsme se, protože jsme přiletěli v noci, ráno jsme se šli projít na pláž a první, ještě teda to byl, šel s kamarádem, dva Masajové, které jsme potkali, tak jeden z nich byl teda, je teda teď můj manžel. Ale to jsem rozhodně neplánovala, nepředpokládala, ani jsem nikoho nehledala, nechtěla jsem žádný vztah, ale tak nějak jsme si vlastně za celou dobu pouze povídali, my jsme jezdili po výletech, po ostrově a on vždycky trpělivě čekal, až se vrátíme, pak se s náma procházel, povídal si a poslední den vlastně našeho pobytu se mě tak jako hodně nesměle zeptal, jestli bych mu dala číslo telefonní. Nikdy jsem to neudělala předtím, ani by mě to nenapadlo tady. No, dala jsem s tím, že už je to daleko, nikdy už se nemusíme vidět, můžu to vždycky zablokovat, že jo, ten WhatsApp. No, ale začali jsme si psát a pak jsem se tam za 3 měsíce vrátila znovu.
1: Vy tady v Českých Budějovicích pracujete jako úřednice. Když jsem se to dočetl, tak jsem si říkal, jak se dá tohle zaměstnání skloubit se životem v Tanzánii. Byť tedy sama přiznáváte, že v té Tanzánii žijete jenom část roku, tak stejně.
2: No, teď je to opravdu takový kloubení, jako snažím se prostě využít samozřejmě dovolenou a pak samozřejmě nějaké neplacené volno, ale musím říct, že mi teda v práci vycházejí vždycky vstříc, jako mám skvělý vedení, takže to jako jsem jim jako opravdu vděčná za to, ale je to složitý, no, protože prostě pořád je to takový to manželství trochu na dálku, ale do budoucna, někdy do budoucna plánuju, že bych tam teda přesídlila úplně, no.
1: Takže třeba byste mohla pracovat i jako na home office z Tanzánie?
2: Ne, takhle úplně to nefunguje, takhle benevolentní zase nejsou, ale uvidíme, jak se to, ale říkám, někdy v budoucnosti.
0: Celý rozhovor s Hanou Burcevovou je k poslechu na našem webu. Zítra nabídneme reprízu rozhovoru s Dominikem Kodrasem, kondičním a silovým trenérem, u kterého se připravují špičkoví hokejisté, fotbalisté nebo atleti. Pořad Dopolední host začíná tradičně po zprávách v 11 hodin.
3: Český rozhlas, České Budějovice. Rádio.

0: Den v kraji.
1: Tolik dnešní Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. A já pro vás mám ještě dvě pozvánky k zítřejšímu poslechu. Zámořský hokej bude zkoušet další sportovkyně z jihu Čech. Jmenuje se Tereza Pištěková a s hokejem začínala v Milevsku. Má za sebou velké světové turnaje a vybojovala bronz na mistrovství světa. K mikrofonu ji pozval Kamil Jáša a vy si jejich rozhovor můžete poslechnout zítra krátce před 7 hodinou ráno. Vodní záchranáři v Dolní Vltavici na Lipně preventivně z lodí poučují plavce a uživatele vodních plavidel o bezpečnosti při pobytu na vodě. Reportáž Michala Bělského o tom, jak se jim takové vzdělávání přímo v terénu daří, uslyšíte zítra ráno po zprávách v 8 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zaútočili na malou českou vesnici teroristé. Takový malér tu hasiči ještě nehasili. Komedie Kdyby radši hořelo. ČT2. Pět ženatých mužů, pět klíčů a jeden luxusní byt, kde došlo k brutální vraždě. Premiérový thriller Loft a ČT Art uvede u příležitosti 90. narozenin významného dramatika, disidenta a politika Milana Uhdeho dokumentární portrét Uhde. Středeční večer s Českou televizí.
2: Hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Německý kancléř Merz přebudoval vládu ve vlastní straně, ale sklízí nevoli. Volary připravují parcely pro rodinné bydlení. Nový kruhový objezd slouží ode dneška řidičům u Kaplice. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech k 36 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Německý kancléř Friedrich Merz obměnil v koaliční vládě ministry ze své strany CDU. Výměna tří ministrů a několika náměstků je nejrozsáhlejší rekonstrukcí kabinetu v Německu za posledních 70 let. Nové členy vlády uvedl do funkce spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier.
4: Prezident Steinmeier prohlásil při jmenování nových ministrů dopravy, zdravotnictví a kancléřského úřadu, že Německo potřebuje odvahu k reformám. Strana CDU má taky nového šéfa poslanců v Bundestagu. Thorsten Frey nahradil Jense Spána, který před dvěma týdny odstoupil poté, co si s partnerem zaplatili ve Spojených státech náhradní matku na odnošení dítěte. V Německu je surogátní mateřství i díky křesťanským demokratům nelegální. Vládní výměny vyvolaly i odpor uvnitř vládní strany CDU. Podle některých jejich členů se kancléř Merz snaží řídit stranu jako firmu. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
2: Radnice ve Volarech na Prachaticku nechá připravit až 30 nových parcel. Zastupitelé se na tom shodli na svém posledním jednání. S návrhem přišlo opoziční hnutí Odvážně pro Volary. Jeho zástupci navrhovali zároveň rekonstrukci tří bytových domů pro dostupné bydlení. Podle nezávislé starostky Martiny Pospíšilové město potřebuje mladé rodiny.
5: Město připraví studii, kde by mohlo být zasíťováno 30 stavebních pozemků a nějaký studie na výstavbu městských bytů. Je tam příprava 650 metrů na jeden pozemek, což si myslím, že je velice málo. To by byla taková jako řadová zástavba. Ale proto tu studii, od toho se pak odpíchnou dál.
2: Nový kruhový objezd je ode dneška otevřený na silnici číslo 3 u Kaplice na Českokrumlovsku. Stavbu křižovatky za 49 milionů korun dokončilo ředitelství silnic a dálnic. Kruhový objezd umožní vjezd do Kaplice, napojí dopravu na obchvat města a bude i přivaděčem na dálnici D3.
6: Křižovatka má pět ramen. Dvě vyústění vedou do obou směrů silnice číslo 3, což znamená na hraniční přechod do Rakouska, Dolní Dvořiště a do Českých Budějovic. Další vede do města, následující na obchvat Kaplice a poslední na příjezd k dálnici. Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
2: 40 nadaných teenagerů z Česka a Rakouska se účastní Summer Talent Academy v Českých Budějovicích. Dvojazyčný kemp pořádá Jihočeský vědecko-technický park ve spolupráci s Menzou. Z české strany přijelo 25 účastníků, dalších 15 z Rakouska. Program spojuje kreativitu, sociální dovednosti i moderní technologie, uvedla Veronika Chrobočková z Jihočeského vědecko-technického parku.
3: Počasí.
2: V noci budou teploty mezi 19 a 16 stupni, v údolích až 12. Ve čtvrtek očekávejte na jihu Čech jasno až polojasno, při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 33 až 36 stupňů Celsia, na horách ke 32. Vítr bude slabý proměnlivý, biozátěž vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Pozor dávejte na dálnici D3 u Vidova na Českobudějovicku ve směru na Kaplici stojí porouchané nákladní auto.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Je středeční podvečer, krátce po 18. hodině a nás čeká další z krimi příběhů z prvorepublikového Písecka. Jmenuje se Děravá paměť kasaře Cvrčka a napsal ho písecký kriminalista ve výslužbě a také autor mnoha detektivních povídek a románů spisovatel Ladislav Beran. V Lidové záložně v Protivíně došlo k loupeži. Členové četnické pátračky z nedalekého Písku ale pořád nevědí, komu tu vybranou káču přišít. Nostalgická prvorepubliková krimi, kde netečou potoky krve a všichni darebáci i strážci pořádku se na malém městě moc dobře znají, právě začíná. Příjemný poslech.

0: Příběhy z četnického kufru. Napsal Ladislav Beran. Dramaturgie Václava Ledvinková. Učinkují Jan Dvořák, Martin Hruška, Pavel Oubram, Jiří Šesták, Petr Červinka, Tomáš Drápela a Jaroslava Červenková. Technická spolupráce a zvuk Jiří Wolf. Scénář a režie Luboš Koníř. Děravá paměť kasaře Cvrčka.
1: Písecké listy to vědí první. Vyloupení lidové záložny v protivíně. Lidová záložna vykradená. Písecké listy, kam se poděly úspory protivínských střadatelů. Písecké listy přinášejí podrobnosti. Další případ do série bankovních loupeží. Lednové přívaly sněhu zastavili dopravu na železnici. Čtěte nejnovější.
2: A jsme u posledního bodu naší dnešní porady, ze kterého tedy pražádnou radost nemám, pánové. Už tomu v místním plátku a potažmo ve městě říkají série. Noční službu měl tady štábní strážmistr Kubík. Prosím, pane kolego, informujte nás o podrobnostech.
3: Tedy, pánové, dnes 25. ledna 1932 v časných ranních hodinách nám byla z protivínské lidové záložny hlášena loupež. Na místo jsme dorazili s technikem, který zajistil stopy a potřebnou dokumentaci. Na první pohled však je patrné, dle způsobu provedení, že tu ránu zkrátka udělal starý Cvrček.
2: Pane kolego, pravda, jste tu tak říkajíc mezi svými. Ovšem zpráva musí mít jisté náležitosti, že? Jakou pak ránu? Jaký pak starý Cvrček? Člověče, jednou třeba půjdete sloužit do jiného rajonu. Co si tam o vás a taky o nás, že pomyslí?
3: Promiňte, pane štábní kapitáne, tedy vyloupení spořitelní pokladny má dle způsobu provedení na svědomí pravděpodobně recidivista a známý kasař Tadeáš Talafous, bytem toho času v Písku. Zvaný ovšem mezi místní galerkou Cvrček.
4: No, bodeť by mu neříkali Cvrček, tyť je, co ho znám jak lund a kdo ví, jestli má vůbec vojenskou míru. A taky mu už dobrých 20 let chybí komplet přední zuby. On se vám, pánové, na jedné tancovačce, v Čížový to snad bylo, montoval do jedné slečny, ale ta už měla svýho ctitele, chlapa 1,90 m.
2: Hřebejk, člověče, to jsou jistě zajímavé doplňující informace. Ale to se taky nepatří. Nikdo vám slovo neudělil. Pokud máte připomínku či takzvaný upřesňující dotaz, k věci pochopitelně, počkejte, až jeden domluví.
4: Tak jestli už tady pan kolega Kubík dohovořil, chci říct, dokončil zprávu, mohli bychom za tepla pro toho Cvrčka, pardon, pro Tadeáše Talafouse skočit. Co říkáte, pane štábní kapitáne?
2: Říkám, že vám v tom nic nebrání.

0: Tak, když to shrnu, pane Talafousi.
1: Raději cvrček, pane strážmistr, udělejte mi to kvůli. Kdyby jsme se neznali, že jo? Ale vždyť já vás pamatuju odmala. A vašeho pana otce, jak by smet? A vy se mnou taky nejednáte prvně. Tak cvrček, prosím pěkně.
2: Tady nejsme na jednání, tady jste u výslechu. Tak bych prosil, aby jsme si nepletli pojmy, rozumím?
1: U výslechu, jasná věc. Ptejte se, pánové.
2: Tak, prosím. No, prosím, pokračujte, pane kolego Kubíku.
0: Kde jste byl, cvrčku, například dneska v noci?
1: Dneska? V noci? No, Safra, to jsem asi spal. No jo, jako každej, v noci? Nebo ne?
0: Do Protivína jste nejel čirou náhodou?
1: Do Protivína? Do Protivína.
0: Přesně tam, do Protivína, do záložny.
1: Ale prosím vás, pane stávní, vždyť sám říkáte v noci. To tam je zavřeno. A co já bych ukládal? Vydělek dohromady žádnej.
2: Tak dost, cvrček. Ta protivínská káča, to je jak z učebnice. Přesně váš styl. Takhle už to dneska nikdo nedělá. A vím to dobře já, ví to tady pan strážmistr Kubík a víte to dobře i vy. Mám ještě pro někoho dojít, aby vám to řekl?
0: Buďte rozumnej, člověče. Vždyť jsme spolu vždycky hráli fér a vy tady kličkujete jak nějakej tamhle pražský hejsek.
2: Jak je to dlouho, cvrček? 4 roky? Co jste doma zborů? Když jsme vás tehdy čapli, to byla ta kasa, ta Popelka v písecký lesnický škole, tak jste jako férovej chlap řekl, pamatuju si to dobře, pánové, jsem váš, nemá cenu hrát teátr.
1: I já si to pamatuju, i když paměť mám nějakou slabou. I to, že k tomu pan soudní rada Žlábek přihlídl jako k polehčující okolnosti.
2: No vidíte. A byl jste pak venku o to dřív? Tak neblbněte mi tady, cvrček.
1: No jo, ale tehdy jste měli ty otisky a taky pes mě učil. To byly pádný argumenty, že jo? Ale dneska nic nemáte, pánové. A to se potom těžko jednomu hraje. Fér, nefér. Já gól nepopírám, ale musí ho někdo tak řečíno střelit. Tak je to.
3: Písecké listy to vědí první. Loupež proti vínské záložně zůstává nepotrestána. Kdo je odpovědný za ztrátu vkladů? Jarní tání na Otavě ohrožuje nejstarší most ve střední Evropě. Čtěte nejnovější písecké listy.
4: Tak, pánové, jestli pak víte, kdo po mně touží dneska odpoledne?
2: No tak vaše paní, pane štábní, to asi nebude, to byste se takhle neptal. Tak která pak asi je ta šťastná?
4: Hřebejk. Doktor Freud by z vás měl jistě radost. Vaše podvědomí je černý jako ta asfaltová cesta do Protivína.
0: A Protivín, to bude poptávka z vyšších míst.
4: Vidíte, Hřebejk, z kolegy Kubíka si vezměte příklad, ten má jinačí fištron. Ale žerty stranou, pánové. Tady mám spis, se kterým musím dnes odpoledne za panem vrchním soudním radou Žlábkem.
2: No jo, to je ten případ protivínská kampelička.
4: No, tak jsem to sice nedepsal, ale spíš bych to měl přelepit štítkem protivínská ostuda písecký četnický pátračky.
0: No jo, pane štábní kapitáne, to je jasný Talafous alias Cvrček. Ale není tam jediný důkaz. To je pak těžký.
2: Tuhle mě napadlo. Co když to nebyl Cvrček, ale někdo z jeho školy? Rozumíte? co se podívat, s kým on to ten Talafous naposled seděl. Víte, něco jako jeho žák přes řemeslo, přes kasařinu.
0: To se mi nezdá. Mladí mají dneska jinačí metody.
4: No, tak si to pojďme podrobně shrnout. Přece na něco musíme přijít. Dostali jsme už jinačí klasy než nějakýho bezzubýho cvrčka.

0: Vstupte.
1: Dobré odpoledne přeji, pane soudní rado.
0: A pan štábní kapitán Votruba. A Safra, to jste si pospíšil. Zimní uniformu už máte, koukám v šatníku. Jen aby to nebylo brzy, pane kolego. Nachlazení je údajně příčinou poloviny nemocí a březen za kam navlezem, jak praví lidový klasik.
1: To víte, jak nám vykvetou petrklíče. To už je čas dát do kapes zimníku levanduly a pověsit ho do skříně.
0: No vidíte, Votrubo, jaro na krku a jak je to dlouho, co jste měli v parádě toho talafouse?
1: Já to tušil, že o té protivínské kase bude řeč.
0: To víte, na jarní dýchánek vás příteli pozvu příště. Teď bychom měli trochu pohnout s těmi kasaři. Ale aby vám to nebylo líto, koňak mám ve skříni a tady si poslušte viržínkem, abyste mě mohli lépe zasvětit do okolností té protivínské patálie. Takže vy říkáte, Votrubo, že tudy cesta nevede.
1: Podívejte sám, pane doktore. Tady jsem si ty chlapy sepsal. Josef Špalda sedí na borech. Josef Šimek, ten si to kroutí na pankráci. Franta Žovka, písecký kasařský eso, ulítne nějaký káče v Benešově a v base v loni před Vánoci chudák zemřel. Pak by ještě připadali při nejhorším v úvahu takový tři vídeňáci, který se tu svýho času snažili etablovat, ale ty dělají s autogenem. To je vídeňská škola. Žádnej poctivý vrták a Nickelstahl jako v tom protivíně.
0: No jo, nemáte to lehké, koukám. Ale nějaká cesta přece musí být. Co alibi toho talafouse? Jak to ten chlap má?
1: Alibi má. On to tehdy táhl s nějakou Fančou Dubskou, vdovou, dělá v písecký tabačce.
0: Táhl? To znamená, že už s ní není?
1: Kdepak. Teď chodí za nějakou paničkou. Ta má muže někde v cizině. Snad tam někde přišel o život. Teď se to vyřizuje.
0: No vidíte, to by mohla být cesta.
1: Cesta? Jak to myslíte?
0: Pojďte, dáme si ještě stopku toho koňaku. Něco mě napadlo.

0: Hřebejk,
1: zastavte se u mě. Prosím? Ano, hned.
2: Už se ten talinský rybník nahání.
1: Vstupte.
3: Pane štábní kapitáne.
1: Sedněte si, Hřebejk. Cigaretu.
3: No, děkuji, pane štábní.
1: Za málo. Poslechněte, Hřebejk, znáte to kapku v místní tabačce?
3: Co máte na mysli, pane kapitáne?
1: No, co mám. Pracuje tam jistá Františka Dubská.
3: No, jistě, Fanča. Ta vdova, slušná ženská, trochu v letech, ale... A proč se jako...
1: Fanča Dubská a Tadeáš Talafous.
3: To byl svýho času páreček, no jistě.
1: No, vidím, že máte přehled. A tak to má u správného člena četnické pátračky být.
3: Děkuji, pane kapitáne. To víte, to jsou roky v terénu. Služba do posledního dechu.
1: No. Jakoby tady něco bylo cítit.
3: Prosím? Jo tak, samochvála. To já jen, aby řeč nestála.
1: Což pak řeč? Práce nám stojí. Už od ledna přešlapujeme kolem toho Talafouse. My víme svý, on ví svý a řeka v Otavě si poklidně teče.
3: A co má být s tou Fančou Dubskou?
1: Správně. Dneska v tabačce mají výplaty. A to oni se vždycky dámy po šichtě přístaví cestou v lokále na radosti. Myslel jsem si, že by bylo ku prospěchu v případu Cvrček prohodit s tou jeho bejvalkou pár slov. Víte, nenápadně, ale cíleně. Strategicky.
3: Lokál na radosti. Tak to mě nemusíte dvakrát povízet.
1: Dejte si, Hřebejk, ještě jedno redko a já vám řeknu, co a jak.
4: Ještě jedno proti Vínský mi natočte, pane Hostinský.
1: Fančo, co vy tady?
5: Oh, buďte zdrav, pane štábní. No vidíte, a to já si naivně myslela, že vy jako četnictvo ve službě popíjet nemůžete.
4: To víte, Fančo, těžká služba vyčerpá. Ale co pak tohle je nějaký popíjení? Vždyť to je lék na té mojí pouti za ochranou zákona. Tahle... protivínská desítka.
5: To já si dám radši kapku zelený. Jak máme, berou se, to musí bejt. To by nebyla vejplata.
4: Ta je na dobrej dech, říká se.
5: No, ono se to říká. A ještě víc píše.
4: No, to je pravda. Taky se říká, už prej snad někdy od třech králů, že se nám bude... Cvrček ženit. A přitom to je tvůj bejvalý amant, co? Vždyť si ještě tehdy svědčila, že...
5: Ale, ať si dělá, co chce. Ať se třeba na hlavu staví. Pacholek.
4: No to víš. Ta panička z náměstí, to je jiná partie. Teď tam máme papíry toho jejího zmizelého manžela. Čeká se jen, až to potvrdí Interpol.
5: A co až potvrdí?
4: No to, že její chlap je napravdě boží. On snad zahynul někde daleko v téhletý cizinecký legii. To už pak tý Talafousový veselce nebude nic bránit.
5: Jen ať se vemou. Jen ať Cvrček pozná, že ta fiflena, jak je namyšlená, tak je chtivá. Však na tu veselku prej Talafous střádá už od konce ledna.
4: No jo... To musí být peněz, panečku. Jak se říká, kde je vzít a nekrást.
5: No, tak tím druhým bych si nebyla tak jistá. Ale to musíte nakonec nejlíp vědět vy sám. Já se vám divím, že ho ještě nemáte pod zámkem.
4: Ajajaj. Vy něco víte, Fančo, ale říct to nechcete. Nebo nemůžete?
5: Ah. Můžu, nemůžu. Jsem poctivá ženská, jsem sama, ale mám svoji hrdost.
4: No to zas jo. Pane Hostinský, ještě jednu peppermintovou. Tady, pro dámu.

0: Tak přece tu někdo je.
1: Pane štábní.
0: Kolega Kubík. Člověče, vy jste tu sticha jako oukropeček.
1: Zkoumám tady nalezené předměty doličné z té protivínské kasařiny.
0: No, to už jsme dělali nejmíň pětkrát.
1: Prosím, možná, že bych něco měl, ale muselo by se to ověřit. Račte se podívat na tenhle pryžový těsnicí kroužek.
0: Ukažte. No, to je ta těsnící gumička, co se dává pod uzávěr na pivní láhve nebo grenadiny. Takový kroužek. Někdy to dělávají i z korku.
1: Přesně tak. Tahle je z pivní láhve, to jsem si zjistil.
0: No a co z toho podle vás, Kubík, vyplývá?
1: Jestli se nemýlím, chci říct, jestli je to, jak si myslím, tak bychom na toho nedobytného cvrčka, pardon, Tadeáše Talafouse, něco měli.

0: Safra, safra, tak se mi zdá, že tahle pátračka začíná ztrácet glanc. Člověk se chce na starý kolena usadit, počestně se oženit a zatím musí pomalu co 14 dnů k výslechu.
1: Když to máš tak, milej cvrčku, ty máš tu svoji paměť tak děravou, že je třeba vždycky všechno osvěžit.
2: Přesně tak. Projdeme ten 25. leden pěkně znova.
0: No jo, paměť stárne. Ale ten leden, to si pamatuju. Byl jsem u svý bejvalý. To už jsem vám řekl. I ona vám to řekla. I místo přísežně podepsala. No to můžeme přeskočit.
1: Ale no tak, nespěchej, cvrček.
2: Žádnej kvát. Za kursy v klidu. My si tady s kolegou Hřebejkem taky dáme redko.
1: No jak by ne.
2: Můžu ti taky nabídnout?
0: Ale to je hrači tuhle svoji fajfku. Na ty Egyptky, nebo co to máte, nejsem stavěný.
1: Ale fajfku máš pěknou. To je kvalita už od pohledu.
0: Taky už to se mnou táhne dobře 7. rok.
2: No, 7, to je šťastný číslo. A co to, prosím tě, cvrčku máš tuhle? Víš, na konci té troubele.
0: No, myslíte tu gumičku? To je, panečku, můj patent. Jako nemám tvoje vepřilo zuby, tak by mi to padalo. Jako klouzalo, víte? Zuby. Hlavně, když třeba něco dělám v oběma rukama.
1: Jo tak. No, to je šikovný, třeba když vrtáš.
0: Jo, třeba.
2: Třeba zámek, když vrtáš, viď? Podívej se, co jsme našli tehdy ležet na té vypáčené kase. Nechyběla ti?
0: No, už mám, jak ráčíte sami vidět novou. Ergot. A já jsem si říkal, kde jsem tu svou starou tehdy nechal. Ale že mám děravou paměť, to jsem vám říkal od začátku.

Děravá paměť kasaře Cvrčka. Epizodu z volného cyklu Příběhy z četnického kufru napsal Ladislav Beran. Scénář Luboš Koníř, dramaturgie Václava Ledvinková. Účinkovali Jan Dvořák, Martin Hruška, Pavel Oubram, Jiří Šesták, Petr Červinka a Jaroslava Červenková. Technická spolupráce a zvuk Jiří Wolf. V roce 2012 natočil režisér Luboš Koníř.

0: A já už jenom doplním, že zítra se s námi můžete do Písku a jeho okolí vypravit znovu. Čeká nás případ s názvem Malé hanebnosti oficiála Felixe Tichoty. Tak nezapomeňte poslouchat krátce po 18. hodině.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
2: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
2: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu Radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: kulatá muzika, aneb desky, které stojí za to poslouchat.
1: Ano, stereo.
0: Hezký den i dobrý příjem rozhlasových vln vám přeje Martin Šustr. Dneska nás v kulaté muzice čeká album, které už svým názvem vyzývá, abychom se nezdržovali a roztočili ho v přehrávači. Jeho autor, Michal Pavlíček, totiž velí, pošli to tam. Není nic našího.

Michala Pavlíčka není třeba představovat nikomu, kdo dokázal byť jen občas nastavit ucho muzice pohybující se mimo vyjeté popové koleje. Jinými slovy, zná ho každý, kdo má rád zvuk kytary a hudbu nevnímá jen z žánrově nevýbojných playlistů tuzemských rádií. Ať už z časů novovlně rockové kapely Pražský výběr, či mnoho dalších projektů sahajících až na pole filmové hudby. Těm méně zorientovaným napověděla mnohé už úvodní skladba Anděl z jeho alba Pošli to tam, jakoliv v ní nepadlo ani slovo. Pavlíček je v duši rocker, v hlavě skladatel s citem pro rozvinutí původního melodického motivu,

hybné a hudebně nejhravější skladbě Babalu, kterou zpívá Monika Načeva, jsme z alba Pošli to tam slyšeli Michala Pavlíčka, tak říkajíc ve svém živlu, v další kytarové instrumentálce. Přitom její autor a protagonista dobře ví, že tento druh muzikantského vyjádření má z hlediska přijetí u publika svá úskalí. Říká k tomu, cituji, instrumentální muzika je samozřejmě pro současného posluchače náročná. Pro kytaristy ne, ale pro ostatní je to těžko zkousnutelný celek. Vždyť takové desky úplně vymírají a když chcete slyšet kytarové solo, dávám hodně práce ho najít. Proto lidé nejsou zvyklí je poslouchat, což neznamená, že bych se bál s nimi jít do světa. Já bych nakonec instrumentální desku klidně udělal. Byla by kratší a bylo by v ní jasné sdělení. Ale mně se samotnému líbí, když se ve chvíli, kdy se chci nadechnout, v nahrávce objeví lidský hlas. A proto takové písničky i skládám. Tolik slova Michala Pavlíčka a dva důkazy o tom, že nejsou planá, přidáme hned teď. Čekají nás v nich v součtu hned čtyři hlasy. Jde totiž o dva duety, v nich se představí nejprve Richard Miller a Světlana Rymarenko ve skladbě Jen ten, kdo zbloudí, najde cestu. A pak Monika Načeva a písničkářská legenda Vlasta Třešňák, který také otextoval Pavlíčkovu melodii Odcházení, napsanou původně pro stejnojmenný film ex-prezidenta Václava Havla.

jména Michala Pavlíčka, kdybychom muzikantskou dráhu měli shrnout do encyklopedické zkratky, by mohlo stát skladatel svérázných hříček i autor introvertních rockových opusů, stejně jako melodicky silných působivých balad, skladatel symfonické a scénické hudby se zcela původním rukopisem, vyhledávaný producent i mentor mladých hudebníků. Všechno je to pravda. Jeho deska Pošli to tam z absolutního hlediska ke zmíněnému výčtu muzikantských rolí vlastně nic nového nepřináší, ale za to vše vyřčené potvrzuje. A nejvíc v rovině Pavlíčkova kytaristického čarodějství, kdy vlastně bez dalších doprovodných zvuků a nástrojů, jen v základní sestavě kytara, basa, bicí s občas přidanými klávesami, dovede vytvořit muziku barevnou, přímočarou a hlavně životaschopnou. V kulaté muzice vám zní dneska pár ochutnávek nabídl Martin Šustr. Tak zase za týden.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Do Česka dorazilo 1000 balení nedostatkového léku na rakovinu prsu. Při hašení lesního požáru na řeckém ostrově Kréta zahynuli dva hasiči. V Lišově u Českých Budějovic hoří skládka. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech k 36 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Do českých lékáren dorazila mimořádná dodávka zhruba 1000 balení nedostatkového léku na rakovinu prsu. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Přípravek s účinnou látkou tamoxifen v Česku od června chybí. Náhradní dodávku ze zahraničí zajistil Státní ústav pro kontrolu léčiv. V tuzemsku se ročně spotřebuje kolem 40 000 balení tamoxifenu a podle onkologů se asi u desetiny pacientek nedá nahradit jiným lékem. Řečtí hasiči bojují s lesním požárem na ostrově Kréta. Úřady nařídily evakuaci 5 vesnic v okolí. Informuje o tom server Jekatymeriny s tím, že při zásahu dva hasiči zemřeli. Požáry sužují také další části země, kde k jejich šíření přispívá silný vítr. Rozhořely se například na ostrově Lesbos nebo na Peloponésu. Řecké úřady dál varují před rizikem lesních požárů v oblasti Athén, na ostrově Euboea nebo na ostrovech ve východní části Egejského moře. V Lišově na Českobudějovicku hoří skládka odpadů. Hasiči požár lokalizovali, ale stále se objevují nová ohniska. Práce na likvidaci požáru potrvají zřejmě několik hodin. Hasiči o tom informovali na síti X. Nová úniková hra v prostorách staré radnice je ve Vimparku na Prachaticku. Skupina až 5 hráčů při ní musí do hodiny rozkrýt Steinbrennerovu záhadu spojenou s tamní tiskárnou. Zápletka je přenese do 30. let minulého století, říká Renata Lešková z Vimperského odboru školství, kultury a cestovního ruchu.
2: Ale ani tentokrát vás vlastně neochudíme o šifry, staré archiválie, luštění dokumentů, hledání schránek, tak jak to v logických unikových hrách bývá, odemykání zámku. A to všechno pod dohledem samotného pana Steinbrennera, který na návštěvníky ze zdi zhlíží.
0: Novou únikovou hru si můžete ve Vimperku zahrát do 14. září.
1: Počasí.
0: Noční teploty budou mezi 19 a 16 stupni, v údolích mohou klesnout ke 12. Ve čtvrtek očekávejte na jihu Čech jasno až polojasno, při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 33 až 36 stupňů Celsia, na horách k 32. Vítr bude slabý, proměnlivý, biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Provoz na jihu Čech teď nekomplikuje žádná dopravní nehoda. Na Strakonicku počítejte ode dneška s omezením u obce Lnáře na křížení silnic číslo 20 a 174. Jezdí se tam kyvadlově.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dnes budeme rychle hotoví, viďte, paní magistro.
2: Jak se to vezme?
1: Dotaz je poměrně rozsáhlý, ale odpověď bude celkem jednoduchá. Napsala nám paní Jana, zdravíme vás, paní Jano, a díky, že máte důvěru v Hezky česky, a prosí o vysvětlení ve velké míře používaného pojmu islamista. V poslední době je to skutečně hojně využívané. Pochopila jsem to správně, je tím míněn někdo, kdo vyznává islám jako svou víru, je tedy tento výraz používán na stejné úrovni jako například křesťan, nebo je spíše porovnatelný s pojmem například arabista, germanista, tedy ten, který se zabývá arabskými či germánskými jazyky, nebo například literaturou, kulturou. Koncovka ista mi spíš sedí k osobám, které se třeba profesně zabývají předmětem zkoumání toho, co toto slovo v základu vyjadřuje. Tak jak to tedy je? Logicky vzato by skutečně to ista mělo znamenat někdo, kdo se tím zabývá.
2: Tahle přípona v tomhle významu funguje a někdy bychom se k tomu mohli třeba vrátit.
1: Tak třeba příště.
2: Dobře, ale v tomto případě jde o jiný typ slova, respektive pojmenování, ale abychom tedy byli konkrétní, islamista podle nejrůznějších definic je zastánce islamismu, přičemž ten islamismus je politická ideologie vycházející z náboženství zvaného islám. Takže je to, řekněme, politický termín a vzhledem k okolnostem, jak se různé systémy ideologické mají nebo nemají rád, je samozřejmě frekventovaný v rámci nějakých názorů. Jako analogii v určitém smyslu bychom k tomu mohli uvést například výraz sionista, což bylo rovněž politické hnutí, nebo je politické hnutí. Sionista je tedy stoupenec sionismu jako politického hnutí, které se opírá o definici národa původně spjatého rovněž s náboženstvím, tam konkrétně tedy s judaismem.
1: A co je tedy na stejné úrovni jako zmiňovaný křesťan?
2: Kdybychom chtěli označit toho, kdo vyznává islám jako náboženství, řekli bychom muslim.
1: Tak teď už to víte, paní Jano, a jestli vás tyhle koncovky zajímají víc, tak poslouchejte i příště. Vám děkujeme, paní magistro, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že bez spánku může člověk i zemřít? Lidské tělo potřebuje k životu základní živiny, tedy kyslík, tekutiny a potravu. Měli bychom k nim však připočíst i spánek. Bez těchto veličin přijde dříve nebo později smrt. Nejrychleji ji způsobí nedostatek kyslíku, už do několika minut. Další v pořadí jsou tekutiny. Obvykle zvládneme bez pití přežít 3 až 5 dnů. Zásadní je ovšem tělesná kondice a prostředí, ve kterém jsme. Jakmile vyčerpáme vnitřní zásoby tekutin, selžou nám játra a ledviny. Když člověk pouze dýchá a dostatečně pije, vydrží relativně dlouho bez přísunu potravin. Známe mnoho případů nejrůznějších hladovek, některé trvaly až 2 měsíce. Posledním nezbytným faktorem pro život je spánek. Slouží zejména k regeneraci mozku, ale potřebujeme ho víc, než se na první pohled zdá. Doložený rekord v nepřetržitém bdění trval 264 hodin, tedy 11 dní. To je ovšem krajní extrém. Obvykle už po 3 dnech přichází ztráta orientace a paměti, později nastávají halucinace a ztráta kontroly nad svým tělem.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: se ví, co Bůh chystá.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Do Česka dorazilo 1000 balení nedostatkového léku na rakovinu prsu. Vimperk má novou únikovou hru a zítra čekáme silnou zátěž teplem, bude až 38 stupňů. Zprávy Žofie Nováčková, dobrý večer. Do českých lékáren dorazila mimořádná dodávka zhruba 1000 balení nedostatkového léku na rakovinu prsu. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Přípravek s účinnou látkou tamoxifen v Česku od června chybí. Náhradní dodávku ze zahraničí zajistil Státní ústav pro kontrolu léčiv. V tuzemsku se ročně spotřebuje kolem 40 000 balení tamoxifenu a podle onkologů se asi u desetiny pacientek nedá nahradit jiným lékem. Transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem potřebuje doplnit zásoby krve. Prosí proto dárce krevní skupiny 0 negativní, aby se přihlásili k odběru. Podle primáře oddělení Jiřího Masopusta mají být minimálně 3 měsíce od posledního odběru plné krve a zdravotně v pořádku. Přijít můžou taky noví dárci ve věku od 18 do 60 let s krevní skupinou 0 negativní. Hlásit se můžou v Ústecké Masarykově nemocnici, taky na odběrových pracovištích nemocnice Děčín a Teplice.
3: Transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice zásobuje krví několik nemocnic Ústeckého kraje. I přes dostatečné zásoby na začátku prázdnin se dostalo po tomto víkendu do kritické situace v zásobách univerzální krevní skupiny. Souvisí to mimo jiné s dopravními nehodami motorkářů a cyklistů. Léčba mnohočetných zranění vyžaduje transfuze velkého množství krve. Z Ústí nad Labem Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: Nová úniková hra v prostorách Staré radnice je ve Vimperku na Prachaticku. Skupina až 5 hráčů při ní musí do hodiny rozkrýt Steinbernerovu záhodu spojenou s tamní tiskárnou. Zápletka je přenese do 30. let minulého století, přidává Renata Lešková z Vimperského odboru školství, kultury a cestovního ruchu.
4: Ale ani tentokrát vás vlastně neochudíme o šifry, staré archiválie, uštění dokumentů, hledání schránek, tak jak to v logických unikových hrách bývá, odemykání zámku. A to všechno pod dohledem samotného pana Steinbrennera, který na návštěvníky ze zdi hlíží. Sport.
2: Fotbalisty Jablonce čeká odveta druhého předkola konferenční ligy. S chorvatským Varaždínem se utkají zítra od 18 hodin. První duel Severočeši prohráli 2-3. Záložník Filip Zorvan říká, jaká nálada panuje v kabině před pohárovým zápasem.
5: Je důležité ten pocit vítězství a to se zvládlo, takže myslím si, že ta nálada je pozitivní a taková ta bojovná, že víme, že ten postup je v našich silách a určitě pro to uděláme všechno, protože aby to nebylo jako takový namachrovaný, ale myslím si, že tu šanci na ten postup musíme cítit a víme, že to další kolo by asi pravděpodobně bylo s tou Rigou a prostě, jestli se chceme dostat do té hlavní soutěže, tak tu odvetu musíme zvládnout. Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánka nebo bouřka. Nejvyšší teploty 32 až 36 stupňů. V nížinách mimo severovýchod území až 38 stupňů. Odpoledne meteorologové předpokládají silnou nebo velmi silnou zátěž teplem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 čekejte kolony na výjezdu z Brna směrem na Ostravu. Na kilometru 207 se srazila 2 auta. Do kolony se dojíždí na 205. kilometru a zdržíte se 10 až 15 minut. V Praze na Štěrboholské spojce ve směru z Černého na Lanový most hned 2 nehody kousek za sebou. První u nájezdu od Běchovic na spojku v pravém jízdním pruhu a další u stavby okruhu v levém pruhu. Tvoří se kolona od Hradecké dálnice opět 10 až 15 minut. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Během své sportovní kariéry vybojoval 18 medailí v čele s olympijským zlatem. Jako první na světě překonal hranici 9000 bodů. Deseti bojař, dnes moderátor zpráv a trenér Roman Šebrle je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Za

0: Desetibojář, olympijský vítěz z Atlanty, Roman Šebrle je naším hostem. Vy jste měl v loni sama taková kulatá výročí. 10 let na Primě, 20 let od olympijské medaile zlaté z Atlanty. A slavil jste...
1: Aten.
0: Pardon. A slavil jste 50.
1: No.
0: Tak co jste slavil nejvíce?
1: No tak na 50 jsme byli s přítelkyní v Mexiku, tak to bylo asi nejvíc, to bylo pěkný. Jinak samozřejmě takový ty vzpomínky na ty medaile člověk moc neslaví, spíš si to jakoby připomene a ví o tom.
0: Asi i novináři vám to dost připomínali, nepřipomínali, že vás donutili se rozpomínat.
1: Jo, ale zrovna ten loňský rok byl těma 50 takový jiný, takže každý se ptal spíš na ty 50, než třeba na tu olympiádu v Aténách. No.
0: Tak já se budu teď spíše ptát na tu olympiádu v Aténách. Doufám, že rád vzpomínáte nebo zavzpomínáte na svou úspěšnou sportovní kariéru.
1: Jo, jasně, tak trvalo to dlouho a byly to krásné roky a vlastně, když se člověku podařilo to všechno, co chtěl, tak o to bylo lepší. Jako bylo to nahoru dolů, samozřejmě ke každému tomu úspěchu patří i neúspěch, ale já jsem za to rád a když se ohlídnu, tak jsem naprosto spokojený.
0: Tak a kdo vám na té cestě nahoru, na vrchol, na sportovní olymp pomohl nejvíce?
1: No, tak samozřejmě ti lidé okolo mě, kterými jsem se obklopoval a vždycky jsem se to obklopoval takovými pozitivními lidmi a pak spousta trenérů a těch lidí je nesmírný množství. No, ne, není to tak nesmírný, ale je jich hodně. Jako
0: dobře, tak aby jsi někoho třeba nevynechal, tak dobře. A pomohli vám třeba někdy i soupeři?
1: Pomohli mi soupeři, pochopitelně, protože... taková nějaká zdravá rivalita, anebo když někoho chcete porazit, tak to je vždycky dobrý.
0: Takže... Kdo byl takovým trnem ve vašem oku?
1: To ani ne, že by trnem, ale pochopitelně, já když jsem trénoval s Tomášem Dvořákem, tak tenkrát ještě nebyl světový rekord přes 9000 bodů, takže taková ta meta udělat to jako první, to tam bylo před těma klukama i před tím Tomášem.
0: Ano, zmiňujete... svůj rekord, kdy jste pokořil 9000 bodů. Vlastně, jak to má ten sportovec, ten závodník? On musí stále počítat, ne? Nebo za něj počítají jiní?
1: Ono se moc nepočítá, protože to je 10 disciplín a vlastně, i když je to jedna jakoby disciplína, tak ten vícebojař k tomu přistupuje tak, že závodí zrovna tu jednu disciplínu a v té musí odvíst ten nejlepší výkon na hraně svého osobáku a vlastně ví, jaký za to má body. A co se týče toho celkového součtu, tak... Já jsem vždycky věděl, že jdu dobře, ale počítá se to až pak těsně před tou 15-stovkou, to znamená před tou poslední disciplínou, aby člověk věděl, kolik má vlastně běžet.
0: Tak ale vlastně při té předposlední disciplíně jste v Aténách, jste teprve se dostával do šance vlastně na to zlato, je
1: jo,
0: to tak?
1: Takže... No,
0: Když
1: jsem skočil 5 metrů od tyče, tak jsem věděl, že vyhraju. Protože pochopitelně vím, on vedl Karpov, to je Kazachstánec, který byl třetí nakonec a byl přede mnou o, tuším, 200 bodů minimálně, ale věděl jsem, že má špatný oštěp, a že já jsem lepší běžec, takže na tom oštěpu, že to doženu 100%. I kdyby si udělal osobák, tak jsem věděl, že tam ho předeženu hodně, takže když vlastně jsem skočil 5 minut o tyči a vlastně jsem věděl, jak se ten závod vyvíjí těch 7 disciplín před tou tyčí, nebo 6 disciplín, tak tam, když jsem věděl, že jsem skočil, že skočím 5 metrů, že jsem skočil, takže jsem věděl, že vyhraju, protože jsem v té formě byl, takže bylo jasný, že hodím k 70 metrů oštěpem, takový to, co házím, házal jsem, když jsem v té formě byl a viděl jsem, že tu 15-stovku už si pohlídám.
0: Že už si polídáte, ale naopak nemohlo to vést k nějakému podcenění situace?
1: Ne, to ne. Takhle.
0: Vy jste říkal, už jsem věděl, že vyhraju.
1: Nikdy to nesmí člověk podcenit. To znamená, i když jsem věděl, že vyhraju, pokud to nepokazím, tak prostě pořád jsem musel být samozřejmě ostražitý a i ten oštěp jsem musel jít na 100%, ne jenom na 80% a i tu 15-stovku pak si to kontrolovat.
0: Roman Šebrle je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes olympijský vítěz, desetibojař, dnes moderátor zpráv na Primě, Roman Čebrle. Vysíláte dneska? Uvidíme vás
1: dneska
0: večer.
1: Dneska vysílám, ano.
0: A tak co tu děláte?
1: Tak ještě je čas, ještě se sbírají všechny ty informace do hlavních zpráv a přivezou nám je až večer. Nebo na večer, v podvečer.
0: To je krásné, že vám je přivezou.
1: jo, no ještě, no sami bychom si je vozit nemohli, ale je čas, to se dělá až těsně předtím, nebo připravuje až těsně předtím.
0: Tak já jsem v úvodu zmiňovala vaše desetileté výročí od vlastně nástupu do televize Prima. Vy jste končil kariéru po nějakých zdravotních i potížích. Věděl jste, měl jste promyšleno, kam budou směřovat vaše kroky?
1: No, abych se přiznal, tak úplně jsem to netušil, protože jsem se chtěl věnovat ještě golfu tenkrát, takže ten jsem trénoval, nebo začal trénovat docela dost a zkusil jsem se mu věnovat. No a pak přišla ta nabídka na tu Primu, no a tam jsem to teda nečekal, nebo tímhletím směrem jsem to nečekal, že se to bude odvíjet.
0: Já bych třeba čekala sportovní zpravodajství nebo komentování nějaké a ono ne.
1: Ano, to když mi právě Jitka Obzinová zavolala, jestli se se mnou může udělat schůzku, tak jsem čekal, že se to bude ubírat tímhle směrem, to znamená sportovním, ale bylo to úplně něco jiného a bylo to zajímavé. No.
0: A žádnou jinou nabídku, myslím, do toho sportovního světa, do sportovního zpravodajství jste nedostal? Nikdo na vás si
1: dostal jsem nemyslel? Tuhletu jsem dostal, no.
0: Řekněte mi, jaký byl konec vaší velmi, velmi úspěšné kariéry? Tak nějak to přišlo přirozeně, rozloučil jste se, nebo vám ten sport a ten drill prostě chyběl nějakou dobu?
1: No, to naštěstí mi to nechybí mi to, chybí mi takový ten předzávodní stres, proto asi dál hraju ten golf na takový nějaký vyšší úrovni, se snažím a ty turnaje pro mě jsou taková vždycky výzva, když už nehraju úplně nejlíp nebo tak, jak bych chtěl. Ten konec kariéry u mě byl docela postupný, takže já jsem se, když už jsem byl nejvejš nahoře, tak pak postupně to jelo dolů už s těma výkonama, pak se přestali vozit medaile a ty výkony šly dolejc a člověk se s tím musí smířit. No, mě to pořád bavilo i přesto, že už to nebylo takový, jako když jsem vyhrával. A pak už přišly i zranění, protože přeci já jsem skončil v 38, což je hodně pozdě na toho vícebojaře a od toho 35. 34. roku už pak těch zranění bylo víc a víc a pak už to bylo neúnosné, takže už. Takže v podstatě to jsem se s tím tak jakoby během těch pár let vyrovnal, no.
0: Tak a užil jste si své a on 18 medailí je slušný výkon.
1: Jasně, přijdou noví hrdinové a tak to má být.
0: No, jestli přijdou, na to se vás také budu ptát, protože vy jste se stal zároveň i trenérem, kde se ti boji jste se tak vrátil, ale ještě k těm medailím. 18 medailí, když jste potom už vozil z každého závodu pomalu, významného závodu medaily, tak měl jste z toho vlastně vůbec ještě radost? Jo, když jste vezl třeba 18.
1: Ten sport musí v první řadě bavit. A mě to bavilo a bavilo mě to vždycky. A naštěstí to nebylo tak, že když jsem vyhrál olympiádu, což vlastně asi v tom sportovním životě nejvíc, co ten sportovec může dosáhnout, tak i přesto už jsem se těšil na ten další rok na mistrovství světa, jak zase s klukama zazávodím a zase se pokusím bojovat nějakou medaili, takže té motivace tam byla pořád spousta. Naštěstí to nebylo takový, jako že někdo dosáhne toho vrcholu a pak cítí takovou tu prázdnotu a už neví co a zkusí zase něco jiného, tak ne, mě to pořád bavilo.
0: Tak a poté, jak jste zmiňoval, když jste medaile už přestával pomalu vozit, cítil jste nějaký tlak okolí, nějaká očekávání, Ježíš Šebrle, lidi, jak to, že nemá medaily?
1: Asi taky ne, protože já jsem je vozil v podstatě ještě docela dlouho, já jsem přivez ještě v 37 s bronzovou z halového mistrovství Evropy, ale tak ty lidi, fanoušci a ti lidé okolo mě už to viděli, že už člověk jde dolů každý ten rok, že prostě už to nejsou takový výkony, takže pak už spíš ty medaile, nebo když se nějaká přivezla, tak už to byl takový ne zázrak, ale už jenom taková třešnička na tom dortu. No.
0: Říká Roman Šebrle, který je naším dnešním hostem.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Povídám si s Romanem Šebrlem, jedním z nejlepších desetibojařů všech dob, který po ukončení sportovní kariéry zamířil do hlavních zpráv televize Prima. Už jste zmínil, že tu nabídku jste dostal od paní Obzinové, že nebyla ke sportu nebo do sportovního zpravodajství, ale že byla přímo do hlavních zpráv. No, musím se zeptat, jaké bylo vaše první živé vysílání?
1: No to bylo šílený, to první vysílání, protože my jsme neměli ani čas na přípravu, takže tuším, jsme byli asi třikrát nebo čtyřikrát u nějaké lektorky a já do té doby jsem nevěděl vlastně, která by je, takže je to fakt, jak když mě, jak kdyby vás hodili do prostřed rybníku jako neplavce a řekli, tak teď plav. A buď to doplaveš nebo nedoplaveš, no tak ještě plavu, ale ne, opravdu bylo to těžký, protože je to něco úplně jiného v těch hlavních zprávách, než jako cokoliv, než mluvit na kameru, než moderovat. Kdo si to nevyzkouší, tak to asi jako úplně nepochopí, protože i teď, když člověk ztratí trošku koncentraci, tak je to těžší a hlavně jsem si přicházel na spoustu věcí sám, jako na to, že musím změnit slovosledy, že mě nevyhovují některé slova nebo ty slovosledy, když je to nějak postavená ta věta. Takže no, a to první vysílání, to bylo zajímavý, že tak každýho to zajímalo, takže jsme měli největší sledovanost tenkrát, jsme udělali rekord, jsme byli poprvé přes milion diváků, což bylo dobrý, ale jinak to bylo hrozný, protože jsem byl nervózní, když je člověk nervózní, tak se mu blbě dejchá, když se mu blbě dejchá, tak se mu blbě mluví, že jo, takže dobrý, no.
0: Takže dobré, ano, a vy jste zmiňoval, že vám trochu chybí stres před závodem, když jste mluvil o své aktivní sportovní kariéře, tak jste vlastně stres nahradil trochu no, takovým stresem.
1: Jo, dá se to říct, no, je to něco úplně jiného. Je pravda, že teď, i když je člověk unavený a přijde a rozsvítí se to červený světýlko, tak najednou úplně asi se mu vyplaví trochu adrenalinu a je nahoře. Ale když jsem závodil, tak samozřejmě ten stres vám udělá výkon, ta nervozita, ale víte, že máte za sebou x let, kde jste to trénovali a pomalu šli nahoru až na ty největší závody. Ale tady vlastně jsem začal hned, jak kdyby na olympiádě, takže za mnou nebyl ten trénink a já jsem to věděl, takže ten stres byl daleko horší.
0: Jak jste se vyrovnával třeba s nějakou kritikou, která k vám určitě doplula? Hlavně z počátku.
1: Jo, jasně, no tak já mám tu výhodu, že vlastně tu kritiku dá se říct, že umím rozdělit, že vím, že někdy je od lidí, kteří by mě nikdy za nic nepochválili, takže to jako to vůbec
0: ani
1: neberu.
0: Ani za zlato z olympiády.
1: ani za zlato z olympiády. A někdy je od lidí, kteří naopak jako by mi asi neřekli nikdy nic špatného, tak to je tak, to je zase jako druhý protipol. Ale když vám to řeknou ty vaši blízcí na rovinu, jak to oni vidí, tak samozřejmě člověk nad tím začne přemýšlet a snaží se něco změnit. A navíc ani já jsem nebyl slepý a hluchý, takže když jsem se na to podíval, tak jsem viděl, že tak kritika je oprávněná a snažil jsem se s tím něco udělat.
0: Něco udělat? Do péče si vás vzala také legendární paní Jurinová. Byla kritická k vám?
1: Když to bylo potřeba, tak byla. Ale paní Jurinová byla naprosto fantastická ženská a byla úplně takovej opravdu člověčí člověk, jo. Že s ní se dalo o všem popovídat a vlastně na to opravdu šla pěkně ke mně, že nikdy ke mně nebyla škaredá a našla ke mně takovou cestu a našla cestu, jak mě to, jakoby, jak mě posunout, jak mě naučit.
0: No,
1: jo,
0: a
1: ta byla výborná.
0: Deset let sedíte za moderovacím pultem a tak asi práci udělala, odvedla skvěle. Roman Šebrle je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Posloucháte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je desetibojář Roman Šebrle, který už deset let moderuje zprávy v televizi nebo na televizi Prima. Ty se vás zeptám jako kolegy tady mezi čtyřma očima. Já když něco řeknu špatně, zkomolím jméno, nebo třeba na začátku jsem uvedla Atlantu místo Aten, vůbec nevím, jak se mě to tam dostalo, tak vnitřně se hrozně jako bičuju a nadávám si a tak. Jak to máte vy, když něco zbořete?
1: No, tak samozřejmě taky. Když je to vysílání horší, tak se na něj někdy podívám, protože jinak to nemám vůbec rád se na to koukat, takže se nedívám, ale když něco člověk pokazí, no, tak záleží, co pokazí. No. Já mám docela dobrý přeřeky, jakože policisté použili vepřový sprej a statistici rozhodli o zbourání budovy, že jo, a podobně, nebo no, nové zařízení GDPR, takže spíš taky já takový úsměvný, ale...
0: To je na Silvestra, to je obsah, já to dělám velmi dobře,
1: ten obsah, ale toho moderátora to štve, že jo, samozřejmě, když se přeřekne. No, ono to k tomu asi patří, protože přeci jenom moderátor, nebo není, je to jenom člověk, není to stroj, takže je to i takový jako lidský, když se přeřekne, ale tak, jak když je to častěji, tak to už by pak vadilo, no.
0: Vy jste říkal, že si nahrazujete slova, která vám nejdou přes ústa, nebo se vám špatně vyslovují, jak nahrazujete náš štáb?
1: Náš štáb, na ten si musím dát pozor, a nebo když to jde, tak řeknu, že jsme tam byli my. Jakože třeba, nevím, naše štáby se na to byli podívat, tak řeknu, byli jsme se podívat. Aha. Někde ono je to takový hezčí, než ten náš štáb, že jo. Jo, tyhle ty třeba, jak jsou za sebou ty stejný písmenka, tak to je kolikrát legrace, no. Zase musí dát pozor.
0: Rozmlouváte se nějak, nebo co děláte těsně před vysíláním? Máte nějaké rituály, něco, co děláte každý?
1: Rozmlouvám se. Dřív jsem se rozmlouval víc, se přiznám, a ze začátku mi to hodně pomáhalo, asi mě to posouvalo, a měl jsem i různý říkanky. Teď už je nemám, teď už se jenom rozmlouvám, a ty říkanky už bych si asi možná ani na ně nespomněl. A rituály nemám.
0: Co kolegové ze sportovní redakce nechtějí někdy od vás třeba poradit, nebo nespolupracujete s nimi?
1: My máme naprosto fantastickou sportovní redakci, takže vlastně tu vede Pavel Skořepa, který je můj velký kamarád, a oni to vedou úplně, úplně senzačně a mají možná větší přehled v tom sportu než já.
0: Takže Šebrleho netřeba.
1: Šebrleho netřeba někdy.
0: Tak a když dneska tedy usednete za ten moderovací pult, rozsvítí se červené světlo, tak předtím sledujete třeba od rána dění? Tady jste u nás také mohli vyslechnout zprávy, viděla jsem, že jste pozorně poslouchal.
1: V tomhle mám výhodu, protože nedělám to cíleně.

0: Posloucháte Český rozhlas, pořad Alex a host a tím hostem je Roman Šebrle, desetibojař, moderátor zpráv a na Primě a v posledních letech také trenér. Vy jste se vlastně tak trochu navrátil ke svému sportu. Co vás k tomu přimělo? Nebo kdo vás k tomu přiměl?
1: No, byl to Ondra Kopecký, to znamená v současné době asi náš nejlepší vícebojař, desetibojař, který mě před 4 lety oslovil, jestli bych mu neporadil a nepomohl se skladbou toho tréninku. A já, když jsem viděl, jak to trénujou, tak to byla taková katastrofa, že jsem viděl, že buď toho budu trénovat, anebo ten chudák se bude pořád v vozovkách plácat na těch 7700, což dělal. No a zrovna jsem měl takovou jako... Tak zrovna to prostě sedlo tak, že jsem tam našel čas, nebo chtěl si najít čas takhle a začal jsem ho trénovat, přibral jsem k němu pár kluků a nakonec to je pěkná skupina, no, vícebojařská.
0: A bude atakovat 9000 bodů?
1: To si úplně nejsem jistý, ale každopádně určitě ten potenciál na to udělat 8500, 600 bodů, což už kolikrát je medaile na těch velkých soutěžích, na to určitě má. Takže má před sebou 3 roky do olympiády, pak ještě 4 do té další olympiády, kdy by měl mít ty nejlepší roky, tak uvidíme, no. Doufám, že jo.
0: Jak jste museli změnit ten trénink? Co bylo špatně na tom, jak trénoval dřív?
1: Oni trénovali takovým způsobem, že jako trénujou, a pak si řeknou, že už mají natrénováno a hotovo. A když to ten víceboj se prostě trénuje, že se nejdřív zvolí, na jaký závod vůbec to bude směřovat. A pak jsou tam různý cykly od toho října až po

0: až dejme tomu po únor, který prostě musíte dodržet a jsou to cykly běžecký, různě tam běháte, různý tratě a s různou intenzitou. I v posilovně to tomu přizpůsobujete. Je to taková alchymie, ty kluci jsou pak hodně unavený a vlastně o co víc jsou unavený, tak o to víc jim to pak vyjede na ty závody, na který vy to opravdu směřujete. Jo, pokud se jenom tak jakoby trénuje a pak se řekne, už teď už máme natrénováno a jdem v závodě, tak to je vždycky špatně. No.
1: Čili je potřeba trénovat prostě i v době, hlavně v době, ve které nejsou žádné závody.
0: Ta sezona, ta tréninková sezona pro toho vícebojaře, který má vrchol, dejme tomu, v srpnu, mistrovství Evropy, mistrovství světa. Letos bylo v září, ale bylo to proto, že bylo v Japonsku, tak tam prostě jsou jiné klimatické podmínky, tak to bylo něco později, ale většinou je to na konci nebo v polovině srpna, tak vlastně ta příprava na tyhle ty závody začíná už v říjnu. A opravdu ten říjen a listopad, co odběháte, tak to pak jako si berete celou, nebo z toho si pak berete celou tu sezonu a podle toho se vám taky odvíjí to, jak se vám povede, i když pak jdete do rychlosti a pak, když už máte být ve formě. No.
1: A tak to jste to měl nastavené i vy a byla někdy doba, kdy jste se, nebo okamžik, kdy jste se musel nutit vyložně, kdy jste si říkal, mám teď tady podávat takový výkony?
0: Takhle, ano, je to pravda a je to vlastně, když si to uvědomu, tak je to na tom to nejtěžší, kdy vlastně člověk v říjnu a v září, teda v říjnu a v listopadu trénuje ty největší bomby, které bolej a závody má v nedohlednu. Já jsem měl obrovskou výhodu, že jsem to viděl a nevím proč, jako mozaiku. Jo, a mně připadalo mě, že kdybych vydechal jeden ten trénink, tak prostě tam vypadne kus z té mozaiky a ta celá jakoby spadne. Takže já jsem opravdu nevydechal jediný trénink a i když se kolikrát nechce, protože člověk je fakt kolikrát hodně unavený, tak prostě tím, že jsem věděl, že to nemůžu vynechat, tak jsem vždycky šel.
1: Takže mozaika byla vaše motivace. Díky mozaice jste měl tu motivaci.
0: Mozaika, no, moje motivace byly ty medaile, ale je dobrý, že jsem to takhle viděl, no. Kluci to vidějí taky, takže dobrý.
1: Takže budeme se těšit na medaile.
0: No, doufejme.
1: Roman Šebrle je naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Alex a host je dnes Roman Šebrle. Mluvili jsme o vaší sportovní kariéře, mluvili jsme o vaší současné profesi moderátora. Nicméně sport je stále součástí vašeho života. Trénujete nadějné mladé desetibojaře. Trénujete s nimi? Myslím tím, jestli se fyzicky zapojujete.
1: No tím, že to dělám už 4 roky, tak když jsem začal, tak jsem začal trénovat, tak jsem s nima chodil hodně tréninku, opravdu hodně. Ten začátek, ten je takový, že se ještě dá, že se běhají pomalejc a další ty tratě, tak to můžu kolikrát i teď, ale už neběhám s nima, už mě předbíhají naštěstí. Když jsme začínali, tak vlastně jsem měl takový první trénink, kde jsem byl zvědavý, jak poběžej a bylo to 2x20 minut s 6minutovou pauzou trošku rychle a já jsem běžel rychleji než oni a musel jsem jim to zkrátit na 15, říkám, no tak tohle bude fuška. Ale zaplať pámbu, po týdnu, po 14 dnech najednou byli někde jinde a po roce a teď už běhám s nima, ale za nima.
0: Běháte s nima, takže jim koukáte na záda. Tak ano, ano. To je pro vás jako trenéra ta lepší zpráva asi.
1: To je to lepší, no. Ale kolikrát je lepší už jim to jenom měřit.
0: No to ano, ale asi se udržujete v nějaké kondici. Je sport součástí vašeho, řekněme, osobního života?
1: Jo, jasně.
0: Vím, že hodně jste hrál golf. Zmiňoval jste golf?
1: Jo, ten golf, ten zůstane pořád. Já mám rád fotbal, já jsem začínal jako fotbalista, ten si teďka zahraju teda míň, protože toho času je opravdu málo, i díky tomu, že trénuju kluky a že jsem pak v televizi a ještě do toho rodinný život, že jo, přítelkyně, tak tam je to...
0: To bere nejvíce času, chcete říct?
1: To bych chtěl, aby mi bralo nejvíce času, protože tam jsem naprosto spokojený ale na ten fotbal už není čas, na ten golf bohužel taky tolik ne, takže už si zaběhat nebo zaposilovat a taky už kolikrát, no už je to znát.
0: Co je znát?
1: To už, když se podívám do občanky, tak... Tam na mě vyskočí to číslo.
0: Dobře, to nebudu rozebírat, ale zmiňujete rodinný život, vy máte vlastně 2 dospělé děti, váš syn je také úspěšný sportovec, nikoli však desetibojař.
1: Syn je profesionální fotbalista, hraje za Duklu Praha.
0: Chtěl jste, aby byl desetibojařem?
1: Já jsem taky začínal fotbalem, takže jsem byl rád, že ho to baví a vlastně tam už zůstal ani a k té atletice, kde by to mohl dělat až spíš později, jako třeba ve 12, ve 13, tak tam už se vidělo, že ten fotbal nekope špatně, tak už prostě u toho fotbalu zůstal. No. Hmm.
0: Co vás baví na golfu? Víte, když to porovnám s tím desetibojem.
1: Taková zajímavá otázka, vždycky od negolfisty
0: přijde. Ano, to jsem já.
1: To se vůbec nedá vysvětlit. To prostě, já jsem za tu dobu přivedl strašnou spoustu lidí ke golfu. Já sám jsem na to koukal skrz prsty a že prostě tam není nic akčního a že to hrajou páprdové a snobové a že je to moc drahý, což teda bohužel je pořád. A s tím se asi nedá nic dělat. Nicméně jsem si to vyzkoušel v Jižní Africe, kde to je dostupný naprosto pro všechny a zjistil jsem, že je to fantastický sport, že to je prostě, že tam nechybí adrenalin, že tam nechybí ten stres, že když to trefíte a letí to tam, kam chcete, tak je to takový pěkný pocit, můžete soupeřit s těma i ostatníma, s těma kamarádama. Je to hezký, no, jako člověk si to, ale co na tom vidím, no tohle, to je to, co na tom vidím, ale když vám řeknu, abyste si to zkusila zahrát, tak si to vyzkoušíte a buď to zjistíte, že se vám to taky líbí, že to prostě trefíte občas a letí tam, kam chcete a budete další čas budete hledat, jak na ten golf jít. A nebo vás to mine a řeknete si, no tak jsem si to zkusila a hotovo.
0: Tak a vy jste si to vyskoušel a zamiloval jste se do toho.
1: Já jsem si to vyskoušel a mě to chytlo. Mě to
0: kdo
1: chytlo
0: vás
1: hned
0: s ním přivedl ke golfu?
1: V podstatě Jirka Ryba, což byl desetibojář a jednou v té Africe vidím, jak jde s golfovýma holema a říkám, ty snobáku, co to máš? Říká, jdu na golf, pojď taky. Říkám, no to určitě to hrajou jenom tyhle ty. No tak si to pojď zkusit. A já jsem říkal, no tak dobře. Zkoušel jsem si to, už jsem začal chodit a fakt mě to chytlo hnedka, no.
0: A je z vás snobák golfista.
1: ne, snobák ze mě snad nebude nikdy a zůstaneme u toho golfisty, i když v úvozovkách.
0: Moc děkuju, že jste si našel čas na Alex a host. Chtěla bych vám popřát samé dobré zprávy dneska ve zprávách, ale vím, že nebudou, tak ale...
1: Kéž by byly.
0: Pro pořádek.
1: No, děkuju.
0: Roman Čebrle byl naším hostem, díky za to.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

V noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi, bez nich gesta i včiny, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysař houflétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí.

0: Český rozhlas zprávy.
1: Ministr školství odmítá návrh na zrušení devátých tříd. Šumperská radnice po kybernetickém útoku znovu funguje v běžném režimu. A zítra bude polojasno a teploty překročí 35 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkný večer. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO odmítá, že by se rušily deváté třídy. S návrhem zhruba před dvěma týdny přišel šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD.
2: Podle Okamury by zrušení devátých tříd mohlo platit od roku 2029 a rozpočtu by přineslo úsporu 50 miliard korun ročně.
3: Mělo by to obrovský efekt, protože bychom dostali i na trh práce mnohem více našich občanů, což by pomohlo i naší ekonomice.
2: Ministr Plaga má ale návrh za nekoncepční.
4: I ministerstvo financí, i analytický tým ministerstva školství se na to podíval a těch 50 miliard korun je čisté hausnumero. Hezky to vypadá, ale je to nereálné číslo.
2: Takové změny by podle Plagy navíc zatížily středoškolské systém. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
1: Šumperská radnice kvůli kybernetickému útoku podala trestní oznámení. Městský úřad už funguje v běžném režimu. Všechny systémy potřebné k výkonu státní správy se IT pracovníkům úřadu podařilo obnovit dnes ráno. Potvrdila Českému rozhlasu tajemnice úřadu Helena Miterková.
5: Záležitost jsme nahlásili i policii České republiky, podali jsme trestní oznámení a v tuto chvíli jsme součinní se všemi orgány, které nás budou kontaktovat.
1: Kriticky ohrožený drobíšek nejmenší roste v ochranném pásmu vedení velmi vysokého napětí u Klikova na Třeboňsku. Rostlinu tam objevili ochránci přírody poté, co spolu s energetiky začali s šetrnější údržbou koridoru pod vedením vysokého napětí, kde původně rostly jen křoviny a náletové dřeviny. Druhým rokem tak cíleně vytvářejí vhodná stanoviště pro vzácné druhy. Prvním úspěchem je právě objev drobíšku nejmenšího, vysvětluje Josef Navrátil z Agentury ochrany přírody a krajiny.
6: Jsou to jednoleté rostliny písčin, které se původně vyskytovaly ne že úplně hojně, ale relativně často. Je to takový typický druh písčitých polí. Je to plevel, historický, v současnosti kriticky ohrožený, protože ztratil svá stanoviště v souvislosti s intenzifikací zemědělské výroby. Sport.
1: Tenisový turnaj na olympijských hrách začne jen 3 dny po konci grandslamového Wimbledonu. O termínu konání informovala Mezinárodní tenisová federace. Travnatý grandslam v Londýně se bude v roce 2028 hrát od 16. července. Olympijský turnaj v Los Angeles bude trvat 10 místo dosavadních 9 dní. Odstartuje 5 dnů po slavnostním zahájení her, které je na programu 14. července.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 36 stupňů, v nížinách mimo severovýchod území až 38 stupňů. A odpoledne meteorologové předpokládají silnou nebo dokonce velmi silnou zátěž teplem.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na Pražském okruhu se srazilo několik aut. Nehoda je u sjezdu na Černý most na 59. kilometru. Jedno auto blokuje levý pruh a další jsou na krajnici. Na D1 na výjezdu z Brna do Ostravy zpomalují provoz následky nehody na 207,5 kilometru a je tam kratší kolona, tak jeďte opatrně. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Následuje pořad Zlatá láska.
0: Zlatá láska.
7: Na každém začátku velké lásky je jedno rozhodující setkání.
8: Budeme vám vyprávět o tom, jak si 25-letý fešák vyhlídnul u rybníka 16-letou krasavici plných tvarů.
7: V den jejich seznámení pálilo slunce. Rozproudilo mu krev v žilách, zažehlo touhu a on věděl, že o ní bude bojovat.
8: Láska zvítězila a tomuto páru v životě také mnohokrát pomohla.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

jezdit v Porsche, mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu, obyčejnou ženu.

0: Posloucháte pořad Zlatá láska, ve kterém zajímavé lidské příběhy opravdové lásky vybírají Petr Kostka
1: a Carmen Majerová. Dnes vám představíme 76-letou Miroslavu a 84-letého Miroslava Novákovi. Poznali se před 60 lety na místě, kde žijí dodnes.
0: Do přívratu u České Třebové se za nimi vydal poslechnout si jejich vyprávění Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, pojďte dál.
4: Vy budete Mirka.
3: Ano.
4: Pojďte a vy budete Mirek, dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím.
4: Vás taky. Hnedka ve dveřích pro Mirku kytičku.
3: Děkuji, ale úplně zbytečný, protože máme kytek na zahrádce dost zatím. Běžte dál, je to krásný.
4: Ať můžete zaspomínat tu svatební třeba.
3: Jo.
4: Jaká byla mimochodem? Pamatujete si to?
3: No, karafiáty tenkrát, že jo?
4: Bílý.
3: No jo.
5: Jináč to vždycky byly gerbery, jako každý rok.
4: Manželka má ráda.
3: Byla móda tenkrát, že jo? Vždycky na výročí prostě tak byly gerbery.
4: Tak já se sem provleču.
3: Hlavně vnučka ta se hrozně těší. Je to pán slavnej, já se s nimi fotím.
4: Slavní budete teď vy?
3: No, čert ví.
4: Protože kvůli vašemu příběhu jsme přijeli.
3: To, no jo, je to tak. Pojďte dál, sedněte si, kde se vám to hodí.
0: Bylo léto roku 1964. Miroslav už měl dávno po vojně. Bylo mu už skoro 25.
1: Pocházel ze Sloupnice, ale protože tam nebyla žádná možnost se vykoupat, zastavoval se cestou z práce z České Třebové s kamarády v nedalekém přívratu u rybníka.
0: Také proto, aby se podíval na pěkná děvčata. Jak tvrdil, nejlépe se poznávají v plavkách. A jedna se mu zvlášť líbila.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Ona byla mladá a hezká, že jo? Tam bylo spousta děvčat, každá na dece tam byla, že jo? A prostě čím dál blíž jsme se posouvali, že jo? Až to bylo takhle, no.
4: Už jste byli těsně vedle, jo?
5: No, těsně vedle.
3: No prostě mě okouknul zrovna v plavkách, že jo? Mladou holku, 16 letou. Ale začali jsme spolu chodit až, ne takhle v létě, až potom v únoru. To jsme se jako zdravili, že jo, nebo tak, pak jako občas v autobuse, protože já jsem se učila týden ve Třebovi, týden v Ústí, tak ten jeden týden jsme se tak jako třeba v autobuse i viděli, jo, ale pak jsem šla s děvčatama ze Sloupnice, co jsem kamarádila na ples. No a že jo, tam je v Sokolovně taková ta galerie, tak jsme tam byli opřený a on pro mě přišel, abych si šla sednout k ním. No a tím to tak jako by začalo.
4: Až tam byste jako povolila trochu.
3: Jo.
4: Půl roku to trvalo.
3: Jo, tak už tam pak mě doprovázel, že jo, k té kamarádce a tak, no.
5: A tak prostě to takhle začalo, až to došlo k tomu, že jsme si říkali, že bychom to mohli zkusit.
4: Co vám se, Mirku, na Mirce líbilo? Čím vás tak nejvíc okouzila, kromě toho, že teda se měla hezké tvary v těch plavkách, to chápu, dobře, a co dalšího?
5: No, tak byla pěkná, že jo, taková, co...
4: Ukazujete na horní party? A...
5: Taková vyspělá, že jo, no a tak v tu dobu to hralo velkou roli. Jako, že jo, takhle.
4: A když jste se tedy potkali v té Sokolovně, přisedla jste, tak co, už tam něco zkoušel, nebo jen tak jako ve vší počestnosti, tak jako jste seděli?
3: No samozřejmě, ve vší počestnosti. Když jsem byla holka mladá.
4: Tak já nevím, jestli třeba zkoušel položit ruku aspoň na ruku,
3: koleno,
4: nebo na stehnu.
3: Ne, na koleno určitě ne.
4: Někam jinam.
3: Ani to ne. To ještě trvalo nějakou chvíli.
5: Jsme si celkově sympatičtí, jo, navzájem. No a tím to jako začalo, jo.
4: Co vám na něm imponovalo?
3: Nebyl to takovej ten kluk hloupej, jako, že jo, byli ty kluci takový, ty 16 lety, to jsou takový trdla ještě, jako, tak, no. měl motorku. Všude jsme se dostali, že jo. No.
4: A jak tehdy ti mladí tady trávili ten čas, nějaké ty schůzky? Byly to procházky, někam jste vyráželi, nebo čistě jenom ten tanec, bylo tam i něco víc?
3: No, když se ještě nedalo na motorce, tak přijel k nám autobusem, že jo. No, a to jsme se šli projít, že se holky vždycky nafikly v neděli, že jo, co měli nejlepšího. No a šli jsme se projít, on měl v Řetovce babičku s dědou, tak jsme ještě třeba šli z ty Řetovy, jsme šli do ty Řetovky k ním. No a když nám začali vařit bílý kafe, že oni měli kozu, tak jsme se vždycky sebrali a šli jsme pryč, protože jsme nechtěli kozí mlíko.
4: A teď, když se dotknu takových těch projevů té lásky, tak první pusa přišla kde, kdy?
3: No tak to bylo asi po tom plese, jak mě doprovázel domů.
4: A jak to člověk tak pozná, že se zamiloval? Jsou to ty motýly v břiše, jak se říká? Je to to plánování, že se těšíte na další schůzku? Jak jste to cítili?
3: No tak asi, že se zase znovu uvidíme.
4: Nějaké takové ty větší intimnosti než jenom pusa přišly ještě před svatbou?
3: No to samozřejmě, to by asi nešlo. Představ si, kdyby to pak nevycházelo, jakože jo, to se muselo zkusit. To vím, že jsme byli na nějaký chatě taky, že jo, nebo tak vypůjčený, no a pak u něho doma, že jo.
4: Kdy vy jste tak jako začali cítit po nějakých těch randěních a zábavách, že se to přeměňuje v něco pevnějšího, silnějšího, že už jste si tomu vztahu sami věřili nebo začali nějak plánovat?
3: Víte co, to tak přijde samo, jako, že jo. Ty kamarádi se jako ženili, vdávali nebo tak, no tak my jsme měli vlastně kde bydlet, protože v té Sloupnici, tam měl manžel dvě místnosti u rodičů, tak to bylo takový jako jednoduchý, že jo. Tak jsme spolu chodili rok a půl. To není tak teď, když jsou spolu 20 let a pak se teprve berou.
1: Oba už cítili, že je čas svůj vztah stvrdit i před Bohem, slíbit si věrnost na celý život a založit rodinu.
0: Na začátku léta roku 1966 začali tedy uvažovat o svatbě. Ale kdo z nich to přání vzít se, vyslovil první.
3: Přišel s tím Mirek, protože jo, pak se už chýlila zima, že jo, tak bylo potřeba, aby jsme byli spolu už. Aby jsme nemuseli nikudy chodit po procházkách.
4: Z praktických důvodů.
5: Nejdřív mě představila rodičům, že jo? No a tak už to bylo takové jednodušší.
3: Maminka ta byla šťastná, protože nechodil do hospody, že jo? Protože můj táta občas jako šel do hospody, že jo? Tak prostě ten nechodil, tak to byla výhra velká. No, naši byli spolu v září 19 let a tak když jako přišel žádat, tak říkali, no tak bychom to mohli udělat na tu dobu, když my jsme se jako brali taky, jako před těma 19 lety. Takže naši se brali 20. září a my jsme se brali teda 24. A to bylo jako na posvícení v Řetovi.
4: Měla jste šanci vybrat si šaty třeba, nebo no, maminka zase šila?
3: To bylo, jeli jsme do Prahy schánět látku na šaty, že jo? No, takže jsem měla, se to jmenuje Madeira, takový ten popelínek, takový vyšívaný, že jo? A to, ten jsme koupili v domě módy, no ale tam neměli zase tu počívku pod to, že jo? Tak to jsme zase, já nevím kam, přes celý Václavský náměstí jenali schánět tu počívku, no. A pak mě to teda šili normálně ve družství, a jak byly, že jo, družstva, tak v České Třebovi, no.
4: A kde jste to měli?
5: No, protože já jsem jako nábožensky založen, tak jsem říkal, že to je potřeba udělat v kostele. A prostě tak jsme to museli, já jsem to zařídil v kostele ve Třebovi A oddávky jsme měli na městském úřadě ve Třebovi normálně a pak jsme šli teda do kostela. Kdo chtěl, tak šel, kdo ne, tak nešel, jo. Protože ono tenkrát v té době, to bylo, když to měl někdo v kostele, to bylo jako třídní nepřítel. To nebylo tak jednoduchý.
4: Kde to pro vás bylo hezčí?
5: No pro mě to je hezčí v kostele, že jo. Tam to je takový slavnostní. Na tom městském úřadě to nebylo špatný, ale je to takový strohý. A tady, jo, když ten farář tam káže a pak nám sváže ty ruce tou štolou, no. No, takhle to bylo, no.
4: Vy jste musel být dojatý, vy jste dojatý ještě dneska.
5: To jo, musíš nejdřív věřit, že jo, a pak se to povede. Protože kdo nevěří, tak prostě to nebude.
4: To znamená, že vy jste na začátku tedy musel věřit v ten váš vztah a on vydržel.
5: No jo, takhle to je.
4: Komu nejvíc tekly slzy třeba?
3: No, mojí mamince. Maminka, no, maminka nejvíc jako řečela, no. Bylo to pěkný, že jo? Vím, jak ty, třeba brácha můj, jak měl oči vykulený, jak poslouchal, jako nebo tak, jo. Ty děti, jak koukali tak zvláštně, jo, co se to děje. No.
5: Bylo to hezký. No, bylo to takový spontánní, jako jo. Prostě měli jsme se rádi.
3: To je tak, že jste rád, že ho máte vedle sebe. Že jste spolu. Že nejste spolu třeba jenom dvakrát, třikrát za odpoledne, za ten týden, ale že jste spolu jako pořád. Jo? To tak je.
4: Je to nějaké potvrzení toho, že už prostě vy dva k sobě patříte?
3: Ano. Že prostě už se zakládá jakoby rodina, nebo prostě, jo? Že jste spolu. Tak jako bych

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří manželům Miroslavě a Miroslavu Novákovým.
2: Po svatbě žili nejdříve u rodičů Miroslava ve Sloupnici, později si začali upravovat starý dům v Přívratu ve vsi, kde se seznámili.
1: Možná neměli všechno, peněz bylo pomálu, ale spolu jim nic nechybělo, snad jen ty děti. Ale nespěchali.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Syn se narodil až za 2,25 roku.
4: Po svatbě.
3: Po svatbě, no. Tak prostě, když to přišlo, tak to přišlo.
4: Když jste zjistila, že jste těhotná, co to s vámi udělá?
3: No byla jsem asi ráda, i když mě bylo jako 20, jo. No teďka by se asi holky děsily, že jsou těhotný, ale tenkrát to tak bylo, že prostě tak to má bejt.
4: Tak jste přišla domů, táto, tak to vyšlo.
3: Hele, víte co, dřív žádný testy nebyly, že jo, tak když to nepřišlo, no tak se musel jít k doktorovi, že jo. No a tam se to teprve zjistilo.
5: Byl jako syn, že jo, jmenuje se Daniel, že to bylo jako takový pohádkový jméno, Daniel, a to byl začátek, no. Po nějakých letech, třech, prostě přišla dcera a syn, ten třetí, se narodil už tady v Přívratě, ten jediný Přívraťák.
4: Když přišel na svět první, ten Daniel, no. Co to pro vás znamenalo? Najednou přijde na svět vaše krev, další generace, dítě, plod vaší lásky. Něco se odehraje, změní se ten život, ten vztah vás dvou nějak postoupí do další roviny, nebo jak to je?
3: To asi nese normálně, to nese život, tak to má být, prostě máte to dítě rádi, máte rádi toho přítele nebo prostě manžela, že jo? To.
4: Já nevím, tak když poprvé vidíte vlastní dítě, tak zjihla jste, začala jste slzet, byl dojatý, přijel se podívat.
3: No, my jsme to měli komplikovaný, porod trval strašně dlouho a dítě bylo přidušený. Takže neplakal vůbec. No a když vám druhý den po porodu řeknou, že kdyby nebyla taková pomoc, že dítě umře. Normálně takhle, takže se narodil 15. prosince a já jsem musela přes Vánoce být v nemocnici, protože tenkrát mu píchali nějaký antibiotika už. Protože se napil plodový vody moc. Ona byla neděle a paní doktorka měla čas.
4: No a vy jste musela umírat strachy.
3: No to bylo hrozný. To bylo hrozný. Víte co, on ještě, že po těch lécích jako spal, takže nechtěl ani jako pít moc, jo? No bylo to blbý. Bylo to blbý.
2: Strach o své vlastní děti je jedním z nejdůležitějších pocitů, které člověk v sobě nalézá.
1: Nebylo to naposledy, kdy se Miroslavě a Miroslavovi svíralo srdce obavou.
3: Já jsem byla doma, byla půl roku mateřská, to bylo teda děsný, jako to jsme byli samozřejmě bez peněz, to už jsme vlastně věděli, že půjdeme sem, jako, tak se pomalu začalo sem tam něco kupovat, no peníze nebyly vůbec žádný a jemu bylo asi 10 měsíců, když za mnou přijeli z fabriky, jestli bych mohla nastoupit do práce. No tak co s klukem, že jo? No takže babička moje s dědečkem ho začali hlídat. Já jsem přes týden vždycky vozila ho do Řetoví v neděli na týden na hlídání. Ve středu jsem se pro něho, nebo jsem tam zůstala na noc, abych prostě s ním byla, že jo? A v pátek jsem si ho brala zas na celý týden domů.
4: Vy jste si to jako máma moc neužila?
3: No, to bylo to děsný, jako jo, no ale oni zas byli, tam byli zase všichni šťastní prostě, protože to bylo první vnouče, ještě, že byla babička mladá, babička stará, děda starý, děda mladý a ještě teta, brácha a synovec. A ty všichni od toho Danka vlastně pečovali, jo? No, no a pak teda...
4: No, postaráno o něj bylo, no, ale co, no. To, co to dělalo s vaším no. mateřským citem?
3: No, tak... V neděli jsem tam zavezla, v pondělí jsem od nich jela teda do práce, takže jsem s ním byla ještě jako, že jo. No, ve středu jsem se tam zase stavila, no a v pátek z práce už jsem zase pro něho šla, že jo. Tak vlastně to úterý a čtvrtek tam byl vždycky jako by sám. No ale co ještě se mu stalo, když vlastně v tom 71., že jo, to jsme měli žumpu. Ale to jsme tady nebydleli. A nebyl na tom ten železnej deka. A já jsem měla u záchodu okýnko, to nebyly okna, to bylo starý okýnko, tak jsem si tam dala žebřík a on, jak běhal tady, jo, to byla sobota, on šlápnul na tu gumu, ta se propadla a on spadl do ty žumpy.
4: No to jde o život, ale.
3: No ale tam byla jen voda.
5: Byla jenom voda.
3: No ale stejně, že jo, to bylo hrozný. Já jsem žebřík, jenže že jo, jsem se tam nedostala, že jo. Si představte, maminka tady se mnou byla, ta lítla, tady byly klády a křičela. Tak, no ne, křičela, já jsem ten takový malý žebřík tam strčila. On se toho chytnul a on vylez. Té vody se nebál. A on vylez. Maminka na těch kládách omdlela jako jo, hrůzou. No a... Tak sousedí tam, ty měli stejně starého nebo mladšího trochu kluka, tak ho převlíkli. Dali tomu dítěti 3letýmu kořalku, aby se jako vzpamatoval. Převlíkli ho, no, bylo to hrozný.
1: Manželé Novákovi si prožili řadu těžkých chvil. Nebyly to jen tyto.
2: Nejen proto, ale i pro lásku, kterou mezi sebou mají, jsme se jim rozhodli poslat dárek.
1: A tak, aby si mohli připravit skvělou kávu a užít si ji každý den, Patrik Rozehnal jim doma tajně nachystal nový automatický kávovar.
3: No teda, kávovar teda, no pane. A pořádnej, my máme jen takový na kapsle malej.
6: Tenhle je na zrnkovou kávu.
7: Tak to je krásný.
6: A vy si kávu dáváte, vy dokonce pravidelně v čase?
7: No.
6: Odpoledne?
7: O 14:30.
6: To už jsme dneska prošvihli.
3: No to, když už si dal teďka, ještě tu má. No.
6: To je věc, která by vám měla zpříjemnit ty chvíle třeba společného času, a já doufám, že bude dobře sloužit. Takové poděkování od Carmen s Petrem.
3: Teda, no to teda strašně děkujeme. Strašně děkujeme. No to bude. To si budu teda, já teď odpoledne málo kafuju, jako opravdu málo, jen když třeba někde jdu.
5: Nemůže dělat. Po kávě nemůže dělat, jak se ohejbá, taky pálí žáha.
6: Kdo to bude obsluhovat?
5: No, tak já všechno zkazím teď.
3: No tak to musím nejdřív proštudovat a když tak řeknu Teresce, ta ona dělala v té kavárně, tak to ona něco takového ví, jako když tak poradí.
6: A máme tady i...
3: Kafe.
5: Ježiši.
3: A kilo. Jo. Pane, to můžeme kafovat. No, ono, až bude chladno, tak ono se kafuje lépe.
6: Vy upečete nějakou dobrou buchtu?
3: Jo, no. To pečem často.
6: No,
3: pečeme každý týden a třeba někdy i mezi.
6: Ať slouží.
5: Jo, moc krát děkuji.
0: Zlatá láska.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Je tu pro vás další díl Zlaté lásky. Svůj tklivý příběh nám dnes vyprávějí manželé Miroslava a Miroslav Novákovi.
2: I oni poznali, že život má dvě strany. Tu krásnou, ale i tu bolestnou. A vždy je potřeba lásky.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Nejhorší v našem životě bylo to, že dcera po maturitě zemřela na leukémii. To byl nejhorší období. Vystudovaná tady, měla textilku tady v Ústí a to bylo hrozný. Roku.
4: No to bylo děsný. První, když jsme se ptali doktora, tak se nás ptal, máte ještě nějaký děti? No bylo to hrozný, no. To jsme byli v létě, jsme byli na Vranově, to jsme jezdili každý rok na Vranov a tam už jsme šli ze zámku a ona říkala, proč ten taťka tak spěchá, proč ten tak taťka spěchá. Pak jsme byli, to bylo začátkem září, rostlo tolik hub, tak jsme šli na houby a zas, proč ten taťka tak spěchá? A ona už nemohla dechat. No a pak šla teda do školy a už vomdlela na schodech ve škole. No. To bylo hrozný, no. Tak to volali manželovi ze školy, že prostě holku odvezli do nemocnice, no a tak, že jo, u nás v práci, to jsem měla odpolední, rachot, no bylo štěstí, že zrovna ten mistr jeden byl v kanceláři, že slyšel telefon, že ji odvážejí do Hradce, jako druhý den ráno, no tak jsem sníjela do Hradce, no. Tak to trvalo vlastně roka čtvrt, nebo roka půl. Přitom
3: Radek měl úplně stejnou, jako, že jo, to, ta kostní dřeň, jako na tohle. Tak jsme jeli do Bratislavy a tam vzali vzorky a on měl úplně totožný. No ale tenkrát ta doba byla, že prostě tomu ještě tak nešlo to, nebo já nevím.
4: Víte co, teď by to asi dopadlo. Teď jsou, že jo, ty léky úplně prostě jiný, ty chemoterapie všechny, že jo, nebo tak. No.
3: No, ale bohužel tenkrát to nevyšlo, no. No, a zemřela, no.

0: Už vlastně bylo to v 90. roce, jakože jo, když zemřela. Takže prostě stejně si člověk pořád vzpomene a říká si, co by, jak by to bylo. Protože ona byla chytrá. Já jsem si poříkala, jak zvládneme dvě děti na vysoké škole. Pak se takhle stane tady to a je. No. Je to špatný, no, když se tady to stane rodičům.
1: Nebylo to nikdy je procházka růžovým sadem, jak se říká, že jo? Ten život. No, prostě.
0: Byl konec, no. Já si myslím, že jsme se z toho jako hodně dostali, protože ten Danek, ten se musel ženit a v roce 91 se narodil vnuk. Takže teď letos mu bude 33 a tím jako asi prostě jsme se z toho smutku tak jakoby dřív dostali. Myslím, že jsme se hodně drželi za ruce. Když jsme třeba, já nevím, usínali, nebo prostě tady.
1: To si člověk neumí ani představit takhle, když to jenom někomu vypravuju, tak on to stejně tak nepochopí, že jo? Že to tak působí na toho člověka.
0: Je to prostě ztráta hrozná.
2: Kdy tak, po jakém čase to nejhorší odeznělo a našli jste sílu dělat něco víc než jen základní lidské věci, aby člověk byl vůbec?
0: No prostě musíte jít dál, musíte normálně chodit do práce, existovat. To nejde prostě se nějako uzavřít. Nebo to nejde. Musíte, že jo, ten teda už byl z domu, Danek, ten bydlel u té první ženy a Radek, ten nejmladší, no.
2: Asi jste byli rádi, že se máte a že aspoň takhle jste spolu.
0: No, to určitě, no. To byla to těžká doba, těžká. Víte, co ta nejmladší vnučka, ta Barča, to je obtisk. Mirky úplně. Přijela kamarádka a říkala mě pak. Ona, já ji vidím úplně, že to je celá Mirka. Teď vůbec, když má ty delší vlasy, tak prostě jsou si takový podobný, hubený. No, tak je holka chytrá, no.
2: Je to horší takhle vidět, že v ní tu dceru vidíte, anebo je to spíš ulevující, že právě jakoby ta její krev a síla tady ještě zůstala?
0: Určitě to je lepší. Určitě to lepší, ale ona tak děsně k nám tíhne. Ona v zimě snad chodí každý večer k nám. Včera taky říkala mě, babi, teď už zas budu chodit skoro každý večer.
1: Jako pohladit po zádech, no. Jako jo. To je prostě, to je procesní.
0: Ona vždycky přijde a hlavu doklíná a babi šimrej, a nebo chce masáž obličeje dělat. Nebo po zádech, po zádečkách, někdy zase se otočí a zase šlapky. A babi nechtí kama, babi nechtí kama. No.
2: To je ten projev lásky, ten blízký tělesný kontakt. On to člověk potřebuje.
0: No, to je pravda, no. Ano.
3: Slavný herec Bruce Lee kdysi řekl, nemodlete se pro lehčí život. Modlete se pro sílu, díky které vydržíte těžký život.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh, který dnes vypráví manželé Miroslava a Miroslav Novákovi, začal už před 60 lety.
2: Tolik let spolu. Musí se jistě dobře znát. Zkusíme si to ověřit v malém manželském testu.
1: Patrik rozehnal jim oběma položil stejné otázky, ale každému zvlášť, aby se neslyšeli. Jak to dopadlo, uslyšíme společně až teď. Držme jim palce.
3: Čím skončilo vaše první rande?
4: No tak asi pusou, ne? To asi by jináč nešlo.
5: Bylo to takový zvláštní, jo? Prostě byli jsme jak, když lítám ve vzduchu někde v oblacích.
3: Kdo vybíral prstýnky vaše snubní?
5: Já.
4: To jsme vybírali spolu.
5: To, že nich dodával prstýnky.
4: Oni totiž byli jenom dvoje. To nebylo dřív. To byly takový jako dvoubarevný a potom ty hladky.
3: Jak často chodíte ke kadeřnici?
4: Já málo, tak jednou za čtvrt roku. Jeden čas jsem se stříhala úplně sama i celou rodinu.
3: Jak často chodí ke kadeřnici?
5: Má to v kalendáři tak vždycky tak jenom za dva měsíce nebo tak nějak. A já chodím pravidelně za měsíc.
3: Jak jí říkáte, když ji chcete potěšit nějak něžně?
5: Mamko, jdeme na to.
4: Mamko.
3: Co jste dostali jako první věc do bytu? Třeba jako svatební dár?
4: Jako od rodičů jsem dostala, to ještě máme pořád, jmenuje se to Thermomix.
5: Thermomix jako... Tam bylo všechno a ještě ho máme.
3: Kolik vám manželka nechává pro vlastní útratu?
5: Pro vlastní útratu nic, my máme každý svůj účet.
3: Jaké dostává kapesné, kolik mu necháváte na vlastní útratu?
4: Ježiši, no co si veme, to si veme. To dřív, že jo, když jsme přestavovali, tak říkal, kde pak jsou peníze? Já říkám, žádný nejsou.
3: Co jste jí koupil? Jako první dárek, co jste jí věnoval jako první prezent nějaký?
5: To byly takové nějaké hlouposti většinou.
4: Dostala jsem od něj takový svetr, to ještě jsem byla svobodná. A měla jsem ho šílených let.
3: Zlozvyk, který u něj nepřehlédnete, to, co vás třeba rozčiluje?
4: Pravidelnost.
5: No dopálí mi, že třeba se dívám furt na ten šlágr.
3: Jakou barvou je nadšená? Jakou barvu má ráda?
5: Červenou asi. No.
3: Jakou barvu máte ráda?
4: Já spíš všechno tak jako do růžová, do červená. To mám ráda takový veselější barvy.
3: Co děláte, když se stydíte?
4: No tak teď už se nestydím za nic.
3: Co dělá, když se stydí?
5: To nevím, co jsem mi nezažil.
3: Kdo navrhnul to? První milování, vy nebo žena?
5: Jo, asi já.
4: No to určitě manžel, že já jsem byla hloupá holka.
3: Kdy jste ji naposledy plácnul přes zadek?
5: To si nedovolil nikdy.
3: Nikdy?
5: Ne, opravdu.
4: To myslím, že ani nikdy.
0: Zlatá láska.
1: Miroslava a Miroslav Novákovi jsou svoji 58 let. Milují se, mají svá přání, touhy. Pomáhají si a jeden bez druhého si nedokáží život představit.
2: Už mají srovnání, jaká je láska v mládí a jaká v pozdním věku.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
5: Bylo ten stejný, akorát prostě už to nevnímáme moc. Ale každý rok nechávám zahrát nám, tak letos taky.
3: Na výročí.
4: Na výročí.
3: Co vás v tomhle věku těší? Co vám dělá radost?
5: Všechno. Mě všechno. Že žiju.
4: Já jsem strašně ráda, když přijdou ty děti. Ty holčinky malí, oni přijedou někde z dovolený a první letějí k nám, jako tady, ty děvčata, jo? A opusinkujou vás, jako jo? No tak to je krásný. Nebo třeba na zahradě jsem byla, že jo? Oni se vrátili a oni letějí přes celou zahradu a volají babi, babi, jo? No. A ta právě ta nejmladší vnučka, ona, kdyby k nám přišla 50krát, tak říká ahoj.
5: To je takový milý.
4: Tak toto jako vám dělá radost, že jo?
3: Co byste si od života ještě přáli? Nebo v tom životě ještě prožít, zažít, co ještě stihnout?
4: Mě mrzí, že špatně chodím. Prostě já jsem si vždycky myslela, jak budu někudy lítat, nebo prostě jako jo, a prostě nejde to, no, tak mám kolo, tak jezdím na kole, no, hold, nedá se nic dělat. To mě každý říká, ty ještě jezdíš na kole, já říkám, no, a tak já bych bez kole, prostě to nejde, no, jezdím na kole, no.
3: To znamená, že někam se ještě podívat, to by byl sen.
4: No to bych třeba, byla jsem před těma 33 lety třeba v Paříži, jo. A nevnímala jsem to tak, jak bych to vnímala třeba teď.
3: A to by bylo hezký zajet si do Paříže tady s Miroslavem pod Eiffelovku.
4: Víte co, to by nás museli vzít na vozejk.

0: Je to tak, že i v tomhle věku se třeba jeden o toho druhého bojíte?
1: Já se bojím. Já se bojím, protože ten, kdo teda umře dřív, tak ten to vyhraje. Protože pak jste tady sám. To je špatný prostě, když ten člověk zůstane sám. Jak pro život, že si nemáte s kým promluvit, tak finančně, protože když se dají dva důchody dokupy, tak si nemůže naříkat nikdo.
2: Já to beru prostě. Každý den je dobrý, si říkám pro sebe.
0: Jste šťastný?
1: Já si myslím, že jo.
2: Já jsem, to vždycky přijde Danek a říká, ty seš nakonec takovej šťastnej. Všecko to jdeš si nakoupit, nebo to, a všecko, ještě zatím můžeš všecko obsloužit si, jo. Tak jsem šťastnej.
0: I že se máte.
1: Máme se, no.
0: Je něco, za co byste mu chtěla poděkovat?
1: No, že byl celé život hodný, jako takový na mě, jako, no. Tak jsme si jako vycházeli ve všem jako vstříc. Nechodil do hospody, nepil. Přestal kouřit. To už je 48 roku asi, nebo tak. No. Slušnej. On neměl rád nikdy ani nějaký takový dvojsmyslný řeči, jako tak to, takových věcí se nerad zúčastňoval.
0: Jak byste tu lásku k ní popsal?
2: Já nevím, každý den prostě to musí člověk jako prožívat, no. A myslet na to, že to je to na celý život. Když se to tak veme, tak je vůbec div, že jo, třeba ona v těch letech, tak já jsem byl pro ně starý chlap, dalo by se říct, jako jo. No a ono to vyšlo. Prostě bylo to hezký, celý ten život. Zaplať pánbu.
1: No není moc jako povídavej nebo tak, prostě jsem ráda, že ho tady mám. Mám tě ráda. Mám ho prostě moc ráda.

0: Miroslava a Miroslav Novákovi už vědí, že si nemůžeme vybrat, kolika let se dožijeme. Ale můžeme si sami zvolit, kolik života našim létům dokážeme dát. Poznali, že nemáme kontrolu nad těžkými okamžiky života, ale můžeme si je ulehčit.
1: Vincent van Gogh kdysi řekl: láska objevuje na milované osobě stále nové světadíly.
0: A tak objevujte krásy lásky. Buďte spolu, užívejte si šťastných dnů a milujte. Tak, jako se o to snaží
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Hradecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Plavební stupeň Děčín se podle ministra Červeného může začít stavět na podzim 2029. Zdravotničtí záchranáři budou mít ve Frýdlantu novou výjezdovou základnu. Meteorologové upozorňují na vedra, zítra bude až 38 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Plavební stupeň Děčín se podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů může začít stavět na podzim 2029. Stavba má vyjít na 6 až 8 miliard korun. Čtvrtina peněz je určená na kompenzaci dopadů na životní prostředí. Jezová varianta má podle ministra výhodu v zadržení vody v krajině i zvýšení hladiny spodních vod. Nová plavební komora pak pomůže zajistit téměř celoroční splavnost Labe od Ústí nad Labem na hranice s Německem, pokračuje Červený.
2: Když se podíváte dneska na splavnost Labe, tak právě díky té chybějící poslední komoře plavební v Děčíně máme nějakých 90, maximálně 100 dní. My když právě to nejužší hrdlo spravíme pomocí plavební komory s jezem, tak zvýšíme tu kapacitu pro Českou republiku na 345 dní.
0: Ve Frýdlantu na Liberecku dnes začala stavba nové výjezdové základny pro zdravotnickou záchrannou službu. Vzniká v blízkosti tamní nemocnice a stát bude 108 milionů korun. Nyní zdravotníci ve Frýdlantu sídlí v pronajatých prostorách bývalých ambulancí a tým už nestačí, říká ředitel zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Luděk Kramář.
3: Pro nás bude velkou výhodou zkrácení ty aktivace. Součástí té budovy budou garáže, to znamená, že jak my říkáme, suchou nohou z naší místnosti rovnou nasedneme do vozu, což tady samozřejmě v současných podmínkách zatím nelze.
0: Nová výjezdová základna by měla být hotová příští rok v říjnu. Ve Vsetíně končí po téměř 5 letech přestavba prostoru před železničním nádražím. Už na konci srpna se tam cestujícím otevře nové autobusové nádraží se 7 stanovišti pro příměstské spoje i opravená nádražní ulice. Podle lidoveckého starosty Jiřího Růžičky dělníci aktuálně dokončují nástupiště se 7 stanovišti pro příměstské autobusové spoje.
4: V současné době jsou hotovy asfaltové povrchy na novém autobusovém nádraží a také se dokončují chodníky na autobusových nástupištích. V rámci autobusových přístřešků montuje firma také podhledy na tyto přístřešky a v následujících týdnech by mělo dojít k montáži dřevěného obložení těchto přístřešků. Sport.
0: Českou fotbalovou reprezentaci by mohl trénovat Španěl Santi Denia. Ten by se tak stal jejím prvním zahraničním koučem v historii. Na sociální síti X to napsal předseda České fotbalové asociace David Trunda. Podle španělského deníku AS už Denia smlouvu na 2 roky podepsal. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňka nebo bouřka. Nejvyšší teploty budou 32 až 36 stupňů Celsia. V nížinách mimo severovýchodní území až 38 stupňů Celsia. Odpoledne meteorologové předpokládají silnou nebo velmi silnou zátěž teplem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D11C mezi kilometrem 18 a 8 ve směru Praha je uzavřený levý jízdní pruh, projíždějte proto opatrně. A na D1C na kilometru 231 ve směru na Ostravu stojí porouchané vozidlo, počítejte tam se zdržením. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Řeknu vám pokaždé takhle s létem, přemýšlím o tom, co vám nabídnu k poslechu právě pro tyhle příjemné letní večery. Voda, léto, prázdniny nebo dovolená. Tak mě napadá, nebáli jste se v dětství někdy koupání v rybníku nebo v řece, že vás jako někdo nečekaně zatáhá za nohu? Ne? Tak to já zase ano. To byly ty vodnické a hastramanské příběhy, kterým jsem tenkrát tolik věřil. No a právě jim věnujeme to dnešní divadlo. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Kdo by neznal tuhle českou filmovou klasiku a taky melodii, která je s tím filmem Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách neodmyslitelně spojena. Nespoutaná fantazie pánů Vorlíčka a Macourka. Ale to je příběh pro filmové plátno. Na knižních stránkách byl zase respektovaným vypravěčem těch, jak to říct, mokrosuchých hástermanských příběhů, třeba takový Jan Drda. Ano, Hrátky s čertem, ty jsou asi nejznámější, ale jeho pohádkové příběhy s puncem opravdového vypravěče s mokrým šosem se dochovaly jednak v dramatizované podobě rozhlasové pohádky, ale třeba taky jako četba s Janem Pivcem.
2: Dobrý večer. Kdo to byl pan Hrous? Nic? Tak vy opravdu nevíte, kdo to byl pan Hrous? Toníček Hrous, nebo taky táta Hrous, či ještě jinak kulatej Anton? No ovšem, vždyť jste tu ještě nebyli, když on byl na světě. A nejčko zas už není na světě on, a zbyla po něm jenom pěkná památka mezi hrstičkou přátel, kteří mu dokázali vniknout do srdce přes třípalcovou vrstvu sádla a přitom poznali, že je to srdce zlaté. Zlí jazykové ovšem tvrdili, že hospodský Hrous je krobián, to jest člověk hrubého jazyka a velký odborník na vymýšlení nejrostodivnějších nadávek, jakých lidské ucho předtím neslyšelo. Což o těch nadávkách, to je pravda. Já jsem k němu chodíval, když jsem nějakou potřeboval do svých vyprávěnek a nikdy jsem neodešel s prázdnou. Stačilo vědět, jak pana Hrouse přivést do pravé nálady. Například urazit jeho rybí polévku, že chutná po prádelním hrnci. Hned jich vychrlil tucet či dva a to tak jadrnou češtinou, až srdce zaplesalo. Ale právě proto musím dosvědčit, že pan Hrous byl dobrák od kosti a jeho krobiánština, že byla jenom obranou před křivdami světa a taky ovšem neobvykle vytříbenou zálibou v bohaté přerozmanitosti češtiny. Miloval opravdu něžně s celou vahou svých 120 kilogramů svou hospodu, pak svou drobnou manželku, které říkával Andulko, Nanduličko nebo Ančičí, a do třetice i své hosty, pokud si z něho netropili legraci. Leč i tehdy mu stačil ten slovní ohňostroj či vodopád, aby se mu odlehčilo, protože při té dobrotě srdce se vlastně ani hněvat neuměl. Tak ten pan Hrous měl hospůdku v Holešovicích pod Zátorami. Marně byste ji dnes hledali, tenhle kousek staré Prahy byl načisto zbourán. Musíte se spolehnout na mou paměť, že vám ji vyobrazím tak, jak opravdu vypadala a se vší hřejivou útulností, co v sobě měla, abyste se i vy v ní cítili dobře. Bylo to nízké staveníčko o čtyřech, či vlastně pěti místnostech, jak jsem později zjistil, neboť ta pátá, skrytá a přísně střežená, patřila k hlubokému tajemství pana Hrouse. Střecha hospůdky byla celá zastíněna košatými kaštany. Když skrze jejich listí svítilo slunce, vypadalo to, že jsou všude kolem po zemi rozházeny zlaťáky, a když listí zežloutlo a spadalo, zas to bylo všechno jinak pozlacené. Od zadní zdi k vltavskému břehu bylo jenom pár kroků a tahle pramalá vzdálenost hrála v tajemství pana Hrouse svou úlohu. Vida, hnedle bych vám zapomněl prozradit, že se to tam jmenovalo U Hastermana a podle názvu to uvnitř taky vypadalo. Kolem stěn byly rozvěšeny rybářské sítě s velkými korkovými poplavky a taky zubaté štičí a sumčí hlavy na březových prkínkách. Na policích stály hliněné džbánky a hrnečky, bachráčky, do jakých asi dřív hastrmani ukrývali dušičky. Stěny byly pomalovány obrázky ryb a taky všelijakými rybářskými a hastrmanskými historkami, protože sem odjakživa rádi chodívali malíři a když jim zrovna necinkalo v kapse, platili tímhle způsobem svůj účet. A co se tam jedlo a pilo? Inu takové lahůdky, že byste se jen oblízli. Především nesrovnatelná rybí polívka, které pan Hrous sám říkával trojposchodová, neboť to byl trojnásobný vývar napřed z ježdíků, mřenek a podouství, který paní Hrousová procedila přes plátinko a pak v něm znovu uvařila okouny, cejny a líny. Do třetice do téže tekutiny dala vařit velké kusy vltavských kaprů. Ty malé rybičky hodila slepicím, velké ryby obrala z kostiček, maso vrátila do vývaru, přidala všelikou osmaženou zeleninu, jikry a mlíčí, drobátko zajíškovala, okořenila zázvorem a muškátem. Ach, to byla hustota, až v miskách lžíce stála a jaká rajská lahoda. Ale už dost o jídle. Přibližme se raději k tajemství, které obsádalo hospodu u Hastrmana a taky pana Hrouse osobně a které on tak úzkostlivě skrýval a přece neskryl, alespoň ne před mýma všetečnýma očima. Pan Hrous nebyl totiž, podržte se, svým původem nic jiného než Hastrman.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
3: Hastrmanský čarování.
4: Sedma.
3: To je, pane věda.
4: Král!
3: Kdo se mu však nenaučí, tomu si krát běda.
5: Hastrmanský čarování není žádný špás.
4: Eso!
3: Ovládnout ho ale musí jeden každej z nás.
5: A trumf!
4: Je...
5: Hrajete jak ponocný, pánové.
6: My se nekamarádíme s Mariášem, kabrnáčku. A tobě zas nejde čarování.
5: Třeba jsem Václave na nějaký to abrakadabraka už starej.
4: Starej? Že vás pusa nepálí, strejčku kabrnáči?
5: Svý leta už mám, Toniku. S tím nic nenaděláš.
4: 127. To přece není pro vodníka žádnej věk.
5: A paměť mi už taky dosluhuje.
4: Tak jí trochu pomůžeme, dědo.
5: Lojzo, sakramenský kluku, ještě ty se do toho míchej.
4: Co by ne? Pro začátek stačí, když budeš opakovat po mně.
6: Počkejte. Počkejte, kabrnáčci. Hastrman bez vody je jako smyčec bez houslí. Tondo, přines škopek.
4: Pro oči snad nevidíte, strýčku kapinosy. Je už dávno nachystaný.
6: Tak se do toho dáme, hoši. Nohy do škopku. Šasy namočit. A všichni.
3: Jedna kapří šupina. Jeden štičí zub.
7: Je tu někdo? Tak halo, hospodo. Tak je tu někdo?
8: Hned jsem u vás. Co pak to bude, pane?
7: Horký čaj pro zahřátí. Byl jsem na rybách. Jsem z toho marného úlovku celý vymrzlý.
8: Neberou.
7: Darmo mluvit. Tahle Vltava má zakletou vodu.
8: Já na Vltavěnku nedám dopustit.
7: Poslouchejte, paní Hustinská. Co máte tamhle pod tím stolem?
8: Ach, Jotonda zatrápenej, už tolikrát jsem mu říkala, že mokrá havit nepatří do lokálu.
7: Chcete snad říct... Kanenko skákavá.
8: No co? Neviděl jste nikdy pár štik?
7: Prý štik? Vždyť tohle jsou úplní žraloci.
8: Rybáře v sobě nezapřete. Máte metr pořádně dlouhý, co?
7: Náhodou tyhle tři jsou přímo výstavní kousky. A ta čtvrtá, tak je sice trochu menší, ale taky není k zahození. Koupím je všecky. I s tím škopkem.
8: Ale jděte.
7: Dobře, zaplatím.
8: Kde pak, milej zlatej? Tyhle ryby nejsou na prodej.
7: Dám, kolik si řeknete.
8: Ne, ne, svýho Toníka neprodám.
7: Mě fuk, jak se která ryba jmenuje. Můžu jim říkat Tondo všem dohromady, nebo každý zvlášť?
8: Vůbec nic nechápete. Tohle nejsou ryby, ale hastrmani.
7: Hastrmani.
8: Nevěříte.
7: Ale paninko, hastrmani, čili vodníci, nejsou. Prostě neexistují. To ví dneska už kde kdo.
8: Já vám říkám, že jsou.
7: Jo, leda v pohádkách.
8: A kdo je tedy tohle?
7: Přece Štika. Nebo Štičák.
8: Omyl. To je můj...
4: Antonín Hrous. Hastrman. Těší mě.
7: Můj ty smutku. Co to má znamenat?
4: To znamená jediný. Andulka mluvila pravdu.
7: Není možná.
4: Ale je. Jen tak mimochodem, ona má vždycky pravdu. A jedno jim povím, nebejt jí tý mojí zlatý anduličky, tak jsem do toho lidského světa na mou duši ani nos nestrčil.
7: Povídačky?
4: Žádný povídačky, dráhý pane. Jen čistá, křišťálově průzračná pravda. A jestli chtějí kousek toho křišťálu stisknout v dlani, tak se pěkně posaděj a poslouchaj. Všecko začalo docela nevinně.
9: Tondo, pojď sem.
4: Co je, táto?
9: No jen pojď. Musíme si spolu vážně promluvit.
4: O čem?
9: O tobě.
4: Jo.
9: Koukni, Tondo, na vodníka už si velký dost. Číst, psát i počítat umíš.
4: To jo.
9: Síly má, že nevíš, co s ní. A žene tě to až hloupostem. A co se zdejší Vlta vytejče, máš všechno v maličku.
4: No, všecko ještě ne.
9: Ale jak pak ne. Umíš se proměnit ve štiku.
4: Mm-hmm.
9: Sumce i candáta. Dokonce svedeš i zajíce a koně bez ohlávky. A to každý nedokáže.
4: To jo.
9: Podle chuti poznáš, kde jaký vltavský přítok.
4: Já vím, kam míříte, táto. Jenže mě se do světa nechce.
9: Chce, nechce, musíš. Půjdeš na zkušenou. A když řekneš, že jsi Purkareckýho Matesa Hrouse syn, každej našinec tě rád přijme.
4: Ale táto, já bych přeci jen radši zůstal.
9: Ne, ne, ne, synku, už jsem ti zapřáhl dva sumce. A teď běž. To víš, lehko mi není. Jedinýho syna pustit z očí.
4: No tak proč?
9: Protože tady na Půrkarci tě už žádný štěstí nečeká.
4: O jakým štěstí to mluvíte, táto? Já jsem docela spokojený.
9: A co láska? Toníku, he? Zkrátka, měl by si najít nějakou nevěstu, jelikož chlap bez ženský péče, to je jenom poloviční mužský.
4: To se povídá?
9: Jo. To je i ověřený. A jedno si pamatuj. Když to nebude zrovna vodníková dcera, měla by mít k vodě aspoň hodně blizoučku. No tak zlom vás. Děkluku Hastrmanská.

0: Lampička zahraj se do rybníčka.
1: Jemináčku, to je panenka.
2: Lenek, bylo 20 a teď jich mám jen 19.
1: Slečinko, tadyhle vám jedna bílá ryba uplavala.
3: To je ta 20. Pěkně děkuju.
1: Rádo se stalo.
3: A který špak ty jsi? Že tě neznám.
1: Já jsem ten synovec. Porybního.
3: Nevymýšlej si. Vždyť já vím, co jsi zač. Kapeti ze šosu. Hastrmánku.
1: Je. A vy se Hastrmana nebojíte?
3: Proč mi vykáš? To se ví, že se ho nebojím. Já se nebojím ani čerta.
1: Ne?
3: Akorát našeho táty se bojím.
1: Táty?
3: On umí třískat potěhem, až mi na celém těle naskáčou modřiny.
1: Proč tě bije, když jsi taková hezunká a milá?
3: No, právě proto, že prej se na mě kluci smějou. Ale což pak já za to můžu, že jsou takový hloupí?
1: Já bych se na tě taky smál.
3: I tak jsi taky hloupej.
1: Třeba jsem. Ale umím spoustu věcí. Chceš, abych ti chytil rybu?
3: Chci.
1: Ale jen jestli přijdeš zítra.
3: Chodím se máchat prádlo každý den.
1: Tak já tu pro tebe od nynějška každičký den přichystám košík ryb. Chceš?
3: Co by ne. Doma budou rádi a když i tobě to udělá radost.
1: To tedy udělá.
4: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Klasikou z rodu hastrmanských vyprávění, kterou dnes tedy rozhodně nemůžeme opominout nebo vynechat, je i knížka Josefa Lady. A vsadím se, že ji teď určitě máte, když ne v knihovně před sebou, tak aspoň někde intuitivně před očima. Bubáci a hastrmani. Veselé to vyprávění o hastrmanu Brčálovi a strašidlu Mulisákovi. Myslím, že asi nikdo nespočítá, kolik těch hastrmanů Josef Lada v životě namaloval, ale víme, že motivem pro jeden z jeho posledních obrazů v roce 1957 byl právě zase takový jeden starý unavený hastrman sedící s dýmkou na vrbě.
1: Vesnička Syslov leží stulena uprostřed lesů. Asi 50 starých dřevěných chalup s doškovými střechami a s dřevěnou zvoničkou uprostřed návsi tvoří celou vesnici. Vedle zvoničky je nevelký rybník s prastarou vykotlanou vrbou a bledý měsíc se v něm zhlíží jako v zrcadle. Osvětlena měsíčním světlem s věncem černých lesů v pozadí vypadá vesnička opravdu jako z nějaké pohádky. V těch černých lesích jsou mnohá místa, kam pro nedostupnost ještě lidská noha nevstoupila a kam obyvatele zapadlé vesničky se ani neodváží chodit. A jen si na večerních táčkách vypravují, že v těch skalách uprostřed hustých lesů jsou ještě tajemní tvorové, o kterých se vypravuje snad už jenom v pohádkách. Však z těch pohádkových bytostí se u Syslova ještě aspoň jedna zachovala. Je to hastrman Brčál, který bydlí v rybníce nad prastarým mlýnem s malým hastrmánkem Pulcem. Snad proto se tam ještě udržel, že do Syslova už ani pořádná cesta nevede. Z cizinců tam nikdo nikdy nepřijde a domácí občané jej nechávají na pokoji, protože on sám už také nikomu neškodí. Ani malé děti si Brčála tuze nevšímají, když si někdy zajde do vesničky pro tabák a jen ho pozdraví jako každého jiného dědečka. On sám také s lidmi mnoho řečí nenadělá a jen někdy ve starém mlýně, kam rád chodívá večer na návštěvu, se rozpovídá o starých zašlých časech. No a ještě vám snad mohu o něm povědět, že si za mlhavých nocí rád někdy vyjede na projížďku s podivným potahem. Čtyři velké černé kočky si zapřáhne do malého vozíčku a uhání s ním jako s větrem o závod hlubokým údolím, které se táhne okolo Syslova. Jednou za mlhavé podzimní noci, když projel údolím, zastavil u tří dubů svůj kočičí potah a zahleděl se zpátky údolím a zabrčel. Čím to ke všem kozlům je, že jsem vždycky rád, když mám tohle smutné místo za sebou. Ten smutek tam na mne zrovna padá a skoro se tam trochu bojím. Je to dost hezké místo, ale něco tam chybí, co by to trochu oživilo. A zrovna ho něco rozumného napadlo. Už to mám. Co tam chybí? Strašidlo, pardie, puškvorec, strašidlo tam chybí. A to se, věru, divím, že se tam už dávno nějaké strašidlo neusadilo. Vždyť je to místo pro strašidlo jako stvořené. A hastrmanova tvář se rozšklebila radostným úsměvem a žabí oči se ještě více vykulily. A pardie, rákos, to by bylo něco pro kamaráda Mulisáka z černých voděrat. On už je tam, chudák, taky jen tak sám. Nikdo se ho tam už nebojí a nejvíc ho mrzí, že už v něho nevěří ani staré babičky. Však mi tuhle poslal po stráce štěbetelce psaní naškrábané na březové kůře a v tom psaní si mi trpce stěžoval, jak je tou moderní dobou zneuznán a odstrčen. Kolik set let tam poctivě strašil a teď, aby šel na stará kolena někam do muzea. Ja. A tam prý ho vezmou jenom s tou podmínkou, že se dá sám na svůj náklad vycpat. Ale počkej, kamaráde, však ty zase radostí povyskočíš až do vršku Borovic, až ti povím o tomhle pěkném místě. A dlouho s tím otálet nebudu a hned zítra v noci zajedu do Voděrad pro mulisáka. Vždyť by se nám mohlo snadno stát, že by se tu usadilo jiné strašidlo. A já bych tu měl moc rád starýho kamaráda mulisáka. Alo, vranky, kupředu, brkkkkk, kvá, kvá, kvá. A Hastrman brčál se rozradostně vracel k domovu. Po celý druhý den se pak s chutí připravoval na radostnou cestu. Vzal si novou čapku upletenou z dlouhého sítí, nedělní zelený kabát a nové červené botky, které si zrovna den předtím na Staré Vrbě při měsíčku dodělal. Potom ještě dovedl malého Pulce do Starého Mlýna a tam poprosil paní mámu, aby si tam asi týden Pulce nechal a povídal jí, že se bojí samotného Pulce nechat doma, aby třeba ještě nezapálil rybník. Z toho ovšem malý Hastrmánek měl velikou radost a těšil se, jak si spolu vyhrají z Mlynářovic synkem. A pak se už starý brčál vydal s chutí na cestu a šťastně a zdráv dojel do Černých Voděrad ke svému příteli mulisákovi.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Hned tu první noc po přistěhování do Syslova požádal mulisák brčála, aby mu ukázal to příhodné místo ke strašení. Vzal Hastrmana na své vzdušné sáně, aby nemuseli trmácet unavené kočky a vydali se na oblídku. Mulisákovi se jedno místo ihned zalíbilo a vroucně děkoval brčálovi, že mu o něm pověděl. Pardie, netopejr, tady to opravdu ještě vypadá jako před 100 lety, zakvíkl mulisák radostně. To je místo pro strašidlo jako stvořené a nejvíc mě těší, že mě zařízení nebude stát skoro žádné peníze. Nic se tu nemusí ničit ani bořit, aby to tu vypadalo pustější. Taky je dobře, že tu ječí meluzina. Ta teď stojí prachu, kamaráde, když se musí z brusu nová pořizovat. Je tu zkrátka všecko, čeho je ke strašení třeba a já se také, kamaráde, hned zítra večer s chutí pustím do strašení. Počkat, příteli mulisáku, teď už to nepůjde tak snadno a lehce, jako to chodívalo, když se sdělal pro sebe v Černých Voděradech, promluvil vážně Hastrman. Teď musíš mít, holečku, povolení od starosty, abys tady mohl strašit. Druhého dne se tedy oba braši vypravili k syslovskému starostovi. Přinesli mu darem župan z vrbového proutí a párek pěkných netopírů, aby ho příjemně naladili a přitom pověděli, proč k němu vlastně přicházejí. Pan starosta je vážně vyslechl a potom k ním promluvil s úřední vážností. No, ono by to bylo dobré, kdyby se tu usadilo nějaké strašidlo, co pak o to. Děcka bez toho už začínají tropit všelijaké nezbednosti, ale dříve než k tomu dám své úřední povolení, musím něco připomenout. Musím upozornit, aby tuhle strašidlo mulisák nedělalo při strašení žádné škody. aby opatrně zacházel s vichřicí a s meluzínou. A také musí dát dobrý pozor, aby těmi svými světýlky a bludičkami nevypálil vesnici. A Jářku, hlavně strašte děcka násobilkou sedmi a souhláskami obojetnými. Těch se děcka bojí víc než čerta. No, a to by bylo zatím všecko. Doufám, motře Hastrmane, že nám přivádíte strašidlo poctivé a pořádné, které bude naší obci dělat jenom čest. A já vám, sousede Mulisáku, přeju u nás hodně zdaru, štěstí a úspěchu. Tím byla návštěva ukončena a oba hoši spokojeně odcházeli. Mulisák si liboval, že tak dobře pochodil a pevně si po cestě umiňoval, jak si to všechno zařídí a uspořádá, aby mohl řádně strašit k prospěchu obce. Hned se tedy pustil do práce a při budování chaty už usilovně přemýšlel, co by tak měl udělat, aby se hned napoprvé v obci uvedl. Mladé strašidlo by jistě na to hned připadlo, ale kmotr Mulisák byl už hodně starý hastroš a tak mu to vymýšlení dalo hodně práce. Ale za to zas vymyslil něco hodně šikovného a s chutí se pustil do práce. Doletěl si na Barabášovy hory k babě Kanimůře a vyprosil na ní podobenku jejího švagra čerta Haramáše. A doma pak podle té podobenky celý měsíc molil z černých hadrů a ze starých černých chlupatých kožichů asi metr vysoké čerty. Nadělal jich kopu a pak s nimi nenápadně chodil do statku a chalup, kde měli plno malých dětí. A Mulisák rodičům nabízel své čerty asi takto. To je marné, lidé zlatí, děti se musí něčeho bát. Když si ode mě koupíte tady toho čerta Haramáše a doma ho postavíte na almaru, aby ho ta rozpustilá cháska měla pořád na očích a pořád z něho měla strach, tak uvidíte, jak budou sticha jako pěny a neodváží se zlobit. A rodiče mu věřili. Všechny čerty mu hned odkoupili a nastavili je ve světnicích po almarách, aby na ně děti dobře viděli. A těšili se, milí rodiče, že rozpustilé děti budou toho dne jako oukoušené.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Když nás už teď Valdemar Matuška pozval na pražskou kampu, tak tam ještě chvíli zůstaňme. A to společně s knížkou Andreje Gjuriče Kam běží modrá liška. Pan Rudolf Hrušinský tu byl vypravěčem příběhů kolem zákoutí pražské Vltavy na kampě. A snad mi dáte za pravdu, až se tam někdy večer vrátíte, budete mít takový nejasný pocit, totiž, že vás pan Rudolf Hrušinský drží za ruku a vypravuje vám to všechno o tom pražském vodnickém světě, jako by tam byl v tu chvíli, ale v tu chvíli s vámi. Tak dobré dny, přátelé.

Václav Vaniček, místopřísežný a splnomocněný vodník na Čertovce, seděl na lávce u mlýnského kola a kýval nohama nad vodou. Byl pobouřkový večer.

jsem se chvíli skrze železné mřížový z mostku přes Čertovku a přemýšlel, jestli se mám ozvat. Bylo to už dlouho, co jsme se neviděli. To, když zrušili hospodu u Řádového kříže a já přestal z večera a v noci

0: Vodník Václav Vaněček se díval dolů do vody, ze které to bliskotalo a mlaskotalo, a pískal docela potichounku. Věděl jsem, že je to písnička pro kapra Kuldu. Pouze na tuhle písničku vyplouvá, a to ještě jen, když se mu zachce. Byl umytý večer, z kampy to vonělo kořením a z čertovky vodou. A tak jsem tichounce zapískal taky kousek té kapří písničky. Jednou kránu mne ji Václav Vaněček naučil, ale pořádně to umí jenom vodník. Podíval se směrem k mostu a povídá:
1: kam běží modrá liška na kampu a co nese v hubě zelenou ratolest? Tak poles, poles.
0: Tohle je takové naše povídání už od těch dob, co se známe. Tenkrát mě chtěl takhle vodník Vaněček vyzkoušet, co o kampě vím a jestli budeme spolu za dobře. Modrá liška je domovní znamení. Znamení na domě hned z kraje Kamského plácku, vlevo, když jdete od parku k mostu. Kdo si ji všiml, ten už rozumí. A kdo ne, bude se tam muset jít podívat. Přelezl jsem tedy žbrlení, slezl po stavidle a sedl si na tu vlhkou lávku.
1: Jak pak nám to dneska voní?
0: Veškerou vodou. Oba jsme se toho s chutí nadechli. Vidíte, a někdo ani neví, že voda voní. Každá voda voní. Trochu jinak ta, co běží, trochu jinak ta, co stojí, jinak voní večer a jinak zase ráno. Po svém hluboká a po svém mělká, jinak studená a jinak teplá, jinak řeka, jinak potok, jinak rybník a jinak jezero. A čertovka, ta voní zase jinak. No prostě jako čertovka. Ani potok, ani řeka, ani náhon, ani strouha, nebo od všeho trochu. Voní veškerou vodou. A my s Václavem Vaněčkem to dobře víme. Chvíli jsme tak seděli a nemluvili. Voda dole občas šplouchla, z mlýnského kola za námi odkapávaly kapičky. Od Velkopřevorského náměstí bylo slyšet koncert a od řeky kytaru. Pak zkusil Václav Vaněček zase kapří písničku. Za chvíli se voda trochu zavlnila, ale to se vydávala na lov vodní krysa zvaná Tereska. Vaněček ji neměl moc rád, chytala ryby a vůbec všelijak pytlačila, ale patřila k vodě a tak se s ní držel v dobrém.
1: Kulda mi dělá starosti. Nějak ho není vidět.
0: Přece vyplouvá na tuhle písničku jenom, když se mu právě chce. Třeba se mu nechce.
1: To už se mu tedy nechce třetí den? A to je nějak divný. Ani dole není k spatření, kde nic tu nic, jako by se voda po něm zavřela. No, mohl jet do bráníka k netezím. Tam se on vždycky zdrží. Bránický vodník Vrbovec si s ním moc rád popovídá, jenomže jednak mi vždycky Kulda řekne, když chce někam na delší čas, a za druhé, to už je něco, když se vydá na takovou cestu. On už k stáru moc na Vltavu neplouvá a tím míň tam nahoru, kde je tolik randálu. Naposled tam byl, tuším, okolo Vánoc, to se ryby nejčastěji navštěvují.
0: Kulda nebyl totiž jen tak kapr jako kapr. Především to byl jediný kapr na čertovce a tak by si ho Vaněček vážil, i kdyby byl všelijaký. Ale právě tenhle jeho jediný kapří kus je nejstarší ze všech vod Velké Prahy a okolí. Kulda je prakapr, jak se patří. Krásný, velký, tlustý a moudrý. Třikrát chycený na udici, jednou do vrše, třikrát trefený kamenem a jednou dokonce z pušky. Má krásnou, tmavozlatou barvu, místy trochu do černa a všichni ho čertoveckému vodníkovi závidějí. Už je po bouřkách, říkám a ukazuju na mlhy. Ale Vaněček na to nic. Jenom se tak zamyšleně rozhlíží a já vidím, že budu muset něco podniknout. Zatím se mu tedy aspoň položil ruku na rameno, to jako že tu jsem a že jsem jeho přítel. A pak jsme se v tom pobouřkovém večeru domluvili, že počkáme ještě den. Když tu ani potom Kulda nebude, musíme doopravdy začít pátrání.
1: Napřed bychom mohli zajít za Valentou. Je to soused a nejspíš by mohl něco vědět. Tam u něj na Vltavě je Kulda jako doma.
0: Ale vidím, že vám budu muset povědět něco víc o pražských vodnících, než začneme celý tenhle příběh. Budete to ještě potřebovat. Možná, že jste si dosávat mysleli, že je v Praze na Vltavě vodník jenom jeden. Ale to je vidět, že nemáte ponětí, jaká je to práce starat se o řeku v tak velikém městě. A co teprve dřív, není to ještě ani tak dávno, kdy Vltava byla čistší a plná ryb. V létě teplá, že se v ní dalo krásně koupat, a v zimě zamrzlá, že se po ní procházela v neděli celá Praha. Pluli tu nejen lodě a parníky, ale i vory, co kotvily za císařskou loukou ve Vorovém přístavu, řečeném Háfnu. V Podolí se po celý rok prodávaly ryby a v Bráníku se pro hospodské lednice sekal led. To potom bylo pořád co dělat, co hlídat, opravovat, spravovat, že by to jeden jediný vodník nikdy nestačil. Protože lidé žili daleko víc u řeky a s řekou. Před dávnými časy patřil k pražské Vltavě jen vodník Staroměstský, Malostranský, Novoměstský a vodník na Čertovce. To je poznat ještě dnes podle toho, že mají vznešené a starodávné tituly. Potom ale Praha rostla podél řeky, práce přibývalo a tak je dneska pravých pražských vodníků 9. Staroměstský, Malostranský a Čertovecký nazývají se dohromady také vodníci střední, neboli městští. Proti proudu řeky jsou 3 vodníci horní, nebo také protivodní. Od Starého Města dolů vodníci dolní, řečení též povodní. A ještě něco. Asi jste si už všimli, že vodníci mají docela lidská jména, jenom s jednou zvláštností. Vždycky a bez pardonu musí ta jména začínat písmenem V. Nevím přesně, jak je tomu na venku. Tam se snad skutečně vyskytují ti puškvorci a rákosníci, přesličkové a půlci, česílkové, žabincové, jak o nich čtete v pohádkách. Ale u pravých vltavských vodníků je to tak, jak říkám. Václava Vaněčka, který je místopřísežným a splnomocněným vodníkem na Čertovce, už znáte. A tak je třeba ho jmenovat jen pro úplnost. I máme tu především Valentu, sídelního vodníka Malostranského, už tu také o něm byla řeč. Bydlí pod Karlovým mostem u prvního oblouku, hnedle tam, co stojí rytíř Brunsvík, a spravuje řeku od mostu 1. máje na rozhraní Smíchova a Malé Strany až po občanskou plovárnu. Ale ne celou řeku, jenom tu polovinu u levého břehu. Na druhé straně je revír dědičného hastrmana Staroměstského, co žije ve Staroměstských mlýnech. Staroměstský vodník Vavřinec Velebný má hubený podlouhlý obličej, temně zelené, velice smutné oči a dlouhé stříbrné vlasy a vousy jen trochu do zelena. Nikdo neví, jak je starý, snad tu vládne od dob největší slávy Starého Města pražského. Vavřinec Velebný je nejstarší a nejmoudřejší ze všech pražských vodníků. Rozumí všemu, co je, bylo a bude kolem vody, Ví o místech a o věcech, na které už všichni dávno zapomněli, ba i o takových, o kterých nikdo nikdy neslyšel.

0: country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, středečně čtvrteční, právě otevírá, právě začíná, stejně tak jako odbyla 23. hodina. Krásný pozdní večer vám všem, kteří jste napřímo našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. Máme před sebou jako vždy celé dvě hodiny společného setkávání se v našem vysílání a společného také povídání. A samozřejmě nebudou chybět ani příjemné písničky, které doufám také potěší a zpříjemní vám pozdní večer a vlastně brzkou noc. No a teď už zbývá jenom zodpovědět otázku. O čem, že to dnes bude. Titulek našeho povídání zní takto. Co je psáno, to je dáno. Nenadarmo se říká, že co je psáno, to je i dáno. A proto se také většinou všechny smlouvy a dohody sepisují a podepisují i v několika kopiích. Mnozí z nás už ve svém životě zjistili, jak moc je důležité mít od dané dohody nějaký doklad. Jaké pak jsou vaše zkušenosti? Je pro vás důležité sepsat si různé domluvy, dohody, úmluvy a nechat je také třeba od zúčastněných osob podepsat a vyplatilo se vám už v životě, že jste opravdu měli sepsanou dohodu a pak se jednalo dle domluveného a napsaného černé na bílém? Nebo naopak stalo se vám, že jste si říkali, proč jen jsme si nesepsali nějakou smlouvu, nějakou dohodu společně na papír a mohlo být o pár starostí méně. Tak tolik a mnohem více na toto téma, které se dotýká zcela určitě každého z nás, protože každý z nás někdy něco musí domlouvat a zkrátka řešit dopředu a také to není jenom na něm, na jeho pohledu, ale samozřejmě i na dalších protistranách, takže je důležité asi mít něco v ruce, ale to, o čem to bude to naše povídání, to nechám na vás. Takže připomínám, telefon 731 800 900, pak máme také web, kam už mnozí píšete, rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz, i tam se na vás budu těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jitka Zelenková, Bez lásky láska není, tak tolik písnička na úvod. No a krátce po 23. hodině pozdravíme do Olomouce Roberta. Krásný večer, Roberte, vám přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Především vám chci poděkovat, protože jste mě vzala, ne vždycky se člověk dovolá, takže to je slušnost, tím začnu.
0: Mm-hmm.
1: No a teďka k tématu, co se týče těch smluv, dohod a podobně.
0: Ano, ano.
1: Tak jednak je důležitý mít ty věci na jedné místě, aby to člověk nehledal, to je jedna věc, když už jako a druhá věc je, jo, všechno si pozorně čist, bylo to v době ještě, když žila má žena, teď už jsem 3 roky vdovec, no a zkrátím to.
0: Mm-hmm.
1: A já mám smlouvu s ČEZem, to je dodavatel elektriky.
0: Mm-hmm.
1: A já jsem si to pozorně přečtl a dobře jsem udělal. Volali mě z Naftavské nějaké vodárenské, jestli bych k ním nepřešel s elektrikou.
0: Mm-hmm.
1: A já říkám, nezlobte se, já to neudělám. Já mám s ČEZem smlouvu.
0: Ale nemusíme tady řešit konkrétní dodavatele, jo, jmenovitě, prosím.
1: Mám konkrétního dodavatele.
0: Mm-hmm. Ano, ano.
1: A v jedné části té smlouvy, jo, mm-hmm, se totiž psalo, že vy, pokud byste chtěla změnit dodavatele, tak vy napřed musíte upozornit toho úvodního dodavatele. Pokud to neuděláte,
0: mm-hmm,
1: jo, tak oni vám dají 50 000 pokutu. Pokud to nezaplatíte, tak může přijít exekutor a všechno vám prostě zbalit. Jo?
0: A tak dále,
1: oni samozřejmě počkají, protože
0: ano,
1: mají čas.
0: Mm-hmm.
1: Takže to jsem chtěl říct k tématu. To mm-hmm setka ta přešla s dodavatelem elektriky a teď naříkla, protože platí víc za předtím. Jo? Takže
0: jo, že si
1: opravdu nedoporučuju nikomu přecházet jako prostě z jedné společnosti do druhé, nedoporučuju to.
0: Tak je to případ od případu.
1: Ptáte, pokud vás něco zajímá, paní Lukošová.
0: No, v obecné rovině, jestli je pro vás důležité, zkrátka, když třeba, já nevím, se budete s někým o něčem bavit nebo si něco půjčovat, nedej bože peníze, tak jestli je pro vás důležité si to prostě dát na papír a třeba i s tou protistranou podepsat, abyste věděl, nebo obě dvě strany, aby věděli, že co je psáno, to je dáno a že to bude platit v budoucnu, kdyby náhodou došlo k tomu, že ta protistrana třeba bude říkat, že o ničem neví, že si třeba nic nepůjčili, že jste se na ničem nedomluvili. Máte nějakou takovou zkušenost? Třeba.
1: Tak já řeknu jinou věc. Já jsem třeba, už je to dávno,
0: mm-hmm,
1: já jsem měl půjčku u ČEZu a tam to bylo nastavený tak, že dostal jsem složenky,
0: mm-hmm,
1: půjčil jsem si nějakých 16, jo, a vracel jsem 19 000.
0: Mm-hmm.
1: Protože tam je totiž úrok a bylo mě vysvětleno, naštěstí jsem to teda měl černým na bílým, že takzvaná akontace, to je to, co zaplatíte hned, když si půjčíte peníze, a mm-hmm, pak je úrok, to je to, co zaplatíte navíc. Já jsem si myslel, že to tež. A v podstatě to tak není. To je právě potřeba mít k tomu ten papír, aby si to člověk
0: prostudoval. Ano, ano, ano.
1: Jo, takže tady ta zkušenost. No a jinak chci pozdravat všechny linkaře.
0: Dobře.
1: Paní Ludmilu. Na závěr teda, ať nezdržuju zbytečně.
0: Nezdržujete, Roberte.
1: Pana Olina.
0: Uh-huh.
1: Paní Vlastičku Skrnova. Držte mě palce v hřebikách, vůbec mě to nende, jsou těžké otázky, ale nevadí to. Jako, už jsem to 5x pokazil za dva měsíce, takže jsem v podstatě nic nevyhrál. A zase v country rádiu taky soutěžím a vyhrál jsem parádní deštník, takže z něho mám velkou radost.
0: Tak, blahopřeju, že to klaplo.
1: A moc vám, paní Tuško, teda děkuji, že jste mě vzala.
0: Není vůbec zač, Roberte.
1: Já jsem přijel, aby se dovolali, a to je tak všechno k tématu. A každopádně dobře, mě všechno černý nabilím, takže s vám absolutně souhlasím.
0: Dobře, tak já vám děkuju, samozřejmě.
1: Děkuju. Nashledanou.
0: Mějte se hezky, hezký večer, hezké dny a zase někdy příště v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Krásně nám přišla zaspívat Maruška Rotrová, písničku To mám tak ráda, no a 15 minut po 23. hodině pozdravíme Františka do Židlochovic, krásný večer Františku.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučku, já vás taky zdravím pěkně v rozhlasi a posluchače do Štírinky.
0: Děkuju moc krát, ráda vás slyším. No a prozraďte, Františku, jaké jsou vaše zkušenosti s tím, že asi, nebo není důležité, nechám to na vás, tu odpověď, mít zkrátka určité dohody na papíře?
1: Já vám to řeknu, jak to bylo se mnou, když jsem se stal zaměstnavatelem, jo?
0: No.
1: Tak jsem potřeboval lidi, že jo, na práci.
0: Ano, ano.
1: Tak jsem si šel na pracovní úřad do Brna a tam jsem si mohl vybrat, většinou jsem vybíral teda takový, co tam byli vedení na pracáku, tak takový kolem Židlochovic nebo židlochovský občany takový, jo, tak ty jsem si tam vybíral a na ty jsem dostával třeba podporu na každýho za měsíc 7 000 a takže ta smlouva mohla být nejméně na 7 měsíců, na 6 měsíců, na půl roku, takže jsem za každýho dostal 42 000. Když jsem si jich vzal 5, tak jsem měl 200 000 k dobru, jako jo. Tak to bylo pro začátek toho podnikání dobré takové odrazové můstek, jako
0: ano,
1: jo.
0: Ano, ano.
1: No tak to jsem udělal smlouvu s pracovním úřadem a potom taky s tím zaměstnavatelem, teda zaměstnavatelem, zaměstnancem, jo? Stalo se mně někdy, že ten zaměstnanec mě něco provedl špatného, já jsem nedostal nějaký peníze, takže jsem toho zaměstnance zase vyhodil, jo? Vrátil jsem ho zpátky pracovním úřadu, tému pracáku, jo?
0: Hejo.
1: Takže, a teď na takovou smlouvu mám ještě dva, jo, to jsou dva. Jeden teda je důchodce, který ho takhle můžu zaměstnat, ale on může pracovat do 42 hodin nebo 40 hodin tak nějak.
0: Omezené množství, ano, hodin.
1: To je důchodce, a protože je zároveň pojištěné a všechno, jo. A jednoho mám z úřadu práce, že ten taky takhle může dělat těch 40 hodin, ale musím každý měsíc mu potvrzovat jako smlouvu, jo? A on vlastně nemůže moc vydělat, on může vydělat i kolem 4 000 nebo kolik, jo? No, takže takhle mám ty smlouvy s těma to klukama, jo?
0: Jo.
1: No potom některé firmy jsou smlouvu na tu práci, jo?
0: A máte, Františku, jenom taková podotázka, máte někoho na to, kdo vám připravuje ty dohody, ty smlouvy, nebo to se píšete vy sám s nimi?
1: Ne, to mám účetního.
0: Máte, kdo to dává dohromady.
1: Profesionála, který platí 7 000 měsíčně a on mě dělá faktury, já mu dávám podklady, co jsme kdy dělali, on z toho udělá fakturu, jo.
0: Sepisuje.
1: No, takže tak toho mám, profesor, to už mám tady. Ten už dostal, myslím, bude být 2 000 000 za těch 30 roků, jo?
0: Za věrnost, no.
1: Když to spočítáte, tak to máte skoro 100 000 za rok, jo? A protože já už je to dělá 30 roku, no tak to je hodně peněz, že jo?
0: No jo, on se to nás čítá, aniž by se to zdálo.
1: No, potom další smlouvy dělám s městským úřadem, třeba byly to na práci a bylo to na zimní údržbu, jo. Takže tam to jsou smlouvy, že taky tam byly takové sankce, že co neprovedu včas a tak budu platit jako pokutu, jo. No a tak letos už myslím s tou zimní údržbou skončím, protože už toho bylo dost na 30 roků, jo. A já mám leta, když ve 84. máte ráno od se vstávat a jít kotrové si padá z nich nebo je náledí. Já si myslím, že oni nebudou moc rádi, protože zase budou mít starosti obec nebo město, kde zehnat firmu na to, že jo? U mě to bylo jednoduché a tak toto. No. A některý, ty, a většinou to je jenom s obyčejnýma zákazníkama, děláme jako ústní, jo? A to se skládá většinou z toho, že se mě zeptají, co to bude stát, takže já jim řeknu, kolik beru na hodinu na toho chlapa, jo? A samozřejmě tam musí ten chlap pracovat, jo? To je, že bych si vzal na něho 200 korun na hodinu a on se tam pláká, to se musí hlídat, jo? No to mě aj třeba ten zákazník řekne, že ten chlap tam stojí. Stalo se mě, že jsem přišel pro peníze a ten zákazník, nebo tam to byl takový taký dozor, jo, že říká, tam ten dlouhej
0: nedělali.
1: A v ruce držel pivo a kouřil, jo. No tak bum a 10 000 no. Pozdíl, jo.
0: No jo.
1: No, takže to jsou ty takový ty ústní smlouvy, no, takže oni si na to dávají ty zákazníci pozor, jo.
0: Takže doporučujete opět mít v ruce papír a dohodu a tak, jak by...
1: No, takže...
0: Proklid.
1: To mám hodně za těch 30 roků, víte, to bylo zaměstnance, co se zaměstnával a tak, no. A už jsou všichni, hodně jich pomřelo, jo, tak starý jak já, a jak se mě zavěstává a už jsou po smrti.
0: Tak, jo, tak jak život přináší. Dobře, Františku, tak vám moc děkuju, jinak ať se dílo daří, ať se vám ve vašem podnikání daří a přeju hezké letní dny a budu se těšit zase příště, jo?
1: Ano, paničku, podobně a dobrou noc.
0: Mějte se moc pěkně, nashledanou, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zakorová a písnička Lásko, vítej. No a protože jsme dohráli a dospívali, tak pozdravíme Oldu do Rosic. Oldo, krásný večer vám přeju.
1: Přeji vám dobrý večer.
0: Děkuju, nápodobně.
1: Tak já vám řeknu můj případ.
0: Povězte.
1: No, já jsem měl kamaráda, které mě... To už je
0: Oldo, než se rozpovídáte, jenom vypněte prosím rádio.
1: Je, já nemůžu, protože mám zrovnou a jsou na posteli.
0: Jo, tak snad to nějak zvládneme. Tak povídejte.
1: No, a to už je takový 25 let.
0: Uh-huh.
1: A kamarád mě jako nakulatil na chatu, na budování.
0: Uh-huh.
1: Tak jsem k tomu svojil, ne? A představte si, já jsem 3 roky to tam s ním budoval,
0: uh-huh.
1: Protože jeho rodina ho nalicovala na chatu a zbyl jsem v budování já a ten můj kamoš. Ne?
0: Uh-huh.
1: A teď si představte, že byli jsme domluveni, to je na Výsočině tady u náměstce,
0: uh-huh.
1: Takže že tam budem, že on bude duchový já a že tam budem spolu vyjetovat.
0: Jo, jo.
1: A ty si představte, že já on normálně asi 2 roky duchově byl a zemřel, ne?
0: Mm-hmm. Mm.
1: A ty si představte, já jsem neměl nic žádnou slovu s ním, jo?
0: Mm-hmm.
1: A ty si představte, že on mě říká, já ti nechám klíč od té chaty, a když tam nebudu já, tak tam budeš jezdit jiné.
0: Mm-hmm.
1: Tak to byla domluva, ne? A teď si představte, když on zemřel, ne? Tak manželka jeho přijela sem zabral do baráku a říká mě, Oldo, já jsem ztratila klíče od chaty, nemohl bys mě ty klíče dát, co ti dál Karel? No říkám, tady máš klíče, ne? A došlo to tak, že to už je takové 16 roků, když je na stavě Boží, jo?
0: Mm-hmm.
1: A za těch 16 roků se neozvala, že by mě řekla, pojď se tam prosím ti rekreovat a tak dále.
0: Něco prostě, ano, ano. Mm.
1: Já jsem to projednával s klukem mým a on říká, ty jsi takové blbec, že jsi nechal tu slovu. Já jsem totiž nepředpokládal, že ho zemře.
0: Jo, jo, já vím, dějou se věci zkrátka v životě lidském.
1: Takže jsem dopadl, seda u klumce, ale to prostě člověk nepředpokládá, jo.
0: Takže ale bohužel se stalo. No.
1: Všechno do koša, no.
0: Jo. Takže když byste se mohl vrátit zpátky, tak rozhodně zkrátka nějakou smlouvu a nějakou domluvu mít, aby potom byl doklad pro ty nejbližší nebo pro tu protistranu, pro ty další pozůstalé a tak dále, že jo?
1: Od té doby jsou léčené.
0: Hmm.
1: A opatrné,
0: jo? Oldo, opatrné, jo?
1: Když si na to vzpomněl, tak mě nedává.
0: Jo. Jo, jo. No dobře, Oldo, tak vám taky moc děkuju za váš příběh, za vaši jakou retrospektivu životní a zkušenost životní. Ne moc veselou, ne moc dobrou, to je pravda, ale přeju všechno dobré a hezké dny a hodně zdraví a mějte se moc hezky. Jo.
1: Děkuji vám, dobrou noc.
0: Mějte se krásně, zase příště, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Keby bolo niečo,

0: Jožera je skupina Elán a jedna filmová také písnička Voda, čo ma drží nad vodou. A během písničky se k nám dovolala paní Boženka z Hradce. Boženko, krásný večer přeju.
1: Já vás zdravím a všichni posluchače.
0: Děkuji moc krát.
1: Chci vám říct, jak my jsme doplatili na ústní dohodu.
0: No.
1: My jsme koupili ještě se známým, ale ne tak moc, ale prostě domek v Hradci Králové. A mělo to o 8 metrů víc jak rodinný domek, tak to spadlo jako do činžovního domu. No to nic, my jsme se dohodli, přijeli jsme sem a prostě jsme to prohlídli, že byli tady nájemníci, kteří se měli vystěhovat tak do 2 do 3 roků. No a my jsme se dohodli, kterou polovinu budeme jako obývat. Ale nic jsme si nezapsali, že jim zůstal vjezd, garáž a my jsme měli akorát 0,5 metru vedle baráku a to oni nechtěli, že tak si prostě vybrali ten vjezd a to. No tak my jsme to tak nechali, ale protože se nám podařilo přikoupit od souseda 100 metrů ještě, no přišli z geodézie, rozměřili to. No, napsali nám číslo parket, nebo parcel, že? A prostě zaregistrovalo se to na katastrálním úřadě. No a postupně se nám nájemníci jako vystěhovávali a když prostě přišlo na půlící zeď, aby se postavila, tak oni se prostě, že ji jako nebudou stavět, ať si ji postavíme my, a nebo že chtějí celý patro jako být nahoře a že nám nechají být dole.
0: Ano.
1: No ale my jsme trvali na tom, jak jsme se dohodli, no tak jsme měli díky tomuhle dohadování okresní soud, krajský soud, protože se jako pořád odvolávali a my jsme zjistili, že jsme měli stejného právníka, který to jako zdržoval, zastupoval nás a i ty spolumajitele. Tak jsme si prostě vzali novýho právníka a po je takový trochu dohodě jsme uzavřeli smír. Jako s nima a tím pádem jako se souhlasilo s tím, že se to rozdělí, jo, na příčně a že prostě jako budeme mít každej tu polovinu. No ale víte, co nám to dalo? Oni říkali, že když to chceme, tak ať si to postavíme ze svého materiálu. Nebo, no ale plány jsme platili jako společně a oni začali zvát komise, aby kontrolovali, z jakého materiálu stavíme tu půlící zeď. No tak přišli z toho z výstavby a ten pán říkal, že se daleko důležitější stavby stavějí z horšího materiálu, než my jsme jako stavěli tu zeď. No tak zas bylo řízení, pak aby se to prostě nepletlo, tak zase, že jsme jim ukradli kalfát, prostě, že je manžel straší na balkóně a že jí ukrad jako dětský vláček. No, měli jsme s nima problémy. Dovršilo to tím, když mě jako paní řekla, že abych moc jako s nájemníkama se nedávala do nějakého kamarádství, že by se nemuseli jako stěhovat. No mě to tak dopálilo. Já jsem říkala, pane Bože, ona mě snad bude diktovat, s kým můžu mluvit.
0: Jo.
1: No, stěhovali jsme se sem v 66. roce a v 90. roce jsme teprve měli kolaudací na rodinný dům a celou tu dobu se nám to takhle táhlo. Takže
0: Takže máte zkušeností víc než dost, že jo?
1: Víc než dost a bych nedoporučovala, aby prostě dali na ústní smlouvu a všechno si nechali podepsat.
0: Všechno napsat na papír, aby bylo dáno prostě a zapsáno.
1: A všechno, aby se to... No, užili jsme si, nás to v životě nenapadlo, že bychom měli takovýhle problémy, no ale... No,
0: takže i když to bude s přáteli cokoliv, tak radši zapsat prostě.
1: Radši prostě všechno napsat, protože to pak je...
0: No jo, říká se pořád, jak dělá přátelé.
1: Moc velký problémy. No, v životě nás to nenapadlo, když jsme něco řekli, tak jsme si zatím stáli, že?
0: Ano.
1: Tak, to je tak.
0: Ale nemusí to platit z druhé strany. Boženko, moc vám děkuju, jinak přeju všechno dobré a hezký večer taky, jo? Děkuju.
1: Já vám taky děkuju a přeju dobrou noc.
0: Dobrou noc a budu se těšit zase brzy naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Kolář, Navzdory hříchům, tolik písnička, no a přesný čas 23 hodin a 43 minut a na telefonu Pavel z Moravy ze Židlochovic. Pavle, hezkou noc přeju, nebo večer ještě.
1: Taky přeju všem krásný předpůlnoční čas.
0: Dobře, děkuju za všechny.
1: A já jsem chtěl říct, že jsem takhle takový, že jsem to neměl potvrzené papírově, jak se říká, jak tam máte to černé na bílém. Tak jsem vlastně přišel o práci, protože já jsem tady dělal uklid v jedné prostě pro jednu společnost. A uklid, prostě jsem dělal uklid, všechno bylo dobrý a já jsem měl domluvenou akci minulý léto a potřeboval jsem asi tak 3 dny volná, jako pracovní 3 dny, jo. Ono to bylo i ze sobotou nedělí, ale to se nedělalo, jo. Takže jsem chtěl pátek, sobota, neděla, pondělí, úterý, tak jsem potřeboval ty 3 dny, tady ten pátek. Tak jsem volal šéfovi a on říkal, jako, že by to mělo být v pořádku, že ano, že sežene prostě náhradu a že všechno bude dobré.
0: Jasně.
1: No a to je právě ta chyba, že jsem si to nenechal třeba nějak potvrdit, nebo něco, protože vlastně pak jsem se dověděl, že vlastně oni si museli uklízet tam ty 3 dny sami, protože pan šéf nikoho nesehnal nakonec. Když někdo tvrdil, že to je všechno v pořádku a že náhradu sehnal, že si klidně ty 3 dny můžu vzít, že je všechno v pořádku. Nikoho nesehnal, to mě pak řekli až potom. A vlastně na základě toho v podstatě jsem dostal, to bylo asi tak 90% mělo vliv na to, že jsem vlastně na tu práci přišel. Jako. Což byla docela škoda.
0: No je.
1: A oni si tam pak ještě domysleli, že tam jako celou dobu jako nikdo nic

0: říkalo, jako, že tam pak najednou někdy na nějakým skle byla nějaká šmouha, jo, jako to, aby to nebylo asi čistě ta vina jenom na tom šéfovi, ale to prostě bylo docela zklamání a tam mě docela hodně mrzelo, že vlastně jsem to jako, že jsem to nechtěl nějak potvrdit, třeba tu dovolenou jako nějak třeba písemně, abych se tím pak mohl ohradit.
1: Abyste měl něco v ruce samozřejmě, ano, ano.
0: Ano, že jsem to fakt měl domluvený a že to nebylo jen tak, jako, že bych si jen tak jako nepřišel do práce a nechal je tam ve štichu, aby si tam museli jako v podstatě uklízet sami. Jako, no. No, takže to nebylo. Jako, ještě možná jako v životě bylo víc věcí, které kdyby byly na papíře, tak by možná bylo něco lepší, ale nic tak akutního. Tohle mě napadlo tak jako z poslední doby, co byl jako docela průšvih, kvůli čemu jsem přišel o práci a bylo to jenom díky tomu, že jsem prostě dal jenom prostě na ústní slib.
1: A co si budete pamatovat dlouho, jakože to tak nemuselo dopadnout, že jo, kdyby.
0: Nemuselo, nám si na to příště.
1: Jo, to pak mnozí víme, že už příště by mělo být o něco lépe, že jsme poučeni. No někdy to poučení něco stojí, není zadarmo, hold, no to víme.
0: Jasně. Chybama se člověk učí.
1: Chybama se taky člověk učí a pak si to pamatuje už samozřejmě až na dosmrti, na celý svůj život. Dobře, Pavle, no tak držím palce, ať se vám daří v té blízké i vzdálenější budoucnosti všech.
0: Já jsem chtěl ještě poprosit paní, to můžu říct,
1: určitě,
0: tu pozvánku.
1: Určitě, řekněte. No jasně, řekněte.
0: Tak to je super. Tak teďka už tenhle víkend, takže těžko, protože jsme to nemohli nějak říct dřív, tak teďka prvního prostě v sobotu zase v Ořechově u Brna paní Maruška z Ořechova, která občas volá, tak zase spunktovala sraz posluchačů Noční linky. Zvali jsme spoustu lidí. Někteří můžou, někteří nemůžou. Vy jste se nám ozvala.
1: Já jsem se vám ozvala, ale já budu ráda, když se ozvete vy mě, protože já mám v pátek Noční linku tady s vámi.
0: Aha.
1: Jo, takže když se ozvete přímo ze srazu, tak mi bude velkou ctí a velkým potěšením, ano?
0: No, ale ten sraz je v sobotu.
1: Říkáte prvního? No tak jo, takhle, takže pátek večer do soboty, jo, to je pravda, vy jste až v sobotu večer, omlouvám se, já tady s tím kalendářem bojuju vždycky, ano, ano, prvního je až sobota, to je pravda.
0: Takže to zase určitě udělají nějaký fotky, tak když tak to
1: tak
0: bude
1: budeme třeba. Budeme rádi, když nám dáte i na vzdálenější místa vědět a moc to užijte, jo?
0: Jasně. Tak děkuji, že jsem mohl pozvat lidi.
1: Není vůbec
0: zač. Bude to ve dvě hodiny, teda v sobotu. Mm-hmm. A vás se chci jenom tak zeptat, můžu vám poslat nějakou fotečku?
1: No určitě, budu velmi ráda.
0: Super, tak jo.
1: Přijde
0: tak
1: to i do té e-mailové adresy, co říkáme tady na Noční linku, jo? Ta funguje spolehlivě, takže asi co se týče fotografií, tak asi ten e-mail je, co se týče příloh, nevím, pro vás možná vhodnější, uvidíte sám technicky, jak to půjde.
0: Tak to udělá už kamarádka, protože ona se v tom
1: zvládne.
0: Ona to zvládne líp, jak já.
1: Dobře, tak se budu těšit.
0: Já těch fotografií moc teda, ještě jako neumím. Tak s tím ještě bojuju, ona mě to učí. Janíčka, takže doufám, že...
1: To zvládnete určitě všichni bravurně, každopádně se budu moc a moc těšit. Pozdrav všem a moc to hezky užijte, Pavle. Hezký večer a děkuju.
0: Ano, já taky děkuju. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, zdravíme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Hudební vzpomínka na Ivetu Bartošovou v podobě písničky Tichá píseň. A blíží se nám půlnoc a posledním hostem před půlnocí bude paní Soňa. Krásný večer, Soňo.
1: Krásný večer, já taky pozdravuju všechny.
0: Děkuju.
1: A především bych chtěla na úvod jenom říct, že tady tu linku a vůbec váš rozhlas poslouchám teprve nedávno.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem vždycky poslouchala Impuls a už mě nebavilo od těch 10 hodin furt české písničky, mm-hmm. a tak jsem přeladila tady na vás.
0: No, děkujeme za přízeň.
1: Mm-hmm. A moc děkuju, že jsem se dovolala a teď k tématu.
0: Ano, ano.
1: Ono asi nejhorší je, když se v rodině půjčují nějaké peníze.
0: Jo.
1: Mm-hmm. Já teda, mm-hmm. už je to dlouho, ale moje sestra kupovali domek a potřebovali ještě 50 tisíc, aby
0: půjčit.
1: Prostě mohli ten domek koupit. A já jsem tehda žila s mojím přítelem, ještě jsme nebyli svojí.
0: Uh-huh.
1: A on se jim nabídl sám teda, že jim těch 50 tisíc korun vrátí, uh-huh. teda půjčí,
0: ano, ano.
1: a do roka, že to vrátí.
0: Uh-huh.
1: No, uh-huh. ale přešel rok a to je takové blbé. Přivezli peníze, ale přivezli 40 tisíc.
0: Uh-huh.
1: Čili. A teď bylo dohadování. Nebyl žádný papír, nebylo žádné to. Ale já jsem vám půjčil 50 tisíc.
0: Uh-huh.
1: A oni, teď jsme si půjčili 40 tisíc.
0: No.
1: A prostě věřila jsem sestře a u té předávky těch peněz jsem nebyla. Jo?
0: Uh-huh.
1: Ale ještě tehda žila moje mamka a tež prostě říkala, že se bavilo o 50 tisících.
0: Hmm.
1: No a teď, jak jste ho ven, 40 nebo 50
0: tisíc. Jo, jo, tisíc, jo.
1: Tak jako oni nakonec těch 10 tisíc teda dodali, no ale už bylo v rodině dusno.
0: Už je to,
1: už to bylo takové 50, 40, takže chvíli to trvalo, než se tak nějak na to zapomnělo.
0: Mm-hmm.
1: Ale do dneška, když třeba někdy sedíme, tak se zas na to dojde a zas to bylo prostě furt je to dokola.
0: Že jo, jako mezi sebou se o tom, ty dvě zúčastněné strany se o tom stále
1: ano,
0: bavíte, jo?
1: Ano, mezi sebou se o tom bavíme, nebo já když jsem sama se sestrou, tak ona, ty ale to skutečně bylo 40 tisíc, původně jsme chtěli 50, nakonec jsme si půjčili 40.
0: Hmm.
1: Já říkám, já jsem taky těch 50 slyšela, no. A tak nějak, je to furt mezi náma. No,
0: a to je pravda, že tohle to nikdo nevyřeší už teďka, protože vy nemáte žádný záznam,
1: no.
0: Nikdo u toho úplně přímo nebyl u té dohody?
1: No to jistě, že ne. A jako pak už to byl můj bývalý manžel a Vítky, však ty jsi slyšela, že jsme se bavili o 50 tisících. Určitě, a i máma to slyšela, 50 tisíc. No, ale segra jako pořád mluví, ale nakonec jsme fakt těch 40 a prostě věřím jí, jo. A věřím tomu, že mojemu manželovi nešlo nějakých 10 tisíc.
0: Ano, ale o to by byly věci v pořádku, tak zkrátka.
1: Tak nějak, no, takže rada na příště, ať je to v rodině, ať je to 5 tisíc, 10 tisíc, dát to na papír.
0: Přesně, a dva podpisy a je vyřešeno.
1: Tak bylo zbytečně dusno v rodině, do dneška trochu je, ale kdyby to bylo na papíře,
0: tak to bylo vyjasněné okamžitě, bez problému. Každá strana by měla svůj papír a je to.
1: Ano, proto všechno na papír nebo na záznamník, žádné takové jo, však je to v rodině.
0: Ano,
1: nemusím.
0: Ano. A je fakt, že se zapomíná taky, protože se licituje, že jo, různě, jak to koupíme, co si půjčíme a je fakt, že se to pak může splést a pomotat a stane se.
1: Já věřím tomu, ano, že ta sestra jako, že není ulhaná, znám ju, není, že by byla nějaký...
0: Že by to udělala schválně, jasně.
1: Že to udělala schválně. Bylo to prostě nějaké nedorozumění za rok, že jo, se jak vrátili ty peníze, tak se to tak nějak potom zvrtlo, takže všecko na papír.
0: Všecko na papír, ale toto ještě u vás dopadlo docela dobře, protože spolu mluvíte, nejste zkrátka jaksi poškádlení, takže byste se k sobě otáčeli zády a byl by konec s rodinným vztahům, tak zaplať pánbu aspoň takto, ale visí to tam ve vzduchu, rozumím tomu, no.
1: Visí to Vysí to, ale už se k tomu nevracíme, akorát já, když jsou te sestry, někdy tak, jak tak se včera povídá, se zase na to narazí. Já říkám, když to už toho nechej, nevyřešíme to. Nijak už to nevyřešíme.
0: Ano, ano, je tak potřeba to dát k ledu už teďka v tuhle chvíli. Ano. To je fakt. Soně, moc vám děkuju, přeju všechno dobré a děkuju moc za zkušenost.
1: Já taky přeju. A
0: budu se těšit zase v noční lince. Mějte se moc hezky. Naslyšenou.
1: Taky naslyšenou.

0: Tak s muzikovou písničkou od George Harrisona jsme se přehoupli do nového dne a už je tady čtvrtek s datem 30. července. Na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl čtvrteční den vydařený jupiterský, tedy v překladu veselý. Abyste si ho užili ve zdraví, s radostí, úsměvem a podle svých představ. No a samozřejmě, aby se vám všechno dařilo, na co sáhnete, a pokud máte před sebou den dovolenkový, tak ať je jak vystřižený z omalovánek. Co se týče noční linky, tak ještě zhruba hodinu bude pokračovat naše povídání na téma, co je psáno, to je dáno. Ne nadarmo se právě říká, že co je psáno, to je i dáno. A proto se také většinou všechny smlouvy a dohody sepisují a podepisují i v několika kopiích. Mnozí z nás už ve svém životě zjistili, jak moc je důležité mít od dané dohody nějaký doklad. Jaké pak jsou vaše zkušenosti? A je pro vás důležité sepsat si různé dohody, nechat je také od zúčastněných osob podepsat? Vyplatilo se vám už v životě, že jste opravdu měli sepsanou smlouvu? A pak se jednalo dle domluveného a napsaného černé na bílém? Nebo naopak se stalo to, že jste si říkali, proč jsme si dohodu nesepsali společně na papír, mohlo být i o starost méně. Tolik a mnohem více, však to znáte sami. Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900, pak je tady také náš web rozhlas.cz/linka a je tady i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: poté, co snídá. No a během písničky se k nám dovolal pan Jaroslav ze Skotnice. Jardo, krásnou noc, zdravím vás.
1: Zdravím vás, dobrý večer.
0: Děkuju.
1: Jaroslav u vás. Mm-hmm. Já jsem na to pyšný, že jsem Jaroslav u vás.
0: Mm-hmm.
1: Že jsem ze Skotnice, ale jsem syn pana Jaroslava Uhaře, Strojanovi z Bystrého.
0: Mm-hmm.
1: A naši jsou takový skromní, velmi skromní rodiče.
0: Ano.
1: A oni se bojí čehokoliv se zeptat nebo říct.
0: Mm-hmm.
1: A mě mrzí, docela mě to mrzí.
0: No.
1: No, tak jenom jsem chtěl se zeptat. Víte, já jsem chtěl jenom říct, jak pan Josef Kemmer říkal takovou tu, jak bratr může bratra, teď nevím, to, jak to přesně to bylo, to byla taková replika. Je to smutné a Jenom jsem to chtěl říct, protože mě to je líto, protože v naší rodině se to stalo.
0: Mm-hmm.
1: A můj tatínek,
0: ano.
1: Jaroslav Uhlas z Bystrého Stranovic,
0: no.
1: Je docela z toho takový smutný.
0: Ano, ano.
1: A jeho bratr Peťa, který mě vedl světem, já jsem, díky němu jsem poznal svět,
0: no.
1: Díky Evropu, díky němu, tak a bohužel jeho bratr Pavel byl takový hnusný a opravdu ošklivý, že nám zkomplikoval život docela, tak mě to mrzí, tak jenom jsem to chtěl řeknout do rádia, aby to lidé věděli. Ale lidé to vědí sice, ano, ale mě to mrzí a tatínka to trápí.
0: A tam šlo o nějakou nevím, dohodu, jak... která se nedodržela, jo? Nebo o co šlo konkrétně? Jo.
1: Protože oni byli dvojčata a Peťa odešel a ten mi ukázal život, svět, Evropu a můj tatínek je nejstarší bratr ze všech bratrů. A víte, jak je to smutné, jak člověk to nese. Já nevím, co bych tomu taťkovi ještě, abych mu dělal radost, nebo neví, člověk neví, jak by, že i v rodině se může stát toto.
0: No v té rodině je to asi to nejsmutnější.
1: Lidé by se měli mít rádi, lidé by se měli vážit jeden druhého, bratr bratra,
0: no jo.
1: Kamarád kamaráda.
0: Ale když ono to v praxi nefunguje, no.
1: Jenom jsem to chtěl řeknout, že proč to tak nefunguje. A jenom jsem to chtěl říct, že já třeba s mojím brachou jsme pánbu zaplať, já mám dvě sestry, bratra, pánbu zaplať, že my jsme pořádku jako takhle. Naši nás vychovali slušně, ale bohužel tam to se tak nějak
0: nepovedlo.
1: Se to nám nějak pokazilo něco a je mi to líto.
0: Věřím vám to, ale asi v tomto případě bude dobré se na to povznést a tak trochu zapomenout, protože já
1: jo,
0: nějak nevidím.
1: Jasné, jenom mě to trápí a jenom to říkám, protože aby to se lidé to vědí, okolo to vědí všichni. Ale já jenom jsem to chtěl říct, že...
0: Jo, rozumím. Tak Jardo, ať se vám daří a přeju všechno dobré, jo?
1: Tatínkovi, já bych psal tatínkovi... Do
0: celé vaší rodině,
1: pokud
0: ano.
1: Aby měl sílu s maminkou Milušku a aby drželi sílu. To jim přeju nejvíc.
0: Dobře. Tak jo, mějte se moc hezky a děkuju za návštěvu.
1: Děkuju.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tolik Petra Janů a pak, že je to hřích, tak se jmenovala písnička. Na telefonu máme paní Ivetu ze Středních Čech. Krásnou noc, Iveto, přeju.
1: Já přeju vám všem taky a chtěla bych jenom říct jednu věc.
0: Ano.
1: Samozřejmě peníze jsou v každé rodině, mám takový dojem, dost takovým zdrojem nedorozumění a různých rozbrojů.
0: Hmm.
1: Ale víte, asi nejhorší na tom je, já jsem, mám bratra, rozvedl jsem, měl jsem páječnou švagrovou, oni se rozvedli, do dneška jsem nepochopila proč, bratr si našel druhou ženu a no a tam teprve nastal veliký zlom, protože moje druhá švagrová je zlatokopka. A prostě nedovolí, ona má sourozence, nemluví s nima, nedovolí bratrovi, aby on se stýkal se svojí rodinou. A
0: já vím, ale tohle to je, paní Iveto, trošku jiné téma, než my tady řešíme.
1: To není, to je prostě to, že ona prostě všechno jenom hamty a...
0: Já vám rozumím, paní Iveto, já vás jenom musím... Nemůžu, když mluvíte mimo téma, paní Iveto.
1: Myšlenku.
0: No.
1: Rodiče nám dali každému nějak něco a švagrová schrábla 3/4. Ačkoliv mají jedno dítě. A já mám teď děti 6. A... ona prohlásila, nám to rodiče dali a tím to skončilo.
0: A máte na to nějaký doklad nebo písemnou dohodu s rodiči, kolik co oni komu dali nebo něco?
1: To je právě to, že ano, mám na to důkazy, ale...
0: Ne důkazy, nějaký doklad, nějakou dohodu, doklady, jestli jste sepsali.
1: Ano, ne, dohoda ne, ale doklad o tom, jak rozdělili svůj majetek mezi nás dva. Tak ten doklad mám.
0: No, a proč se to neřeší podle toho, na základě toho dokladu teda?
1: Víte co, jestli je jí to milé a jestli ona je šťastná za to, že může tímto způsobem ovládat svého muže a ovládat celou rodinu, jestli je s ní bratr šťastný, nech je s ní šťastný. Je mi to strašně líto, protože jsem měla, nebo mám jedinýho bratra, a já už jsem neviděla 12 let. A když zemřel můj manžel, tak švagrová mu ani na pohřeb nepřišla. A to jsou ty bolístky. A všecko je to jenom skrz peníze. Všecko je to jenom skrz
0: peníze. Paní Iveto, ale pořád jsme mimo to téma. Já se vás tam na něco jiného. Vy říkáte, že máte nějakou dohodu o tom, jak byl rozdělen ve vaší rodině, vašimi rodiči, majetek mezi vás, dva sourozence.
1: Ano.
0: Tak proč se podle toho nějakým způsobem nezařizujete, když tu dohodu máte psanou na papíře?
1: A co si s tím pomůžu?
0: No tak, jsou tady třeba soudy a další věci, když by na to došlo.
1: Já se budu soudit.
0: Já vám neříkám, abyste se soudila, já vám jenom říkám jednu z možností.
1: Víte, já vás chápu, že jako, ale víte co, přijde cizí element do rodiny a udělá tyhle ty rozbroje.
0: Dobře, ale zeptám se vás na něco jiného. Máte pocit, že je důležité, aby lidé mezi sebou měli sepsanou dohodu, pokud budou řešit?
1: Určitě. A v každém případě je potřeba, aby to všichni podepsali, aby všichni s tím byli obeznámeni.
0: Jasně.
1: Protože pak to dopadne tímto způsobem.
0: Hmm.
1: Jo? Protože jestliže se dostane do rodiny takovejhle nějaký živel a element, tak to je potom hrůza.
0: Dobře.
1: Nepřeju nikomu, aby se měl důvod soudit se sourozencem. Já jsem to neudělala.
0: Hmm.
1: Já jsem to neudělala, protože jsem řekla, že jestli je s ní šťastný, nechci je s ní šťastný.
0: Já vím, ale to už jsou takový ty trošku jako rodinný drby. To tady neřešíme, jo? Prosím pěkně. No. Řešíme, co je psáno, to je dáno. Každopádně moc děkuju. Přeju vám všechno dobré, opatrujte se, mějte se hezky, hezké dny, ať se vám daří. Jo, naschledanou, naslyšenou. Připomínám naše téma, co je psáno, to je dáno. A jaké pak jsou vaše zkušenosti s tím, jestli se psat, nesepsat, máte, nemáte, měli jste, neměli jste a tak dále. Však vy víte. Telefon i teď na Prahu Nového dne 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Janda, skupina Olympik a písnička Hrál. No a dovolala se do noční linky Jana Zírková. Krásnou noc, Jano, moc vás zdravím.
1: No, já taky zdravím, krásnou dobrou noc, paní Jitko, i všem.
0: Děkuju.
1: Tak, já bych měla takový krátčí příběh.
0: Ano, povězte.
1: K tématu a váže se do doby už dosti dávné, už je tomu víc jak 10 roků. A bylo to ještě za dob mých studií, když jsem se seznámila mým prvním přítelem a on mě požádal, abych šla vlastně z kolejí k němu bydlet. No a protože jsem studovala, ještě jsem tenkrát nevydělávala, tak on chtěl, abych mu přispívala na nájem, tak mě s tím pomáhali rodiče.
0: Jasně.
1: A celou tuto záležitost domlouval jeho otec a on nějak chtěl po nás, tuším, že kolem 500 to mohlo být. A my jsme se ptali s rodiči, tak bude ti to takhle stačit, tolik peněz. On tenkrát říkal, jo, to bude dobrý, to v pohodě stačí. No, jenže jak pak plynul čas, tak jsme já a můj přítel zjišťovali, že nám to moc spolu nejde, neklapalo nám to. No a oni se vlastně na mě docela pomstili tím, že řekli, no, tak nám to už nestačí, kolik nám přispíváš, budeš nám přispívat víc.
0: Aha.
1: Takže jsme si vlastně vzpomněli na to, že jsme asi možná bývali, měli sepsat nějakou tu dohodu, protože...
0: Neměli jste nic.
1: Tak, no, tak, no. Jsme si říkali, že bývala rodina, tak nebudeme sepisovat nějakou dohodu, že si věříme, no, ale bohužel, jak čas plynul, tak se to obracelo pak k horšímu a pak už vlastně tady to celé odstartovalo i náš rozchod. No.
0: A skončilo to odstěhováním se určitě samozřejmě.
1: Tak, určitě, ano.
0: No, je to určitě důležitá zkušenost, že prostě zkrátka v tu chvíli i s těmi vlastně v tu chvíli nejbližšími, tak je asi důležité. To je něco, jako se určitě mnohým tak jako příčí a svým způsobem nelíbí třeba manželské smlouvy, že jo? Nebo předmanželské smlouvy,
1: ano, jo.
0: Protože přece se bereme z lásky, že jo, a je to prostě na celý život a navždy, ale ono potom sejde se rok s rokem, stanou se různé věci, nebo mohou se stát a víme, že se dějou takové různé věci a z těch,
1: tak,
0: co se milovali, se stanou největší nepřátelé a bum.
1: Ano, vzpomínám také, že jsme o tom tenkrát mluvili spolu a také říkal, no, to, když bychom se vzali, tak přece nebudeme podepisovat nějakou smlouvu.
0: Jo.
1: Tak jsem mu to pak připomněla, myslím, i při rozchodu jsem říkala, vidíš to, kdybychom se bývale vzali, tak už by to bylo potom složité, no.
0: No, už by byl vážnější problém, když to takhle to naštěstí zůstalo jenom u toho, jakože...
1: Ano, pár švestek, jo. Se říká, šla jsem, no.
0: Takže to ještě byla ta mírnější forma, zkrátka rozchodu, že tam nebylo nic společného. Každopádně zkušenost o tom, že doporučujete sednout, napsat smlouvu.
1: Vlastně to bylo, jak se říká, všechno zlé pro něco dobré, že možná mě to pomohlo otevřít oči, no, že to
0: nebylo. Určitě.
1: No.
0: Takže teď už opatrněji pěkně do světa.
1: Ano. Dávám velký pozor. No.
0: A určitě to není o tom, když, že to ten dotyčný nebo ta dotyčná strana myslí zle, když navrhne, aby se napsala nějaká domluva, prostě nějaká smlouva nebo něco takového, protože je to o tom, že to je vlastně pro oba, já nechci říkat nějaká pojistka, ale zkrátka doklad té dohody a to je asi v pořádku. No. Lidé zapomínají, zapomínáme všichni, pak se zbytečně je třeba dohadovat a
1: bohužel lidi se mění třeba někdy
0: hodně. A lidi se mění hodně, všichni se měníme, to je pravda. Dobře, Jano, tak moc vám taky děkuju a přeju vám všechno dobré.
1: Naslyšenou.
0: Mějte se moc hezky. Naschledanou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tolik Miroslav Žvěrka a jeden bílý květnu a krásce po půl jedné. Pozdravíme na Děčínsko paní Mílu. Je to tak? Krásnou noc.
1: Ano, dobrý večer.
0: Dobrý večer, Mílo, zdravím vás taky. Tak Mílo, co vás tak napadlo, když jste slyšela to dnešní téma, určitě i některé ze zkušeností?
1: Mám zkušenost, že synovec, když k nám byl vlastně u mě asi 2 měsíce, když jeho máma byla nemocná, pak jela do lázní, takže byl u nás a já ho měla jako vlastního, protože byl věkově s mýma dětma. A navíc potom, když už měl jít domů k mámě, tak měla škola v přírodě, Boletická jezdila do školy přírody a on byl z Varnsdorfu, a takže tam Varnsdorf nejezdil. No a on je, to já bych chtěl jet taky do přírody a my to nejezdíme. No tak se mu narychlo honem volala mámě, aby se zeptala, zařídila ve škole, jestli může jet. Takže ředitel to dovolil, tak se mu to narychlo vyřizovala, aby jel. No a pak už byl vyučený, vyučil se zedníkem a podnikal. No a měl nehodu, že jo, takže to auto, co měl, tak vlastně už bylo pak nepojízdný, narodil. No a pak, když už se uzdravil, tak mohl začít jenom, že zedník jako bez auta, že jo, ten jako je k ničemu. No tak jsem říkala, protože jsem si šetřila, chtěla jsem si koupit byt, tak protože jsem odešla od muže, tak jsem říkala, hele, tak ať si vyzvedne, měla jsem vkladní knížku u sestry, ať si vyzvedne a koupí si nový auto, aby mohl prostě podnikat a aby to neměl, že jo, přes banku, že tam by platil úroky, tak jsem myslela ušetřit mu peníze, že mu půjčím, on si koupí to auto a bude mi to splácet. A splatí mi prostě to, co si půjčil. Žádný ty jsem na něm nechtěla. Tak se to podepsalo, on podepsal, jeho žena to podepsala. Teď ani nevím, jestli i ta sestra to podepisovala, ale mám to stále schovaný. Že jsme to podepisovali i u sestry, no a já jsem to podepsala, no tak jako to splácel, jenomže mezi tím tam došlo v tom jeho manželství k nějaký neschodě, takže se rozvedli, no a měli baráček koupený společně, nebo jestli to měla od jeho jejich příbuzných, nevím, jak už to přesně bylo. No a když se rozvedli, tak se s ní musel, že ho vyrovnat i za ten barák a tadle. No a tak přestal splácet. No a pak furt neměl k tomu k splácení, tak se mu potom zavolala. Řekla jsem mu to, že jako to není splacený a kdy mi to splatí. No pak jsem zasvolala, nějak to nechtěl brát, protože věděl, že jsem to já, že jo. No až pak mi to nakonec vzal a tak jsem mu řekla, že teda jestli mi to nesplatí, takže to vemu soudní cestou a že to bude mít dražší. Že bude muset prostě zaplatit možná i nějaký úroky, ale hlavně soudní výlohy by zaplatil, že jo?
0: Ano.
1: On asi, jestli si to někde ověřoval nebo co, tak potom po čase, když jsem mu zavolala, jak to teda bude, no, tak on mi potom řekl, že už je po termínu, takže kdyby něco, takže už mi nemusí nic plácet, protože je po termínu, ale že si svoje dluhy platí, takže mi to zaplatí. Takže takhle jsem z něj já dostávala ten zbytek peněz, co mi nedoplatil, vlastně, takže mi to takhle splatil potom přes účet a pak...
0: Doplatil všechno nakonec teda, jo, dokonce.
1: Doplatil, ano, ale jako nechtěla jsem žádný úroky, jenom to, co jsem mu půjčila.
0: Ano.
1: Abych to držela.
0: Jenom tak mimochodem, jaké jsou...
1: Protože jsem chtěla pomoct.
0: Jasně, rozumím. Jaké jsou ty vaše vztahy dneska? Komunikujete spolu?
1: No, abych vám řekla, tak já s ním nekomunikuju. On potom nějak mi volal, jestli protože potřeba počít peníze. A já jsem mu to odmítla z těchto důvodu, protože byl takhle nefér, tak proč bych já mu měla půjčovat peníze, že jo?
0: Rozumím.
1: A i jako jeho máma mi volala, jestli mu, a já jsem, že mu jako banka žádný peníze nepůjčí, já to má nezlob se, ale ne. No, takže jsem mu už peníze nepůjčila a už, jako bych řekla, s ním nejsem nějak ve styku. Nevoláme si nic. On, myslím, že je ve styku, že si volají s dcerou, jo. A možná i se synem, ale já ne, prostě jsem...
0: Rozumím.
1: Tak nějak ukončila ten kontakt.
0: Rozumím tomu, že to tak...
1: Nemám ráda lidi, kteří prostě neumějí dodržet slovo a tak jako takovým lidem už potom nemáte důvěru a, a už vás netáhne k tomu, abyste si nějak spolu hlásili k sobě.
0: Ano, ano, ano. Horolisti na to mají jedno takové úsloví. Když se něco přihodí, tak vždycky řeknou, kamaráde, s tebou já bych se na jedno lano neuvázal.
1: No.
0: Což říká úplně všechno, konec konců. Dobře, tak jo, paní Mílo, moc vám děkuju, přeju vám všechno dobré. A děkuju za příběh.
1: Děkuju vám taky a všem posluchačům.
0: Mějte se krásně a zase v noční lince. Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak věnování od Lenky Filipové právě končí. No a na telefonu máme z Javorníku paní Emu. Krásnou noc.
1: Krásnou noc všem posluchačům.
0: Děkuju moc krát. Tak paní Evo, co vás tak napadlo při poslouchání různých příběhů tady a zkušeností?
1: No, tak jako já pokud mám štěstí, tak se k vám vždycky dovolám.
0: No vidíte to.
1: Že úžasné jako, že máte témata úplně perfektní.
0: Děkujeme.
1: Hlavně s vašima kolegama hodně jsem mluvila a to. A tam jsem poslouchala takovou tu paní, jak říkala o těch penězích za to. Tak my s manželem jsme jeho dceři, protože já jsem se vdala po druhé a získala jsem dceru, že jsem měla dva syny. Darovali barák za minimálně takových 5-6 milionů z pojistku na dva roky Mikulovici u Jeseníku a v roce 2014 přišla velká povodeň na Jesenicko na Mikulovice. Což barák jako spláchlo. No a pak tedy vylezlo, že neměla peníze na to, aby zaplatila pojistku.
0: Jo.
1: Takže přišla o barák. No ale jak ta paní říkala, jako mrzí nás to, protože vlastně jako o barák přišla, pojistku nedostala nic. Bylo mi i líto, i jako jsem říkala, tak my jsme jí dali barák s pojistkou, všechno a to. No, a potom ta paní, jak se mnou mluvila o těch penězích, tak já jsem měla takovou kamarádku.
0: Počkejte, paní Emo, vy mi taky utíkáte z tématu. Znáte téma naše?
1: No, já jsem šla z práce.
0: Vy jste si to pustila teďka, je mi to jasný. Co je psáno, to je dáno. Tak
1: ano,
0: podle vaší zkušenosti nebo podle vašeho názoru je důležité, aby si, když lidé si něco, ať už půjčují, nebo prostě jedna strana druhé, či opačně, aby si to hodili na papír, aby měli doklad, anebo je to mezi blízkými zkrátka jedno, protože to je přece třeba rodina, tak. A není to potřeba. Jaký je váš názor nebo zkušenost?
1: Můj názor je to, že od určité doby všechno dávám na papír.
0: Dáváte, děláte to? No super.
1: Dělám to. I s rodinou, i s přátelama, i se sousedama.
0: Už se někdo urazil, že jste přišla s papírem, no, že to chcete sepsat.
1: No, byli strašně urazení. Fakt? Když jsem řekla, tady mi dlužíš 3 měsíce 5 000 jako, chodíš do hospody na pivo.
0: Jo.
1: A tvrdíš, že na to nemáš, tak když nemáš na to, abys mi vrátil dluhy,
0: no,
1: tak musíš mít. Jako jak máš na hospodu.
0: Takže vlastně přijdete s papírem a řeknete, tak tady je potřeba splatit dluhy a nazdar.
1: Tak už je potřeba splatit dluhy. Pojďte se, já jsem hospodská, vaši kolegové to vidí.
0: Tak vy musíte mít zkušenosti, jak z lidí dostat ty prachy zpátky.
1: Mám syna a když si ode mě půjčí peníze, když potřebuje nutně
0: ano.
1: A má výplatu,
0: ano.
1: Tak přijde. A hned mi to dává, protože víš, že příště by nestalo ani korunu.
0: No a co v hospodě? Stane se vám, že tam máte prostě lístek a na tom lístku je nějaký ten plůtek, jak se říká?
1: Ne,
0: a dotyčný prostě odejde, protože prostě došly peníze, tak jak to tam máte jak s nima v pořádku?
1: Ne, opravdu, musím to říkat vašim kolegům.
0: Funguje to, jo?
1: Od 18 let dělám hospodskou, je mi 66.
0: Máte je vychovaný tam klienty, zákazníky.
1: A ještě se mi nestalo, že by host mi nezaplatil.
0: No tak to je krása. No já nemyslím třeba, jako, že by vám zůstal dlužen, ale třeba v ten moment, jestli si schováváte ten doklad o té konzumaci, aby ten dotyčný věděl, až přijde zaplatit svůj dluh, protože třeba zrovna u sebe tolik neměl. A
1: ne, opravdu se mi ještě nikdy nestalo, že by nepřišli. Něco dlužen. Opravdu ne.
0: Tak
1: já si to umím hlídat.
0: To je dobrá zkušenost tohle. Ano.

0: No ale třeba říkám, já jsem přijela z práce a pustila jsem téma a ta se říkala, tu paní říkala o těch penězách a říkám, tak to byla asi jako moje dcera, jako vyvdaná dcera, která mi říká maminko, ale to je jedno. No ale opravdu, já půjčím peníze, když můžu, tak půjčím. Ale řeknu, dobře, třeba tady sousedka mi říká, dnes tam mám důchod. Říkám, jo, tak chceš 2000, tady je máš. A ona opravdu 10. přiběhne z pošty a mi ty peníze vrací. A ví jedno, že může přijít znova.
1: Ano, ano, ano, ano, ano. Dobře.
0: Ale jsou lidi, kteří si půjčili.
1: A už se ne.
0: Pak se mi uháněla a říkám, tak to ne.
1: Už se neobjevovali.
0: Já pomůžu, pokud můžu, tak pomůžu, jo. Byla jsem kdysi v situaci, když sama jsem potřebovala pomoc. A ti nejlepší přátelé, kteří jsem vždycky pomáhala, mi řekli, my nemůžem.
1: No jo, tak někdy to tak je, zkrátka, že potom ta druhá strana, že se člověk zkrátka doví jiné
0: ale
1: věci.
0: Ale stalo se mi, že jsem půjčila kamarádce v pátek na jídlo, že měla 5 dětí a měla až v pondělí peníze. Říkám, jo,
1: není problém.
0: Jako, půjčila jsem mi peníze a z hodou okolností přijela za mnou kamarádka a tak jsme šli do města, říkám, zajdem si tam na večeři a ona seděla v té restauraci svým milencem a platila tu večeři. To bylo v pátek večer a v sobotu ráno poslala svého syna, který byl, na kterého jsem hodně trpěla, protože...
1: Už prosím, jenom velmi stručně, ano, on je ten čas k nám neúprosný.
0: Jo, prostě to děcko bylo postižené a ona poslala s lístečkem, ať ji půjčím ještě 500 korun, protože nemá na jídlo pro děcka.
1: Jo.
0: Tak jsem mi na ten lístečku napsala, jestli jsi nakrmí děcka, tak je pošli ke mně, já jim dám nájezd.
1: A je to vyřešeno.
0: Ale peníze nepůjčím, protože si za peníze pro děcka šla s tím svojím milencem na večer.
1: Ano, bylo to všechno jinak. Dobrá, paní Emo, musím poděkovat, děkuju moc krát, ať se vám daří, hezké dny, hodně úspěchů v práci a zase někdy v noční lince. Mějte se krásně, děkuju.
0: A já bych chtěla pozdravit všechny posluchače, hlavně vás
1: děkuju.
0: A vaše kolegy, protože za ně mám hodně štěstí.
1: Děkujeme, děkujeme.
0: A jenom jsem se chtěla, že dneska vysíláte odkud?
1: Z Prahy. Jo? Tak jo, naslyšenou, dobrou noc, zdravíme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak to byla Eva Farná a písnička Všechno nebo nic. No a pojďme se ještě podívat, než se rozloučíme, protože jsme ve finále Noční linky, středečně čtvrteční. Říkám to dobře? Ano, středečně čtvrteční. Než se rozloučíme, tak ještě se pojďme podívat do pošty. Jinak děkuju za příspěvky. Paní Jarka od Prahy píše: všechny zdravím a musím konstatovat, že moje zkušenost je z rodiny, týká se peněz a není vůbec veselá. Bohužel se stalo to, že vlastně s mými sourozenci nekomunikujeme, protože se stalo to, že šlo o půjčení poměrně velké částky peněz, a přestože jsme sepsali takovou velmi stručnou dohodu, tak nakonec, když si jí právník, kterého jsem požádala o radu, přečetl, tak říkal, že vlastně s tímto dokumentem pravděpodobně se u soudních stání neobstojí, a to znamená, že naše nenálada a naše nekomunikace v rodině s mými nejbližšími stále trvá. Dost doporučuji také vám všem, kteří si budete půjčovat nebo někomu půjčovat, dbejte také na to, aby ta smlouva nebo ta dohoda měla nějaké parametry, které obstojí a které budou mít takové ty všechny argumenty nebo parametry, které jsou potřeba, aby měla, jako třeba je datum a samozřejmě podpisy zúčastněných. Tak tolik paní Jarka. Mrzí mě to, že končíme zrovna takovou neblahou zkušeností, ale i to život přináší. Každopádně poděkování patří vám všem za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeji vám krásnou noc, hezký celý nový čtvrteční den a budu se těšit samozřejmě zase brzy naslyšenou, nejenom v Noční lince, ale i u našich dalších pořadů. A pokud jdete spát, tak hezké sny. Pokud budete bdít, tak jsou pro vás připraveny další naše noční pořady. Za chviličku to třeba bude, tak jako vždycky, v jednu hodinu v noci. Divadlo pro vaše uši. Ode mě všechno, dobrou noc, děkuju moc.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Můžu teď na úvod s dovolením, promiňte, jednu osobní otázku. Jakou knížku si v létě nejčastěji přidáte, já nevím, do kufru, do cestovní tašky, sebou na dovolenou? Detektivky, něco lehkého nebo nějaká romantika? Asi každý podle svého. Ale právě dvěma takovými veskrze letními knížkami dnes v divadle pro vaše uši zalistujeme. Tak ať se vám dobře poslouchá.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Řeka nadějí a Věra Špinarová dnes otevřela tohle naše letní divadlo, ale k těm letním knížkám zpátky, k těm, které jsou hodně oblíbené mezi čtenáři a taky ohmatané z letních cest a putování, patří mimo jiné i lehké prázdninové vyprávění Zdeňka Šmída Proč bychom se nepotili, aneb jak se chodí po horách. Je to knížka, o které jeden z nadšených čtenářů napsal, jak já mám rád tyhle český oddechovky. Člověk nemusí na nic myslet a jenom si čte pohodovou humornou knížku a taky vzpomíná, jaké to bylo a těší se, až zase sám stane někde na kopcích slovenských Tater.
2: Když horák začne plánovat, kam se vydá příští léto, zdá se mu, že před ním leží všechny hory světa. Leží však před ním jenom vysoké Tatry. Tam totiž na Baraních rozích či v Brnčalově chatě v poslední den své dovolené počíná správný horák přemýšlet, kam napřes rok. Mužně a chmurně zhlíží na peť Spišských Ples či do Grogu a stesk mu velí, aby se za rok vrátil přesně sem. Teprve ve vlaku ho posedne pýcha. Prohodí, že příště by se mělo jet někam ještě výš. Kamarádi ho s posměchem upozorní, že u nás už to výš nejde. No a ocekne spupně vyznavač nejvyšších výšek a několika dobře mířenými větami sfanatizuje partu pro zahraniční expedici. Blíží se pak ku Praze se závratnými pocity. Exotické názvy jen lítají, takže spolucestující záhy propadnou dojmu, že se ocitli uprostřed státní horolezecké reprezentace. Až u české Třebové počínají klást nesmělé otázky typu je ty? Žije lama v Andách nebo v Tibetu? Máte závratě? Potíte se, když lezete? Klouže ledovec? Jaké je povolené procento smrtelných úrazů u registrovaných horolezců? A koho zavřou, když se to procento překročí? Tato fáze přípravy expedice je nejkrásnější. Když se horáci rozejdou do svých domovů, vystřízliví. Odhadnou své finanční i jiné možnosti a přiznají si, že příští rok budou muset přece jenom vyrazit nejvýš tak vysoko jako letos. Za listopadových Plískanic se pak počnou scházet v dobře vytopených klubovnách či restauracích a tam se hádají, kam v létě za dobrodružstvím. Shodnou se na jediném, že do Vysokých Tater je po nejbližších 6 let nikdo nedostane, protože tam byli už 7krát za sebou. Jiná pohoří však mají jiné závady. Šumava je blízko a nízko. Nízké Tatry daleko, v Krkonoších jsou lidi a v Krušných horách chemický průmysl. Do toho přicházejí zaručené zprávy, že slovenský ráj vyhořel, na Spiši řádí vlci, z Velké Fatry se šíří dobytčí mor a v Beskydech padají klíšťata. Horáci nezoufají. Zbývá ještě asi 9 pohoří. Nakonec se usnesou, že nejlíp ze všeho bude jet do Vysokých Tater. Jednak to tam dobře znají, jednak je tam dolinka, kterou někteří z nich dosud neznají. Před Vánocemi zasedne horák k psacímu stolu. Za okny mu útulně hučí vichřice a on na poslední chvíli objednává letní noclehy. Napíše do Prahy, do Bratislavy, do Popradu, do všech smokovců a do 9 horských chat. Pro jistotu odevzdá do čistírny stan a spací pytel. O silvestrovské půlnoci hrdě sdělí kamarádům, že teď už jen čeká na odpovědi. Ozve se mu jen čistírna. Sdělí mu, že jeho spací pytel a stan jsou tak zdevastovány, že je nelze vyčistit běžnými prostředky a ať si to laskavě odnese zase domů. V březnu se přidají některé horské chaty a některé čedoky. Horské chaty se podiví, proč se horák neobrátil na čedok, a čedoky žasnou, proč horák nepožádal o nocleh přímo horské chaty. Jen několik chat a několik čedoků odpoví mužně zpříma, bez ohledu na následky, že ubytování není, nebude a pokud se pamatují, nikdy nebylo. Horák se nezalekne. Sežene kamarády a káť s horkou vodou. V horké vodě perou stany a spací pytle běžnými prostředky. Ždímají, máchají a dohadují se, v kterém kempu se v létě utáboří. Když vše uschne, věnují některé spací pytle oddílu jiskřiček a některé stany vydělí pro putovní táboření jako psí boudy. Nesražené zbytky tábornické výstroje ponoří do směsi vody a octanu hlinitého, aby obnovili impregnaci. Žádná překážka už nemůže horáky zastavit. V máji se rozvoní jabloňové květy a za nocí padají s hlubokým řevem chrousti do vlasů. Volání dálek se stává neúnosným. Horáci se scházejí u stolků v zahradních restauracích, nedočkavě hrabou pohorkou pod židlí a sestavují plán expedice. Počátkem června už přesně vědí, kdy odjíždí který vlak a kdy kam přijede, který den se bude kde spát a dokolika, v kolik hodin, kterého dne a kterou dolinou se vyrazí, na které sedlo. Vědí, že vše dopadne úplně jinak, jako vždycky. Leč plánují dál, neboť vůbec neplánují. Závratně si hrají. Tatranský vítr jim piští v uších. Proto je nerozhází, když zjistí, že chata, již chtěli dosáhnout 6. srpna ve 13.45, loni vyhořela. Že kde byla v Belianských Tatrách hřebenovka, je teď rezervace, takže se 7. srpna bude muset někam jinam. Že kemp, kde se mělo spát, zrušili. Že otevřeli nový kemp, ale nikdo neví kde. To bude prima dobrodružství. Mnou si ruce horáci a pospíchají do zahradní restaurace, aby mohli dál plánovat.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Týden před odjezdem se dostaví krize. Dva kamarádi nedostanou dovolenou. Další dva dostanou chřipku. Kamarádka, která s námi jezdila 4 roky, se vdává a zlotřilý ženich ji odmítá hned po obřadu pustit s nějakou partou. Prosazuje místo toho jakousi svatební cestu. Snob. Horák jen s úsměvem mávne rukou. Nevzruší ho ani, že roztrhal nové pohorky při tréninkovém pochodu českým středohořím. Ví, že vše dopadne dobře. Stižení chřipkou se uzdraví 70 minut před odjezdem rychlíku. Zdraví obdrží dovolenou. Novomanželka novomanželovi stejně uteče. Není proč se vzrušovat. Týden před odjezdem se pravidelně stávají horší věci. Noc před odjezdem horák nespí. Za zpěvu slovenských lidových písní skládá batoh. Když je hotov, neví, co zabalil. Otevře batoh, zahledí se do jeho hlubin a spatří černou javorovou dolinu. Po jejím boku stéká vodopád. Horák zatáhne batoh šňůrou a zasní se. Pak mu dojde, že původně nehledal v batohu černou javorovou dolinu, ale ponožky. Znovu nahlédne do závratných hloubek. Z batohu vyrazí vůně všech batohů chodících dlouho po horách, vůně kožených řemenů, vřesu a pravěké hlíny. Horák je opět ztracen. Usedne na podlahu a spatří kačací pleso, modré, vysoké, spící. Slyší i svist kachních křídel nad bílými štíty. Zaslechne i řinčení laviny. Neřinčí však lavina, ale telefon. Kamarádi vzrušeně sdělují, že ten rychlík jede o 15 minut dřív, než se myslelo. A že ty místenky, které se měly zajistit, se nezajistily. A že tedy každý musí být na nádraží o 4 hodiny dřív, to znamená, že už teď. A ať se pozeptá sousedů, nemají-li náhodou nazbyt 2 stany, protože ten klíč od toho baráku, kde ty stany jsou, má u sebe jeden kamarád našeho kamaráda, jenže se zapomnělo, že odejel na služební cestu do Japonska. Horák vzbudí 6 sousedů a obdrží 3 stany. Obuje pohorky, zkusmo v nich zadusá po kuchyni a probudí zbytek sousedů. Nahodí pak na záda batoh a vydá se k nádraží. Tou dobou nad městem svítá. Horák kráčí pod štíty domů a vidí jiné štíty. Dýchá raní smog a cítí pryskyřici. Jeho páteř na přelidněném chodníku je ze všech páteří nejrovnější, neboť 12-kilový batoh nedovolí, aby se sklonila. Když horák spěchá k nádraží, zdá se mu, že před ním leží všechny hory světa. Z cestovního deníku. Pití chladné žinčice v horkém letním poledni je pocit k nezaplacení. Jen proto jsem navrhl kamarádům výstup na salaš pod Chočem. Gábina však říkala, že jí Otouž říkal, že mu výpravčí v Ružomberku říkal, že když není vidět hrad Likava, tak určitě bude pršet. Jakoby hrad Likava mohl ovlivnit zítřejší počasí. Nebo dokonce výpravčí v Ružomberku. Směšné. Od čeho máme noviny a v nich odbornou předpověď počasí? Odborná předpověď turistova spása. Ráno jsem hned po prvních krocích všechny upozornil, aby si povšimli zajímavého nasvícení ranních mraků. Lída si povšimla a prohlásila, že zmoknem jako psi. Katastrofa je v tom, houkl jsem, že nemáš smysl pro poezii. Katastrofa je v tom, houkla Lída, že nemám pláštěnku. A vrátila se. Všichni znervózněli. Žádný strach, klidnil jsem je. Bude hezky, tady to mám napsáno. Raději poslouchejte, jak v mracích hučí vítr. V mracích hučí kroupy, pravil spurně Otouš a vrátil se rovněž. Ostatní zase znervózněli. Závistivě pošilhávali za Otoušem. Co mám s váma dělat, řekl jsem a otevřel noviny. Poslouchejte, jasno, klidno, denní teploty 36 stupňů, bez větří. A my už brzy budeme pít chladnou žinčici na salaši pod chočem. Tu vystoupil z lesa dědeček a prosil nás, abychom se vrátili, jeli nám život milý, protože není vidět hrad Likava. Nevěřte babským tlachům převzatým mnohdy ještě z pohanského dávnověku, poradil jsem mu. Bude hezky, je to v novinách. Odborná předpověď, turistova spása. Dědeček zanaříkal a dal se na útěk. Jasno, klidno, 36 stupňů, volal jsem za ním. V tom nás zasáhla průtrž mračen. Jen vpřed, volal jsem vesele, kroupy jsou zdravé. Někdo za mnou podotknul, že mně se to povídá, když už jsem stejně praštěnej. Že jim kroupy roztrhali pláštěnky a natloukli hlavu a déšť, že teď dokonává dílo zkázy. Srabové, oslovil jsem je, to se nestydíte? Jak se chcete podívat horám od 1500 metrů nahoru do ksichtu, když vás rozpláče přeháňka, se kterou odborná předpověď počasí vůbec nepočítá? To si říkáte horští orly? To si říkáte kondoři Karpat? Postrach štítů? Krakonošova čelátka? Odpověděli, že kromě mě si tak nikdo neříká. Též mi poradili, abych se šel opalovat a abych si strčil noviny i s odbornou předpovědí do bot, až je budu večer sušit u kamen. A ještě všelijak jinak snižovali význam odborné předpovědi turistovi spásy. Pršelo tak strašně, že jsme minuli stáda, turistické ukazatele i salaš pod chočem. Vydržte, volal jsem do dešťové clony. Přeháňka je místní, za chvíli budeme pít chladnou žinčici v horkém letním poledni. Kamarády to tak rozezlilo, že si vůbec nevšimli, že už hodinu kráčíme z kopce. Zastavili jsme na pokraji lesa. Byla zima, místo deště padla mlha. Lucie kýchla, až upadla. Osumce se pokoušela zimnice a žloutnul. Zachránil by nás jen oheň. Marně jsme však vyškrtali 67 syrek. Dříví bylo mokré. Ještě jednou řekni, zasvičil Bongo, že odborná předpověď je turistova spása a ukamenujeme tě. Hrdě jsem se mu zadíval do tváře. Vyňal jsem noviny s odbornou předpovědí zabalené v rezervní pláštěnce a rozdělal oheň během 3 minut. Sušili jsme ponožky a vařili čaj. Odborná předpověď, řekl jsem, turistova spása. A všichni uznali, že mám pravdu.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Druhou knížkou do kapsy u kalhot nebo na zádech do batohu a nebo třeba do sluchátek jako audioknížku na cesty jsem pro vás vybral Svatební cestu do Jilí Miroslava Skály. Tak a víc už bych asi díky popularitě televizního zpracování nemusel ani dodávat, vidíte, Josef Abraham a Libuška Šafránková. No ale v rozhlase, protože Miroslav Skála byl pravověrný a celoživotní Moravák, četl z jeho Svatební cesty do Jilí ponejprv herec a vlastně stejný moravský patriot pan Jiří Tomek.
2: Je mi téměř trapno vykládat po tisící prvé historku o zmeškaném vlaku, ale stalo se. Existují zřejmě dvě základní skupiny lidí. Jedni přicházejí na nádraží s hodinovým i delším předstihem a usedají do studených neosvětlených souprav, k nímž dosud nebyla připojena lokomotiva. Se zadosti učiněním pak pozorují bobtnající vlak, s radostí zjišťují, že ti, kteří přišli o půl hodiny později, si již nesedli a s pohoršením upozorňují nakonec na skupinu druhou, na hazardéry, kteří přiběhli na poslední chvilku a chytají vlak již rozjetý. Vlak, jenž ujel takovému hazardérovi, je pak malou dividendou z akcií jejich hodinového čekání. Svým založením jsem spíš patřil do skupiny první. Po tomto ránu se zdálo pravděpodobným, že v budoucnu přejdu do skupiny druhé. Celá záležitost proběhla takto. Je třeba uvážit, že jsme tuto noc spali naposled odděleně ve svých otcovských domovech. S potěchou jsem si ještě včera představoval, jak v každém z příštích rán postačí natáhnout ruku, abych se přesvědčil, že vzdálenost 2 kilometrů, která dosud dělila domovy našich rodičů, byla navždy překlenuta. Už nikdy nebudu řešit do omrzení onu úlohu každého dosavadního dne, totiž vyjde-li z bodu A chodec, já, a z bodu B druhý chodec, ona, za jak dlouho se sejdou, běží-li chodec A nedočkavým poklusem a klopítá-li chodec B na jehlových podpatcích. Nabídla se, že mě v tento slavnostní den odjezdu vzbudí sama telefonem, stejně prý rozčílením nezamhouří oko. Souhlasil jsem. Vyslovil jsem jen přání, aby na rozdíl od mé matky, budící mě zatřepáním ramena, promluvila ke mně po způsobu arabské zdvořilosti asi takto. Vstávej, můj červánku, je den plný jasu, den plný mléka, den plný fazolí. Zbožné přání. Když se ráno skutečně rozezvučel telefon a já vzal sluchátko, ozvalo se něco zcela jiného. Červánku jsem pitomá, den je plný netopíru, pavouku a ropuch. To mohu udělat jenom já. Ještě večer si mi připomínal, že musíme vstávat v 4:30. Já jsem slyšela slovo 5:30 a natáhla budík na 5:30, tedy o hodinu později. Ano, řekl jsem rozmrzele. To je onen známý úkaz, že polovina 19. století je vlastně 1850. No, nebuď otrávený, šeptala konejšivě. Půjdeme na nádraží ihned, jak se nasnídáme. Uvidíš, že určitě něco pojede. Její nedůvěra v jakýkoliv řád, kromě řádu všeho míra, se týkala i řádu jízdních. Skutečně chodívala na nádraží víceméně nazdař Bůh a je třeba přiznat, že jezdila daleko úspěšněji než lidé vyptávající se podrobně v informačních kancelářích na nejvýhodnější spojení. Jenomže naše cesta měla trvat celý den a spojení, která jsem s takovým úsilím vyhledal, navazovalo jedno na druhé. Jestliže jsme zmeškali ranní vlak, čekala nás všelijaká nepříjemná překvapení v podobě několika hodinových zdržení na přestupních stanicích a vznikala otázka, zda vůbec do cílové horské stanice Horní dvůr do večera dorazíme. O kochání západem slunce vůbec nemluvě. Růžové ráno medového měsíce potemnělo. Na nádraží, kam jsme přibyli současně, mne čekalo další překvapení. Ačkoliv se mi důtklivě napomínal, že musí mít jen jedno zavazadlo, a to tlumok, čekala nás pěší túra po horách, nesla kromě tlumoku ještě velikánský kufr. Stuhl jsem, ale k rozpravě na toto téma nebyl čas. Na nástupiště ku podivu přijížděl další vlak naším směrem. Odfrkoval velmi sebevědomně a budil důvěru. Byl zřejmě pln odhodlání zdolat všechny překážky a dovést nás do hor včas. Teprve v kupé jsem vyčítavě upřel svůj zrak na kufr. Já vím, řekla, ale nedalo se nic dělat. Jsou tam opravdu naprosto nutné věci. A na důkaz svého tvrzení jej otevřela. Byl nabit k prasknutí. Nahoře ležel v igelitovém pytli obrovský balík čokolády. Z vnitřku kufru vyplavaly různé dárečky, korálky, patentní tušky, typické vývozní zboží do oblastí, kde se mluví svahilštinou. Komu to bude? Různým milým lidem, které potkáme cestou. Co budu moci, vezmu do svého tlumoku, řekl jsem energicky. Se zbytečnými věcmi se budeme muset rozloučit. Pošleme je domů v kufru. Kdybych poznala, které věci jsou zbytečné, nebyla bych je brala. Snad to tedy poznáš ty, řekla smířlivě, ale na dně jejího hlasu jsem ucítil pochybnost, zda zrovna já jsem ten pravý pro poznání věcí zbytečných a nutných. Cesta nezačínala dobře. Navíc vlak nyní postával v každé menší stanici. Už to nebyl ten sebevědomý vlak, kterým jsme ráno vyjeli. Nějak rychle zestárl. Vypadalo to skoro tak, že se vzdal mladistvých snů po dalekých krajích a chce se v některé menší stanici usadit a prožít tu klidné stáří. Najednou se však vzchopil a následující rovinou se řítil obrovskou rychlostí. Házeli jsme sebou jako na rozbouřeném moři a do železničního uzlu v Křešti, naší přestupní stanici, jsme přijeli sice udýchaní, ale zcela přesně. Přesto se mé obavy stran dalšího spojení splnili do puntíku. Uvízli jsme tu na 3 hodiny. Odjezd vlaku, kterým jsme mohli pokračovat v cestě, byl jízdním řádem stanoven o 5 minut dříve, než příjezd onoho, s nímž jsme sem přibyli. Drobný žert, jímž si autoři jízdních řádů zpestřují suchopárnou počtářskou činnost. Představa cestujících, kteří se ženou z druhého nástupiště na třetí v naději, že jejich další vlak odjede trochu později, než stanoví jízdní řád, musí v každém člověku, který má jen trochu smysl pro humor, vyvolat příjemné vzrušení. Podle zákona potněšilosti věcí tyto vlaky oproti jiným odjíždějí na vteřinu přesně. Zmíněná skupina prchajících lidí, ve které jako na zlost nemá nikdo smysl pro humor, se pak odebere s nadávkami do čekárny a oddá se tam ponurosti. Ničemu jinému se tam oddat nelze. V kulturním středisku ležela na stole jen 2 stará čísla světa motorů. Vyšli jsme tedy raději na nástupiště a oddali se pozorování života nádražního.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: Každé nádraží má svůj charakter. Duch toho zdejšího byl vysoce demokratický. Jinde se obyčejně služební rozkazy ozývají neosobně z amplionu, zde výpravčí dával přednost osobnímu styku s lidem. Upadli jsme do nádražní nicoty. Čas se posunoval se zrezivělým skřípáním, cesty vedly odnikud nikam. Z amplionu břeskně vyhrávala hudba. Konečně přijel náš očekávaný vlak. Byli jsme za své útrapy odměněni. Vlak byl poloprázdný a v kupé jsme byli sami. Využila toho k zaplašení všech nádražních zlých duchů. Vystrojila malou hostinu. Rozložila z něho bílé ubrousky, příbory, solničky a pepřenky. Scházela jen vázička s květinkou a klec s kanárem. Mám vždycky radost, když se jí. A jedli jsme bohatě. Nejprve jemnou rybí konzervu, pak přišlo pečené kuře po gruzínsku, které pro nás ještě včera upekla její matka, a pak různé dobroty. Krajina se zdála příjemně čokoládová, prokládaná zrajícími višněmi. Na obzoru se již objevily smetanové čepičky hor. Naše hodování přerušil průvodčí, který projevil přání procviknout nám lístky. Když odešel, zeptala se mne. Všiml jsi s jeho rukou? Má malíček ve stejné výši s palcem. Už dříve mě často upozorňovala na ruce lidí a dost se podivovala, že se o ně tak málo zajímám. Ruce jsou přece kromě obličeje jedinou částí těla, kterou nosíme nepokrytu, a stejně jako obličej, ba daleko více, prozrazují lidskou povahu. V jejich rodině byla považována v této věci za autoritu. Má malíček ve stejné výši s palcem. To jsou ruce bezbraného člověka, který potřebuje pomoc. Spozornil jsem. Bylo se lze nadíti, že celá záležitost procviknutím lístků neskončí. Skutečně, když průvočí prošel celý vagón, vrátil se k nám a požádal, zda si může na chvíli sednout. Bylo mu nabídnuto kuře a čokoláda. Už se mi nezdálo, že té čokolády vzala zbytečně mnoho, a začínal jsem tušit další osudy drobných dárečků a suvenýrů. Průvodčí vyprávěl o těžké službě a ona ho starostlivými otázkami povzbuzovala. Za chvíli se zabydlil v její lítosti tak, že jeho směny se prodloužily na 70 hodin týdně a káva v jeho bandasce vychladla až na bod mrazu. Hrozilo, že se v ní objeví kousky ledu. Cesta ubíhala a průvodčí vyprávěl. Už ani na stanicích nevystupoval. Posléze s námi povečeřel. Opět se podávala čokoláda. Po večeři jsem jí dával za zády netrpělivá znamení, aby ho konečně vypoklonkovala, marně. Posuňky ukazovala na jeho ruce. Ruce člověka, který potřebuje pomoc. Zůstal s námi až do konečné stanice. Vlak namáhavě zmohl poslední kilometry do horského letoviska Horní dvůr. Dorazili jsme přesně o 3 hodiny později, než jsme měli, za úplné tmy. Po 10 minutách jsme našli komfortní horský hotýlek. Objednaný pokoj byl před hodinou přenechán někomu jinému. Drželi nám ho do 20 hodin. Stejně jako západ slunce. Stáli jsme před hotelem ve zcela temné, stichlé osadě úplně sami. V dálce zaštěkal pes. Pak se náhle ze tmy vynořil náš železničář, který zde v konečné stanici skončil službu a kráčel domů. Nepotřebujete pomoc? Mával na nás rukama, na nichž byl palec a malíček ve stejné výši. Podíval jsem se na svou ruku. Malíček trčel vysoko nad palcem. Přesto jsem ji za ní přisvědčil a on nás pozval přenocovat u nich. První noc na svatební cestě. Skutečnost předstihla mé nejsmělejší představy. Spal jsem v malém pokojíku se železničářem pod 2 duchnami. Hovořili jsme o situaci v dopravě, pak on usnul. Ona byla s jeho matkou v kuchyni. Z přitlumeného hovoru jsem se dozvěděl, že každému pomůže na revma něco jiného. Někomu odvar z celeru, jinému z černého bezu. V Americe prý v poslední době léčí revma dešťovou vodou. Už prý zkusila všechno a nyní schání listy aloe. Ležel jsem na zádech s očima otevřenýma a dělal bilanci předpokladů tohoto dne.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu už dnes připomněl tu slavnou televizní podobu svatební cesty do Jilí, myslím si, že na ní chtělo určitě navázat i jiné audio zpracování toho příběhu, kde dvojici na té originální předsvatební cestě stvárnili manželé Táňa a Vojtěch Dykovi. A tak se dnes rozloučíme epizodou, pamatujete, z horského putování na vrchol Portyše. Ano, trám nebo vlastně pylon. A jen tak mezi řádky si vzpomenu i na to, jak jsme právě tuhle část Skálovy knížky před svatbou v Jizerských horách chtěli s manželkou kdysi napodobit. Nebudu říkat, jak to dopadlo, ale věřím, že jsme určitě za ta léta mezi čtenáři nebyli sami.
2: Do vrcholu zbývalo určitě 250 metrů výstupu a trám vážil nejméně 20 kilo. Podotkl jsem opatrně. Všichni obyvatelé vrcholku hor, včetně Edmunda Hilleryho a Tenzinga, přemožitelů Ivristu, zbavovali se v posledních metrech vší zbytečné přítěže.
3: Není to zbytečná přítěž.
2: Kromě kyslíkových masek a cepínů nenesli vlastně nic.
3: Považuj tedy toto bydlo za cepín.
2: Co? Bydlo? Cepín váží na nejvýš 1 kilogram a je pomůckou. Toto pak je nemotorná zátěž.
3: No, vidím, že musím vše objasnit, i když jsem věřila, že bude stačit mé přání. Je to totiž zkouška tvé lásky. Zda provedeš i zdánlivě nesmyslnou věc, když tě o ní požádám.
2: Přiznala se mi, že původně uvažovala ještě o něčem jiném a závažnějším, ale pak si řekla, že tohle bude dostatečný důkaz. Není prý idealistka. Ustnul jsem. Vznikl tento její nápad v důsledku jakési náhlé nadnesené činorodosti, která se jí zřejmě zmocnila nad hranicí 1000 metrů a kterou chtěla přenést i na druhé ve formě přenášení trámu? Nebo to měla být zkouška? Nebo koho tedy vlastně zkouší? Zřejmě nejen já, ale i ona na této cestě zkoumá mou osobnost. Není dokonce vyloučeno, že slyšela o mužích, kteří celý den vylehávají na gauči, zatímco jejich ženy tahají tašky s nákupy, balíky s prádlem a drátkují parkety. Budiš. Má rovněž své představy o budoucím muži a nesplním-li je, bude se asi rozmýšlet. No to je v pořádku, ale proč ten typicky romantický žen...

0: 13 hodin. Vrcholek. Vzdálenost 20 metrů. 13:30.
1: Lékařem výpravy jmenuji sebe, zdravotní sestrou Miláčka.
2: Proboha, proč lékaře?
1: No, s tím trámem na krku nemůžeme zcela vyloučit nenadálé příhody.
2: Zatvářela se úzkostně a neřekla nic. Nejprve pronikne náporová skupina v síle jednoho muže z tábora číslo 1 do tábora číslo 2 s trámem na zádech. Na znamení pak vyrazí zajišťovací skupina v síle jedné ženy s tornou, v níž bude celá náporová dávka. Náporovou dávku stanovuji takto. Cukr 2×23 gramů, vzduchotěsné balení. Obyčejné suchary 12 gramů. Kokos v čokoládě 30 gramů. Bananové tyčinky 16 gramů. Džem 5 gramů. Tyčinky frufru 7 gramů. Ubrousek 1 kus. Toaletní papír 5 listů. Jakmile zajišťovací skupina dosáhne tábora číslo 2, vrátí se náporová skupina samozřejmě bez trámu do tábora číslo 1. Vezme batok s ostatním proviantem a dožene pak zajišťovací skupinu v táboře číslo 2. Tento postup budeme opakovat při výstupu z tábora číslo 2 do tábora číslo 3 a pro stečení špičky Portyše bude utvořena vrcholová skupina, která se pak pokusí společně dosáhnout vrcholu. Vyrazili jsme přesně podle časového plánu. Počasí bylo skvělé, jen na západě se tvořila lehká, kupovitá oblačnost. Stezka vedla nejprve asi 15 metrů kolmo nahoru a pak mírným obloukem doprava. Již po 10 minutách jsem byl v táboře číslo 1 a zatímco zajišťovací skupina vyrazila za mnou a blížila se, stačil jsem sníst první náporovou dávku. V rozhodném úsilí předejít schátrání nedostatkem vody, vypil jsem velké množství citronové šťávy, zanechav samozřejmě i pořádný doušek zajišťovací skupině. Další úsek, balvan, dvě srostlé kleče, byl srázný, kamenitý, s převahou drobné sutě. Postupoval jsem velmi pomalu, vytrvale, ale tíha trámu se začala hlásit. Na srázných místech se trám sesmekával z šíje a porušoval moji rovnováhu, takže jsem na cestě víceméně balancoval. Do druhého tábora jsem dorazil značně schvácen. Když dorazila zajišťovací skupina, hlásil jsem jí sípavě:
3: domorodí nosiči z kmene šerpů odmítli pokračovat v cestě.
2: Sáhla mi na čelo. Došly nám totiž úplně veškeré zásoby kampy a čhangu.
1: Co to je?
2: Mouka z praženého ječmene a pivo vařené z rýže. Hlavní to potrava šerpů. Šerpové totiž hrachovou polévku nesmějí, zakazuje jim to velký Yeti. Vytáhla kapesník a utírala mi hojný pot. Řekla:
1: Miláčku, nechceš toho nechat? Byl to ode mě dosti hloupý nápad.
2: Ne, kde pak, ne. Jak by ti potom mohl dokázat svou lásku, no? Opáčil jsem pateticky.
1: Však už se něco najde.
2: Ne, protestoval jsem. Ty bys sice na oko zkoušku odvolala, ale do smrti by byl v tvé duši jakýsi otazník.
1: No žádný otazník.
2: Ne, osten.
1: No, žádný osten, to je pitomost.
2: V noci by se zprobouzela a na rtech by se ti chvěla nezodpovězená otázka.
1: Nic by se mi nechvělo.
2: A konec konců teď už to není jen tvoje věc, ale i moje věc. Mezi mne a tebe vstoupil trám. No. Osamím s ním teď ve výšce 1100 metrů a svedeme o tebe souboj.
1: Bože!
2: Zvolala. A já jsem s potěšením zaslechl v jejím hlase obavy o mne. No tak jdeme, řekl jsem pevně a vyrazil kupředu. Ještě chvíli stála na místě a spílala mi za zády do bláznivých umíněnců, kterým je nebezpečno cokoliv říct. Když viděla, že to nepomáhá, vydala se huhlajíc za mnou.
4: Divadlo pro vaše uši.
2: Třetí úsek nebyl těžší předchozího, ale slunce mi sálalo do zátylku, pot se lil a dech se úžil. Po 10 metrech jsem se pokusil o novou techniku. Vždy minutový odpočinek. Pak dopředu 10 kroků, co nejrychleji, a opět odpočinek. Leč ke konci 10. kroku jsem vždy pod tíhou trámu klesal do kolen. Můj výstup ztrácel horolezecký ráz –

0: měnil se v křížovou cestu. Tábory pak v poutní zastavení, kde ona tiše mumlala jakési modlitby. Když jsem se v jednom zákrutu ohlédl, všiml jsem si, že se snaží potají vzadu trám nadlehčovat. V prvním okamžiku mě to dojalo. Zřejmě chce, aby zkouška mé lásky dopadla dobře. Snad jí dokonce zmítala obava, abych v prudkém pohnutí mysli nehodil trám do některého údolí, jež se pod námi otvírala překrásnými průhledy. Ale jak už jsem ji poznal, dávno zapomněla, že jde o zkoušku a pomáhá mi prostě jako matce výpravčí včera vařila útěšné maté. A popuzen, zeptal jsem se ostře, co to má znamenat? Odpověděla,
1: za 5 dní v kostelíku svatého Jilí si máme slíbit, že budeme spolu snášet dobré i zlé.
0: Tvářil jsem se, jako že její pomoc milosrdně trpím, i když viděno s odstupem, trám bych bez ní na vršek nedostal. Posledních 10 metrů jsme trám už nenesli, ale spíše posunovali po zemi. Zavěsil jsem ho přes rameno na řemínek od batohu a táhl za sebou jako burlak na volze. Ona ho pak z druhého konce tlačila tu rukou, tu jakousi klečí. Samotný vrcholek Portiše byl podoben skalní římse. Z posledních sil jsme se přes její okraj překulili. Pak jsme přetáhli i trám. Dopadl k našim nohám jako obrovitá ryba, která byla po hrozném zápasu vytažena z moře. Objal jsem svou zajišťovací skupinu kolem ramen, pak jsme si navzájem poklepávali po zádech jako diplomaté na letišti. Na rozdíl od nich jsem byl skutečně dojat. I ona byla zřejmě přístupna sentimentálním úvahám a symbolům, jež se sami nabízely. Těžký trám, těžký život. Zdolali jsme trám, zdoláme i život. V závorce těžký. Byli bychom do těchto úvah zapadli hodně hluboko, kdybych se byl nakonec nevzpamatoval a nezeptal se, když pominu průkaznou hodnotu výstupu při průvodním řízení ve věci své lásky, když pominu i cvičnou hodnotu našeho úsilí, jež jistě zpevnilo naši vůli, což není nikdy na škodu, domnívám se, že jsi jistě měla i nějaký praktický záměr, který zatím zůstal utajen.
1: Uhodl jsi. Nemyslel jsi, doufám, že má trám posloužit pouze jako palivo pod hrachovou polévku. Na to by stačil i tuhý líh, že? Trám má jiné, vznešenější poslání. Budou do něho vytesána naše jména a zde na vrcholku bude zaražen do země.
0: A prosila, abychom nadále už neříkali trám, ale pylon s emblémem.
1: A náš pylon bude hlásat památku této naší cesty na věky.
0: Ptal jsem se, proč ji musí hlásat?
1: Velké věci se mají hlásat. Když ten tvůj Hilary a Tenzing dosáhli Ivristu, jistě se taky hned neotočili a nepádili zpátky dolů.
0: Připustil jsem, že tam zasekli horolezecký cepín s vlajkami všech zúčastněných států.
1: Vidíš? No a toto je Portiš, vrcholek naší svatební cesty. To by se zdá nižší než Ivrist.
0: Řekla trochu výhružně. Vzmohl jsem se už jen na technickou námitku. Tady je tvrdá skála a pylon váží 20 kilogramů.
1: A to už je opravdu maličkost. Pylon s emblémem nemusíme zatloukat, ale tak snad by stačilo zabudovat ho mezi 4 balvany, které si z okolí přivalíme. Ha? Ty si s tím poradíš. Já jsem atechnický typ.
0: Jo. A technický typ pak velmi šikovně postavil trojnožku s kotlíkem, zapálil pod ním tuhý líh, nalil do kotlíku vodu a čekal, až voda začne vařit. A já pak bez mluvení, protože všechny logické argumenty byly vyčerpány a nastoupila čirá metafyzika, začal jsem hloubit nožem do trámu naše iniciály a obtáčel je zářezem ve tvaru srdce. Zakotvení trámu mezi balvany pak dalo méně práce, než jsem se domníval. Pod vztyčeným pylonem a emblémem jsme pak pojedli velmi chutnou hrachovou polévku.